Vyslechli jsme Concerto Grosso G-dur opus 6 číslo 1 Georga Friedricha Händla. Hrál soubor Akademie für Alte Musik Berlin, provedení řídil koncertní mistr Bernard Fork. Na závěr našeho pořadu jsme zařadili v době jeho přípravy zcela novou nahrávku jednoho z nejvýznamnějších děl hudební literatury, kterým je Mše Hámol Johanna Sebastiana Bacha. Její vznik byl poněkud komplikovaný. Nebyla od začátku koncipována jako ucelené dílo, Bach vytvořil nejprve její první dvě části Kyrie a Gloria jako samostatnou protestantskou mši, která bývala obvykle tvořena těmito dvěma částmi. Tuto svou prvotní mši Hámol Bach věnoval novému saskému kurfištovi a budoucímu polskému králi Augustu III. V souvislosti s žádostí o získání titulu dvorního skladatele Drážďanské dvorní kapely, který by mu zajistil lepší postavení ve sporech s nadřízenými v Lipsku. Mše byla také provedena v Drážďanech v červenci roku 1733. Titul královského dvorního skladatele se Bachovi sice podařilo získat, ale až roku 1736. Tuto původní malou mši Hámol pak rozšířil Bach do dnešní podoby až v posledních letech svého života. Nevíme o tom, že by mše Hámol ve své finální verzi byla psána k nějaké konkrétní příležitosti, neznáme žádného objednavatele, ani není doloženo jediné úplné provedení za Bachova života. Spíše se nabízí domněnka, že mše Hámol měla být kompendiem Bachova umění a proto také zvolil po staletí užívanou univerzální formu liturgické hudby. V tomto díle je obsažena celá řada skladebních technik od fugy vycházející ze style antiko s gregoriánským kantem firmem přes sbory v koncertantním stylu až k operně cítěným sólovým áriím a duetům. Asi polovina jejich částí jsou mnohdy značně přepracované části duchovních kantát. Bach tak jako i v jiných případech chtěl znovu využít to nejlepší ze svých děl v nové podobě. Nejstarší a nejnovější části mše Hámol, kterými jsou Crucifixus jako přepracovaný úvodní sbor kantáty Weinen Klagen z roku 1714 a předcházející nově napsané Et Incarnatus Est, která je patrně poslední Bachovou vokálně instrumentální skladbou, dělí více než 30 let. Přesto je mše Hámol dílo velmi komplexní a rozdílný původ jejich částí není vůbec znát. Bachovu mši Hámol nyní vyslechneme v interpretaci francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion. Solové party přednesou Julie Rose a Beth Taylor soprán, Lisil Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass, provedení řídí Rafael Pichon.

Dozněla mše hámol Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Pygmalion. Solisty byly Gilles Rose, Abbott Taylor, soprán, Lucille Richardot, alt, Emiliano González Toro, tenor, Christian Immler, bas, provedení řídil Rafael Pichon. Toto dílo zároveň uzavřelo blok staré hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V minulých částech hudební stavebnice jsme si připomněli, co můžeme očekávat od koncertu, v jehož programu figuruje sonáta, symfonie, předehra, svita a koncert. Jsou to nejtypičtější druhy instrumentálních skladeb. Na vlastní uši jsme se přesvědčili, že každý z těchto druhů skladeb je nějakým standardním způsobem spojen s hudebními formami. Symfonie a sonáty mívají v první větě sonátovou formu, koncert také, ovšem důkladně rozšířenou a přepracovanou. Svity vycházejí z tanců, stejně jako symfonická skerca. Dnes bych vám ovšem rád nabídl bleskový přelet nad světem vokální hudby. A tady už se nějaké standardizované zacházení s hudebními formami neobjevuje. Do hry vstupuje text, který do značné míry určuje skladatelovu práci. Jakž takž přehledná je ještě píseň. Obvykle tento druh skladby pracuje s písňovou formou, což jsou ony známé symetrické útvary, v nichž se úvodní motiv opakuje po nějaké kontrastní střední části, tedy ABA. Platí to hlavně pro lidové písně. Skladatelé intelektuálové, od přírody nepraktičtí lidé, jejichž myšlení je komplikované a pro ostatní neproniknutelné, se ovšem s prostou písňovou formou většinou nespokojí. Nejjednodušší přijatelná forma je pro ně takzvaná strofická píseň. Bývají to zhudebněné básně o mnoha slokách, podobných si jako vejce vejci. Skladatel má nesmírně obtížný úkol. Musí vymyslet takovou melodii, kterou lze poslouchat stále dokola, třeba 7x za sebou. Jistě, že jsou přípustné nejrůznější obměny, ale v zásadě je strofická píseň útvarem rozvíjejícím jediný melodický nápad. Vedle proslulého díla s názvem Pesí trničku sežral, jehož nahrávkou bohužel rozhlasový archiv nedisponuje, můžeme nabídnout třeba tuto skvostnou strofickou píseň od Franze Schuberta.

Některé písně, jako třeba Schubertův Král duchů, jsou natolik rozsáhlé a významné, že mají vlastní opusové číslo a mohou v koncertním programu figurovat samostatně. Většinou jsou však písně součástí písňového cyklu. Může to být zhudebněná celá básnická sbírka nebo výběr z ní. Jindy je cyklus svázán společným tématem, přičemž každá píseň zhudebňuje báseň jiného autora. Po hudební stránce jsou priority jasné. Hlavní slovo tu má melodie. Klavír, který solistu doprovází, může obstarat hodně práce, ale pokud skladatel nevymyslí silnou melodickou linku, žádný virtuózní doprovod skladbu nezachrání. Jako ve všem, existují i zde výjimky. V několika částech písňového cyklu Haravy Oliviera Messiána neplní sólový soprán melodickou, ale spíš rytmickou úlohu.

0: Emil.
1: Pěvecký recitál s klavírem je určitě nejintimnější hudební produkcí, kterou současný koncertní provoz nabízí. Jsou to koncerty pro zkušené publikum a panuje při nich posvátné ticho. Tito specializovaní posluchači neobdivují hřmotná fortissima žestů, nýbrž niterná pianissima tenoristů, při nichž pěvec sotva otevírá ústa. Vynikající komorní pěvci dokáží pracovat i s decentní mimikou a náznakem herecké akce. Když se zpívá o lásce, chytají se za srdce a podobně. Neskušeného posluchače bych na tyto koncerty rozhodně nebral. Mohl by rychle ztratit vědomí, nebo by si o koncertech vážné hudby vytvořil mylný dojem, že jde o cosi jako o spiritistické seance. K tomuto umění musí člověk dorůst. Docela jinou kategorií jsou písňové cykly s orchestrem. K melodické lince se přidává barva, velká dynamická škála, sytá harmonie. Třeba Berliozovi písně letních nocí otevírá nádherná kantiléna podepřená mistrovsky vypracovaným orchestrálním doprovodem.

Dnes není obvyklé kombinovat na jednom koncertě komorní a symfonickou hudbu, takže čteme-li v programu, že vedle symfonie a koncertu budou znít také písně, můžeme si být jisti, že jde o písně orchestrální. Pokud se ovšem v programu objeví jiná vokální forma, totiž kantáta, nevíte vůbec nic. Kdysi byla kantáta, skladba, v níž se zpívá, protikladem sonáty, díla, v němž se hrálo na nástroje. Dnes nejsme o moc dál. Kantáta je skladba, v níž nějakou roli hraje vokální složka. Ale jestli je to skladba pro 80členný sbor se 100členným orchestrem, nebo pro jednoho zpěváčka s čelem a čembalem, to se z označení kantáta prostě nedá vyčíst. Georg Philipp Telemann napsal přes 1000 kantát. Jsou to ovšem několikaminutové skladby, většinou pro malý smyčcový ansámbl s čembalem a jedním nebo dvěma solisty. Co kantáta, to perla.

Bach má kantát asi 300. Po několik let psal týden co týden novou. Vtipný popularizátor by ještě dodal, že Bach při tom provozu splodil 20 dětí, takže se zdá, že v životě dělal jen dvě věci, my ale tuto perličku vynecháme. Bachovy kantáty jsou doslova filozofická díla, plná náboženských symbolů a teologických výkladů, z nichž mnohé nám již dnes unikají. Je to duchovní hudba v tom nejhlubším slova smyslu. Kantáty mají nejrůznější podoby, nejčastější je však několikavětá skladba otevřená polyfonním sborem, pokračuje sledem recitativů, árií a duet a končí čtyřhlasým protestantským chorálem.

Kantáta v novodobém slova smyslu může znamenat i velké symfonické dílo s účastí sboru a solistů. Předpokládá se závažný námět, přinášející nějaké poselství pro lidstvo. To je kámen úrazu mnohých kantát vzniklých ve 20. století. Jsou dost často poněkud nabubřelé a u svých tvůrců spouštějí jakýsi spasitelský komplex. Některé moderní české kantáty, třeba Vicpálkova kantáta o posledních věcech člověka, zpracovává lidové texty. Ty však vznikly jako prosté říkanky nebo texty k lidovým písničkám. Najednou je se vším patosem zpívá obrovský sbor. Lidový text Kdo se v pátek roznemůže, tomu nikdo nepomůže, praská pod tlakem zložité polyfonie, jako by šlo o nějaký metafyzický axiom. Přitom je to říkadlo.

Zvláštním typem kantáty je oratorium. Často se tím myslí velká kantáta, ale správně by to měla být vokální skladba, která obsahuje vyprávění. Měl by v ní být přítomen epický děj. Typickým oratoriem jsou Bachovi, Matoušovi a Janovi pašie. V roli vypravěče tam vystupuje evangelista, který formou recitativu vypráví události vedoucí ke Kristově smrti na kříži. Árie, dueta a chorály tento děj komentují. Sbor tu obstarává také davové scény, reakce lidu na Pilátovy rozsudky a tak dále. Nedávno jsem v televizi viděl Janovi pašie inscenované jako divadelní představení a bylo to velmi působivé. Žádná instrumentální hudba nedokáže být tak dramatická jako hudba s textem za přítomnosti lidských hlasů, sólových i sborových. Platí to pro kantátu, oratorium, píseň či sborovou skladbu.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regens Chory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně 6x různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především 4. věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál, píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění. Arcangelo Corelli, dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent newyorské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V době začátku 19. století, o níž někdy hovoříme jako o Biedermeieru, kdy stál klavír snad v každém šlechtickém salonu a hlavně ve většině měšťanských domácností, byl doslova hlad po příhodném repertoáru. A tak skladatelé chrlili klavírní miniatury nejrozmanitějších druhů a názvů, také písně pro zpěv s klavírním doprovodem a také třeba písně beze slov. Toto je jedna z mnohých od Felixe Mendelssohna Bartholdyho v tónině A-dur Andante Grazioso a u klavíru Walter Gieseking.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert a mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání, o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jiří Srnka, Stříbrný vítr. Melodie ze stejnojmenného filmu. Physio řídí František Belfín.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jákob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulla lidorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabukem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jeho kariéra byla přímo zářivá. V blízkosti anglického královského dvora se jako hudebník pohyboval prakticky od dětství. Ve 20 už byl hlavním varhaníkem slovutné Westminsterské katedrály. Henry Purcell, mistr raného anglického baroka, dodnes ale řazený k prvním anglickým skladatelům všech dob. Můžeme jen litovat, že mu bylo dopřáno toliko 36 let života. Přesto toho stihl mnoho a mnoho krásného, třeba takovou sonátu číslo 11 F-moll, již nám příhodně zahraje.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Americká armáda znovu zaútočila na Irán. Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. Počasí bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 30 stupňů. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb, počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli mít malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
3: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
2: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun. A to za měsíc. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Iránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Iránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí také, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Francouzští poslanci budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národních shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se v takovém případě připojila k 11 zemím ve světě, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku.
4: Říkám si, že až to nepůjde a rakovina se rozšíří po celém těle, tak budu mít aspoň nějaká úniková vrátka. Nechci skončit jako zelenina odkázaná na přístroje.
5: Popsala Českému rozhlasu 82letá paní, kterou operovali kvůli nádoru v prsu a rakovině tlustého střeva. Návrh zákona počítá s tím, že o asistovanou sebevraždu nebo v některých případech o eutanázii budou moct požádat dospělí lidé s nemocí v terminálním stádiu, kteří o sobě dokáží vědomě rozhodovat. Zatímco obhájci zákona tvrdí, že je vyvážený, kritici poukazují na to, že nezavádí dostatečné záruky, které by zabránily zneužití nebo špatné interpretaci legislativy. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupu zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
6: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
7: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
6: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
8: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
6: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu území kolem 21 a na jihu Moravy až 30. Nejvyšší teploty v tisíci metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia a více informací na webu iRozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno. Když se podíváme na staré historické stavby, tak můžeme říct, že v sobě ukrývají tak trošku dvojí dějiny. Třeba ty, které známe z učebnic, a potom ty, které se propsaly do těch popraskaných zdí, oprýskaných cihel, do míst, která čekají na nový život. No a právě tam se vydáme. V pevnosti Terezín začaly další rozsáhlé opravy opevnění. Řemeslníci už se pustili do rekonstrukce jednoho z historických bastionů, kde si ověřují, jak nahradit zvětralé cihly novými, co nejvěrnějšími původním, takzvaným šancovkám. A potom se ještě podíváme do jiných zchátralých prostor. Tentokrát do bývalého zázemí pro údržbu parních lokomotiv, ze kterých se snad v budoucnu stane železniční muzeum. Budeme rádi, když se na tenhle malý výlet 6 minut po 6. vydáte s námi. Ze studia Českého rozhlasu Vltava dobré ráno přejí Nadežda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Uslyšíte také hlas Zuzany Navarové, hrát nám bude rozhlasový Big Band Gustava Broma a nebo Tony Bennett a Bill Evans, ale máme také samozřejmě klasiku pro vás připravenou, jako je František Xaver Brixy, anebo teď Christian Franz Danner.

0: Německý skladatel přelomu 18. a 19. století Christian Franz Danner nám předložil svůj koncert pro housle a orchestr, zahrál nám Freiburský barokní orchestr.
1: A teď mám na Danielu trošku osobní otázku, jestli má nějaký oblíbený film. Nepochybuju o tom, že máš.
0: Mám jich celou řadu.
1: Dobře, nemusíš být konkrétní, nebudu se tě ptát na ten jeden jediný. Ale jinak se na našem webu vltavarozhlas.cz vás ptáme, který český film je pro vás ten úplně nejlepší. Možná, že máte jasno, ale filmoví kritici ti tedy rozhodně jasno nemají.
0: Pokud sledujete naše vysílání od začátku prázdnin, víte, že jsme spustili letní projekt To byl můj film, ve kterém rozhodujete vy, posluchači. Pětice filmových publicistů sestavila výběr 50 nejvýznamnějších českých snímků napříč historií a vy můžete hlasovat pro svého favorita.
1: Hlasujte, pomozte tedy vytvořit žebříček 50 nejlepších českých filmů od 19. června až do 28. srpna. Navíc budete moci každý den mezi 12. a 13. hodinou poslouchat speciální vysílání, které je plné filmových zajímavostí, vzpomínek, debat i hostů z české kinematografie.
0: No, pokud se podíváte na náš web vltava.rozhlas.cz, kde můžete hlasovat, tak uvidíte, že s přehledem vedou všichni dobří rodáci. No ale z těch typů je tu třeba Obchod na korze, Ostře sledované vlaky, Lásky jedné plavovlásky, takže si tam určitě ten svůj film najdete.
1: Správná adresa vltava.rozhlas.cz.

0: Federico Mompou se nechal inspirovat Friderikem Chopinem, tohle byly variace na jeho téma Valčík a hrál nám Daniel Trifonov.
1: A pojďte se s námi podívat na místo, kde dřív byly železniční dílny, ale za pár let na něm vznikne velké železniční muzeum. Zchátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká totiž rekonstrukce.
0: Jak to tam teď vypadá, byla zjišťovat redaktorka Sabina Vosecká.
2: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
3: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
2: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
3: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
2: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
3: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
2: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
3: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
2: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostory vlastně nestačí, je třeba je nějakým způsobem adaptovat. Takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
3: Rozlehlé objekty, které stojí mezi pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Kdysi na svatojánských slávnostech léta letoucí pod Karlovým mostem se hrála hudba Františka Xavera Brexiho a také dnes u nás na Vltavě. Tohle byla část jeho koncertu pro violu a smyčcový orchestr. Hrál Jan Pěruška s komorním orchestrem členů České filharmonie.
1: Teď už ale měníme hudební žánr. Rozhlasový big band Gustava Broma. To byla československá odpověď na nejlepší světové jazzové orchestry. Bylo to těleso, které díky mimořádným muzikantům, aranžérům a taky rozhlasovému zázemí dosáhlo úrovně respektované po celé Evropě. A rozhlasový big band Gustava Broma nám hraje právě teď. Dobré ráno.

0: Špičková interpretační úroveň. Gustav Brom opravdu kolem sebe dokázal soustředit nejlepší československé jazzové hudebníky, muzikanty, rozhlasový big band Gustava Broma a skladba Correspondence. A je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem. Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000. Přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější kongskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrt století věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky. O 15 let později získal za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae. A počasí v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty od 21 do 28 stupňů a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. A více informací z domova i ze světa vám poskytne web iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přidáváme ještě kulturní tipy pro dnešní den. V Praze se v kulturním prostoru Archa Plus představí americká písničkářka Susan Vega a hudební vizionáři Kraftwerk zase svoji audiovizuální show uvedou v pražském fóru Karlín.
2: V divadlu Karla Pipicha v Chrudimi zahájí výstavu Rodina anamnéza. Představí se na ní tři generace jedné tvůrčí rodiny, malíř Jaroslav Koreček, jeho dcera Markéta Korečková a její dcera Juliana Macková.
1: A další pozvání je do Znojma. V hradebním příkopu u Střelniční věže se odehraje multižánrový festival Plejáda. Je zaměřený na současnou alternativní hudební scénu.

0: Lukáš Pavlíček se členy Sedláčkova kvarteta nám zahrál část kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Každý, kdo někdy stavěl, tak ví, že není cihla jako cihla a přesně tohle si v těchto dnech na vlastní kůži taky vyzkoušeli památkáři, historici i správci pevnosti v Terezíně. K opravě památkově chráněného opevnění totiž musí řemeslníci použít úplně stejné cihly jako stavitelé v 18. století.
2: V projektu je jasně daný vlastnosti těch cihel, jak co se týče vlastností mechanických, zámrzových a velikostních a samozřejmě i barevnosti.
3: Popisuje koordinátor oprav a správce pevnosti Radek Keřka.
4: Je to vlastně pilotní projekt, který navazuje na ten generál oprav. Není cílem vybourávat rozsáhlé části toho zdiva, které je zdravé, ale s maximální opatrností doplňovat ty chybějící cihly, vracet je na místo, odkud se třeba uvolnili, respektive doplňovat tam, pokud už je to nutné, nějaké nové cihly.
3: Podle historika Jiřího Hofmana by cihly, které tady budou sloužit k opravám, měly být z jedné cihelny.
4: Připravit pro ty budoucí zhotovitele jednu smlouvu na jednu dodávku od jedné cihelny, která bude potom dodávat pro každou tu stavbu, aby jsme jednak kvalitu řešili jenom jednou, i ten vizuál řešili jednou, celý ten proces, který se řeší s památkáři.
3: Celá terezínská pevnost je postavená zhruba ze 400 milionů speciálních cihel, takzvaných šancovek. Ty se ale vyrábějí na míru. Zapotřebí bude opravit tisíce metrů čtverečních, říká Radek Keřka.
2: Projekt, kde právě vyzkoušíme barevnost ty cihly a ty maltoviny, a vlastně nějaký takový ty procesy, které by se pak měly opakovat na celé pevnosti.
5: Těch ploch je asi víc.
2: Tisíce metrů čtverečních.
3: Oprava bastionu má stát zhruba 6 milionů korun. Jako další se bude opravovat také střecha proviantního skladu.
2: Tento čtvrtek předáváme staveniště, v pondělí by se mělo začít stavět lešení a fyzické práce začnou někdy na přelomu srpna a září tak, že do konce roku bude půlka proviantu hotová.
3: Pokud vše půjde podle plánu, začne letos také oprava podzemních chodeb.
4: Když bychom byli dole v podzemí, tak ty propady jsou tam vidět, je tam vidět i statické narušení. Nahoře se to objevuje čas od času, že se někomu v zahrádce u garáže udělá díra nebo třeba na parkovišti u základní školy se propadne dlažba. Ten systém toho podzemí prostě postupně pracuje a dosedá si i po těch všech povodních, které Terezínem prošly.
3: Vysvětluje Jiří Hofman z Terezína, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.

0: Tony Bennett a Bill Evans, Days of Wine and Roses, píseň, která dozněla v 6 hodin a 42 minut.
1: Co vám na Vltavě nabídneme dnes večer? Bude to cyklus pokračování za 5 minut a bude to očité svědectví o jedné odvážné vzduchoplavbě, které sepsal významný pražský nakladatel Josef Richard Vilímek junior. Bylo to v jeho nakladatelství, ve kterém to vyšlo v roce 1891.
0: V půvabné knížce s názvem Z Prahy k Baltickému moři v balónu, dojmy a vzpomínky z 9-hodinové plavby popisuje poslední pražský let balónu Viktor Hugo, který absolvoval s kapitánem Godardem a dvěma dalšími pasažéry.
1: Vzduchoplavci plánovali doletět až do Moskvy, ale vítr nečekaně změnil směr. Zamířili tedy na sever a nakonec skončili u břehů Baltického moře.
2: Balon již námi dost zatížený a nasáklý vlhkem hustých mlh, více a více nížil se k zemi. Pohybovali jsme se sotva znatelně kupředu, za to jsme ale mohli určitě pozorovat, byť volné, přece stále klesání. Blížili jsme se právě po čtvrté k Vltavě. Není jiné pomoci, pravil Godár. Nechcete-li dolů, musíme vyhodit i přítěž jinou. Jest sice dražší, ale jinak to nejde. A ten ukrutný muž vzal... O, krvácejte, srdce útrpná, vzal láhev šampaňského, plnou zapečetěnou láhev, naklonil se daleko z koše a šampaňské, to výborné ohnivé šampaňské, potácelo se mezi nebem a zemí a obloukem se sneslo dolů do vltavských vln. Poslouchali jsme tiše, uslyšíme-li dopadnutí a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Věčná tě škoda, ušlechtilý ohnivý moku, který jsi tak bídně našel hrob, tebe nehodný.
0: Viktora Price jste určitě poznali po hlase, vydáme se s ním z Prahy k Baltickému moři v balónu. Dnes pokračování za 5 minut po 20. hodině.
1: Na co ale zdaleka tak dlouho čekat nemusíte, to je naše dnešní úvaha. Spisovatelka Markéta Pilátová ji tentokrát napsala o vytrvalosti, o lásce a každodenní péči.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Americký klarinetista Charles Neidich vystřihl část z témata variací pro klarinet a orchestr Gioachina Rossiniho, s ním hrál Orpheus Chamber Orchestra.
1: Pojďme si teď poslechnout úvahu spisovatelky Markéty Pilátové, která je o síle vztahu mezi matkou a dcerou, o taky o lásce, o každodenní péči a vytrvalosti, o péči, která se skládá z takových drobných, zdánlivě obyčejných úkonů.
2: Jedu z knižního festivalu v Mariánských Lázních a přesedám v Plzni. Jsem trochu nervózní, protože už v Plzni je jasné, že se na trati něco děje. Zpoždění naskakuje po kapkách, ale stabilně, takže do rychlíku Bavária nasedám o půl hodiny později, než bych měla. Zatím mě to nestresuje, protože jedu jenom do Prahy. Vlak je narvaný po strop, většinou výletníky z koly, studenty a cizinci. Zastavíme se po půl hodině, protože na trati jsou popadané stromy. Někdo se vrací jiným vlakem do Plzně, ale protože už je skoro 8 večer, většina lidí zůstává a vyčkává, co jim osud přinese. Volám domů. Fyzioterapeutka dnes nemohla přijít, a tak se mámě slíbila, že s ní budu cvičit já a po telefonu. Tak mami, k tyči. Tyč je naše zábradlí u schodů, kterého se máma přidržuje, když cvičí chůzy a různé podřepy a taneční kroky, protože chce co nejdřív začít chodit bez chodítka. Nasazuju si velká růžová sluchátka, šteluju telefon, máma už je u tyče a já přecvičuju. Různě zvedám ruce do vzduchu a předvádím tělocvičnou pantomimu a nahlas mámě počítám. 1, 2, 3. Po hodině si spolu cestující zvykli. Zvednutá obočí a udivené pohledy už ustaly, vlak se rozjel, do Prahy jsme nakonec dorazili. Podobné cvičení už jsme s mámou absolvovali v náhradní autobusové dopravě cestou na festival do Horního Kubína na trase Vsetín-Půchov. Vlak z Plzně byl proti tomu peříčko. V autobusu

0: se vždycky statečně postaví k tyči. A po cvičení mi čte. Nahlas. Tunel, netunel. Každý den nejméně půl hodiny. Knížku o Maxi Švabinském, povídky Jiřího Hájíčka, Smrt v Benátkách od Thomase Manna v novém překladu Radka Malého. Články z historického časopisu. O císařovně Sisi vím úplně všechno. Články z psychologického časopisu. O depresi a ADHD vím i to, co nechci. Pak si o tom, co máma přečetla, povídáme. Knihy mámě po dlouhých letech nemoci vrátily smysl pro ironii, slovní zásobu, humor. Je to ale náročné. Chuť na čtení se nevrátila jen tak. Prvních pár měsíců jsem ji do čtení musela doslova nutit, přemlouvat, slibovat odměny v podobě laskomin, ale nakonec se k mámě knihy vrátily. Občas se ke čtení nahlas přidá i táta. Oba čtou krásně a všechny nás tahle knižní seance baví. Staří Řekové tomu říkali kalokagátia, aneb jednota duše a těla. Zní to provařeně už víc jak 2000 let a pořád to funguje. Máma se před půl rokem nedokázala sama zvednout z postele, nedokázala se sama obléct nebo si něco podat. Minulý týden měla 80 a na oslavu přišla z ložnice do obýváku sama, bez chodítka. Vítězoslavně se usmála. Pak se mě ptala, kdy zase někam pojedu. Brzy, mami, budem zase cvičit ve vlaku. Tak doufám, že ta cesta bude samej tunel, říká máma, ale pak jde k tyči a pak pro knížku.
1: Vedle fyzického cvičení tedy nakonec přichází na řadu i cvičení ducha, každodenní předčítání knížek, které vrací nejenom slovní zásobu, ale třeba i schopnost soustředění. Jestli jste pozorně poslouchali dnešní úvahu spisovatelky Markéty Pilátové.
2: No a když budete pozorně poslouchat zprávy, které vám nabídneme za pár minut, tak se dozvíte podrobnosti o prvním vídeňském zeleninovém orchestru, tak se na to počkejte.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Teď je 7 hodin. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: České zásobníky plynu jsou teď míň naplněné než loni. Je to kvůli vyšší ceně plynu způsobené konfliktem na Blízkém východě. Rusko útočilo na zahraniční lodě v Oděském zálivu i na město. Ve Znojmě zahraje první vídeňský zeleninový orchestr. A počasí bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 30 stupňů. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Asi o třetinu méně než loni, ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
4: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
5: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
4: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
6: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
4: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků. 3 námořníci zahynuli při ruských útocích na nákladní lodě vyplouvající z oděských přístavů. Šlo o plavidla pod vlajkami Tanzánie, Libérie a Marshallových ostrovů.
7: Útoky na lodě vyvážející zemědělské plodiny sledovali lidé v Oděse přímo na plážích. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper později na sociálních sítích oznámil, že při útoku kapitán jedné z lodí zahynul a na dalších lodích zemřeli 2 námořníci. Ukrajinské služby posádky lodí evakuovaly a v nemocnicích ošetřili několik zraněných. Večer Rusko na Oděsu zaútočilo raketami. Podle městské vojenské správy zasáhly mimo jiné nádrže se slunečnicovým olejem, které začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Ve Znojmě pokračuje 22. ročník hudebního festivalu. K oslavám 800 let města dnes zahraje The Vegetable Orchestra, tedy první vídeňský zeleninový orchestr, který si sám vyrábí nástroje ze sezónní zeleniny. Koncert s podtitulem Pocta znojemské okurce popisuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
8: Jejich vlastně práce je celodenní. Velmi brzo ráno nakoupí zeleninu, pak 6 hodin vyrábí hudební nástroje ze všech možných druhů zeleniny a potom z toho, co vykrájí, tak ještě se uvaří polévka zeleninová, aby nic nepřišlo na zmar. Oni dokáží opravdu na mrkvové flétničky a na bubínky z tykví vyrobit normálně hodinový koncert.
3: 80. narozeniny dnes slaví dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. A takto Nováček před pár lety vzpomínal na svůj začátek v rozhlase.
9: Rozhlas byla odmala moje láska, jak jsem špatně viděl. Tak jsem pořád byl u rádia, pořád jsem poslouchal. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říká, my tě neberem na hlas, ale na hlavu.
3: V roce 2000 získal Petr Nováček novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy.
10: Thank you. počasí.
3: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu území kolem 21 a na jihu Moravy až 30 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné středeční ráno. Kultura často otevírá témata, která nejsou úplně pohodlná. Připomíná třeba zapomenuté příběhy, hledá nové cesty k publiku, ukazuje, že i místa, kolem kterých denně procházíme, můžou skrývat překvapivé osudy. A tak se v následujících minutách společně podíváme na nový film Pramen. Vrací se k nuceným sterilizacím romských žen v komunistickém Československu. Tenhle snímek budeme v následující hodině také recenzovat. Přijde za námi do studia Alice Aronová, aby ho zhodnotila. Ale společně v příštích minutách zamíříme i do galerií a do muzeí, kde Ministerstvo kultury hodnotí pilotní projekt volných vstupů. A vydáme se pochopitelně také dnes na pražské Václavské náměstí. Tentokrát to nebude za výlohami obchodů, ale bude to za lidmi, kteří na Václavském náměstí opravdu žijí. Tak se s námi vydejte na tu zajímavou cestu. Máme 6 minut po 7 hodině a za celý tým přejí příjemné ráno Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Vydáme se jako obvykle také na hudební cestu dějinami, tedy hudebními dějinami. Leoš Janáček nebo Sergej Prokofiev, Karl Dieters von Dietersdorf, to jsou jména, která budeme skloňovat v následujícím čase.

0: Nejslavnější milenci všech dob Romeo a Julie nám teď zatančili lidový tanec. My jsme poslouchali svitu z tohohle slavného baletu Sergeje Prokofjeva.
1: Přiznám se, že pokaždé, když jdu přes pražské Václavské náměstí, dívám se do oken a říkám si, jestli tam vůbec někdo bydlí, nebo kolik lidí tam bydlí. Mezi mnoha hotely a kancelářemi dodnes najdeme i desítky bytů.
0: Jen 65 jich spravuje městská část Prahy 1 a až na 2 jsou obsazené všechny. Další byty pronajímají soukromí majitele domu.
1: A v jednom takovém žije i slemer Václav Šindelář alias Anatol Svahilec. A právě za ním se vypravila naše reportérka Alena Rokosová. Nabízíme další díl našeho speciálního seriálu o Václavském náměstí.
2: Dům číslo 18, v jehož přízemí fungují thajské masáže, najdeme mezi dvěma výjimečnými budovami. Nalevo stojí úzký třípatrový dům s nápadnou neorenesanční fasádou, postavený v roce 1886. A napravo vidíme dům u Zlaté pšenice z 20. let 20. století, ve kterém dnes sídlí hotel Pitloun. Ale my už teď vcházíme do domu zvaného Udoušů.
3: Jsme ve výtahu a vyjedeme do 4. patra, kde bydlí Václav Šindelář uměleckým jménem Anatol Svahilec.
4: Já tady žiju 9 a čtvrt roku. Ve 4. patře máme tady sdílený byt. Spoustu lidí je třeba překvapených a čekalo by na Praze 1 daleko luxusnější bydlení a mám pocit, že tady ten náš barák je pro lidi, kterým nevadí na tom Václaváku bydlet. Z hlediska ruchu, z hlediska toho, že tady nemáme a priorní možnost si tady třeba nechávat auto, byť tady máme průjezd. Takové zážitkové bydlení trošku.
3: Nechci být příliš popisná, ale řekla bych, že tady se skutečně doslova zastavil čas a nedokážu říct, jestli v 50., v 60. nebo v 70. letech.
4: Já vím, že tady v tom bytě žila jedna rodina zhruba 60 let. Já když takhle otevřu totiž skříň, vy tady můžete vidět, že si tady někdo značkoval, jak mu rostlo dítě. No a tady je rok 63, když půjdu zpátky 62, začínáme tady v roce někde 55. Potom ty starý lidi už prostě nebyli a udělal se z toho vlastně takový jako studentský byt. Za socialismu dostal nový dispozice, býval to celá chodba vlastně byt. Máme tady jakožto jediná partaj z celého toho baráku, máme otevřený balkon, jsou tady ještě dva arkýře, jsme v tom traktu, který je orientovaný do náměstí, ještě tady jsou trakty vlastně dva další, ten barák je veliký, jeho vidět jenom třetina. Dům Udoušů se to tady jmenuje, 1899 měl být dostavěný. Býval tady zájezdní hostinec, vnitroblok tam asi byla zahrada a v té zahradě se údajně děly takzvané merendy. Tělocvična tady byla první, nebo jedna z prvních veřejných tělocvičen v Praze. Přemýšlím, no, co ještě bych tak jako...
3: No je znát, že jste vášnivý wikipedista.
4: Jo, jo.
3: Kolik tady v tom domě je bytů?
4: V tom našem traktu je těch bytů by voko třeba do 10. Dole jsou komerční prostory, v druhém patře už to jsou napůl kancly byty, třetí, čtvrtý, pátý patro nahoře nad náma je ještě jeden podkrovní byt. Ti lidi, kteří tady žijou, jsou to Češi, okolo nebo lehce přes 30, ale stejně tak jsou tady i starší lidi. Naši sousedi, ty tady žijou třeba 30 let a myslím si, že oběma je přes 70. Nad náma, myslím si, že Airbnb prostor, třeba o tom zadním traktu, bezpečně vím, že tam jsou minimálně 2-3 prázdní prostory.
3: Jste tu skoro 10 let, co vás osobně tady drží?
4: Já hodně často jezdím z Prahy vlakem a to, že já si můžu na ten vlak dojít pěšky, je pro mě obrovská pomoc. S tímhle životním stylem já si třeba toliko nevařím a dost si chodím na jídlo ven. Jsou tady místa, kde se dá velmi rozumně se jako najíst. I ten Václavák jako dokáže mít ten maloměstský rozměr, že opravdu člověk se tady jako má s kým pozdravit, vídá se tady s někým. Jsou tady dva supermarkety pod barákem, další, dejme tomu 4 v nějakém rádiu, jako několik set metrů. A když náhodou tohle to nestihnu, tak jsou tady večerky, které jsou dokonce i non-stop, ať už indický, anebo bangladéšský. Samozřejmě taky si musí člověk dávat bacha, protože tady vedle na Václaváku máme obchod, který já považuji za jeden z nejdražších obchodů v Praze. A několikrát, když jsem viděl, že tam kouká nějaká sympatická skupinka turistů, tak jsem jim anglicky říkal, hele, nechoďte tam, skočte si tady do supermarketu, máte to daleko lepší, máte tam větší výběr a tady vás akorát okradou. No.
3: Řekněte mi, jak vy osobně vnímáte tu současnou proměnu Václavského náměstí?
4: Já jsem za to moc rád, myslím si, že si to ten Václavák zaslouží. Po staletí to byl bulvár, který ve chvíli, když tam prásklo to muzeum, tak se prostě zaplomboval. Přijde mně to skvělý a jako doufám, že se z toho ještě víc jako stane místo, kterého se ty Pražáci, a nejenom Pražáci, jako lidi z celé republiky, přestanou bát. Já když někdy řeknu, že bydlím na Václaváku, tak velká většina lidí prostě obrátí oči v sloup, spráskne ruce, řekne, ty bydlíš na Václaváku, jak se ti to stalo? Prostě jo, jako prostě říká, ale já jsem tady happy, já tady bydlím moc rád.
3: Ale vaše přítelkyně už tolik ne. Tak co je to třeba, kvůli čemu byste se stěhovali někam jinam?
4: Jde hlavně o ten hluk. To si myslím, že je první věc. I ten Václavák, jakožto každý velký veřejný prostor, přitahuje lidi bez domova, lidi, kteří mají problémy s alkoholem, kteří mají problémy s drogama. Druhá věc je stáří toho bytu. Je trošku problém to vytopit, měli jsme problémy s vodou a s takovýhlema věcma. Já trošku nám špatně odtejkají odpady, protože prostě ten barák je starý a ideálně by se to muselo prostě jako celý vyměnit.
1: Zatímco Václavským náměstím v Praze denně projdou 10 000 lidí, tak domov tam mají přibližně 200 obyvatel. Jedním z nich je i slemer Anatol Svahilec. My jsme ho navštívili společně s naší reportérkou Alenou Rokosovou.
0: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře totiž mohly tyto instituce lidé navštívit bez placení vždycky první neděli v měsíci a instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí také kritice. Jaké, to se dozvíte za pár minut.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dohrálo nám Stamicovo kvarteto a byla to ukázka ze Smetčicového kvartetu D-dur Karla Kovařovice.
1: Teď se podíváme na zajímavá statistická čísla. Třikrát během jara, vždycky první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu, no a teď vyhodnocuje výsledky.
0: Cílem celého projektu je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžné, ale instituce zůstávají v nejistotě.
1: A o finančních kompenzacích se stále jedná.
2: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
3: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
2: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
4: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
2: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
3: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
2: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
3: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
2: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Para Trojo i Salgán, tedy pro Trojoja a Salgána, věnováno Trojovi a Salgánovi, tedy legendárnímu hráči na bandoneon, skladateli a kapelníkovi Anibalu Trojovi a Horáciu Salgánovi, což byl jeden z nejvýznamnějších inovátorů argentinského tanga. A my jsme se takhle společně s Luisem Salinasem ponořili a dostali až k 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt. Reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká 5. flotila. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoğanovi. Tehdy o život během noci přišlo 251 lidí. Po potlačení puče začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo také zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče duchovního Fethulláha Gülena. A počasí v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami a nebo bouřkami, nejvyšší teploty 21 až 28, nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. A více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá v kultuře v ostravských Dolních Vítkovicích? Například začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů a taky divadelní představení. Návštěvníci uvidí třeba národní sbírku zlozvyků, souboru Losers Cirque Company a nebo hudebně divadelní poctu Zuzaně Navarové a pak Usnu a vstanu.
2: V galerii Rakouského kulturního fóra je večer vernisáž rakouského malíře Josefa Karla Redlera, která je součástí Dolnorakouské zemské výstavy 2026, kdy je v svět vzhůru nohama Člověk, psychika, zdraví.
1: A v Praze v kulturním prostoru Archa Plus se představí americká písničkářka Susan Vega, hudební vizionáři Kraftwerk svoji audiovizuální show potom uvedou v pražském fóru Karlín.

0: Mužem mnoha talentů byl E.T.A. Hoffmann, psal, skládal, dirigoval, maloval, měl také právnickou praxi. No a my jsme teď poslouchali část jeho symfonie S-dur.
1: Jestli se takový renesanční lidé dnes ještě vůbec rodí, no nic. Do českých kin se dostává slovensko-český snímek Pramen. Byl uvedený v hlavní soutěži Karlovarského filmového festivalu a jeho tématem je nucená sterilizace romských žen v komunistickém Československu v 80. letech minulého století.
0: Hlavní postavou je lékařka, která v jedné ze slovenských nemocnic tyto zákroky provádí. Na scénáři filmu se vedle Marka Leščáka podílel i režisér snímku Ivan Ostrochovský.
1: A redaktor Tomáš Pilát se setkal s Ivanem Ostrochovským, který mu vysvětlil, jaký byl původní záměr autorů, že to bylo točit film o interrupčních komisích té doby.
2: Cestou jsme zjistili, že teda se dělali ty sterilizace a přišla nám to důležitější téma zrazu. A stretávali jsme se teda i samozřejmě s romskými ženami, které ale z logických důvodů o tom není ani moc příjemné rozprávat a hlavně oni to často tajá, že oni se k tomu nepriznají, lebo pro nich je to stigma v té romské společnosti být neplodná. Pro nich je to asi trochu jiný typ problému jako pro jiných lidí. A potom jsme mali veľa rozhovorů s lékaři z té doby, kteří byli na gynekologiách v 80-kách. A v podstate nám prišlo s Marikom fascinujúce, teda v takom tom negatívnom zmysle, že keď sme sa s nimi bavili, tak tí lekári vlastne boli pevne presvedčení, že všetko bolo správne. Že oni neporušovali zákony, tie ženy skutočne tie zákroky potrebovali, lebo boli v zdravotnom ohrožení. Takže vlastne nás začala zaujímať tá postava toho lekára skôr a vlastne, že ako to ten človek má uložené v hlave, že o tom, čo my sme dneska vlastne každý slušný človek presvedčený, že to teda v poriadku nebolo, hej? Že ako si vlastne to človek zdôvodní, hej? Že ako si racionalizujete niečo, čo my považujeme za nemorálne a ako takým procesom toho uvedomenia taká postava by mohla prejsť. A to vlastne je postava Ani Geislerovej.
3: Ani Geislerová říkala, že příprava na ten film trvala 5 let a že sa třeba musela naučiť postupy pri císařském řezu.
2: Ona bola veľmi, by som povedal, učenlivá. Ona je ten záber, keď odoberá krv tej Agáte a to reálne odoberá Aňa tú krv, čo som sa trochu sám zhrozil, že aj to Simone, čo hrá Agátu, nevadilo. Úplne som nebol o tom presvedčený, že je to dobrý nápad, ale reálne Anča bere krv a potom samozrejme sa naučila šiť, kúpili sme jej bravčové kože a Aňa sa naučila výborne šiť, takže keby niekto potreboval rýchle zošiť niekde na chodníku a ide Anča okolo, tak nech sa aj neboja opýtať.
3: Ten film má v zásade dve ženské hrdinky. Od Ani Geislerové v roli té lékařky sa očakáva dobrý výkon, ale Simona Boledičová, asi nastupujúci mladá herečka. Můžete o něj něco říct?
2: Mně jsem si ani úplně jistý, že chce být herečka. My jsme potřebovali nějaký specifický typ, že vlastně trochu tu Romku připomíná, lebo smysl té postavy je ten, že vlastně skrývá tu identitu romskou, hej. A Aňa má jakože postupně odhalovat. Po filmu je to napísané, to postava jako poloromka, ale my jsme vlastně potřebovali, aby tam nebylo na první pohled zjavné, že jde o Romku. A je to ani nevelké jako by majstrovstvo, víte, že když jste profesionální herec, že nezatěňujete toho neherca, hej, že který nemá rytmus a prostě, že ho viete vlastne akoby sám, že Aňa vlastne tú Simonu akoby režírovala v rámci tých obrazov, hej, že veď ja sami samozrejme niečo povedal, ale že viete, že neskakať mu do rečí, zastaviť sa, nechať mu čas, emocionálne ho nevystresovať, že je to veľmi ťažké podľa mňa. Málo dobrých hercov to vedia zvláknúť tú spoluprácu s nehercom.
4: Dokola, to samý. Ja sa mu vôbec nerozumiem.
3: Chtěl jste tím svým filmem docílit mimo jiné i toho, aby diváci aspoň trošku nahlédli do romské duše?
2: Já jsem skôr chtěl, aby nahlédli do duše bělého doktora, který si myslí, že to, co robili, bylo v pořádku. A vlastně o tom je film, hej, že velakrát jsme o něčem přesvědčeni, máme na to akoby logické argumenty a časom se ukáže, že to byl prostě omyl. Jak můžete urobiť situaci jako některé lékaři, že se tváří, že to bylo v pořádku a můžete si prostě přiznat a může ta společnost žít dále. Proto jsme nechceli urobiť jakože depresivní odsudzující, chceli jsme urobiť, že vlastně máme šancu si přiznat chybu a nějak se akoby aj zmieriť a ísť ďalej, že keď sa budeme dokola obviňovať, že tá spoločnosť akoby sa nemôže nikam posunúť. Treba hovoriť o problémoch, treba to vedieť pomenovať, treba rozmýšľať, prečo sa to stalo. Podľa mňa tie odsudky ničomu vlastne vo výsledku nepomáhajú.
3: Váš film je vlastne veľmi aktuální. Příběh z 80. let sice, ale tam tá témata odpovednosti a etiky a přátelství a ženské sounáležitosti sú veľmi silná a to vlastne platí stále.
2: Je to presne o tom ukázať to, že vy vždycky máte akoby šancu rozhodnúť. Viem, že aj dneska to, že vám znovalizujú zákon a vlastne s tým nesúhlasíte, že proste obmedzujú niečo aj v kultúre, tak to neznamená, že vy, teda to, že je to zákonné, to budete akceptovať. Viem, že vždycky máte na výber, nechcem to prirovnávať nejakým totalitným režimom, že boli zákony choré a vy ste ich stále mohli odmietnúť. Viete, to sterilizácie nie sú problém československej totality. To sa dialo v Spojených štátoch v 80. rokoch, v Kanade, v Norsku, že sa to dialo aj v rozvinutých akoby demokraciách. Je to skôr o tom vzťahu tej majoritnej spoločnosti k tým minoritám, že proste ako mohlo niekoho napadnúť, že to je akoby dobrý spôsob, ako riešiť ten problém tých minorít. No. A to chceme skúmať. A dúfame, že vlastne aj tí ľudia, ktorí majú nejaké stereotypy voči Rómom, že cez tú Áňu vedia pochopiť, že ten prerod, ako sa môže udiať. Veď tá identifikácia s tou postavou je vždy jednoduchšia. Ja sa nepotrebujem robiť film, aby presvedčil ľudí, ktorí majú Rómov, že to tak je v poriadku, samozrejme je v poriadku nemať stereotypy a nebyť rasista, ale chceme robiť film, ktorý má šancu aj osloviť ľudí, ktorí tie stereotypy majú a dostať sa im pod kožu.
0: Přibližuje režisér Ivan Ostrochovský své záměry při tvorbě filmu Pramen. Připomeňme, že snímek získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu Mezinárodní asociace filmových kritiků.
1: A tak přibližně za hodinu, když se tak dívám na hodiny, máme za 2:45, za námi do studia ještě přijde filmová kritička Alice Aaronová a řekne nám, jestli s rozhodnutím poroty souhlasí.

Tohle je spolujízda, za níž nám srdce hvízdá, veselou baladu pro lepší náladu, veselou baladu.

0: Jak je vidět, i balada může být veselá. Jednu takovou nám zpívali Marián Frýdl a Martin Kocián.
1: Za každým velkým vědeckým objevem stojí člověk. U starověkých civilizací, ale jejich jména většinou dávno odvál čas. Archeologům v Guatemale se teď podařilo něco mimořádného. Poprvé v historii identifikovali konkrétního majského astronoma a matematika. Díky nápisům na nástěnných malbách ve starověkém městě Cultún rozluštili jméno Sactanvax, tedy liška běloprsá.
0: Právě jemu dnes vědci připisují autorství unikátních matematických a astronomických výpočtů z vrcholného období majské civilizace. Objev je výjimečný nejen tím, že odhaluje autora víc než 1000 let starého vědeckého díla, ale také otevírá pohled, nový pohled na to, jak vyspělá byla majská věda a jak úzce se v ní prolínaly matematika, astronomie, umění i každodenní život.
1: I takové informace nabízíme na Českém rozhlase Vltava. Dobré ráno.

0: Dymák je lašský tanec, je to samozřejmě v tomto případě dílo Leoše Janáčka, které nám hrála Filharmonie Brno. Dirigoval Jakub Hruša.
1: Vizitka.
2: Hostem bude filmařka Jana Boková. Natočila na 20 velice ceněných snímků a je také autorkou žánru cinema verité. I když sama říká, že ji zajímají hlavně lidé, tak vytvořila i portréty měst, jako třeba Mexico City, Avignon anebo Havana.
0: Jaké to bylo točit v 80. letech pro BBC, nakolik sleduje současnou dokumentární tvorbu a který z jejich filmů zaujal Erika Clapna natolik, že po ní chtěl natočit videoklip?
2: Na to všechno filmařka Jana Boková odpoví ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Jeden z romantických kusů pro solový klavír nám hrál Adam Zkoumal, byla to jeho vlastní skladba.
1: Nevím, jestli něco romantického vybírá do dnešního básnění prozaik, herec a scénárista Miloni Čepelka, ale celý tento týden vybírá krásné věci. Tak jdeme na to.
2: Básnění.
3: Oldřich Mikulášek, co člověk má? Co člověk má? Snad tichý kraj s řekou, jež v dálku uplývá. Je tvůj tak jako píseň. Hraj a unáší tě tesklivá. Tak kraje a tak písně si, ne ony tvé. Co člověk má? Snad jasnou hvězdu nad lesy s úsvitem prvním zhasíná, když nebe oči zavře si. Co člověk má? Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém. Krev jako voda oblázek jej omývá, však vzpomenem, když zapomenuli jsme již, ach, na pramen. Co člověk má? Snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy zlíbat smíš. Co člověk má, snad stesk a žal, jež srdce věrně sevřou ti, jako bys v dlani zavíral krvavou růži na pouti tím životem, co dal i vzal. Kde je, co dal? Co člověk má? Či pouze to, co zarmoutí, i času odolává dál a divě kvete na

0: Co je v něm, co člověk má vášnivým celým životem, že se jak růže červená tím sadem rozvoněn a vzňat. Mám rád básně Oldřicha Mikuláška. Mám rád ty zalíkavé s verši úsečnými a torzovitými, ale i ty psané řeči tak řečenou vázanou v pravidelném rytmu, ve kterých jen nečekané spojení náhle skřípne. Stesk a žal srdce věrně sevřou ti. Pro pána, kdo z nás touží po věrnosti zrovna stesku a žalu? Nebo v protikladu pohladí snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy zlíbat smíš? Mikulášek byl ve své poezii po prvotních optimistických rozbězích, ostatně diktovaných asi jen vnějšími okolnostmi, později vždy spíše skeptický, vědom si víc tragiky a rozpornosti než idyly a jednoznačnosti lidského údělu. Proto už v roce 1958 nazval sbírku, ze které jsem přečetl závěrečnou báseň, nazval ji Ortely a milosti, a proto v ní ortelů bylo mnohem víc než milostí. A závěrečná báseň bilancovala právě ten přechod od povrchního optimismu ke vědomí, že má-li ten být uvěřitelný a platný, bude vždycky vykoupen steskem krví, bolestí a konec konců ano i tou smrtí, která není a nemá být prohrou, ale završením. Co člověk má? Snad smrt jen svou, i když rukama živýma lidé ho potom ponesou. V nekončícím řetězu generací, v osudové jednotě zrození a zániků, které se nevyhneme, i kdybychom tisíckrát chtěli.
1: Miloň Čepelka tentokrát vzal k ruce báseň Oldřicha Mikuláška Co člověk má a vyšla v knížce Ortely a milosti.
2: No a nám se blíží 8. hodina a pod námi už je slyšet newyorský big band s Johnem Fetchokem.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny prověřuje zlaté padáky pro ex-manažery. Bývalý výkonný ředitel dostal na odchodnou přes 23 milionů korun, ex-šéfka personálního téměř 21 milionů. V Polsku budou cvičit francouzští a britští vojáci. Začíná festival Colors of Ostrava, vystoupí na něm 110 interpretů. A počasí bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty do 30 stupňů. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního oddělení Lídii Jaroměřské. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bell očekává výsledky kontroly na podzim.
3: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
2: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka, tento nechtěl komentovat. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region.
4: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
5: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie, nezúčastní se ho Němci. Polsko se podle premiéra Tuska také logisticky a finančně připraví na trvalou přítomnost evropských spojeneckých sil. V Polsku už působí také američtí vojáci. Jejich počet v zemi by mohl vzrůst až na 15 tisíc. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobiho a nebo na poprokové duo 21 Pilots.
6: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem pěti desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
2: Asociace nestátních otevřených památek ANOPA odstartovala veřejné hlasování v anketě Průvodce roku. Lidé tak můžou podpořit ty, kteří jim na nestátních hradech nebo zámcích připravili nejlepší prohlídkový zážitek.
7: V anketě o nejlepšího průvodce roku můžete podpořit i zástupce z Plzeňského kraje. Třeba průvodce na hradě Kašperk na Klatovsku, zámku Žinkovi na jižním Plzeňsku nebo jízdárny Světce na Tachovsku. Hlasovat můžete přímo při návštěvě konkrétní památky nebo na webu Asociace památek, a to až do konce října. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. A nejvyšší teploty 23 až 28, na severu území kolem 21 a na jihu Moravy až 30 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak si tak zkouším představit, kde všude vám děláme společnost. Možná na cestě autem, možná jsme s vámi na chatě, na chalupě, na dovolené, na cestách. Tak pojďte cestovat ještě společně s námi. Stačí občas otevřít dveře do míst, ve kterých se ale zastavil čas. A tak se vydáme po stopách dávno zaniklých biografů, které kdysi bývaly přirozenými centry společenského života. Zamíříme i do Českých Budějovic v dalším díle seriálu Kina v prachu času. Potom vás pozveme na festival Za dveřmi, tam se potkává současný cirkus a pouliční divadlo, ale ze všeho nejdřív navštívíme letní slavnosti staré hudby. Zajímá nás letošní program, který prý oživí mýty a legendy a pochopitelně nebudou chybět špičkoví interpreti. Posloucháte Český rozhlas Vltavu také ve středu 15. července. Dobrý den a příjemný poslech. Ze studia přejí Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Stará hudba bude znít i v následující hodině Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach v úvodu a pak také Bohuslav Martinů nebo třeba Vlasta Redl. Dobré ráno.

0: Johann Sebastian Bach a ukázka z koncertu pro dvě čembala C-moll. A Camus nám hrál a dohrál v 8 hodin a 10 minut.
1: Byla to stará hudba, ale určitě ne tak stará, která se teď objeví na festivalu. Mýty, legendy, dávné příběhy, ale i hudba, která po staletích čekala na své znovu objevení. Přesně takový by měl být 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby.
0: Ten zítra večer zahájí v pražských Emauzích britský vokální soubor Stile Antico a Daniel Jäger o letošním programu mluvil s dramaturgyní festivalu Janou Semerádovou.
2: Mýty a legendy jsme si vybrali jako téma, abychom představili rozmanité hudební zpodobnění slavných postav antické mytologie. A tak budeme mít možnost vidět bájného pěvce Orfea a jeho milovanou Eurydiku, nebo příběh argonauta Jasona a prostě olympské bohy. Ale nezůstaneme jenom u mytologie, která se objeví v různých historických obdobích. Chceme též ukázat, že legendy o svatých, a to tedy ve vokální polyfonii 16. a 17. století, velmi rezonovaly a lidé si prostřednictvím těchto příběhů vysvětovali přírodní jevy, odpovídali na otázky o původu světa. A my chceme právě mít i v našem takovém jako emblému Fénixe, co by spodobnění toho bájného ptáka, který dokázal působivě zpívat, léčit skrze svoje slzy a stavět most mezi lidmi a Bohem.
3: Na vašem festivalu se letos spotkává renesanční polyfonie, raná opera, virtuózní italské houslové umění i projekt, který propojuje hudební tradice Orientu a Occidentu. Jak se podařilo všechny tyto světy spojit do jednoho dramaturgického celku?
2: Letošní dramaturgie je velmi pestrá mozaika a propojuje přirozeně oba světy, jak ten duchovní se světským, tak východ se západem, starou hudbu vlastně i s tou novou, protože objeví se na některých programech i hudba 20. století.
3: Ta dramaturgie vašeho festivalu je známá tím, že nevychází jen z těch známých skladeb, ale přináší i hudbu, která ožívá po staletích a byla předmětem i třeba dlouhého badatelského hledání. Na který z těch letošních koncertů jste v tomto ohledu nejvíce pyšná?
2: Musím říct, že jsem nejvíce hrdá na jeden takový nový projekt. Jmenuje se Metamorfózy a je to kreace kapely Mariány a Kyi Tabasiana se svým souborem Konstantinopel a s nimi vystoupí též hvězdy starohudebního nebe gambistka Lucille Boulanger a cinkista Lambert Colson. No, zde právě se snoubí všechny ty složky, jak muzikologická, tak též zkušenosti s rozličnou hudbou, jak tedy tou tradiční, tak také tou umělou. A především uvidíme na tomto koncertě ten tvůrčí zápal a vlastní tvorbu, to znamená propojení těchto dvou světů, Occidentu a Orientu. A díky letním slavnostem se zrodí něco mimořádného.
3: Jedním z takových poznávacích znamení letních slavností staré hudby jsou umělci, kteří v České republice vystupují vůbec poprvé. Na koho byste letos posluchače upozornila jako na skutečný objev?
2: Vlastně hodně ansámblů bude v Čechách vystupovat poprvé, nejen tedy mladička, houslistka, vycházející hvězda Miriam Ontana se svým Obny ansámblem, což je velmi takový moderně znějící název ansámblu. Jedná se o Bieto Barocco No Identificado, což myslím si, že na to by mohli přijít mladí posluchači, ale vlastně i Scherzi Musicali, už renomovaný belgický ansámbl, ten bude v Praze poprvé a hlavně se těším na Stile Antico, anglický vokální soubor, který patří mezi špičky ve svém oboru a ten bude zahajovat festival.
3: Letní slavnosti staré hudby každoročně využívají jedinečné historické prostory Prahy. Nakolik při tvorbě programu přemýšlíte i o tom, kde bude konkrétní hudba znít? Vybíráte nejprve místo nebo program?
2: Musím se přiznat, že nejdřív máme program a ten potom ladíme s těmi umělci tak, aby se hodil do prostoru, které většinou využíváme pro náš festival. To je tradičně nádherný sál v Trojském zámku nebo Lobkovický palác na Pražském hradě nebo Šimon a Juda. Tam se koná závěrečný koncert festivalu A jsme velmi rádi, že úvodní koncert se koná opět v překrásném kostele Emauského opatství, kde to nádherně zní, ale opravdu tam nechají zaznít pouze duchovní, čistě duchovní program.
1: Říká Jana Semerádová, dramaturgyně letních slavností Staré hudby. Dívala jsem se před chviličkou na web slavností, už je prakticky vyprodáno, ale máte šanci přece jenom vyslechnout si ten zítřejší zahajovací koncert. Tady u nás na Vltavě ho budeme vysílat v přímém přenosu. Moderovat ho bude zítra na večer Daniela Čermáková. Co pro nás máš dál, Danielu?
0: Tak já pro vás mám pozvánku do ulic na festival pouličního divadla Za dveřmi. Ten uvede zítra a pozítří mezinárodní novocirkusovou inscenaci 4060, ve které se setkává energický srbský novocirkusový performer se slovinským veteránem pouličního divadla. Více za chvíli.

mosty a přehrady, jen občas upadám do téhle nálady.

0: Vlasta Redl, to je pro mě prázdniny v Telči, tenhle festival, který už začal v pondělí a potrvá do 14.8. Vlasta Redl tam letos vystoupí 31. července.
1: Ale když už, Danielu, mluvíš o festivalu, tak já bych ti nabídla jiný festival, ten se odehrává v Praze. Dva umělci, dvě generace i dva odlišné divadelní přístupy. Přesně tohle se setkává v divadelní pouliční grotesce s názvem 4060. Energický srbský novocirkusový performer Milan Marič se slovinským veteránem pouličního divadla Gorem Osojnikem vytvářejí dokonale režírovaný chaos, který je plný balanční akrobacie, současné klaunérie a absurdního humoru.
0: Výborně, chaos je moje druhé jméno. Představení bude k vidění na festivalu pouličního divadla za dveřmi zítra a pozítří, tedy v Praze, jak už Naďa řekla. A při té příležitosti se s oběma performery setkala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Jak se stane, že se zástupce slovinského festivalu Anna Monroe spojí se s zástupcem srbské organizace Cirkusféra a rozhodnou se společně vytvořit divadelní představení do plenéru?
3: S Milanem se známe už opravdu dlouho. Oba organizujeme festivaly, on cirkusový, já festival pouličního divadla, takže jsme spolu byli v kontaktu už i díky tomu. Společně pořádáme také mezinárodní výměny mládeže a další projekty, takže jsme byli propojeni především na organizační úrovni. Když se ale naskytla možnost produkovat a financovat nové představení, řekli jsme si, proč se nepotkat také jako umělci, nejen jako organizátoři. Zajímalo nás, co se stane, když se potkají dva umělci, kteří jsou si v něčem podobní a v něčem úplně odlišní. Jeden vychází z pouličního divadla, druhý ze současného cirkusu. Tak to celé začalo a výsledkem je právě toto představení.
2: V čem vidíte to, co máte společného, a naopak v čem se nejvíc lišíte jako umělci, ale i jako lidé?
4: First, the difference is in age.
5: První rozdíl je věk, právě proto se představení jmenuje 4060. Gorovi je 65, mně 45, takže to je ten nejzřetelnější rozdíl. Umělecky sice působíme v různých oborech, ale způsob, jakým přemýšlíme o tvorbě a jak k ní přistupujeme, je velmi podobný. Věnuji se novému cirkusu, ale dlouho jsme hráli hlavně na ulici. Vlastně jsme z pouličního prostředí vyšli a teprve později přešli k novému cirkusu. To je jeden z důležitých styčných bodů. Oba rádi tvoříme i hrajeme ve veřejném prostoru. A během zkoušení jsme navíc zjistili, že podobně přemýšlíme o umění i o samotném tvůrčím procesu.
3: Řekl bych, že těch podobností je mezi námi ještě víc. Během práce i během hraní jsme si uvědomili, že jsme oba klauni. A právě to nás baví nejvíc. Být v přímém kontaktu s publikem, dělat si navzájem radost, překvapovat jeden druhého i diváky.
2: Když jste spolu začali pracovat, měli jste od začátku jasně dané téma, nebo jste vycházeli spíš z ničeho a téma se postupně rodilo skrze materiál, objekty a samotný proces?
4: We had quite firm starting point.
3: Na začátku jsme měli poměrně jasný výchozí bod. Líbila se mi myšlenka Beckettova čekání na Godota, z ní jsme vyšli. Postupně jsme ale zjistili, že to není cesta, kterou se chceme vydat. Během zkoušení jsme si uvědomili, že je nám mnohem bližší svět Pata a Mata. Za našich časů byl v bývalé Jugoslávii nesmírně populární. A najednou jsme si řekli, vlastně jsme tak trochu jako oni. Z čekání na Godota nám nakonec zůstal jen strom. Řekli jsme si, že strom v představení zachováme. Od Pata a Mata jsme si naopak vypůjčili jejich způsob stavění. Ne to, že něco budují, ale jakým způsobem to dělají. Pak jsme postupně přidávali další vrstvy. Začali jsme se dotýkat témat ochrany přírody a konzumní společnosti. Oba ale sdílíme podobný pohled na svět a proto jsme nechtěli vytvořit moralizující představení, které by lidem říkalo, jste špatní, protože příliš nakupujete. Nebo jste špatní, protože se nechováte ekologicky. Chtěli jsme tato témata jen jemně naznačit. Kdo je v představení objeví, ten je objeví. A kdo ne, Tomu to vůbec nevadí.
4: What is important is that we also wanted to work with the recycled materials.
5: Důležité také bylo, že jsme chtěli pracovat s recyklovanými materiály. To pro nás představovalo určitý protipol konzumerismu. Všechny rekvizity jsou proto z recyklovaných materiálů, kartonové krabice, kusy dřeva i další objekty. Celý tvůrčí proces byl vlastně založený na výzkumu. Začali jsme experimentovat a zkoumat různé možnosti. Dá se říct, že celé představení vzniklo právě z tohoto procesu objevování.
0: Představení 4060 Milana Maniče a Gora Osojníka můžete vidět na festivalu Za dveřmi zítra v areálu Pražského výstaviště a v pátek na Mariánském náměstí.
1: Novinář, historik a taky dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček právě dnes slaví osmdesátiny. Na Vltavě jsme mu věnovali osudy a za chviličku na něj přijde zavzpomínat Jan Pokorný.

0: Mezi vědou a hudbou celoživotně lavíroval Alexandr Porfirievič Borodin. My jsme slyšeli Borodina jako skladatele, pochopitelně tohle byla Malá svita. A nám v 8 hodin a 29 minut přišel milý host.
1: A tím hostem je Jan Pokorný, ale ještě vysvětlím. Petr Nováček, náš kolega, novinář, historik, dlouholetý politický komentátor, slaví právě dnes 80. Historii vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Novinářskou dráhu tu potom rozvíjel v 90. letech v deníku Mladá fronta Dnes a právě odtud na sklonku desetiletí přešel do Českého rozhlasu. Politickému zpravodajství, komentářům se tady věnoval víc než 25 let, získal za tu dobu celou řadu ocenění, no a mimo jiné společně s Janem Pokorným moderoval pořad Radioforum. Jan Pokorný tedy s námi, vítej u nás.
2: Dobrý den.
0: Dobré dopoledne. S Petrem Nováčkem jste sdílel rozhlasové studio Léta. V čem byla jeho novinářská síla?
2: Nejenom rozhlasové studio, ale i rozhlasovou kancelář. Takže jsem od rána do večera vlastně poslouchal Petrovy neformální analýzy a rozbory, hlavně nynější politické situace tehdy tedy, protože Petrova komentátorská síla je i v tom, že on je chodící encyklopedie, on má historické vzdělání, on má neuvěřitelnou paměť díky nebo kvůli poruše zraku, kterou trpěl nebo trpí od 3 let, takže on si pamatuje všechno možné. Petr Nováček podle mě navštívil všechny sjezdy politických stran po listopadu 89 a že jich bylo. On si z nich všechno pamatuje, on mi přesně vyprávěl, kde se děl. A myslím si, že největší vyznamenání v mých očích pro něj bylo, když jsem jednou přišel Václav Klaus, tehdy tuším ještě nebyl ve funkci prezidenta, byl předsedou vlády a to jsem Petr Nováček čerstvě přestoupil a on říkal, tak k vám přišel Petr Nováček, já si ho vážím, říkal Václav Klaus, který jinak byl k novinářům a je skeptický, to je muž okamžité analýzy a syntézy. A v tom je tedy velká pravda, takový je Petr Nováček.
1: A ty s ním máš taky spoustu společných historek, tak který okamžik třeba Petra dobře vystihuje?
2: Tak je to řada historek publikovatelných i méně historek nepublikovatelných, ale Petra myslím si, že vystihuje nejenom ta schopnost analýzy a syntézy, ale i to, jak pozorným byl posluchačem, když vedl s někým rozhovory. My jsme třeba dělali rozhovory s Milošem Zemanem, když byl ve funkci prezidenta a bylo to takové 2:1, protože Miloš Zeman nebyl snadný soupeř u mikrofonu, tak jsme tam chodili ve dvou s Petrem Nováčkem. Já jsem si hlídal tu formu a Petr samozřejmě ten obsah a když Miloš Zeman, a to mi uniklo, když Miloš Zeman řekl, že mandát poslance vzniká složením poslaneckého slibu, tak já jsem to přešel, ale Petr už začal takhle mávat rukou, jakože ne, tak Miloš Zeman se pozastavil a Petr ho tedy opravil, že vzniká zvolením. A Miloš Zeman říkal, že ne, ale když jsme vysílali druhý díl toho rozhovoru s Milošem Zemanem po nějaké době, tak Miloš Zeman tehdy tedy velmi férově se Petrovi Nováčkovi omluvil a ocenil jeho fenomenální paměť a znalost ústavy.
0: To mě udivuje.
2: Taková osudy. Je síla Petra Nováčka, pozor.
0: A osudy Petra Nováčka, tedy rozhlasové vzpomínání tohoto novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu můžete poslouchat u nás na Vltavě celý tento týden, vždycky v 11 hodin a 30 minut.
1: Mimochodem na webu už jsou 2 díly k poslechu, ten další chystáme dnes na 11:30 dopoledne. Jan Pokorný s námi ve studiu. Honzo, děkujeme a Petrovi všechno nejlepší.
2: Petře, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví.

0: To byla čtvrtá část z pěti madrigalových stancí Bohuslava Martinů. Hráli nám Miroslav Ambrož a Karel Vrtiška.
1: Kina v prachu času. Tohle je název seriálu, který pro nás natočili Tomáš Pilát a Josef Vomáčka. My ho vysíláme v rámci našeho filmového léta na Vltavě. A Tomáš s Josefem společně putují Českem a hledají stopy po někdejších čilých kulturních centrech, ve kterých vrčely promítačky a diváci hltali nejnovější filmy.
0: Dneska není v těchto prostorách po kultuře ani památky, pokud tady vůbec ještě stojí. No a ta dnešní cesta nás zavádí do Českých Budějovic.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Krásné jižní Čechy jsou naší další zastávkou a jsme v Českých Budějovicích na tom krásném hektarovém náměstí se sochou Samsona ve prostředku a povídáme si o historii kinopromítání v Českých Budějovicích, které není nezajímavé.
2: Pěvkyně, je, pěvkyně, je.
3: Dlouhou dobu byl jediným kinem v Českých Budějovicích Biograf Royal na Senovážném náměstí. Nechal ho postavit v začátcích filmových projekcí a kinematografie vůbec Josef Deutsch a promítal v něm filmy s německými titulky, které, to je zajímavé, zřízenec Biografu současně s promítáním překládal do češtiny.
4: Kino druhé, kino Grand, se postavilo na Mariánském náměstí. V roce 1929 se tam konečně i promítal první němý česko-budějovický film, což je docela sranda, Osud tří srdcí. Takže to mělo velmi zajímavou historii. No a potom se narodilo ještě na konci Rakousko-Uherska pět stálých kin.
3: A ta kina nebyla malá. Pojmula 450 až 500 diváků na jednom představení v těch svých sálech. Ve 30. letech například fungovalo Biocentrál. Ovšem to se potýkalo s vážnými problémy. Návštěvnost toho velkého sálu nemělo velikou, mělo zastaralé technické vybavení a nepromítání filmů české výroby způsobilo, že od roku 1934 prakticky zastavilo činnost.
4: V 50. letech začala vlna letních kin, která samozřejmě zasáhla i Budějovice. Kino Háječek bylo velmi populární. A v tu dobu měli centrální Budějovice už pět biografů a některé byly také v těch okolních částech města. V tom centru hrálo Lípa, Oko, Jas, Kotva, zajímavé kino Vesmír, Čas a potom ta malá kina okolo.
3: V Nemanicích a Kněžských dvorech.
4: Zajímavé bylo, že všechna ta kina, která potom se privatizovala, byla většinou v domech, jejichž majitelé si ten provoz nepřáli.
2: Ještě s

0: Dneska vznikly dva velké multiplexy v Budějovicích a já bych se rád vrátil ke kolektivnímu domu Perla, Koldumu se tomu říkalo, kde vzniklo velmi pěkné moderní kino Vesmír počátkem 70. let.
1: A jedna lahůdka, která nás zavede až do Alžíru. Alžír je bývalý hostinec v Českých Budějovicích. Byl to divadelní sál a středisko společenského života na pražském předměstí v Českých Budějovicích. A samozřejmě film se sem dostal taky.
0: V té restauraci Alžír byl takový sál divadelní Tingle Tangle a ku podivu úplně první představení filmové v Budějovicích se odehrávalo právě v tomto sále. Bylo to v roce 1908.
1: A jednalo se o záběry z rusko-japonské války, což je taky zajímavé, takže vlastně dokument nebo válečná reportáž zahájili filmová promítání v Alžíru.
0: Před asi 10 lety se ten podnik opravil, dostali to zpátky původní majitele a tenkrát tam otevřeli kavárnu stejného jména, kavárnu Alžír.
1: No a pojďme z Alžíru rovnou do vesmíru.
0: Ano, děkuju. Já jsem v úvodu hovořil i o kině Vesmír v tom kolektivním domě Perla. To je zajímavá stavba do dneška, překvapující. Na okraji centra postavili architekti Bém, Škarda a Jarolím. Bohužel to kino už je také uzavřeno jako kino a dnes ty prostory používají nájemci jako tělocvičnu nebo kanceláře.
1: Kulturní dom Slávie na jižním okraji historického centra v Českých Budějovicích byl postaven v letech 1871 až 1872. Je to kulturní památka. Architektem byl Ignác Vojtěch Ulman, který postavil předtím už několik novorenesančních budov i v Praze.
0: Měl vášnivou a zajímavou historii, byl využíván všelijak, častokrát armádou, taky se mu říkalo Německý dům a v podstatě to nebyla příliš oblíbená stavba, byť byla velkolepá, byly tam tělocvičny, knihovna a také kinosál, kde se občas promítalo.
1: Byl to jeden z posledních případů, mimochodem, kdy si čeští Němci objednali česky mluvícího architekta. Ovšem později byla ta objednávka u neněmeckého architekta kvůli vyhrocení národnostních sporů trošičku změněna. Ulmanův plán stavitel Slávie Karl Schmidt trošku přepracoval.
0: Za války tam sídlila se do té německá strana a potom dokonce NSDAP, což tomu domu nepřidalo příliš na popularitě, ale pak se z toho stal dům osvěty, taky se tomu říkal armáďák a tak dále.
1: Popularita zůstala možná podobná jako u toho německého domu.
0: V posledních měsících došlo k finalizaci jeho generální opravy a dneska se Slávia vrátí zpátky do majetku města Budějovic a také bude městem provozováno, předpokládáme, jako kulturní centrum.
2: V putování po zaniklých kinech v Česku jsme se dnes zastavili v Českých Budějovicích. Zítra se potom s Josefem Vomáčkou a Tomášem Pilátem podíváme do Liberce.
3: No a teď si poslechneme hlas Niny Simone, která nám zaspívá jednu z nejkrásnějších písní.

0: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
1: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
0: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Georg Philipp Telemann a jeho předehra k opeře Mirivejs hrál nám Akamus s Bernardem Labadie.
1: A teď nás zajímá nový snímek režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. My jsme rozhovor s Ivanem Ostrochovským nabídli přibližně před hodinou, teď ale do studia dorazila filmová publicistka Alice Aaronová, aby Pramen zhodnotila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Alice, my jsme řekli, že Pramen získal na Karlovarském festivalu nestatutární cenu Mezinárodní asociace filmových kritiků. Souzníte s tím rozhodnutím?
2: Tak já s tímto rozhodnutím zcela souzním. Tam bych ještě jenom doplnila, že je to československo-maďarský film, takže vlastně i velká koprodukce, zasazená právě do 80 let minulého století, kdy sledujeme příběh lékařky, která přivádí děti na svět, ale zároveň ukončuje i nechtěná těhotenství a podílí se na sterilizaci romských žen do okamžiku, kdy se seznámí s půvabnou, charismatickou romskou mladinkou sanitářkou a vlastně zcela přehodnotí svůj dosavadní život. Takže to, co si myslím, že asi zaujalo mezinárodní porotu v Ipresci, tohleto drama vlastně je velmi působivé. Tam bych ještě jenom řekla k režiséru Ivanu Ostrochovskému, my si pamatujeme jeho film z roku 2020 Služebníci, což bylo stejné období, také 80. léta minulého století, komunistické Československo, to zase byl příběh z kněžského semináře z období, kdy na kněze je vyvíjen nátlak spolupracovat s STB, takže téma etiky, morálky, totalitní společnosti. No a vlastně to podobné zpracovává i on ve svém posledním filmu, o kterém dnes hovoříme, Pramen, kdy vlastně řeší to aktuální téma potratu, které se vlastně řeší stále. A zároveň je to ten náhled do naší minulosti, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Takže jak se o filmu mluvilo ve Varech, bylo to takové, že vlastně byl to zástupce domácí kinematografie v hlavní soutěži. Tohleto téma tam bylo hodnoceno jako nové, důležité. Já ho vnímám hlavně, že je univerzální a srozumitelné zahraničnímu publiku, takže se na Fipresci právem.
1: V hlavní roli Anna Geislerová, v roli nemocniční sanitářky sestry mladá neherečka Simona Boledovičová, ta se před kamerou ocitla poprvé, tak jak jim to spolu šlo?
2: Tak Anna Geislerová se vlastně po roce vrátila zase s hlavním filmem do Karlových Varů po loňském Karavanu. Takže opět hlavní roli, herecky zraje, tentokrát v postavě ženy, která nemá děti, miluje a vše obětuje své práci až do okamžiku prozření. A tato linka právě onoho prozření je velmi hezky zachycena, kdy ona zpočátku hraje takovou tu necitlivou, chladnou bytost, až ji dožene svědomí a promění se v přátelskou, emotivní ženu. Takže proměna pěkná a skvostná a podobně vlastně skvělá, přesvědčivá je i mladíčká neherečka Simona Boledovičová. Kamera ji opravdu miluje a vlastně ve dvojici s Aňou, kde hrají dvě přítelkyně, tak působí velmi věrohodně, autenticky. A ještě k hereckým výkonům bych řekla, že kdo mě tam potěšil, pobavil, tak to byla malá rolička takového nerudného komunistického funkcionáře v podání slovenského scenáristy a režiséra Martina na Šulíka, tak to byl milý, zábavný moment ve filmu.
0: A jak vypadá film po obrazové a hudební stránce?
2: Já jsem tady zmiňovala vlastně předchozí film pana režiséra Služebníci a kameraman Juraj Chlapík už s ním právě dělal i předchozí režisérův film Služebníci a nyní opět tento kameraman má velký cit pro dobovou atmosféru, pro formální stránku příběhu, poetické zachycení takové té bující letní přírody v kontrastu se strohostí nemocnice a operačních sálů. Občas ta kamera je trošku taková až manýristická, že já mám pocit, že tam zbytečně mnoho makrodetailů hlavní hrdinky, detaily na hmyz, kytky v přírodě, to všechno jako jenom ještě jde a zbytečně vlastně zpomaluje děj, pomalé plynutí děje, čeká diváka. Takže to je trošku jako na úkor divácké trpělivosti, tak to je moje drobná výtka, ale celkově ta kamera a hudba spolu ladí a rozhodně ve výsledku jde o emotivní počin.
1: A povedlo se tedy scénáristům a režisérovi nastínit tu chmurnou epizodu československých komunistických dějin dostatečně naléhavě. Proč na Pramen do kina zajít?
2: Já jsem o tom přemýšlela, že vlastně my tady nemáme tolik filmů, které mapují moderní dějiny, a takže já oceňuji to důležité téma, které ukazuje determinaci prostředím. Nakolik vlastně barva kůže, rodina, vzdělání vám přeturčuje váš život. Prohlíží vlastně skrz právě různé typy žen napříč společností. A režisér a scénárista, to jsem ještě neřekla, že Ivan Ostrochovský se napsal i scénář, se spolu scénáristou Markem Leščákem divákem. Oni se vlastně s tím tématem pohrávají, řada motivů je úmyslně nedořečených a to, co diváky čeká, pozitivní závěr, to můžu říct, že potěší. A zajímavá je, a tím by skončila, volba mezinárodního názvu, protože v češtině to máme Pramen, ale v angličtině Only Beautiful Things to Look At, neboli Jen krásné věci na koukání. To je velmi zajímavý název, Jen krásné věci na koukání, ale z toho je právě vlastně cítit ta podstata, že pod krásným povrchem se skrývá hluboká pravda, kterou divák může objevit i v kině.
0: Alice Aronová hodnotila nový film Ivana Ostrochovského Pramen. My moc děkujeme a těšíme se na návštěvu kina.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na iránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s iránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den také armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Iránská média informovala o řadě explozí.

na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšehru. V Římě dnes končí dvoudenní jednání mezi Izraelem a Libanonem. Jde o šesté kolo mírových rozhovorů. Zástupce amerického ministerstva zahraničí uvedl, že včerejší jednání proběhla v pozitivním duchu a že obě strany mají zájem dosáhnout dalšího pokroku. Rozhovorů se neúčastní libanonské hnutí Hizballáh, které bojuje s izraelskou armádou. Zároveň trvá na tom, že jeho konflikt s Izraelem se má řešit v rámci amerických jednání o ukončení války. Americká folková zpěvačka Susan Vega dnes vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luca a Tom's Dinner a písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala vloni v květnu a které získalo u kritiků velký ohlas. Jaké nás čeká počasí? V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami a nebo bouřkami. Nejvyšší teploty od 21 do 28, nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, aktuálně jsou 2 minuty po 9. hodině a pojďte s námi na výlet. Některá místa si pamatujeme dobře z filmů, ale potom nás můžou překvapit třeba tím, že jejich skutečný příběh je mnohem působivější, zajímavější a zvláštnější, než byl ten na plátně. A tak se ve výletech s Vltavou za okamžik vydáme za filmem Zánik samoty Berhov. Zavede nás do kraje pískovcových lomů, zapomenutých samot, horských vesniček i přes hranice do Rychlebských hor. Budeme hledat místa, ve kterých se natáčelo, ale taky krajinu, která inspirovala jeden z nejvýraznějších českých filmů a dodnes si uchovala svoji syrovou atmosféru. Ze studia vás na cestu zvou Nadežda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Malcolm Arnold či Johann Georg Pissendel, to jsou možná málo známá nebo méně známá jména z ranku klasická hudba, ale pro začátek vám určitě udělá radost Charles Aznavour.

0: Tak Charles Aznavour vám, doufám, zvedl náladu. My jsme se s ním vrátili do roku 1961.
1: Na těch nejlepších výletech docela často zjistíme, že cíl není vlastně nakonec to nejzajímavější. Opravdové příběhy krajiny, ty bývají ještě silnější než ty, které vznikly před filmovou kamerou. A my se vydáváme po stopách filmu Zánik samoty Berghof.
0: Navštívíme místo, kde kdysi stála skutečná samota Berghof, i statek na polské straně Rychlebských hor, který se proměnil v její filmovou podobu. Čeká nás putování krajinou na pomezí Moravy a Polska, kde se historie, film i dnešní krajina prolínají způsobem, který stojí za to zažít na vlastní oči.
1: Výlety s Vltavou tento týden podnikáme s průvodci Miroslavem Kobzou a Tomášem Soldánem.
2: Výlety s Vltavou.

0: Les na kopci, kde stromy moc neustupují stavením. Tráva, která vyrostla tak, že už nejde posekat. To je atmosféra osady, o které se dnes budeme bavit v souvislosti s jedním známým filmem, ale také divadelní hrou a také románem. Vítáme vás s Mirkem Kobzou u dalšího dílu Výletu s Vltavou. Dnes jsme se dostali na Zábřežskou vrchovinu mezi obce Maletín, Hoštejn a Studená Loučka. Sedíme na kopci právě v Maletíně, v první zmíněné obci, ale ta krajina, kterou jsem popsal v úvodu, ta temná, zádumčivá, opuštěná krajina, je několik kilometrů odtud. Mirku, o jakém místě se dnes budeme bavit, o jakém filmu, o jakých osudech?
1: Budeme se bavit o místě, které se jmenuje Berhov, a z toho už vyplývá, o kterém filmu se budeme bavit, protože je to Zánik samoty Berhov, film z roku 1983, který společně natočili v českopolské koprodukci režisér Jiří Svoboda a scénárista a autor předlohy Vladimír Kerner. A právě proto, že Vladimír Kerner je ze Zábřeha, což je nedaleko odsud, tak se ledaco z toho, co se ve filmu objevuje, ať už ve svých názvech nebo před obrazech, objevilo i nejenom v tom filmu, ale objevuje se i tady v tom okolí, a právě po těch místech bychom se dnes vydali. Ale já bych rád pozval posluchače i na místa, kde se natáčelo, protože tento film se točil na mnoha místech, nejenom tedy tady na severozápadní Moravě, ale točil se třeba ve městě Nový Knín ve středočeském kraji, něco se točilo na Sázavě, ale já bych pozval právě na ta místa, která leží tady, případně v přilehlém Polsku, v dnešním Kladské zemi, kde také nalezli filmaři tehdy útočiště. A připomenul možná, že to nebyla lehká doba, 1983, byla to doba těsně po událostech v Gdaňsku, po vzniku Solidárnosti, po vyhlášení výjimečného stavu, a vůbec to natáčení nebylo jednoduché, notabene takovéhoto filmu. Tak i to jsou takové ty drobné konotace, které k tomu patří. A proč jsme právě tady? No právě proto, že jenom nedaleko odsud od Maletína stávala skutečná samota Berhov. Ne ta filmová, ale ta, která se pravděpodobně možná stala před obrazem pro to pojmenování. To místo dnes najdeme dokonce na turistických mapách, ovšem ne jako Berhov, ale jako Jahodnici. I když musím přiznat, že když jsem hledal, tak jsem omylem zadal do jednoho mapového portálu Berhov a vyjelo mi přesně tohle místo. Takže zřejmě i mapové portály vědí, o čem mluvíme. Jahodnice se nachází mezi Maletínem, Dlouhou vsí a Svojanovem. Je to takový kopeček, takové vyvýšené místo, kde najdeme dneska jenom rozcestník a pár chat. Nebylo by tam téměř nic zajímavého, kdyby bývalo nebylo té historie. Protože tohle místo bylo osídleno už od pradávna. Celá tahle oblast kdysi patřila olomouckým biskupům, byla součástí Mírovské provincie, a tady tudy právě přes ty kopce vedla cesta, takzvaná švédská cesta, kterou se dalo dostat z Mohelnice do Lanškrouna a také do Moravské Třebové. A byla to cesta, která byla schůdná prakticky za každého počasí, protože vedla po těch kopcích, takže byla poměrně hodně používaná. No a na tom místě, o kterém jsme mluvili, tak kdysi stával hospodářský dvorec. Byl to dvůr, který byl do jisté míry tou páteří zemědělského podnikání tehdejšího biskupa, a možná to bylo výhodné místo i z jiného důvodu, a proto prý jej biskup pronajímal pouze svým nejvěrnějším jakoby nájemcům. Byl to pravděpodobně jeden z takzvaných biskupských domů, které si biskupové nechávali i v té krajině, kterou jinak nechávali jiným nájemníkům. Roku 1724 olomoucký arcibiskup kardinál Wolfgang von Schrattenbach prodal Berhov soukromým majitelům, ti se různě střídali, a posledním držitelem statku byla rodina Nimmerfroh. A právě Hieronymus Nimmerfroh po koupi domu ten původní statek zbořil, postavil tam zájezdní hostinec, který sloužil nejenom pobožníkům, ale také výletníkům, turistům. A ten Berhov tady existoval ještě za druhé světové války a těsně po ní. Pak to místo začalo pustnout, začalo také jako ztrácet na významu, až nakonec spadlo zcela. No a toho využili chataři a ten stavební pozemek splanírovali a postavili tam několik chat. Takže dneska už ten dávný Berhov připomíná jenom krásný výhled. Potom také ten rozcestník z cedulí Jahodnice a nedaleký kopec, který se jmenuje stejně.
0: Možná trošku přibližme příběh zániku samoty Berhov. Proč je pro nás tak poutavý, kromě toho, že jej napsal se Zábřehem spojený vynikající spisovatel těch temných historizujících příběhů?
1: No, je to zase konec války, že jo? Je to doba, kdy odcházejí poslední němečtí bojovníci, vojáci, různí příslušníci záškodnických skupin, říkalo se Werwolfové, a ne každý byl Werwolf. Někdy to byli jenom zběhové, kteří se snažili dostat na západ. A v tom filmu se spojuje všechno. Příchod nových osadníků, obsazení různými pochybnými typy takzvaných zlatokopů, kteří obsazovali zdejší německý kraj a putovali z domu do domu, ukradli, co se dalo, a potom zase odešli. Ale také to, když tady zůstávali třeba starou usedlíci, kteří se snažili navázat na tu kontinuitu, kdy žili v tom německém kraji s těmi německými spolubydlícími. Teď najednou ten kraj byl český, oni tady zůstali, někdo je obviňoval, že s nimi kolaborovali. Oni zase nechtěli vidět to, jak vlastně ti noví osadníci žijí úplně jinak než ty Němci. A jak já vždycky říkám, Sudety byli, jsou a pravděpodobně ještě nějaký čas budou složitým krajem a nebude úplně jednoduché se v tom vyznat. A ten film sice trošku možná brutálním způsobem, ale popisuje to, jak ten konec války vypadal. A zase, jak Vladimír Kerner často používá, popisuje ho třeba dětskýma očima, kdy ta mladá Ulrika, to děvče z toho statku, z toho Berhofu, přijde o maminku, teď žije s tím otcem, který je docela takový jako drsný, a teď zažívá všechny ty události, které jsou, a ten svět se jí mění před očima a ona vlastně neví, jestli je to dobře nebo špatně. A to je, myslím si, že silný příběh, přestože ten film už nějaké léta má, tak je to silný příběh dodnes, protože ta změna v lidském životě může být náhlá, může být okamžitá a málo kdo ví, jak bychom se zachovali i my dospělí na tož dítě. Ještě bych se možná vrátil k tomu Maletínu. Já mám ten kraj tady docela rád, ale málo kdo ví, že Maletín je místo, které je spojené zejména s těžbou pískovce. Je úžasný v tom, že vlastně se těžil, má takovou načervenalou barvu. A je to pískovec jezerní. Proto je hodně jemnozrný, obsahuje železné konkrece a je to materiál mnoha staveb, zejména z období baroka, dalo by se říct od Vroclavě až po Vídeň. Spousta soch, spousta kamenných prvků a tak dále se z tohohle kamene vyráběla a asi taková úplně nejznámější stavba je trojiční sloup na Olomouckém horním náměstí, který je pod ochranou UNESCO, tak i ten je vytvořen z materiálu ze zdejších lomů. A když jsme se bavili o Berhofu, tak právě kousíček od té samoty bývaly další lomy. Dokonce se říká, že ten tamní kopec, který se nachází na touhle lokalitou, tak se mu říkalo Hudberg a údajně tam byly vůbec první lomy a byly tam také staré kamenické budovy, protože maletínský pískovec se nejenom těžil v Maletíně, ale také zpracovával a byli tady šikovní mistři, sochaři a kameníci. My k tomu máme krásný příklad tady za námi, kde u kostela v Maletíně stojí naprosto neuvěřitelné sousoší Kalvárie. Je to náhrobek rodiny Vankeů a pozoruhodné na tom, když se podíváš, tak ta Máří Magdalena, která tam stojí a spíná ruce, tak ten kamenný kříž obrovský, který je vysoký, myslím 4 nebo 5 metrů, tak je nasunutý mezi ty ruce, což je neuvěřitelná věc, jak šikovní kameníci tu byli.
0: Kristus na kříži visí v nadživotní velikosti, což ho dělá ještě hubenějším než obvykle a působí to přízračným dojmem, jako by šlo o bytost z planety, kde je mnohem nižší gravitace než u nás.
1: A já bych možná někdy pozval, když už se tady o tom bavíme, i do těch lomů. Teď nedávno tady obec upravila jeden z těch starých lomů, jmenuje se Kubíčkův. Je to lom, kde se těžilo ještě na počátku 90. let a vlastně vytvořila se tam taková zajímavá přírodní lokalita, kdy ten lom je částečně zatopený. Obec tam vytvořila takový chodník nad hladinou toho lomu a do stěny nechala vytesat amonita. To je taková zvláštní skulptura pravěkého živočicha.
0: No to typ hlavonožce, takového malého.
1: S ulitou, ale ovšem tam je obrovský. Jsou tam také pravěcí žraloci vytesaní do toho pískovce. To jsou tvorové, kteří v té době, kdy se pískovec tvořil, žili a je to krásné místo. Chodí tam teda docela dost lidí.
0: Je to krajina nedotčená a výrazně změněná tou druhou světovou válkou, jejím koncem, soužitím a nesoužitím Čechů a Němců. Teď působí malebně, klidně, trošku opuštěně, ale opečovávaně. Ono to tak nevždycky bylo, proto samota Berhof.
1: A tím se dostáváme, kde se točilo. My už jsme zmínili střední Čechy, ale taky jsme zmínili, že se točilo v česko-polské koprodukci. A já bych rád pozval na dvě místa, která jsou tady odsud kousek. Nacházejí se vlastně v Kladské kotlině nebo na úbočí Kladské kotliny. Ta filmová samota Berhof, která se tam objevuje, tak tomu já mám krásný příběh. Já se přiznám, že se tady podílím na úžasném projektu ve Starém městě pod Sněžníkem. My se tam vydáme ještě natáčet kousíček do Nové Seninky, kde vlastně se odehrává další z Kernerových filmů. A tam se každý rok koná filmový festival. Zní to úžasně, protože to je opravdu malé město, ale vždycky se tam snažíme pozvat nějaké významné hosty a měli jsme tam i Vladimíra Kernera a já tam vždycky tvořím nějakou historickou paralelu a Vladimír když si říkal, že už vlastně ani pořádně neví, kde se točilo. Já jsem hledal a nakonec se mi podařilo tu filmovou samotu Berhof najít a je jenom asi kilometr od česko-polských hranic, už na polské straně. Dostanete se k ní úplně nejlépe, když pojedete na Jesenicko, potom do města Javorník. V Javorníku odbočíte do nádherného údolí, pokračujete do Travné, což je půvabné místo, kde je poutní místo Panny Marie Lasalecké. Je tam monumentální kamenný kostel. Už když tam jedete, tak tam jsou nádherná boží muka, která jsou vytvořená místními ženami, kde opletli krásně sochu Panny Marie.
0: Konec konců jsme vás tam už ve výletech s Vltavou vzali.
1: Přesně tak. A když pojedete ještě dál, tak dojedete na hranici úplně na hřebenu Rychlabských hor, přejedete ji, po pravé straně máte půvabnou Borůvkovou horu s rozhlednou a když se vydáte dolů, tak přijdete do obce, která se jmenuje Lutyňa a v té Lutyni se nachází různé místní části a jednou z místní části je Ulenže. A místo zvané Ulenže mělo Richtu a Richta, číslo popisné 1, je právě oním místem, kde se nachází ona samota Berhof. Já musím říct, že jsem tam přijel, tak ten dům je dnes spravený, chybí ta zeď kolem, chybí ta brána, která tam byla. A jediné, podle čeho jsem ji poznal, jsou ta emblematická dvě půlkruhová okna, která se nachází úplně nahoře ve štítu. Já jsem tam fotil, natáčel, docela dlouho jsem se tam pohyboval, nakonec vylezl zevnitř majitel a ptal se, co tam dělám a já jsem říkal, že se tam točil ten film. A on říkal, a který film? Tak já jsem nevěděl, pak jsem zjistil, že se to jmenuje něco o vlčích zubech v polštině. Omlouvám se, neznám přesně ten název filmu, ale když jsem mu to jako popsal, tak on tak jako udělal ten pohyb těmi vidlemi, jestli si pamatuješ, jak to v tom filmu bylo, to je asi nejdrastičnější záběr. Tak jsem pokýval hlavou a on jenom prostě cholera jasná. A on to nevěděl do té doby, takže jsem mu možná nasadil broka do hlavy, protože ten dům koupil někdy poměrně nedávno, takže teď si myslím, že se tam trošku bojí jako v tom baráku. Ale jinak je to krásné místo, mimochodem kousek nad tím se nachází nádherná místa, jsou tam různé skalní útvary. Oni ty Rychlebské hory jsou docela zajímavý pohoří i z té polské strany.
0: Teď jsem na to narazil v jedné divadelní hře, že William Faulkner tvrdil, že nejhorší katastrofou člověka je, když neví, kde je jeho místo, kam patří. Ale teď už se s vámi z Maletína loučí Mirek Kobza
1: a Tomáš Soldán.
0: Naslyšenou zítra.

0: V Olomouckém kraji zůstaneme s Miroslavem Kobzou a Tomášem Soldánem i zítra. Zajímat nás bude Šumperk, neboli Krásný vrch a film Ondřeje Sokola Krásno.
1: Přesně za 8 minut bude 9:30 a my se v 9:30 podíváme na pražský Barrandov. Víte, kam chodí filmaři nakupovat s velkým nákupním košíkem? Třeba do fundusu rekvizit Barrandov studia. A vypravíme se tam společně s naší reportérkou.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Tak to jste se mohli pohybovat a pohupovat v rytmu Love Dance. Dado Moroni trio nám dohrálo v 9.30.
1: Mozaika. Pojďte s námi na místo, kde najdeme prakticky všechno. Obrovský fundus filmových rekvizit Barrandov studia nabízí statisíce kousků od historického nábytku přes lékařské nástroje, zubní protézy, až po originály nebo kopie starých tiskovin nebo porcelánu.
0: A my se spolu s redaktorkou Zuzanou Filipkovou vypravíme mezi nekonečné regály tohoto fundusu rekvizit, kterými provázela jeho vedoucí Eva Vopěnková.
2: Máme tam rozdělení mezi třeba různý porcelán a to míváme v setech. A ano, vyspaná zvířata jsou velmi oblíbená.
3: Vyspaná zvířata, takže kočičky, ptáci, jo, všechno možný tady najdeme.
2: Všechno možný.
3: Jezevec.
2: Jezevec, školní vlastně různé pomůcky.
3: Takže jsou obsazovaný.
2: Jsou obsazovaný hodně. Jmenuje se
4: z děvna. To je slavná.
2: To je slavná.
3: A to byla teda obsazená kde všude?
2: Pamatujete si naposled teda teďkon ta princezna stokrát jinak, potom tady byla na nějakých studentských filmech, tahle se hodně používá na reklamy.
3: Takže kdybyste měla na úvod nám říct, já nevím, jestli máte spočítáno přesně, kolik tady těch rekvizit je a jak se třeba dělí, do jakých sekcí, jak se v tom třeba vyznáte?
2: Máme tady vždycky odborníka specializovaného, který je vlastně na každém tom oddělení, ale jinak jsme tady nábytek 2, což je ta druhá budova, tam je spíš selský nábytek, nebo tady v té budově je dobový nábytek od gotiky počínaje po 80. roky. V prvním patře tam uvidíme právě několik těch nábytků, třeba z třetího prince, a jak se budí princezny, nebo Eiffel věk.
0: Vedoucí fundusu rekvizit Barrandov studia nás provází uličkami mezi doslova nadspanými regály. Máte pocit, že na cokoliv si vzpomenete, tak tu taky najdete. A v podstatě to tak je. V uličkách stojí dokonce i klasické kovové nákupní vozíky na kolečkách, kde jsou uložené na hromadách různé filmové rekvizity.
2: To jsou rezervace našich klientů.
3: Takže to mají rovnou v nákupním košíku.
2: Že už to mají v nákupním košíku, ano.
3: Super.
2: Pak přijedou tady před kolegyni a tam to začne hezky psát.
3: Takže to tady opravdu takhle mohou jako v samoobsluze vybrat?
2: Ano. Je to samozřejmě lepší, protože my nezvládáme je všechny jako obsloužit.
3: Jasně.
2: A vlastně jako vidět jim do hlavy. Ale když chtějí poradit, kde najdu prkínka, kde najdu třeba nějaký cínový nádobí nebo kde najdu nějaké menší obrázky, které teda vidíme. Potom tady máme třeba umělé nebo fejkové knihy, to jsou ty nahoře. Mm-hmm. A potom ty klasické knížky. Potom ještě jsou tady kouzelné šuplíčky se vším možným.
3: Tady jsou třeba lékařské nástroje.
2: A nebo zuby. To jsou takový ty nasazovací, který vlastně si klient může půjčit, samozřejmě vydezinfikovat.
3: Jasně.
2: A půjčit a hrát, že má ne zlatý, ale stříbrný zub.
3: Takže tady jsou i nějaké protézy.
0: Najdete tu také jednu oddělenou místnost, kde jsou dražší a unikátní věci.
2: Máme tady třeba věci z císařova pekaře a pekařova mm-hmm. císaře. A nebo tady máme René Roubíčka.
3: A z pekaře tady máte co?
2: Z pekaře máme teda nádobí z pekařova císaře tady, ale tak račte.
3: Děkuju.
2: Zase skovka ve skovce. Pekařův císař a císařův pekař jsou tady tyhle
3: jo,
2: ty věci.
3: Jo, karafa.
2: Potom tady máme třeba pelíšky. Tady máme toho René Roubíčka.
3: Vlastně. A to víte, kde se objevilo?
2: Tahle ta barevná řasa, tak ta byla v panu Tau s Verichem.
0: Eva Vopěnková nás potom vede po schodech nahoru. Dostáváme se do obrovského skladu plného nábytku z nejrůznějších historických období.
2: Tenhle ten zlatý nábytek, bordovo zlatý, byl použit v Princ a večernice, potom myslím, že Arabele. Šíleně smutná princezna třeba ještě.
3: No tak to je slavný set.
2: Tak,
3: nábytku. Tady máte brnění.
2: Veškerý brnění, co tady vidíte, tak bylo třeba například Až přijde kocour.
0: Ve fundusu rekvizit najdete desítky královských trůnů, například z Pyšné princezny nebo z pohádky Jak se budí princezny. Originální nábytek vám tu připomene filmy, jako jsou například Císařův pekař a Pekařův císař, Sůl nad zlato nebo třídílná série Marie Terezie.
2: skříň, třetí veliká, tamhle z té strany přední, teda bohužel stojící židličky, tak to je z rumburaka, jak oceč vychází rumburak. Byla tu i skříň z Narnie, ale ta je teďkon pryč.
3: Takže to půjčujete.
2: Půjčujeme úplně všechno, protože vlastně ty rekvizity nejsou asi až tak zajímavý pro toho klienta, jako ty kostýmy. A tady máme třeba hodně zajímavý set a ten jste si mohli povšimnout třeba v Amadeovi. Jestli si všimnete, tak některé ty zlatý sety jsou takový zašlý, některé jsou pro změnu více svítivé, ale ty svítivé nejsou se zlatem a ty zašlé jsou.
5: Fundusem rekvizit Barrandov studia nás provedli naši redaktorku, teda provedla naši redaktorku Zuzanu Filipkovou, jeho vedoucí Eva Popěnková.
1: A nás čeká přibližně za 10 minut dnešní úvaha. Napsala ji pro nás spisovatelka Markéta Pilátová. Nebudu prozrazovat nic víc, než že svému zamyšlení dala název Mami k tyči.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.
2: This is not for boys.

0: Energická Shaina Moses nám dospívala píseň Watch Out v 9 hodin a 43 minuty.
1: Když se řekne hrdinství všedního dne, co to znamená? No není to jednorázový čin. Myslím si, že takové hrdinství všedního dne je rozhodnutí znovu vstát, znovu třeba cvičit, anebo znovu začít číst. Ale víc už to dovysvětlí spisovatelka Markéta Pilátová ve své dnešní úvaze.
2: Jedu z knižního festivalu v Mariánských Lázních a přesedám v Plzni. Jsem trochu nervózní, protože už v Plzni je jasné, že se na trati něco děje. Zpoždění naskakuje po kapkách, ale stabilně, takže do rychlíku Bavária nasedám o půl hodiny později, než bych měla. Zatím mě to nestresuje, protože jedu jenom do Prahy. Vlak je narvaný po strop, většinou výletníky z školy, studenty a cizinci. Zastavíme se po půl hodině, protože na trati jsou popadané stromy. Někdo se vrací jiným vlakem do Plzně, ale protože už je skoro 8 večer, většina lidí zůstává a vyčkává, co jim osud přinese. Volám domů. Fyzioterapeutka dnes nemohla přijít, a tak se mámě slíbila, že s ní budu cvičit já a po telefonu. Tak mami, k tyči. Tyč je naše zábradlí u schodů, kterého se máma přidržuje, když cvičí chůzy a různé podřepy a taneční kroky, protože chce co nejdřív začít chodit bez chodítka. Nasazuju si velká růžová sluchátka, šteluju telefon, máma už je u tyče a já přecvičuju. Různě zvedám ruce do vzduchu a předvádím tělocvičnou pantomimu a nahlas mámě počítám. 1, 2, 3. Po hodině si spolu cestující zvykli. Zvednutá obočí a udivené pohledy už ustaly, vlak se rozjel, do Prahy jsme nakonec dorazili. Podobné cvičení už jsme s mámou absolvovali v náhradní autobusové dopravě cestou na festival do Horního Kubína na trase Vsetín-Půchov. Vlak z Plzně byl proti tomu peříčko. V autobuse se mi přecvičovalo o dost hůř. Ani máma, ani já nechceme, aby se cvičení vynechávalo, a tak prostě děláme, co můžeme. Mámu to stojí o dost víc energie, protože jí bolí klouby a její svaly nejsou na námahu zvyklé. Má však před sebou pevný cíl, ke kterému směřujeme. Máma se ještě jednou chce podívat k moři a bez chodítka. Cíl se průběžně přibližuje a zase vzdaluje. Někdy mě máma obvinuje ze sklonu k sadismu, někdy já ji ze sklonu k podvádění, to když počítat zapomenu a máma po dvou cvicích řekne vítězoslavně 10. Největší radost během cvičení ve vlaku má máma, když vypadne signál. Ale pak se zase vždycky statečně postaví k tyči. A po cvičení mi čte. Nahlas. Tunel, netunel. Každý den nejméně půl hodiny. Knížku o Maxi Švabinském, povídky Jiřího Hájíčka, Smrt v Benátkách od Tomase Manna v novém překladu Radka Malého. Články z historického časopisu. O císařovně Sisi vím úplně všechno. Články z psychologického časopisu. O depresi a ADHD vím i to, co nechci. Pak si o tom, co máma přečetla, povídáme. Knihy mámě po dlouhých letech nemoci vrátily smysl pro ironii, slovní zásobu, humor. Je to ale náročné. Chuť na čtení se nevrátila jen tak. Prvních pár měsíců jsem ji do čtení musela doslova nutit, přemlouvat, slibovat odměny v podobě laskomin, ale nakonec se k mámě knihy vrátily. Občas se ke čtení nahlas přidá i táta. Oba čtou krásně a všechny nás tahle knižní seance baví. Staří Řekové tomu říkali kalokagátia, aneb jednota duše a těla. Zní to provařeně už víc jak 2000 let a pořád to funguje. Máma se před půl rokem nedokázala sama zvednout z postele, nedokázala se sama obléct nebo si něco podat. Minulý týden měla 80 a na oslavu přišla z ložnice do obýváku sama, bez chodítka. Vítězoslavně se usmála. Pak se mě ptala, kdy zase někam pojedu. Brzy, mami, budem zase cvičit ve vlaku. Tak doufám, že ta cesta bude samej tunel, říká máma, ale pak jde k tyči a pak pro knížku.
1: O vytrvalosti, o lásce i každodenní péči bylo dnešní zamyšlení spisovatelky Markéty Pilátové.
0: A teď je tu James Galway a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Dobře nám zapadá Malcolm Henry Arnold, anglický skladatel a dirigent do našeho filmového léta. Jednak to byl jeden z nejproduktivnějších britských hudebních tvůrců 20. století, ale hlavně proslul svými filmovými skladbami, zejména hudbou k filmu Most přes řeku Kwai, za kterou získal v roce 1957 Oscara, a my jsme teď poslouchali část jeho koncertu pro flétnu a orchestr. Hrál nám James Galway z Academy of St. Martin in the Fields.
1: Mimochodem, aby to nezapadlo, my tu máme na Vltavě filmové léto a ptáme se, který český film je úplně ten nejlepší. Možná máte jasno, ale zdaleka nemají jasno filmoví kritici. Právě proto Vltava spustila letní projekt s názvem To byl můj film, ve kterém vy, posluchači, můžete rozhodovat o tom, který snímek je ten úplně nejlepší.
0: Ten seznam sestavila pětice filmových publicistů, je to tedy 50 filmů napříč naší filmovou historií. Vy můžete hlasovat pro svého favorita a pomoci tak vytvořit žebříček 50 nejlepších českých filmů. I podle diváků, i podle vás posluchačů. Mezi 19. červenem a 28. srpnem vysíláme film, respektive seriál, To byl můj film, kdy právě oni publicisté chodí seznamovat vás posluchači i nás, moderátory z historií českých filmů.
1: To důležité ale je, že na našem webu vltavarozhlas.cz můžete v anketě právě teď hlasovat o tom, který snímek se stane tím vítězným. Máte na výběr z celé řady filmů. No a filmová bude i dnešní vizitka, která už se za 6 minut otevře tady u nás na Vltavě. Hostem bude totiž filmařka Jana Boková. Natočila na 20 velice ceněných snímků a je autorkou žánru cinema verité.
0: I když sama říká, že ji zajímají hlavně lidé, vytvořila také portréty měst jako Mexico City, Avignon anebo Havana. Jaké to bylo točit v 80. letech pro BBC, nebo nakolik sleduje současnou dokumentární tvorbu, o tom bude Jana Boková, filmařka, mluvit už za pár chvil.
1: Pomalu ale jistě se dnešní ranní mozaika s datem 15. července chýlí ke svému konci. Daniela za okamžik nabídne aktuální zprávy společně s čerstvou předpovědí počasí. Přejeme vám krásný den, nejlépe ve společnosti Vltavy. Ze studia zdraví Nadežda Hávová
0: a Daniela Čermáková.

0: Dobrý den, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím 1 000 000 korun mohli využít tzv. EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně 17 ropných tankerů. Oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace poté, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci mohou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře,

Památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně Muzea jihovýchodní Moravy, Krajskou galerie výtvarného umění i další místa spojená s baťovskou historií. Uvedl to ředitel Centrály cestovního ruchu východní Moravy Michal Vala. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí 34. budovy zasažené požárem. A počasí v severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty od 21 do 28, nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. Více informací si můžete přečíst na našem webu irozhlas.cz. Zprávy v 10 hodin četla Daniela Čermáková a začíná repríza vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Opravdový dokument je velký risk. Něco hledáte a jemně odhalujete a dopředu nevíte, co se bude dít. Potřebuje čas. V dnešní době je to ale asi dost luxusní přístup, říká významná světová dokumentaristka Jana Boková, autorka skoro 20 dokumentárních filmů s osobitou poetikou, která bývá řazena do proudu cinema verité. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Děkuju, velice.
1: Srpen 68 zastihl Janu Bokovou jako studentku dějin umění Karlovy univerzity na kongresu v Rakousku. Do Prahy se rozhodla už nevrátit, emigrovala do Francie, kde studia dokončila na pařížské Sorboně. Získala doktorát v oboru umění se specializací na fotografii a surrealismus. Absolvovala také prestižní filmovou školu National Film and Television School v anglickém Beaconsfieldu. Od té doby žila ve Francii, Velké Británii a v Argentině. Točila dokumenty pro BBC, vytvořila portréty měst jako Mexico City nebo Avignon. Její snímky získaly celou řadu ocenění. Na festivalu v San Francisku například vyhrál film Havana hlavní cenu Golden Bridge Award. Kromě různorodých dokumentárních filmů ovšem natočila také 2 celovečerní hrané filmy. A retrospektivu jí připravila také Cinémathèque Française v Paříži, francouzská cinematéka v Paříži a taky v muzeu kinematografie v Buenos Aires. A nejnověji uvádí ochutnávku z její tvorby také Národní filmový archiv v Praze. Právě tomu nedávno Jana Boková darovala nosiče se svými filmy. Tak Jano, vy do Česka příliš nejezdíte, ale teď vás jsem tady přilákala ten úzký výběr filmů, které jsou ještě krátce k vidění tento týden v Kongrepu a Fatlasu.
2: Ano, tento týden ještě můžete zhlédnout teda Sunset Peak, teda v tom Ponrepu a 2 jiný filmy, teda to je jeden večer o tangu, to jsou 2 tangový filmy, Tango Mio a Tango Salon Confiteria Ideal, to bude zítra v Atlasu a potom ve čtvrtek ještě v Atlasu the Andalusian Journey, což je o flamenku, a teda o cikánským flamengu, takový, co není na export, co se opravdu udělalo s nima u nich doma, v kuchyni.
1: My vizitku přetáčíme, takže ty filmy o tangu už vlastně, když to půjde, už jsou za námi. Ale to nevadí, diváci se můžou podívat na flamengo a můžou se podívat na úžasné Sunset People. Ovšem vy tedy to tango máte už ve své krvi, protože vy říkáte, že tango je vlastně stejná vášeň jako filmování. Skutečně se to
2: ano,
1: tak dá
2: přirovnat. To jsem na to přišla, když jsem ho začala tancovat a když jsem ho teda začala tancovat, protože když si myslíte, že tancujete první 2 roky, tak netancujete, ale když potom opravdu tancujete, tak ten pocit té magiky, když se to stane, když máte partnera, s kterým se dá komunikovat na určitý výši a jako je to velké potěšení, tak jako to je takový potěšení opravdu, když něco točíte a najednou jako zázrak, jo, před tou kamerou, kterou, to nejde na režírovat, to nejde přepřipravit. To se stane většinou, když nic nečekáte. Já ty náhody ve filmu a i v životě jako velice musím cenit, když se na to dívám nazpát, když se stávají, tak nějako zamávají se mnou. Říkáte, jsou nějaký fantomy nebo co, něco se děje, ale je to tak, to je absolutně spontánní produkt jako.
1: Když se člověk dívá právě na některé vaše filmy a vy říkáte, že vznikají takto organicky, spontánně na stranu druhou, jako režisérka těch filmů, musíte mít jasný plán, odkud kam to vést, tak jak to vypadá?
2: Já plán vždycky mám, ale ten, kdybych vám ukázala, tak se lidi s něho říkají, a to za to ti platěj? Já mám vždycky prostě naškrábaný o něco na nějakým papíru v kapse, který nikdy nevytáhnu, ale jako v té hlavě to mám, ale jo, samozřejmě, to je opravdu, já se zmiňuju o zlaté doby dokumentu, protože teď tohle není možný udělat. Teď je taková drzost těch, jako, těch institucí, že oni vám žádají, abyste jim napsal scénář o dokumentu. Teď přece dokument musíte něco objevit. Tak jak můžete psát? Tak samozřejmě něco napíšete, co, jako tak, ale teď to vůbec... Jako...
1: Sledujete vůbec současnou dokumentární tvorbu, ať už světovou nebo českou?
2: Já nechci se moc deprimovat, ale jako občas jo, já spíš mám velký potěšení se dívat na starý filmy, na italský neorealismus a na určitý jako dokumenty, které jsou prostě jako key lidi a jako zajímavý vývoj, ale to je všecko v té době, kdy člověk jako vždycky něco hledal s tou kamerou. Mm-hmm. Ačkoliv věděl, co chce hledat, ale musel, to je, ten trik je v tom, že většinou najdete, když moc nehledáte.
1: Ano.
2: Protože když se vám objeví něco absolutně jiného a to, o to jste vlastně, co jste neměl v hlavě a cítíte, že to má sílu, tak přece za tom jdete. Nebudete to strkat zpátky do vaší představy, co jste si myslela, že můžete najít. To je opravdu jako hudební improvizace v životě vlastně.
1: A opět jsme u hudby. Ta je pro vás velkým tématem, jakkoliv neděláte hudební filmy. Ale vlastně tím, že jdete za tou hudbou, zase dokumentujete nějaký fenomén a život lidí.
2: Ano, a člověk musí, to je strašně zajímavé, co říkáte, protože opravdu člověk musí slyšet i ticho. A to strašně málo, já strašně ráda dělám kameru a kontroluji, jak můžu, ale je hrozně málo lidí, kamerografů teda, který poslouchají, co se slyšejí, co se děje před tou kamerou a mají respekt pro taky pro ticho. To se, a když se dělají sekvence, tak to je také vnitřní rytmus v těch sekvencích je strašně důležitý.
1: Ale když o tom tak mluvíte, tak mi připadá, že je velmi důležité uvolnit nějaké sevření, nějaké vlastní představy. Ale to je zase docela složité, nemít kontrolu nad něčím, kde mi záleží na nějakém výsledku. Jak to děláte?
2: No já, když cítím, že to je právě to, co mi komunikuje něco silného, tak potom jdu a pak vidím, jestli teda on se člověk svým způsobem stejně vrátí k té své původní představě, ale trošku s jiným materiálem. A je živější. Nestrkáte to do něčeho, jako co jste si představovala a jako to zrovna nebylo takový. Je to prostě, je to risk. Je to risk. Já vždycky říkám, že to je hledání zlata nebo diamantu. Když prostě najdete je nebo je nenajdete. A tohle, to já opravdu mluvím o době, která už skončila v tom dokumentu. To tady to teď podle toho, jak jako jsou ty podmínky, když máte něco dělat, tak to...
1: Těžko se hledají diamanty podle vás?
2: No,
1: není na to čas.
2: Není na to čas a není. Oni všichni chtějí všechno, jako aby to bylo jistý, aby, když už to jednou šlo, aby jako to opakovat něco, co se už jednou stalo, to přece nejde.
1: Jednou toto mělo úspěch.
2: No, ty recepty takový, no.
1: No, ale vy jste určitě taky s producenty bojovala na dokumentce, asi obecně schání těžko peníze, nebo?
2: No, to je těžký, ale já jsem opravdu měla, já tomu říkám, zlatá dekáda, jako 10 let, nebo i víc, jako na volné noze, že BBC bylo permisivní tady pro tento přístup. A já jsem měla to štěstí, že asi jsem patřila do malé skupiny lidí, jsme byli asi 3, který tu svobodu jako jim dávali, že vám do toho nikdo nekecal, že vám tak prostě nechali udělat a měli respekt tomu, jako že třeba ta dílka zrovna nebyla jako teď, je to všechno 26 minut, nebo já nevím kolik, 650, že ta dílka byla ta, jako, co nejlíp vyhovoval tomu materiálu, tam neexistuje teď prostě. Ty programátoři předtím programovali to, co my jsme udělali podle té dílky a teďka vám diktujou jako a i témata a tak. To je jiný. Já nechci mluvit v dnešní době, protože určitě někde je nějaký človíček, který ten zázrak najde. A nás vždycky bylo málo, ale teď je to daleko těžší nějak. Tím, že taky je strašně, já tomu říkám, poluce špinavého materiálu, že lidi, jako protože ten...
1: Zahlcenost?
2: Ano, zahlcenost, protože ten nová technika vám dovolí jako točit furt něco a že to vlastně tak drahý není a to se někdy stane. To se mi stalo, když jsem poprvé začala dělat, to bylo v tom Confiteria Ideal, Tango Salon Confiteria Ideal, to je první film, který se dělal teda ne na negativ, A tak jsem nutila toho kameramana jako to točit, jako kdyby to byl negativ, že teda každý ten záběr, jako, že netočí, že zmaskneš knoflík.
1: Čili to pak... bylo první digitálně?
2: Ano, ano, mm-hmm. ano. Do této doby ty Sunset People a hlavně ta argentinská cesta dělat na negativ, na přejet Argentinu a tam nahoru, prostě tam není žádná infrastruktura a tak ten negativ my jsme dávali nevím kam, aby tam nebylo horko a vlhko a takový, ale to je daleko složitější a daleko tomu představuje určitou disciplínu, takovou osobní vlastně mít jako k tomu materiálu, než jako, ale teď ten, já vím, že lidi si strašně stěžovali, že se jako začalo dělat s novou technikou, že kameramani někdy, já teda mně se to nestalo, ale že ani nezmáčknou ten knoflík, že se to vypne a jde s tou kamerou a točí všechno možný a co pak děláte v té střižně, tam máte prostě špagety nekonečný a jak...
1: No ale zaujalo mě, jak říkáte, že je to vlastně takové to znečištění v té dnešní době, kdy se skrz sociální sítě jaksi zahlcujeme tím takzvaným contentem, tím obsahem.
2: No, takový bulimismus, to přehrcení.
1: Mm-hmm. Ale zase snad vznikají i dobré dokumenty.
2: Dnes. Určitě, já bych je rád viděla, ale určitě.
1: Dnes je ve vizitce hostem Jana Boková, světová dokumentaristka a má silnou vazbu na Argentinu, kde žije dlouhodobě a také na tango, takže není divu, že v té hudební lince, kterou Jana Boková pro nás vybrala, bude znít co jiného, tango. A jako první to bude... Astor Piazzolla, Oblivion. Mm. Tak jestli nám to, prosím, Jano, můžete uvést?
2: Je Oblivion, no to je prostě koncert, no, nebo o tom se nedá nic říkat, to je takový elegantní smutek.

0: Pokračuje vizitka dnes s Janou Bokovou, dokumentaristkou světového rázu, která přijela do České republiky a my jsme rádi, že přijela naše pozvání. Řekněte mi, Jano, čím si vysvětlujete, že vlastně jste tak zakotvila a že vás tak přitáhla právě Argentina, že se vám stala domovem. Jestli se nepletu, tak jste do Argentiny šla z Anglie. To se dá považovat skoro za kvantový skok mezi civilizacemi, ne?
1: Já jsem si vymyslela ten první film, co jsem tam natočila, který se jmenuje Tango Mio, z velice osobních důvodů, protože to je taková velice osobní story, o který bych neměla vlastně povídat na rozhlase, ale já vám to zkrátím. Tatínek totiž, který byl jazykový překladatel a já pro mě byl takový genius, tak jako ještě než jsem se narodila, tak řekl jako, že Evropa humánně skončila druhýma světovýma válkama a že budoucnost je v Brazílii. A koupil s nějakým ukrajinským kamarádem prostě pozemky u San Paula.
0: Čili jste to měla takto prenatálně už vlastně, ano, ten jeho americký kontinent.
1: Přesně, a maminka prostě odmítla opustit Prahu, tak on tu zůstal a pak měl velice smutný takový osud, protože byl jako obětí těch stalinistických čistek a nikdy tam vlastně neodjel.
0: Byl 6 let v Jáchymovském
1: lágru. Z High Society, to bylo všechno doktoři a tak, no, tak o tom nebudu mluvit. Ale já, když prostě jsem začínala mít takovou tak trošku pozici s nabídkama do BBC, tak jsem jako si vymyslela tenhle film, protože já mám hrozně ráda tango, tatínek ho vždycky poslouchal, taky my jsme měli doma desky starý a tak on byl takový jako hudební, on hrál na všecko nějak amatérsky svým způsobem, autodidakt a já jsem si vymyslela ten film, kdy tango ještě nebylo exportovat. Teď se tango tancuje všude a je to industry, jako to je jejich průmysl, těch Argentinců. A já jsem si vymyslela ten film o tangu, protože jsem chtěla poznat Jižní Ameriku, protože jsem chtěla vidět, o čem sněl. A když jsem tam přijela, tak jsem ani nemluvila španělsky a se mnou mě doprovázel Norman Di Giovanni, který byl oficiální překladatel Borgese. Ale já jsem si uvědomila, jak jsem přistála za prvé, že nemůžu nic dělat, aniž neznám jazyk, tak jsem začala rychle učit. A cítila jsem se tam absolutně doma. To byla pro mě Praha prostě. Já jsem se nikdy necítila tak... to nebylo s tím, jak to vypadá.
0: A to jsme v 80. letech.
1: Tohle bylo v 85. Nebo 6. roce. Oni jsou tam určitý podobnosti. Třeba najdete tam pařížskou, to je Avenida de Mayo a takový. Ale to je hlavně v těch lidech. Tam byla určitá humanita, která teď nějak, já mám pocit, vyprchává si všude trošku. A já jsem to cítila doma, nevím proč, ale já jsem prostě jako vymýšlela potom, dodělala jsem to tango, to bylo hrozně komplikovaný, protože na to jsem měla sehnat koprodukce a takový cesty zpátky a takový, ale já jsem silně cítila, že ta, hlavně ta moje inspirace jako rozhodně nebyla v Londýně. Já jsem udělala jeden z mých prvních filmů film, který se jmenuje Living Room, což je o jako living rooms v Londýně.
0: Obýváku?
1: Obývacích pokojích. Ale bylo to víc o lidech. Ale ta Argentina mě velice inspirovala. Jsem nacházela nový. A tak jako jsem to začala dávat BBC a jim se to líbilo, tak jsem se stala vlastně takovou režisérkou, která dělá pro BBC jako abroad, venku. Jako. A tak to šlo nějak. Tak jako, když pak nebyla zrovna Argentina, tak to byl Brazil. Když to nebyl Brazílie, tak to byl Kuba. Když to nebylo tohle, tak to aspoň byla Andaluzie. Všechno absolutně spojené s latinskou kulturou, kterou já jsem prostě sama nějak k ní cítila blízký vztah a cítila jsem se jako, že bych to měla komunikovat.
0: Vy jste byla takovou středoevropankou, dokumentární korespondentkou BBC pro Latinskou Ameriku.
1: No, já jsem nikdy BBC pro ně jako nebyla najata. Jako, to bylo vždycky boj za každý film, když jste freelance, jako, když jste independent, tak každý ten projekt, to bylo jako postavit dům, to se musí prostě udělat kontrakt a oni vy se prodáte prostě jako tvořitel toho námětu nebo toho projektu a oni vám dají kontrakt velice jako slušnej a dají vám hlavně svobodu ho udělat. Oni vám prostě, omezení vlastně byly jenom finanční, před na to je určitý budget, ten musíte respektovat, teda ten rozpočet. A v mém případě to bylo asi tak všecko. Potom, když se stříhalo, tak jako mi do toho nikdo moc nepovídal. To neexistovalo. To, při tom Sunset People, to byla taková první velká produkce a první den přišel do
0: střížení. Jenom pro posluchače řeknu, Sunset People jsou rok 1983 a vy jste dokumentovala lidi na Sunset Boulevardu a jejich snahu prorazit v Hollywoodu.
1: Ano.
0: Tak, ale
1: přesně. A tam jako to byl jako velký projekt, vlastně hodinu a půl nebo okolo to, tak jako ten Alan Jentop, který byl jako ten BBC jako commissioning editor, jako byl za to zodpovědný, tak on jako přišel první den do té střižny a začal říkat takový nesmysl, že já jsem odešla a zavolala jsem tomu střihačovi, ať mi zavoláš, tam nebude. A on to nějak pochopil. Lidi mi říkali, ty jsi ho vyděsila, už tam nepůjde. A tak jako já jsem si nějak pak zvykla, že tam nikdy nikdo nechodil. A já jsem opravdu, to bylo svým způsobem takový zlatá dekáda, že jako to nebylo lehký ten film jako najít potom nebo i nastříhat cokoliv, ale ten fakt, že jako se vám do toho nikdo neplet a že ty meze byly jenom jako v tom rozpočtu, který respektujete a který samozřejmě byl na tom plátně, protože určitý lidi to zneužívali a na tom plátně se to nevidělo, dávali se to, já nevím kam, ale to byla vlastně výjimka, ale bylo to možné z BBC a to bylo ještě v těch starých časech, BBC
0: to
1: bylo tak
0: 80.
1: Ano, demokratický nádherně, že třeba jak jednat jako s těma lidma, co v tom filmu jsou. Přece teď točíte jejich život, berete si jejich jako intimní story. Za to se platí, a zvlášť v Americe. Že? A prostě BBC mělo, prostě na každému kontributorovi se dávalo asi $50 nebo 50 liber, A tak oni podepsali ten papír, že se to může vysílat a tím to bylo skončené. Teď tohle to vůbec nejde. Teď jako lidi chtějí složitý kontrakty a že jo a ne. A i třeba v tom filmu je John Hurt, to je fantastické, už zemřel herec, že jo. A i tomu Johnovi Hurtovi jsme dali 50 liber. Ten by mohl si dát tisíce za 10 minut nebo 5 minut v nějakým... To prostě není vůbec myslitelný. A on prostě tu hru přijal, protože BBC se nazývalo v té době jako teta, byla jako rodina, teta. A on řekl, thank you, auntie.
0: Takže se to posunulo velmi... No, významně právě i z hlediska vlastně těch produkčních záležitostí.
1: Ano, protože ty lidi, a taky lidi byli víc nějak, nebyli tak jako chamtiví penězně, nebo tak dalo se s nima jednat. To prostě já nevidím, jak člověk by tohle mohl.
0: No a vy vlastně tu metodu, kdy skrze různé postavy, až postavičky, a takové bizarní figury, portrétujete celé to město, tak to jste použila v mnoha vašich filmech. Město nebo danou lokalitu, třeba ano. I na argentinské cestě.
1: Ano, ano. A taky mám jiný města, mám Havanu, že jo.
0: Ano.
1: To je taky jako to. A mám Barcelonu.
0: No a mě by zajímalo, jak ty lidi potkáváte, jak je nacházíte, kterým teda potom dáte těch 50 liber, nebo dávala jste těch 50
1: dávala
0: liber.
1: Teta
0: BBC.
1: Ale některý lidi, jako když vím, že někam jedu, tak hledám kontakty už jako od z Londýna nebo z Paříže, že hledám kontakty. A potom to je míchanice prostě kontaktů už daných a to musíte mít hroznou trpělivost nebo zájem vlastně. Já se jak courám po těch místech a hledám, že jo. Nehledám jako tím, že jako čumím, ale jsem furt, mám ty radary nastavený a když někdy něco vidím i daleko, tak k tomu běžím. A to je dost náročný na čas a na vaši pozornost taky.
0: Jak jste si ty radary trénovala?
1: Netrénovala. Ne,
0: to, ty jste tam to stala prostě. Do vínku.
1: Já vím, a že vždycky lidi, co se mnou dělají, jak si stěžují, protože furt děláme. A když si beru třeba vitamince, tak říkají, už jí to nedávejte. Takový, no.
0: Jana Voková je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si další píseň, kterou jste pro nás vybrala. Já vás požádám, abyste ji zase uvedla. Osvaldo Pugliese, Recuerdo.
1: Recuerdo, ano. To se moc hezky tancuje taky, ale je to takový nostalgický. Já ho používala v jednom filmu jsem to používala.
0: Tak si váš film ochutnáme prostřednictvím té hudby.

0: tango zní v dnešní vizitce, protože je hostem Jana Boková, světová dokumentaristka, a filmování a tango je pro ní stejná vášeň. Ale když jsme mluvili o těch vašich hrdinech, vašich dokumentů, vy sama o nich někdy říkáte, že jsou to takový morbidní ztroskotanci. A já si říkám, tak jedna věc je, že tedy je najdete, ale potom, jak si k ním nacházíte tu cestu, aby se vám otevřeli, aby oni to dělají.
1: Já nevím. Já, to je tak, to je prostě věc důvěry. Já ty lidi, co točím, hrozně respektuju. Já bych nikdy, jako, to jsou moji prvním publikum, když něco udělám. To je strašně důležité, že oni ten film vidějí, když je to možný. Teda. A že jako řeknou, že tak to je. To od začátku.
0: A jste přístupná třeba tomu, že řeknu, tohle nechci, aby tam
1: to
0: bylo.
1: To se nikdy nestalo.
0: Nestalo teď. Se vám
1: ne.
0: To.
1: Ale jak bych to řekla. To, já mám takový pocit, že tohle to teda budu používat větu někoho jiného, teda Petra Krále, který, když já jsem měla tu retrospektivu v Cinémathèque française, tak on napsal takový krásný článek a on prostě tohle vlastně řekl, tu odpověď na vaši otázku. On říká, že jako já jsem vedle té kamery, ale jsem taky před ní. Že mám takovou solidaritu s mýma lidma, teda, co točím. A já se jako, já to je ten kontakt takový.
0: Já jsem právě obdivovala ve vašich filmech ten jako přesný timing otázky, ale i ten timing toho mlčení, kdy necháte, a někdy to i vypadá, že by třeba ten člověk potřeboval, aby se to odvíjelo, ale ne, vy si počkáte a pak vlastně zareagujete nějakou přesnou formulací, aby se ten příběh dál rozvíjel. Dá se to nějak naučit, nebo to je prostě nějaká citlivost, empatie?
1: No to je improvizace.
0: Improvizace?
1: To je absolutní improvizace.
0: Ale zároveň říkáte, že si film hlídáte od začátku do konce.
1: Ten obraz hlavně, to je strašně důležité.
0: Ten obraz. No. Co přesně?
1: No rámeček, jako to prostě to nemůže být větší nebo menší, tak to můžete kontrolovat. A to i v tom teda v hraném filmu, když jsem dělala ty dva hrané filmy, tak ten první, teda ten Hotel du Paradis, to skončilo tak, že ten kameraman, kterýho já jsem si vzala hlavně kvůli tomu, že byl schopný vzít risk, že se nepřesvědcoval, protože všichni lidi v té době přesvědcovali a hrozně se, a my jsme neměli na to čas a taky to nebyl ten styl toho filmu, jako já jsem to chtěla mít takový jako tmavej spíš, a on, Gérald de Batista, byl takový, já jsem se dívala na jeho filmy, ten byl jeden z mála lidí, kdo by ten risk vzal. Ale když on začal mi navrhovat záběry, tak byly takový jako publicita, a to teda ne, a tak jsem začala jako to opravovat a on druhej ten řekl, no, je vous écoute, já vás poslouchám. A já jsem teda musela tu kameru říct, kde bude stát a co tam bude, jaký objektiv a tak. A on svítil, teda tak málo, že jo. Ale tak to bylo svým způsobem taková pastička, protože já jsem neměla čas se zabývat mýma hercema moc, ale to vlastně bylo dobrý, protože já jsem nechtěla s nima zkoušet. Já jsem chtěla, aby to bylo ten první záběr, no, aby to bylo jako ne moc naskoušený. Takže jako to pracovalo, jenže já jsem byla hrozně unavená.
0: No a to mi řekněte. Právě, Janu, tak to jsme zase v 80. letech. Vy jste mladá filmařka, režisérka. Jak to fungovalo v tom filmovém světě, když říkáte, tak pak kameraman řekl, tak mi řekni, já poslouchám.
1: No, on byl jako, se stal kamarádem a opravdu to jako to, ale první natáčení z BBC, to bylo, tam žádná ženská nerežírovala.
0: Právě, velká ega,
1: tak ten, ten kameraman byl zvyklý spíš vás jako štípnout na zadku, nebo si vás šáhnout, to tak se prostě tak jako, no, to oni dělali takový triky, jako že, a to nejde. Já říkám, tak mi dej tu kameru. Protože já jsem dělala kameru na filmové škole pro sebe a pro jiný lidi. Tak mi dal kameru a já jako, tak jsem získala s tím respekt a už jako neblbnul. Ale nebylo to jednoduchý. A hlavně psychologicky, jako, protože to je štáb, že jo, to byly všecky. Jako,
0: a vy jste musela mít autoritu.
1: Ano, no, to byly všecko, jako, ale když jako, tak když máte za sebou tu kameru, což je důležitý, tak ty ostatní jako následují. Vždycky problém byl se zvukem.
0: Jak to?
1: Ty otravovali vždycky, protože že jako vám vlezou do rámečku, že že musíte změnit ten rámeček, protože oni jinak to nepodepíšou, ten zvuk, tak jako to. Ale měla jsem na jako štěstí, že jsem taky našla zvukaře, který byl absolutní genius a který byl tak inteligentní, že a citlivý, že vlastně se díval jenom na tu kameru a věděl, jaký je tam objektiv, anebo že tam je zoom, kde asi jsme, a on vůbec se do toho jako to respektoval na dálku takhle a udělal jeden z těch nejkrásnějších zvuků na třech, nebo na dvou. To dělal tu argentinskou cestu a dělal taky to flamenko, což bylo strašně těžký.
0: No právě z hlediska zvuku bez zesporu.
1: No, to bylo improvizovaný, oni improvizujou, že tam, tak kytara je tamhle.
0: Takže flamenko tančil zvukař, kameraman, všichni.
1: jo, zvlášť po jeho happy hours. Jeho problém byl, že měl happy hours v autě. Až jako, tak po páté hodině začala, takže se točilo ve 4 ráno, tak jsem měla strach, že jako to asi, ale šlo to.
0: Ale když jste mluvila o vlastně vašem hraném filmu, to byl Hotel Ráj, a natočila jste ještě Deník na povídku o 12 let později. Tak jakou disciplínou v tom vašem filmovém portfoliu právě hraný film byl? Mluvíme-li o tom, že máte skoro 20 filmů a z toho jsou teda 2 hrané.
1: Já totiž dělám filmy a já vlastně já se snažím vždycky ten hraný film mít co nejvíc jako volnej. A pro mě je to stejný.
0: Vy jste dokonce, jak jsi studovala hraný i dokumentární film dohromady, že jo?
1: No, to, já jsem byla na filmové škole, to bylo prostě, tam nás bylo 15, bylo strašně těžký se tam dostat a my jsme všichni chtěli být režiséři samozřejmě, tam ani disciplíny se nerozdělovaly v té době, teda v té slavné filmové škole, The National, dneska se to jmenuje Television and Film School v Beaconsfieldu, teď je to instituce, tam mají prostě specializace na zvuk, na kameru, na všechno, ale my, když jsme tam byli, tak jako jsme všichni chtěli režírovat, ale to byl dobrý přístup toho ředitele té školy, že jako řekl, jak si dělejte svoje filmy, tak jsme si je museli, jako jsme si je dělali tím, že jsme si tvořili štáb jeden pro druhýho. Tak já jsem se zamilovala do kamery, točila jsem jiným lidem, jiný mi dělali zvuk, já jsem si všechno stříhala. To byl prostě takový workshop, jako tříletej.
0: Kde jste si vyzkoušeli všechny možné profese.
1: A to byla ta nejlepší škola, protože to opravdu, ty filmy, co jsme všichni tam dělali, byly velice originální, každý měl takový strašně jako originální nápady. Technicky asi nebyly zrovna nejlepší, ale to bylo to nejlepší, ten nejlepší přístup k tomu, opravdu.
0: Ale ten dokument si vás potom přece jenom víc přitáhl.
1: Ano, ale jak jsem k tomu dokumentu přišla, to je vlastně dlouhá story. Já jsem na tu školu šla, že jsem nechtěla dělat dokument, já jsem chtěla dělat hraný film. A na škole jako hraný film, tak oni vám dali nějaký peníze jako na ty herce a to toho moc nebylo, tak jako, a já jsem hledala, hlavně já jsem měla hrozně ráda Čechova a chtěla jsem dělat jednu povídku Čechovovou. A když jsem si ji přečetla v angličtině, tak jsem myslela, že jsem se spletla, že to nebyla ta samá povídka. A pak jsem přišla na to, že to bylo v tom překladu a taky já už jsem se, něco se změnilo. A najednou jsem začala nacházet ty čechovovské postavy jako v reálu. A začala jsem tam je něco čechovského.
0: Takže netřeba filmovat Čechova, když máte?
1: No, když ho najdu na ulici. Jako, proč budu dělat nějakým špatným hercem a málo placeným, málo časem. Já jsem najednou instinktivně nějak ke mně, oni mě našli vlastně. Já mám pocit, že ty lidi moje, to je takový vice versa.
0: Dělala jste ale také portréty slavných osobností Antony Kvina nebo Erika Kleptna. No a to byla spíš výjimka, že to byla vlastně, že jste upnula nějak pozornost, nebo si vás to zase našlo od těch anonymnějších hrdinů k veřejným osobnostem.
1: A to byly náhody taky a ten záměr zatím nebyl takový. Záměr na Kvina bylo, že když jsem připravovala Hotel du Paradis, tak jsem si myslela, kdyby Antony Kvin mohl hrát jako low-key, že by byl ideální pro ten film. A tak jsem si vymyslela pro BBC o něm udělat film. A oni s ním měli dobrou jako dobré relation, vztah, jo. A tak to bylo možný, protože taky ten produkční nějak jako ho to zajímalo a tak já jsem zkoušela vlastně, jestli ten Anthony Quinn by mohl hrát vlastně roli, kterou pak hrál Fernando Rey velice krásně, ale jenom jsem přišla na to, že samozřejmě to nepůjde, protože on ve skutečném životě je ještě víc jako over the top a to byla strašně zvláštní jako situace, to bylo velice těžké to s ním udělat, protože on nebyl zvyklý, že by ho někdo točil, on buď měl scénář, nebo nějaký reportér na něj házel otázky, ale takový ten můj přístup jako nechápal ze začátku, to byl hrozný boj.
0: Necháme Quinna být a on se roz...
1: No, to bylo prostě, to bylo velice zajímavý, protože on byl absolutní jako controller, freak a jako já si říkám, tak Tony, prosím, přejdi tu ulici jenom takhle, tak on tak odsud, tak dobrý, tak přejde a my prostě následujeme, kat, ty jsi řekla odsud tamhle, tak jsem věděla, že to jako aha, asi nepůjde, ale já jsem si přečetla tu knížku, kterou on napsal, určitě s pomocí někoho, ale krásnou knížku, která se jmenuje The Original Sin a já jsem prostě vybrala texty z toho The Original Sin.
0: Prvotní hřích?
1: Ano, jsou v tom filmu, pře mě fascinovalo, že ten jeho fantastický úspěch a sláva, mně se strašně líbí jako herec a mně se líbí ta jeho energie a to všecko vlastně on jako neguje v té knížce, protože on je Mexičan svým způsobem, on je míchanice irského a mexického. Maminka byla indiánka, která byla v bojích se Zapatou, byla jako revolucionářka. On přešel tu hranici, když mu bylo 5 let s tatínkem, jako to se jim říká wetbacks, jako přešel pěšky do Mexika a udělal si jako. On jako původně nechtěl hrát, on dělal architekturu, on studoval od Frank Lloyd Wright, jako ten slavný architekt u něj a měl problémy s vyjadřováním, se měl jako chybu.
0: Vadu řeči.
1: Ano. A tak ten Frank Lloyd Wright ho poslal, aby se to jak spravil, tak on šel na takzvaný elocution classes, tam chodí herci a on se nějak do toho namíchal a pak nechal architekturu a začal hrát.
0: Takže vám pomohla tahle příprava skrz knihu Prvotní hřích?
1: Ne, já jenom, protože to je úplně mimo, tam motiv byl jako přijít na to, co on opravdu je, jestli by to bylo možný jako ho použít, ale ne, ale ten film byl velice těžký, to byl jeden z nejtěžších filmů vedle Havany, protože on jako...
0: Tak dva docela rozdílné filmy, ale velice těžké.
1: A nebo se zmizel a úplně zničil crew, protože ten kameraman byl, to byl takový ten hrozně jako ho a ten tam bylo žádný ho, protože Quinn mu říkal, ježi, to nevidíš ten nádherný záběr tamhle a odešel, to bylo velice těžký. Ale my jsme se jako po tom filmu, on se mu hrozně líbil, protože on ho musel odklepnout, protože taky se mu neplatilo, já nevím co, aby to šlo vůbec ven. A jako byl s velikým respektem, napsal samozřejmě ten film, Your Fan Anthony Quinn a i mě pozval do Hollywoodu, abych on v té době kupoval scénáře a v té době on dělal jako sochař vlastně. On, a chtěl, abych si vybral jeden scénář, že jako by ho financoval.
0: Ale tahle zkušenost s takzvanými celebritami vám nestačila, tak Quinn Running, ale pak jste ještě měla s Ericem Claptonem.
1: No ale Clapton přišel ke mně, to je strašně zvláštní, protože ten viděl náhodou, zipoval na televizi a viděl Tango Mio. A strašně se mu to líbilo, chtěl ho koupit. Tak jako BBC mu poslali tu VHS v té době. A já vám prostě... s tímhle začal můj jako fakt, že jako jsem poznala Claptona a že on sledoval všechny moje dokumenty a hrozně obdivoval svým způsobem jejich formu a on mě nabídnul, to byla jeho nabídka, on mě nabídnul udělat pro něj videoklip, ale mým dokumentalistickým způsobem, protože ty videoklipy, to všechno se hejbe, skáče, nic není vidět a on prostě chtěl jako to, jenže moje filmy jsou hodinu dvě a videoklip jsou 3 minuty, že jo, tak to bylo jako...
0: Jaký videoklip jste mu natočila?
1: I can't stand for it. To bylo, já vám pak to dám, nějak ty detaily. Ale já, když jsem točila toho Claptona, tak jsme si uvědomili, jako tam byl, on měl nádherný orchestr, který vždycky musí zabukovat 2 roky dopředu a tam hrál nádherný věci a my jsme tak s tím kameramanem začali točit trošku všecko. Takže já jsem tam měla materiál, který byl strašně vzácný, ale on to musel jako s tím souhlasit, že jsme mu prostě udělali dárek takovej a sestříhal se film, který se jmenuje Eric Clapton and Friends, což je, o něm, jak to je jako o něm, jak to dělá vlastně. Tam není žádný žvatlání o jeho ženách a penězích a tak. To je všecko, to vidíte jako hudebník, jak vaří v té kuchyni prostě. A ten film byl pozvaný na Tribeca do New Yorku na filmový festival a já jsem myslela, ten film spoustu lidí chtěli jako takový známý distributoři ho chtěli distributovat, jenže ten jako to bylo strašně těžký právně, protože v tom bylo asi 20 různých písniček z jiných, s různýma skladatelama a Warner Brothers, který byli spolu s Ericem jako vlastníky toho materiálu, protože oni financovali ten klip, tak jako nechtěli do toho jít, že nemají zkušenost s distribucí co by 70 minut, oni distribují 3 minuty, že no, tak jako z toho sklaplo, což mě dost jako já bych to měla nějak odnout, teďka nějak potřepat a s tím něco zkusit, že to je opravdu velice vzácný materiál a
0: tak uvidíme, tak to třeba zkuste, ano, ještě. No. To je Eric Clapton and Friends a Eric Clapton si našel Janu Bokovou, protože viděl její dokument
1: Tango Mio.
0: Tango Mio, čili to byla hudba, já si dělám tady oslý můstek k tomu, že si zase zahrajeme, ale tentokrát míříme do Brazílie za Caetanem Velozem, Luna žena.

0: Pokračuje vizitka dnes s dokumentaristkou Janou Bokovou. My jsme mluvili o vaší celoživotní kariéře a víte, co mě zaujalo? Že vlastně film o českých lidech, o českých exulantech jste si nechala vlastně tak jako poentu, že je vaším posledním, pokud se nepletu, Bye Bye Shanghai, ano. Rok 2008.
1: Ano. Já doufám, že není posledním, já bych ještě
0: zatím
1: ráda
0: posledním,
1: udělám.
0: Ano. Zatím v té filmografii, která ještě ano. bude se rozvíjet. Ale čím to, že vlastně to české téma ve vás takhle zrálo?
1: Tohle... To je zvláštní, protože to taky vlastně je z Buenos Aires, protože já jsem do Buenos Aires přijel Jiří Konečný, který je produkční tady ze známej a viděl moji Havanu tam, já nevím. A my jsme se sešli a já jsem mu navrhla dělat film o číšníkách v Buenos Aires, což je strašně zvláštní situace, protože tam ještě v té době, teď už to se změnilo, to byly dynastie prostě rodin, který jak to tam úplně jiný vztah k hostům. Číšník jak v takových klasických restauracích, to jde prostě z generace na generaci. A on, každý má svého číšníka v Buenos Aires, kam jde do báru nebo do hospody, kde on ví, kdo je, co se mu děje, ví, že mu umřela maminka, nebo že je teta nemocná. Oni všecko vědí. A to je takový kamarád a takový...
0: My jako... máme svého praktického lékaře v Buenos Aires,
1: ano,
0: je to číšník.
1: Ano, ano. A to už teď mizí. A to bylo z generaci na generaci. Já jsem o tom chtěla dělat film. A měla jsem toho nejznámějšího číšníka Don Jorge. Všichni říkají, že je jediný Don Jorge v Buenos Aires. A to je prostě nádhera. A mu se to hrozně líbilo. A pak nějak jsme to nemohli rozjet. Byli jsme na čem. A on říká, tak udělej něco tady, co má něco s Českem. A já jsem říkala, dítě, já jediný, co bych mohla udělat, je... tohle téma. Takže to je výborný, tak to uděláme. Tak jako takhle se to narodilo. Vlastně já jsem seděla ve Slavii v kavárně v té době, dívala jsem se ven a říkala jsem, jediný to je, co bych asi mohla udělat. Ale ono to asi jde k tomu, že mým tutorem, totiž ta škola, o který jsem vám povídala, tak ta spočívala v tom, že taky jako mimo to, že jsme dělali jeden pro druhého, jsme si mohli zvolit každý rok jednoho z člověka z profesionálních okruhů, který by byl váš tutor, jako který je mentor. Mm-hmm. Jo? A já jsem si zvolila v první roce Jeana Rouche, který jako znamená hodně pro Nouvelle Vague ve Francii, ale hlavně jeho dokumenty, on je takový cinema réel, cinema direct. To prostě představuje to, já jsem cítila, že to jsem dělala, tak jsem chtěla, aby mi to někdo potvrdil. A Jean Rouch jako byl v Africe, on vždycky točil v Nigerii něco a dělal si sám kameru a zvuk a všecko. Tak moje tuition spočívala v tom, že jsme si dali snídani v De Mago, jako v takový slavný kavárně v Paříži, když jsem natočila ten dokument první, to byl portrét o Paříži. Jako. A on měl takovou teorii, že říká, že a to má pravdu absolutní, že film člověk může udělat okamžitě, jak někam přijede, anebo po 20 letech. Aha. A taky mě naučil něco, já jsem to vlastně praktikovala celý život a bez toho, abych si na něj vzpomněla, to je prostě zásadní praktika při životě, při natáčení, jako on řekl, já jsem mu prostě povídala, jak se to točilo, ten film, ono, my jsme točili v noci a nějaký prostitutky tam a ty lidi jako na nás běhali a on, asi já jsem, jak jsem mu to vypravovala tou tonalitou, já jsem se nevomlouvala, ale on mi řekl jednu větu na to, pas d'excuse, žádné omluvy. A to je opravdu, to je zlatý pravidlo, když prostě si máte pak komplikovaný film v Buenos Aires, kde máte 60 lidí za sebou a váš první asistent jste si zvolila a špatně, že jo? Tak jako pas d'excuse, to je vaše zodpovědnost, on za to nemůže, že jo, nehádat. No prostě to je na všechny situace. Pas d'excuse, nestrácet čas. To já jsem k tomu měla takový automatický přístup. Protože když jsem byla na škole, tak to taky byly schůze a lidi se hádali, kdo udělal tohle nebo tohle. Mě to vždycky strašně otravovalo, to hádání. Protože jsem myslela, že to je ztráta času. Tak jsem vždycky to zavřela oči a šla jsem vždycky dopředu. Tak když se něco zkazilo, tak se to odepíše nebo se to udělá znovu, ale rozbírat to, proč se to stalo a kdo to udělal.
0: Pitvat se v tom.
1: No ne.
0: Každopádně, tedy rozhodně cinema verite, to cinema direct, jak jste říkala, tak to je vaším celoživotním stylem.
1: Ano.
0: To, co nejmenší zasahování do těch daných situací.
1: Ano, samozřejmě.
0: A mě právě zajímá, nakolik z vašeho úhlu pohledu skutečně dokument může být jako reálným záznamem spontánní výpovědí, když přece jenom, a mluvíme o tom celou dobu, ale vždycky jde o to, že v dané situaci je tam ten štáb, ten prostě nezmizí a ti lidé, ti protagonisté vědí, že tam je. Tak nakolik to může být skutečně jako reálné?
1: No přijde, zaprvé já v takovémhle natáčení to jako ta přítomnost štábu je minimální. Tam je jenom kameraman a ten soundman taky by mohl být trošku dál. Jako. Ale to je všechno vybudované na vztahu.
0: Je to tak intimní vlastně.
1: Ano, to je to na důvěře toho člověka. Já si nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale uvědomuji si, že ten člověk vám důvěřuje nějak instinktivně taky. Jinak jako já jsem nikdy nedělala filmy, což dělá taky jeden z mých kolegů, ale jako na základě vlastně toho nějakého falešného přátelství, že jako a se vždycky to dělal dost chytře, že se spřátelí s nepřátelema. Jak třeba s policií, jo, americkou nebo tak. A pak je natočí a pak je použije. Že jo. To je docela jako šikovný, ale to není moje téma, ale já bych nikdy nepoužila člověka.
0: Pak už to nejsou jaksi jeho přátelé, když se vidí v tom dokumentu.
1: No, to potom utíká rychle někam jinam. Ale já vždycky mám veliký respekt tomu člověkovi, který mým námětem, nebo tak. A ten to musí nějak cítit a já bych nikdy ho nějak nezneužila, aby to bylo atraktivní, nebo aby to bylo něco, jako já vždycky nějak to tak je, to musí, jako nechci říkat slovo pravda, ale něco upřímného v tom je nějak.
0: Chápu. Teď mi řekněte, Jano, co plánujete? Říkali jsme Bye Bye Shanghai, taky na čase tedy vyrukovat s dalším snímkem. Máte v hlavě téma?
1: Mám, ale nemůžu vám říct, protože já jsem strašně pověrčivá.
0: Tak nám nezbývá, než držet
1: ale
0: palce.
1: Ale určitě mám téma a témata, musím říkat. A
0: peníze?

0: Španělsku. Český nápad zatím nemám, ale já odjíždím v sobotu, takže možná mě ještě něco napadne.
1: Budeme vám držet palce, budeme se těšit na váš další film. Ve vizice byla významná světová dokumentaristka Jana Boková. Mám radost, že jste si na nás udělala čas. Děkuju.
0: Naschledanou. No já vám děkuju, to bylo velice hezký.
1: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová a na závěr ještě posíláme Puccinho.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47% podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Raného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt, reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu zde má americká 5. flotila. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. Asociace nestátních otevřených památek ANOPA odstartovala veřejné hlasování v anketě Průvodce roku. Lidé tak mohou podpořit ty, kteří jim na nestátních hradech nebo zámcích připravili nejlepší prohlídkový zážitek. Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Maxima na horách kolem 18 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: 15. červencový den, 2 minuty po 11. hodině. Jsme tady v polovině prvního prázdninového měsíce času, který je mimo jiné pochopitelně věnován také cestování a poznávání. Velká část Čechů jezdí poznávat krásy a kulturu Apeninského poloostrova i přilehlých ostrovů. No a právě tam nás dnes slibuje vzít i náš kolega, hudební dramaturg Českého rozhlasu Hradec Králové, Tomáš Kačner. Dobré dopoledne, Tomáši.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak tedy, jakou hudbu z Itálie si vybral, na jakou hudbu se můžeme těšit?
1: Vybral jsem italského trumpetistu Paola Fressu, což je jméno, které je absolutně známé. Prostě Paolo Fressu je jedna z nejvýraznějších postav vůbec evropského jazzu. A Paolo Fressu, který je samozřejmě z Itálie, ale hlavně je spojen se Sardinií, odkud pochází a kde žije, tak vytvořil nádherný projekt koncepční, který se jmenoval Kind of Miles, což bylo vlastně divadelní představení, které dal dohromady s Teatro Stabile di Bolzano, čili s bolzánským divadlem, kdy 8 muzikantů na pódiu prezentovalo hudbu Milese Davise, rozdělených do 2 part, do 2 částí, čili do akustické a později elektrické. A zároveň se to také potom i trošku propojovalo a dávalo dohromady. Vydal i desky, které vlastně toto dokumentovaly, studiové desky, ale tím, že to hráli to často, projeli s tím celou Itálii. Viděl jsem záznamy, videa, fotky z těch nádherných divadelních sálů italských. Prostě a tak je to asi tak bavilo a ještě to hlavně tak posouvali, protože tu muziku tak, jak ji nahráli, tak zároveň s ní pak ještě pracovali na pódiu. Takže vlastně z toho vznikl ten živý záznam, kde mě baví si právě porovnávat tu studiovou verzi na předchozí desce s touhle současnou, čili s deskou, která se jmenuje Kind of Lives, vyšla zhruba před necelým měsícem. Je to tedy živá deska a jsou na ní tracky jednak právě z projektu, o kterém jsem mluvil, ale jsou tam i autorské skladby souboru. A právě možná hnedka pojďme na úvod si pustit jednu z těch autorských věcí. Ta skladba se jmenuje Orange a bude ji tedy hrát Paolo Fressu a jeho muzikanti z tohoto projektu.
0: Právě teď.

0: Paolo Fresu, současný italský hráč na křídlovku, jazzman, kterého také vybírá Tomáš Kačner. 8 hudebníků na scéně, 2 bicí soupravy, 2 basy, tak to v skutku není snadný úkol pro aranžéra, když tedy nechce, aby došlo k exhibici. Naopak směřuje k přirozenému hudebnímu vývoji. Tak podařilo se toto Paolo Fresovi?
1: Samozřejmě, jak my jsme to neposlouchali. Tam základ je to, že on nejdříve ty party má rozdělené, opravdu ta akustická parta, potom ta elektrická, podle toho, jak on vlastně procházel Davisovým životem, ale i díky tomu, že vlastně nehráli jenom Davisovy skladby, hráli právě i autorské věci, což byla ta, kterou jsme slyšeli, i ta, která zazní za chvíli, tak tam najednou on už i ty lidi propojoval. Že to tam hlavně bicí, hlavně ani ne tak ty basy, to se stávalo, to tam myslím v celém projektu bylo jenom zřídka, ale právě ta práce s dvěmi bicími soupravami, kde jedna drží jakoby víc tu rytmickou část a druhá se stará spíš o perkusivní doplnění toho, to mě strašně baví na tom, to je parádní. A myslím, že tohle fakt vyšlo. Navíc Paolo, samozřejmě, on jako trumpetista jde po té melodii, jde po těch tónech, ale zároveň prostě, a to je to, co mě na tom baví možná nejvíc, tam je ten rytmus. Rytmus, prostě to, co se pod tím děje, je na to opravdu kladen velký důraz, jo? Že to není jenom o tom, pojďme převzít harmonii, jak to vesměs hlavně děláme v Evropě, ale on si vzal to největší poučení ze států v tom, pojďme se co nejvíc věnovat rytmu. A to tam je prostě úžasný.
0: Dokládá to nějak skladba, kterou si vybral jako druhou, to, co si právě řekl?
1: A teď si budu trošku proti. No, asi, a samozřejmě, že taky, jo, ale to je autorská skladba Paola Fresu, kde zase já víc cítím právě tu jeho středomořskost, právě tu, já nevím, nějakou sladkobolnost, romantiku zároveň, ale to exaltuje, prostě je tam celý vývoj té skladby, takže kdo to tam bude chtít slyšet, tak to tam rozhodně najde.
0: No každopádně, mluvíš-li o středomořskosti, tak konečně naplníme ta prázdninová očekávání a možná takovou hudbu právě budeme chtít slyšet, až budeme cestovat do Itálie.
1: Rozhodně.

0: V dopoledni předpolednem na Vltavě představujeme výraznou perozónu italského jazzu Paolo Fresu a skladba Venere právě dozněla. Skladba, která je možná dedikována Venuši. Každopádně Tomáš Kačner se o ní taky vyjádřil, že je v ní slyšet a cítit ten autorský, specifický apeninský rukopis.
1: Přesně tak, ale nám už pod námi zní vlastně skladba, kterou uzavřeme dnešní setkání s deskou Kind of Lives, což je skladba, která se jmenuje Time After Time, jestli se nepletu. Ale pojďme zpátky teda vlastně k Paolovi. Možná bychom si ho měli trošku o něm ještě něco malinko víc říct, protože on je opravdu jako neuvěřitelný hráč, silná persona, který má na svém kontě strašně velkou spolupráci s různými lidmi, dělá spoustu projektů. Mluvíme tady o projektu věnovaný Marisi Davisovi. Zároveň vedle toho on má třeba projekt, kde se věnuje hudbě a odkazu Davida Bowieho, čili to jsou takové ty modernější věci. Vedle toho zase jde hodně po tom folklore, nebo jak to říct, world music, po té world music lince, kdy hraje s bandeonistou, Bonaventurou, panem Filetou, panem Vakou, prostě s dalšími muzikanty z Itálie, kde zase propaguje trošku jinou hudbu, ale k nám do České republiky. Bylo tady v loni a i letos přijíždí vlastně spolu s kubánským pianistou, který prostě patří k tomu nejzajímavějšímu, co jde slyšet, a to je Omar Sosa. A toto duo Paolo Fresu a Omar Sosa vystoupí v Brně na festivalu, který se jmenuje Maraton hudby Brno. Bude to 6. srpna. Tam bych rozhodně vás všechny pozval v Sono Music klubu, kde ještě spolu navíc s nimi vystoupí úžasný původem vietnamský kytarista Nguyen Le. Takže to bude takové opravdu jako mimořádné setkání, které se snad ještě nestalo. Takže hodně zajímavá akce Maraton hudby Brno 6. srpna. A já myslím, že pojďme si teďka doposlouchat skladbu, která zní pod námi, což je známé Time After Time, píseň Cyndi Lauper, kterou vlastně předělal Miles Davis. A takhle se s ní poradil Paolo Fresu a jeho band na jejich divadelní poctě Milesi Davisovi, nyní vydané na desce Kind of Lives.
0: A my děkujeme za pozvánku a zároveň za ochutnávku trošku jiného coveru známé písně Cyndi Lauper.
1: Tak krásný den, krásný poslech.

0: Pozvánkou do Itálie byl dnešní výběr hudebního dramaturga Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáše Kačnera. Paolo Fresu byl tím, kdo interpretoval i známou skladbu, původně Cyndi Lauper, Time After Time. 22 minut po 11. hodině v polední Vltavě.
1: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
2: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
1: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Z univerzálních kořenů jazzu čerpáme nejen počátkem vltavského dopoledne, ale i teď s interpretací slavné písně Hankou Gregušovou, zpěvačkou, která se narodila v Mongolsku, má slovenské kořeny a je známa i po celém světě jako interpretka jazzových písní na Vltavě.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A Polední Vltavě také patří osudy, rozhlasové memoáry, které jsou tento týden věnovány rodáku z Velkého Šenova ve Šluknovském výběžku, který však žil od dětství v Bakově nad Jizerou a přestože od nejútlejšího věku měl velké problémy se zrakem a lékaři se původně domnívali, že nejspíš ani neuvidí, nebránilo mu to v tom stát se významným novinářem a komentátorem a také jedním z erbovních hlasů Českého rozhlasu. My si připomeneme i jeho životní jubileum a zároveň budeme mapovat jeho životoběh ve vltavských osudech už za okamžik. Petr Nováček.

0: Night in Tunisia, tak se jmenuje skladba, kterou interpretuje vynikající americká jazzová pianistka a interpretka Lynn Ariel a její trio. Přesně v 11:30 na Vltavě.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Osudy.
0: Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny a jubilant také vysílá své osudy tento týden. Výrazný hlas českých rozhlasových komentářů vzpomíná ve třetí epizodě v premiéře vysílané pětidílné série Na svůj život a běh.

Já jsem se velmi brzy dostal s tou jaksi komunistickou stranou, jejímž jsem se ale nikdy nestal formálně členem. Jsem se brzy dostal do obtíží, když se můj život začal ubírat směrem pracovnímu procesu. Jsem skončil fakultu a teď šlo o to, kde se zaměstnat. Skončil jsem ji v roce 69 v červnu a ještě na podzim se mi podařilo obhájit ten malý doktorát PHDR. Nicméně to byla práce rovnající se knížce. Jo? A na ty naší katedře mi říkali, ty seš jasný pedagogický talent. My si tě sem chceme vzít, my ti dáme seminář, 4 studenty, ty je budeš učit práci s pramenem, kritiku pramene vnější, vnitřní, tak jako jsme to začínali s vámi, zadáš si s nima nějakou, co si mají přečíst, pak si o tom s nima budeš povídat, jo a takhle, pak si ma napíšeš seminárku. No, jenomže z toho se šlo, protože 1. září bylo všude, péči soudra Husáka, byly vyhlášeny takzvané stop stavy. A spočívalo to v tom, že instituce tohoto druhu nemohli nikoho přijmout, nikoho propustit. Tak oni ještě učinili zoufalý krok. Říkali, hele, my se podíváme někam, jestli bychom tě načas, než se to tady zase povolí, ta šperklapka, jestli bychom tě neulili, že bys třeba někde učil baletky MDA, jo, tam by se to třeba ještě dalo zařídit. Za nějakou nedlouhou dobu, dejme tomu 14 dní, přišli a říkali, hele, ono to nejde. Oni to mají všude stejně. Nesměj propouštět, nesměj přibírat nikoho. A teď já byl bez práce a v té době se odvinul následující šílený nápad. Existovala instituce, která se jmenovala Ústav dějin KSČ. Tam já jsem chodil, prosím, do knihovny, protože tam měli špičkovou společenskou vědnou knihovnu a mě tam nechávali si půjčovat knížky. A vedení tohoto ústavu, v čele, myslím, že se jmenoval docent Menco, pojalo nápad, že oni tento ústav, vlastně komunistické vědecké pracoviště, bude první na rádě, až do toho Husák šlápne, a že se musí něco udělat. A co kdyby oni se vyměnili s tou katedrou kladivovou na ty filozofické fakultě, s tou katedrou MDA, politických stran, hnutí a tak, jo? Že by to vedení ústavu šlo víc na tu naši katedru a ty naši tam. Nevím, kdo to rozpracovával, tu myšlenku, ale v každém samozřejmě byl to bláznivý nápad. Dopadlo to tak, že samozřejmě k této výměně nedošlo, oni byli tak hloupí, ale něco nám stačili nabídnout. Říkali, no my můžeme to, že těm vašim 3 klukům, jsou to skvělí studenti, že jim nabídneme aspiranturu. Tak vyhlásili konkurs na místa vědeckých aspirantů, bylo jich tam tuším 5 a my 3 jsme to udělali. Tím jsme se stali vědeckými aspiranty tohoto ústavu, zápětí na to jeho ředitele vyhodili a zástupce ředitele skončil na psychiatrickém léčení v Bohnicích. Tam to bylo tvrdý, tam je teda vymetali všecky a pak jo, to nebyla žádná sranda. Ústav dějin socialismu rozpustili a čekalo se, až se uklidní po nástupu soudra Husáka poměry do té míry, že sekretariát ústředního výboru bude mít čas vymyslet statut nového ústavu, vědeckého ústavu. No a tak se zrodil Ústav marxismu leninu v UVKSČ. Ti jeho zaměstnance čekali stranické prověrky. Ale protože já jsem nebyl členem strany a ti mý 2 kolegové, ti v té době se vraceli z vojny, protože oni byli rok na vojně, já ne, tak my jsme prostě těmi prověrkami samozřejmě nemohli projít. Takže já jsem měl šéfa, to byl hodnej šéf, to klidně řeknu Jaroslava Matějku, a ten mi říkal, hele, nevystrkuj hlavu, nikde se neukazuj, čti si, až bude chvíle, abys mohl napsat. Myslel se kandidátskou práci, vydal vědeckou aspiranta.
Kdyby se mě například někdo tázal a psal si něco, tak já jsem měl zákaz psát. Všechny takové banální věci, jako třeba posudky na knížku, jestli tom, to všechno zvládal Jaroslav Matějka. Jo. Já musím říct, že on pro mě učinil, co pro mě učinit mohl. Hlavně jednoho dne, kdy tento ústav si řekl, že takhle není možný a že teda ten nováček, že to je nadaný soudruh, jo. Takže přece musí vstoupit do strany. A aniž bych o tom věděl, tak stranický byl v ústavu, požádal o posudek na mě dvě místa. Stále ještě trvalé bydliště mé, a to byl ten Bakov na Jizerou, a pak Prahu 6 Suchdol, kde jsem stavěl barák v té době s přispěním rodiny, otců obou, kteří nám zemřeli a tak, jo. A to jsem nevěděl všecko. A nastalo léto a já nevím, jestli v roce 1971 asi to bylo, jo. Ten můj šéf si mě vzal stranou a říkal, já ti to jednou ukážu, ale doporučeným dopisem na stranickou organizaci toho ústavu marxismu-leninismu přišly ty dva posudky na mě. Ten z Bakova, o něm mi řekl, ten ti neukážu až někdy, ten, kdyby se dostal do patřiční rukou, tak odtud nejen okamžitě mizíš, ale končíš u lopaty. Tvůj otec organizoval spiknutí proti okresnímu tajemníkovi vedoucímu v roce 68 ve spolupráci s jedním redaktorem rozhlasu. A ten posudek na tebe z toho Suchdola, to bys mohl jít kamaráde dělat okamžitě ministra. Ty tě tam museli mít rádi. Já jsem říkal, no, zástupce stranické organizace, ten mi dělal obklady, že jo, to jsou všecko vynikající zedníci prvorepublikoví, kteří umějí dělat bezvadnou práci, já jsem s tím kamarád. Takže on, tenhle můj šéf, prostřednictvím své sekretářky, oni ty dva dopisy stopili. Do toho už jsem napsal ale tu práci kandidátskou, tom malá dcerka mi skákala v postýlce, mělo to 320 stran kolik, a už jsem udělal kandidátský jazykový zkoušky, kandidátské minimum, kandidátské maximum a chybělo mi být předvolán před obhajobu. To bývala víceméně už formalita. No a k tomu mě pořád pozvat se tam dostat. A to mě ředitel ústavu, akademik Snítil známý, říkal, my to tady v Praze bychom to museli dát přečíst městskému tajemníkovi Beránkovi a dej ho znáte. To. Já pojedu do Bratislavy a tam je náš sesterský ústav a ten vede Vilko Plevza, tam to vyřídíme, tam jsou jiný poměry. No jo, ale to nikdy neušlo. Já jsem tam pořád tak visel, abych něco vůbec dělal, tak jsem se aktivizoval ve svých asi 32 letech v SSM. My jsme chodili dělat brigády a já jsem, ale jak jsem to měl na starosti ty brigády, jak jsem se dopustil politické chyby při svým vzdělání. My jsme co do aktivity porazili první svazáckou organizaci a to byly soudružky a soudruzy přímo z ústředního výboru. A tak se po mně začali ptát, co je ten nováček, jo, on není straník a jestli on neovládl tu organizaci SSM. Jeden soudruh, který to měl na starosti, svazáky, který zrovna přišel z Vysoké školy politické, tak se začal volat jednotlivý ty členy toho svazáckého výboru. To byly všecko bezvadný lidi. A měl vždycky jedno, že ten nováček ovládal tu organizaci a táhne jim doprava. A oni říkají, no to je blbost, my jsme rádi, že ho máme, předtím jsme na tom byli blbě a teď jako on organizuje historické zájezdy a vždycky to všecko konferuje a prostě viděli jsme spoustu věcí zajímavých a tak, jo. Jednoho po druhém členy těch svazáckých výborů přemlouvali, aby teda tomu dotyčnému soudruhovi z toho výboru stranického řekli, ano, ten nováček to tady kazí a oni mi jeden po druhém řekli, hele, jestli tohle na nás chceš, tak my tu funkci složíme. A narýsovala se možnost, že se mu tomu soudruhovi složí celý svazácký výbor. Vy mě to vždycky všichni hned řekli, jo, co se dělo, když šli z toho pohovoru, principál jednotlivě. A když jsem se tohle dověděl, tak jsem říkal, pozor, a dál už ne. To už nejde, tady už ti jde kamaráde o krk.
A jednou jsem napsal článek o 7. kongresu Kominterny, pač to je zajímavé téma, do zemědělek, abych to napsal. No proč? No to byla náhoda. Protože toho mýho kamarády Vojty z té fakulty, Tchán, se stal, nebo byl, to já jsem nevěděl, sekretářem zemědělských novin. To byly noviny takzvaného druhého sledu, který měli 90% čtenářů, to byli abonenti, čili my jsme měli odběr pravidelný, nezávislý na tom, jestli noviny někdo koupil na stánku, nestávte. A měli jsme vysoký náklad relativně, jo. No a ten článek jsem pro ně napsal. A tenhle ten, nebudu ho jmenovat, on už umřel a byl to hodný člověk, tak mě říkal, kdybys někdy hledal práci, jak přič. No a když začal hořet koudel pod zadkem v tom ústavu marxismu, tak jsem říkal, to nemá smysl, tak jsem se jednou neobjevil v těch zemělkách. A on na mě volal, ty máš nějaký průser, viď? Já jsem říkal, no tak, hele, zavři oči, než. Tak mi to pověz, jak jsem mu to řekl. A on říkal, no a daj ti nějaký slušný posudek jako z ústavu. A já jsem se ptal Matějky, ten vzkřikl, to doufám, že jdeš do lidové demokracie nebo do svobodného slova. A když jsem mu řekl, že by to byly zemědělské noviny, tak úlevně vykřikl, zaplať pámu, to vyřídím. A prej mi dá jako slušný posudek. Říkal, no tak, když budeš mi posudek, dneska je středa, tak v pondělí nastup. A tím jsem se stal novinářem. A já jsem tam pak dělal všechno od historických výročí, až jsem se stal specialistou na malé vodní elektrárny, větrné turbíny, pozor, už tenkrát, a jaderky. Já jsem měl tenkrát kamaráda, až jsme byli kamarádi na Federálním úřadu vlády, který měl na starosti právě tohleto. A takže na několika našich jaderkách jsem byl a viděl jsem taky víc, než jsem měl vědět o problémech několika našich jaderek. A to ze mě udělalo vroucejího příznivce jaderných elektráren, protože si opravdu myslím, že to je něco obrovského, věc budoucnosti a tak. No. Ale dlouho jsem se věnoval těm malým vodním elektrárnám, to se nelíbilo krajským tajemníkům, některým stranickým, si stěžovali v redakci a tak dále. No tak jsem tam dělal takovýhle věci. No a byli na mě hodný. To byla hodná redakce. Jak jsme pak zjistili, byli tam jenom dva spolupracovníci STB a to ještě byli takový nešťastníci, že pochybuju o tom, že praskali nás. Je známé, že existovala hlavní zpráva tiskového dohledu, ale ta pak byla vlastně zrušená za Usáka a postupovalo se cestou vlastně autocenzury, což je ještě horší, ale hlavně se to řídilo jinak. Existovalo oddělení pro řízení stranické práce ve sdělovacích prostředcích vedené známým Sudem Čmolíkem. A toto oddělení organizovalo každé pondělí porady pro šéfredaktory hlavních médií. To nebyly ty zemělky, kde jsem dělal já, to bylo Rudé právo, Československá televize, Československý rozhlas, Slovenská pravda a nejsem si jist, ale myslím, že tam bývaly Hospodářské noviny zvány občas. No a pak to, co tam slyšeli šéfredaktoři těch hlavních deníků, tak těm šéfredaktům v deníku druhého sledu, což byly také zemědělky, to další den v úterý přežvíkali zase níže postavení soudruzy a odtamtud se vracíval vždycky náš šéf, který byl teda nepochybně soudruh, jak má být, ale na druhé straně, když převzal redakci, tak v ní byla řada vyloučených a vyškrtnutých a on jim řekl, tak tady takhle budete, já se za vás zaručím, což musím potvrdit, protože já jsem měl několik nedorozumění, abych tak řekl s ústředním výborem, ale on mě vždycky přikryl. No tak já to chci jenom říct, že já už nepamatuju cenzora s tou pověstnou modrou tuškou. Já pamatuju tuhletu autocenzuru. A ono to fungovalo, respektive, tak já to řeknu u sebe. Já jsem psal, jak jsem si myslel, že abych těm lidem napsal co nejvíc. Nemohl jsem napsat vždycky úplně všechno, to netvrdím, ale myslím si, že jsem napsal spoustu článků, za který se nemusím stydět. Oni mě nijak vlastně nebránili, já jsem měl v té redakci dost takový, řekl bych, prestižní postavení. Ale jednou se mi třeba stalo, že jsem za redakci dostal úkol, abych napsal úvodník
naštěstí nebyl podepsaný, ale tam nic nebylo. Prostě konal se nějaký sjezd svazu družstevních rolníků. A oni říkali, ale musíme k tomu něco mít, a to tady nikdo nepíše, já jsem říkal, dobrá. A tak jsem napsal takovou věc, jakou funkci měly odbory, jak vznikaly odbory, jak vznikaly žluťácký odbory a jak taky vznikaly katolické odbory na základě encykliky papežský, kterou jsem tam ocitoval. A jak jako ty historie si musíme být vědomi, a měl by si to být vědomi i ty organizace, které dnes združují ty zemědělce, protože není pravda, že se ve všem začíná od nuly a nějak takhle, jo. A dostal to do ruky zástupce šéfredaktora, jinak mimochodem sám takový zvláštní bard, protože u něj doma se scházelo takové to tehdy ještě ilegální vedení Lidových novin. Jo. To byla prostě apokalyptická situace. Jsem zavolal a říkal, hele, ty si chtěj rozbit držku, veď. Tak to vem, jdi za kýblem na UV, ať ti to schválí. To byl soudu Kjebl, který byl z oddělení sdělovacích prostředků a nám přines, zaťukal jsem v té budově na ty dveře, on to měl jako malou zasedačku, dlouhý stůl, ani mě nenabít, abych si sedl. Řekl, podej mi to, takhle přes ten stůl, tak jsem mu podal ten rukopis a on to čet a říkal, tohle tam nemůže být, tohle to, a o ty papežské encyklice. A já mu říkám, no jo, to škrtnem, ale aby on nebyl malér. A on říkal, prosím, dělákej malér, tohle to škrtnem a on to. Já jsem říkal, no, hojte soudru, oni ty soudruzi agronomové a zootechnici, oni mají 4 roky marxismus-leninismus. A oni z toho marxismu něco vědí o vývoji odborů, taky, že byli žluťácký odbory, to něco vědí, víte? Když my to tady takhle přerušíme a vyhodíme to, tak aby oni nám ty soudruzy nepsali, že nerozumíme svý věci. A on vzal do ruky ten rukopis a takhle ho po mně hodil přes stůl a říkal, jak to tam nech, jak to tam máš? A já jsem na Florenci běžel na metro, jedu na Václavák, kde jsme měli redakci, jen jsem otevřel dveře a Alenka, sekretářka toho zástupce šéfredaktora, já jsem měl to štěstí, že jsem takhle s ní seděl a byl jsem hned vedle, říká, čeká tě šéf. Tak jsem šel k šéfovi, říká, zavři dveře. Ty nevíš, jak se chodí na orgán vyslechnout připomínky? Já jsem říkal, nevím. On říkal, no to se prostě stoupne do pozoru, vyslechnou se připomínky, zasalutuje se provedu a aniž by si se otočil k dotyčnému zadkem, tak vycouváš ven. A já jsem říkal, že bude nejlíp, když na takovéhle konzultace mě radši nebudeš posílat. Protože jak vidím, už je z toho nepříjemnost, to snad nemáš zapotřebí ani ty, ani já. Už jsem tam nikdy nebyl. Taky, když byl souboj opatření ke zdokonalení soustavy řízení národního hospodářství, tak mě taky vyslali na, ježiš, to jsem byl 3x na školení na našem zámku, tenkrát novinářském na Roztěži. No a já jsem myslel, že jde opravdu o to, abych se něco dověděl, tak jsem se ptal, že jo. Tak tam mi taky zakázali chodit, k mé velké radosti, protože ukládal jsem nevhodné dotazy, no tak já jsem byl takový jako, no, neříkám, že jsem byl hrdina, ale určitě jsem nebyl ten, který by jako s prvnoutím ryl držkou v zemi, to ne.

Jak jsem měl ty kamarády historiky, že jo, tak jsme si říkali, hele, gorby, tady ty soudruzi budou muset sebou taky hnout, jo, to nevodala jim. Jenomže zde soudruzi se velmi bránili, že ano. Takže my v té redakci, to nebyl žádný převrat, to jsme pocitovali povlovné, mírné oteplování, ale opravdu velmi mírné, jo. Já z toho mám hezkou vzpomínku. Když to snad vrcholilo někdy v roce 86-7, tak my jsme psali s mým kamarádem po pseudonymem do páteční přílohy 5-6 stránek historického textu. Vlastně jsme pokryli české politické myšlení od roku 1848 do roku 1948. A náš je to byly docela hezký články, dokonce jsme tam někdy od poloviny 80. let dokonce vždycky vpašovali nějaký citát z Peroutky a tak. Jo. A my nám jednou neřekli, hele, ono tam ty Sověti tohle, napište něco o zakarpatské Ukrajině. Já jsem říkal, no to dáme v programu, už to píšem. No a přinesem jim text a oni obrátili oči sloup a říkali, to musíte za někým z ústavu marxismu-leninismu, aby vám to podepsal. My teď máme tady asi 35 men, nejlepší soudrů a soudružek a to jsou jako konzultanti, jo? A kterýkoliv z nich vám to může podepsat. My jsme pozvali do hospody našeho kamaráda, že jo, a říkáme mu, ale přečti si to, potřebujeme to odepsat. A on říká, ježišmarja, já nebudu spát, to chcete uveřejnit tohle. My jsme říkali, hele, jestli bys neměl spát, tak nic se neděje, tak jsme řekli v práci, soudruh nepodepsal, nebude ten článek. No ale teď proč to říkám? Perestrojka pokračovala přece, no. A za rok přišel šéf ty přílohy a říkal, hele, napište tu zakarpatskou Ukrajinu, teď už můžete. A já jsem říkal, a víte co, my už jsme vám jednou nabízeli a dvakrát nenabízíme nic. Zakarpatská Ukrajina už nebude. Takže cítil jsem nějaké oteplení. Hodně se tenkrát čekalo, co udělá ta Gorbyho návštěva v Praze. Lidi vstáli na Národní třídě, kudy měl projet. On dokonce zastavil na chvíli a ani čekali, že se omluví za srpen. A on se neomluvil, což bylo velikánské zklamání. No a já jsem do toho ještě, jestli můžu dodat, těch zemědělkách mi říkali, ale musíš jednou do Sovětského svazu jako novinář, musíš jednou do NDR, no a pak třeba tě jednou pošlem na západ. A já jsem se ocitl v roce 1987 v Moskvě naší, družební redakci Selskoj žizni. Proč to říkám? Protože jsem si tenkrát vyměnil, že bych se chtěl podívat do Pobaltí, tak se mnou projel křížem krážem Lotyšsko a bylo to neskutečně zajímavý. A provázel mě Saša Tímkov, redaktor ty Selskoj žizni, on to byl sám Bělorus, ale žili v tom Lotyšsku a říkal, že za žádnou cenu se o tam tuč nehne. Bavili jsme se samozřejmě hodně o politice a taky o perestrojce. Tak jsem mu vykládal, jak ti naši soudruzi tak jako pomalu a nic a nechtějí dělat. A on se na mě tak podíval na tom špinavém hotelu a říká, neboj se, soudruzi vaši budou muset taky šlapat, taky budou muset šlapat. On to s ním a Gorby vyřeší, neboj. Já jsem se tam tuď vrátil rozradostněnej, protože jsem si říkal, tam je prostě úplně jiný klima. Na tomuhle tlaku, pokud se objeví a bude silnější, tak prostě nemůžou odolat. A do toho začaly být tady velmi aktivní občanské iniciativy. Moje manželka přepisovala přes noc rukopisy, které vyráběli jsme sami zdát. Já jsem měl možnost dlouho se dostat k takzvanému Z-fondu knížkám. Ona uměla rychle psát, takže to jsme dělávali takovýhle věci.

Rok 1989. Určitě jsem to neprožíval tak, že prostě to už je věc jenom času, jak se ty hodiny historie pootočí ještě o 3 zuby, tak to bude už všecko dobré. To jsem si rozhodně nemyslel. Bylo vidět, že ten režim je v těžké krizi. Vyměnili soudra Usáka, soudruh Jakeš a tak dále. Takový to byl marazmus naprosto. Oni to všichni cítili, ale jinak ten režim stále jaksi fungoval, že jo? To nebyl ten vývoj jako v Maďarsku a v NDR. Tady to mělo opravdu zpoždění. Myslím si, že tady ty fízlové pracovali velmi intenzivně a mimochodem oni věděli, co se děje. Můj šéf z titulu své funkce šéfa publicistiky chodíval jednou, myslím, měsíčně na poradu a přísně důvěrné, jakémusi soudruhu Chovancovi, plukovník, tuším Chovanec, a to byl oficír z druhé zprávy STB, tedy tam měl na starosti vnitřní poměry a tak. A vždycky mi ten můj šéf říkal, prosím vás, pojďte dál, zamkněte dveře, vytah zamčenej šuplíku notes a teď mi ty přečítal, jo. A ty říkal, oni přesně vědí, v jakým je to stavu. Oni si myslej, že jsme, oni to měli načasovaný, jo. Tak říkali, že my máme kolik měsíců zpoždění za Maďarskem a kolik měsíců máme za Polskem, tam už solidarita, že jo. A pak už ta namíchaná vláda, no a to bylo zjevení, že jo. A říkali, oni se bojí, oni to vědí a neustále říkali těch poradách, když my to říkáme těm soudrům z předsednictva a oni si nedají říct, oni si myslí, že se nic neděje. A my jim říkáme, že se děje, že tak do 3 měsíců tady můžeme mít to, co se začalo odvíjet v Maďarsku. A s nima to ani nehne. No a bylo cítit, jak mi ten můj šéf přetransponoval, bylo cítit, že prostě se bojí tyhle ty špičkoví stebáci. Že to prostě půjde s prominutím do kytek. No a teď do toho byl ten spolek za veselější současnost, ty tam poblíž nás v té vězeňské ulici začali pobíhat.

I přední disidenti, nic se nestalo. Pořádaně se to rozešlo, nenechal se nikdo vyprovokovat, prostě to prošlo, že jo. A to už jsme říkali, hele, to není jen tak, jo. To už mají soudruzi strach. Povolujou šroubečky pomalu. A pak to přeskočilo do toho roku 89 a tak už to šlo jedno za druhým ty protirezimní projevy. Ne, že by proti tomu nezasahovali, ale už jako bylo vidět, že to, co by udělali ještě před několika lety, že by těm lidem nechali rozmydlit hlavy, tak to už se báli.

Dnes tolikrát zmiňovaný hudební motiv původně písně Time After Time Cyndi Lauper doznívá a s ní i třetí epizoda pětidílných osudů Petra Nováčka, který právě dnes jubiluje a slaví 80. Poslouchejte jeho vltavské osudy i zítra.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET. O návratu budou dnes hlasovat poslanci. Ukrajinci zasáhli 20 ruských lodí v Černém moři. Ministerstvo kultury vyhodnocuje jarní vstupy zdarma do muzeí a galerií. Počasí bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes v třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
2: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: To odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní návrh je v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Kostka i Smolík vyjádření odmítli. Jaroměřská napsala, že jde o nepřesné informace, kterým se nechce vyjadřovat. Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout v prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
3: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích

0: oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, 2 se skapalněným plynem a 1 vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská správa. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadím rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tam reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravena pokračovat i na podzim.
2: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
3: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
2: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
4: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
2: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Bude převládat oblačno až polojasno, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer bude místy oblačnost ubývat, přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů na severu a místy i na severovýchodě území kolem 22. Na jihu Moravy naměří až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 18 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je krátce popolední, konkrétně 6 minut, jsme v půlce července, tedy prázdniny jsou v plném proudu, 15. červencový den je tady. A také projekt To byl můj film, projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta setkáváme do 28. srpna, každý všední den mezi 12. a 13. hodinou a mapujeme českou, lépe však československou filmovou historii. Dnešní díl připravila Alice Aronová, vítáme ji ve studiu, dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: A navazujeme na minulé díly, kdy jsme se již tedy přesunuli do atmosféry války a protektorátu a budeme hovořit o přehlídce filmové žně, o příběhu dramatika, herce Karla Haschlera, či o tvorbě Prague filmu.
2: Je to tak?
1: Prague film, věřím, jako fenomén, který otevře téma protektorátu, perzekuce, kolaborace a kontroverzí, takže nás čeká spousta napětí a možná i silných lidských příběhů.
2: Máme se na co těšit.
1: Tak tedy Alice Aronová a hodina plná filmu a filmových reminiscencí.

0: Autorská hudba virtuózního houslisty Jana Kubelíka, burleska pro housle a klavír v interpretaci Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského 12 minut popoledně právě dozněla. No a je čas na filmové žně. Celé léto tedy v duchu vltavské dramaturgie, ale také v kontextu přehlídky, která se zrodila v roce 1940 ve Zlíně, v tehdy největším kině. V jakých podmínkách, ptám se Alice Aronové?
1: Tak ve Zlíně poprvé tuto akci zorganizovali v roce 1940. Zorganizovali pracovníci zlínských ateliérů pod záštitou protektorátní vlády a Zlín asi proto, že se zde opravdu nacházel ten největší biograf ve střední Evropě. Já připomenu číslo 2500 míst. To, když jsme minulý týden hovořili o Karlových Varech, tak tam je velký sál, největší u nás, ten má tisícovku, takže jenom pro srovnání 2500 míst měli tehdy už ve Zlíně. A proč léto? Protože léto bylo ideální, dělníci od Bati měli dovolenou, takže vlastně řada ubytovacích, zásobovacích míst najednou byla k dispozici, byla volná. No a cílem bylo navýšit u diváků zájem o český film, o národní kulturu a ten název Žně, tak ten odkazoval, cituji, k tvrdé a záslužné práci. A první filmové žně trvaly od 3. do 8. července 1940 a velká část programu byla věnována památce Tomáše Bati a vrcholem prý byla sobotní Garden Party, kde vystoupila řada umělců, byly zde uvedeny jak nové filmy, ale i filmy starší domácí produkce.
0: Protektorátní doba, vy jste konec konců zmínila, že dělníci měli už volno. Trošku se vkrádá to nechválně známé klid na práci. Filmové žně jsou označovány jako přehlídka na pomezí kolaborace a odporu. Z jakého důvodu tedy?
1: Tak ona to byla filmová událost, i v dobovém tisku to bylo označováno jako velkolepá show, ale byla na pomezí právě mezi úlitbou režimu a manifestace kvality národní kultury českých filmů, což samozřejmě mělo význam pro tu národní výchovu, protože už jsme v období druhé světové války, ale nemůžeme tuhletu akci brát jako protirežimní akci, to vlastně jako vůbec, nemůžeme to vnímat v dnešní optiku jako protestní akt, ale zajímavé je, že druhé filmové žně se uskutečnily přesně za rok od prvních žní v červenci 1941 a tam už najednou byla povinnost promítat německé filmy, což nakonec skončilo jen u německých propagandistických týdeníků, u dokumentů, takže hrané filmy se sem nepropašovaly do programu. Ale víceméně dá se říct, že tohleto všechno přispělo k tomu, že další třetí žně po dvou ročnících v těch letech 1940 a 1941 se již nekonaly. Akce skončila, protože nacisté byli s akcí nespokojeni.
0: Tak filmová éra v období protektorátu je kontroverzní už tím, že je spojena s řadou dnes tolik oblíbených filmů pro pamětníky, s tou idylou podivnou a pod tím, jaké z drama. Jaké filmy vlastně byly oceněny na filmových žních?
1: Tak to jsou filmy, které vlastně my i známe, my jsme tady vlastně už o některých hovořili a byly to právě takové ty velké filmy s dobovými hvězdami. Miláčkem druhých žní v pořadí se prý stala dvojice Nataša Golová, Oldřich Nový. Probíhal zde prý hon za hvězdami, za autogramy. Tak tady mám takovou perličku poznamenanou, kterou jsem se dočetla, vyhledala, že Nový dokonce počítal své podpisy, které rozdal za jeden jediný den. A to číslo je pro mě fascinující, protože jich rozdal 832. Jak se psalo v Kinoreví z roku 1941, cituji, Oldřich Nový byl tak obležen, zejména ženami, že často ani neviděl na svůj podpis. Konec citace. Takže samozřejmě ten význam žní byl tady v přehlídce těchto velkých českých populárních filmů, ale to je ještě nutno zmínit zároveň, už zde v rámci žní se prý tajně scházeli čeští filmoví pracovníci, kteří plánovali poválečnou změnu, novou organizaci již znárodněné kinematografie.
0: A temná linka tragiky války, která zde byla zmíněna, tu budeme ještě tematizovat s Alicí Aronovou a naším pravidelným letním pořadem To byl můj film na Vltavě.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Zuzana Navarová a slavný hudební motiv, ovšem z let úplně jiných, než o kterých hovoříme nyní s Alicí Aronovou na Vltavě. Hovoříme o protektorátním filmu. Připomeňme, že řada českých umělců byla ale také známá svou odbojovou činností. Připomeňte jména těch nejznámějších.
1: Tak určitě mezi ně patřil Emil Sirotek, předseda tehdejšího centrálního kinematografického orgánu s názvem Filmové ústředí, který vlastně jako vyjednával s Němci a pořád dělal nějaké ústupky, plány, jak vlastně dál. Režisér Ladislav Brom, ten vlastně třeba spolupracoval s odbojem. Patřil sem herec Jan Pivec, který pracoval na nepovoleném filmu s nacionálními akcenty, nebo divadelník spolupracující s filmem Ev Burian, ten měl velké problémy kvůli filmu Věra Lukášová. Dál sem spadal herec Jindřich Plachta, který vlastně ukrýval odbojáře, anebo herečka Anna Letenská, o které vlastně včera už krásně mluvila kolegyně Jana Podskalská o jejím tragickém osudu.
0: Písničkář i dramatik a také herec Karel Hašler, příběh rovněž tragický, jaký byl?
1: Velmi dramatický. A vždycky, když říkáme, že některé osudy by se měly natočit, tak tento rozhodně novým okem by stál za sfilmování, protože on byl opravdu začen přímo na natáčení filmu. Vždy byl znám vlastně kritikou Německa. On velmi provokoval německé úřady v rámci svých vystoupení. Z jeho vystoupení ve své době se stávaly přímo národní manifestace. No a on vlastně byl přizván k projektu Městečko na dlani, který šel do kin 1942, ale to natáčení probíhalo o rok dříve v létě 1941. Byl to tedy bohužel jeho poslední film. V září 1941 on byl začen, působil na filmu nejenom jako herec, ale i jako odborný poradce a už během natáčení měl velké spory vlastně o výslednou koncepci, o výslednou podobu filmu s režisérem Václavem Binovcem, který ho prý udal. Na place na natáčení i zpíval protinacistické písně, což řada jeho kolegů, včetně herce Marvana, považovala právě i za ten moment k tomu udání. A jak víme, tak následně vlastně Hašler poté byl převezen z natáčení do koncentračního tábora Mauthausen, kde v prosinci 1941 zemřel.
0: Pochopitelně nebyl jedinou známou obětí. Připomeňme osud spisovatele Vladislava Vančury, který se také otiskl i do kinematografie. Mluvili jsme s ním, nebo o něm tedy, v souvislosti s prvorepublikovou kinematografií. Jak dopadl Vladislav Vančura?
1: Je to tak, my jsme vlastně o něm hovořili jako o tom velkém intelektuálovi, který od začátku uvěřil ve film, spolupracoval s filmem, psal scénáře v rámci éry první republiky, filmy před maturitou, avantgardní Marijka nevěrnice. A on vlastně už v době války působil jako předseda Československé filmové společnosti. Z postu předsedy odstoupil, když vlastně zjistil, že po něm jde gestapo, a nadále pracoval jako dramaturg lektorského sboru. Dělal posudky na scénáře. Během války vlastně prosazoval kvalitní látky, scénáře s českými vlasteneckými motivy, takže to také byla velmi záslužná činnost. A dokonce taková perlička, on odmítl být scénáristou a režisérem filmu O Bedřichu Smetanovi, protože mu to nabídli Němci, tak on odmítl natočit tento film na příkaz německého komisaře, protože vlastně tušil, že z projektu právě se může udělat ta propagandistická německá zakázka. Takže a ještě k Vančurovi nutno sdělit, že vlastně on sám se přihlásil do odboje a od roku 1941 stal v čele nového národně revolučního výboru inteligence, byl jejím předsedou a v té době byla už Československá filmová společnost rozpuštěna. A tahle ta společnost Československá filmová byla opravdu důležitou organizací profesní již od 30. let, kdy propagovala československou kinematografii, získávala dotace pro kvalitní projekty a také se tam zrodila myšlenka znárodnění filmu po válce. Takže o tom budeme mluvit v dalších dílech, ale v každém případě řada členů této organizace, oni vlastně byli součástí takzvaného klubu umělců, který sídlil v Mánesu, tak řada členů byla během okupace začená, popravená a mezi nimi bohužel i Vančura, který byl popraven roku 1942.
0: Každopádně jeho otisk se později ve filmu ještě promítl, to je ovšem už jiné léto a tento způsob filmového léta taky vlastně postihuje méně známé a možná i trochu kontroverzní kapitoly spojené s protektorátem. Mluvíme o tom s Alicí Aronovou.

0: Italské baroko, virtuózy di Praga a Jiří Ctivín interpretující Vivaldiho koncert pro sopraninovou zobcovou flétnu, tedy alespoň první část. My se však časově vracíme do protektorátu. V rámci filmové produkce zde existoval v letech 1945 až 1941, tedy Prague Film AG. Představte tuto filmovou společnost.
1: Tak Prague Film je spojen s krásnou větou Goebbelse, kterou jsem se rozhodla tady ocitovat. On vlastně roku 1941 řekl, cituji, Praha chce vlastní německou produkci. Jsem v tomto ohledu velice skeptický, ale věc projednáme. Konec citace. Takže v roce 1942 společnost AB Barrandov přešla pod německé ateliéry UFA, sídlící v Berlíně, a v plánu bylo vybudovat filmové město evropského formátu. Tady samozřejmě s těmi barrandovskými kopci, a Němci investovali hodně peněz do ateliérů a cílem bylo natáčet německé filmy za pomoci českých filmařů a technického personálu. Ještě bych řekla jedno číslo, vlastně Prague Film měl 2000 zaměstnanců, převážně Čechů, a spadal jako akciová společnost pod ministerstvo propagandy a úřad říšského protektora. Mimochodem ve správní radě působil určitou dobu i Miloš Havel. A úkolem vlastně bylo natáčet filmy. My dneska víme, že to bylo samozřejmě i zneužití české kultury a českých filmových pracovníků, a někteří ochotně spolupracovali, hlásili se okamžitě ke spolupráci, jako Adina Mandlová, Zita Kabátová, Nataša Golová, Hana Vítová. Někteří naopak celou dobu sveřepě odmítali, jako Vlasta Bury. A opravdu žádný film pro Prague Film nenatočil. A někteří chtěli spolupracovat, ale byli odmítnuti, jako Lída Bárová, která měla už svůj Škralov s Goebbelsem v Německu a vlastně byla v té době ve filmu již nechtěná. No a snaha, proč pracovat pro Prague Film, tak samozřejmě vysoké honoráře, hvězdná kariéra i po válce, což si právě herci mysleli, i režiséři, a hlavně chtěli se prosadit mimo naši republiku v německé zóně, kde vlastně ty filmy logicky byly promítány. No a protože se v té době snižovala výroba českých filmů, tak řada lidí vlastně odešla do Prague Filmu, což byla také možnost, to je nutno zdůraznit, jak se vyhnout odchodu do armády, tomu totálnímu nasazení. Pracujete pro film a jste vlastně uklizen na natáčení a nemusíte do armády. No a kdybych měla jmenovat aspoň 4 hlavní režiséry, kteří pracovali pro Prague Film, Miroslav Cikán, J.A. Holman, Vladimír Slavinský, o kterém jsme zde hovořili, ale byl tam i Martin Frič, který si změnil své jméno na německé, už nebyl Frič, ale už byl Fritzch, Frič, psáno německy, nebo Hana Vítová se proměnila na Hanu Vit, Zita Kabátová na Marie von Buchlov, protože to bylo pojmenováno podle jejího rodiště, Adina Mandlová na Lil, Adina, Nataša Golová změnila své jméno na Ada Gol. Takže v téhleté době Prague Film produkoval filmy různých žánrů, ještě bych zde jmenovala 2 filmy úspěšné u diváků, komediální krimi 7 záhadných dopisů z roku 1944, Vladimíra Slavínského, a nebo konverzační komedii Z lásky k tobě ze stejného roku od Martina Friče. A na závěr k Prague Filmu. Ona tam byla vlastně velmi zajímavá situace na konci války, kdy si řeknete, že v lednu 1945 pro mě bylo velkým překvapením, když jsem tu situaci zjišťovala, že na Barrandově se prostě točilo. Všechny ateliéry byly obsazeny a byl to ještě důvod, že od ledna 1945 se sem stahovala řada německých filmařů. Prý se pracovalo pomalu, nikdo nikam nespěchal a jak říkali pamětníci, ani do Německa se nespěchalo, ani na protisovětské armádě.
0: No tak filmový svět, výroba iluzí v nelehké době a samozřejmě kontroverzní příběhy, to je téma, které se logicky nabízí, mluvíme-li o filmové produkci protektorátu. A propo, jaký film z této doby máte osobně nejradši a proč?
1: Tam je vlastně ještě nutno říci, než řeknu ten nejoblíbenější film, že v Prague Filmu nevznikaly jenom hrané filmy, které ve výsledku vlastně byly průměrné, když některé byly divácky úspěšné, ale vznikaly zde i dokumenty a dokonce i animované snímky, které samozřejmě často byly propagandistické, ale mezi nimi vznikaly i zajímavé projekty. A já bych tam právě jmenovala ten jeden, který mě velmi mile překvapil. To byl dokument Karla Plicky Pražské baroko. Prager Barok z roku 1943, což byla oslava práce německých architektů. No a po válce film Plicka přejmenoval na barokní Prahu. Napsal zcela nový komentář, který naopak chválil práci českých řemeslníků a dosadil vlastně i takovou velmi citlivou sociální linku. A do kin byl film znovu uveden v roce 1947 a prý s velkým diváckým úspěchem.
0: No tak doba, která vzbuzuje i dnes kontroverze, i proto, že vlastně mnohé z těch protektorátních filmů vytvářejí ještě dnes velmi působivou iluzi doby bezstarostné a nemusí to být ten Kristián.
1: Je to tak. Únikový žánr komedie, o tom jsme zde také hovořili a určitě ještě budeme mluvit.
0: A konec konců vy také můžete hlasovat v anketě, můžete se zapojit jako posluchači. Naše anketa o nejlepší české filmy všech dob, to byl můj film na webu Vltavy. 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu a vy, milí posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou ty nej pro vás. A my tu pro vás budeme dál pokračovat v seriálu Filmového léta. Také s Alicí Aronovou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Staré tance a árie světa číslo 2 pro orchestr, tedy čtvrtá část z díla Ottorina Respighiho, právě dozněla hudba klasická, ovšem široký vějíř moderních žánrů můžete konzumovat a nechat se jim pohltit v prostředí již tradičního festivalu, který nabídne mimo jiné velké zahraniční hvězdy, ale i české premiéry, osvědčená jména. Rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Tak přesně na to se můžete ode dneška těšit na festivalu Colors of Ostrava. Hlavním mediálním partnerem je radiožurnál, který bude přímo z areálu každý den popoledně vysílat. No a kdo zazáří na hlavním pódiu a jaký program si pro návštěvníky připravili stanice Českého rozhlasu, odtajníme právě nyní.
1: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala dvě ceny Grammy.
2: And the Grammy goes to Royals by Joan Little and Ella Yellowchip.
1: Show plnou světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují v první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
3: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. Ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
1: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
1: Diskuzní fórum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme v loni v září otevřeli v přímém přenosu.
5: Posloucháte radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
6: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství.
1: Moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
7: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

třetí část koncertu pro housle a orchestr A dur Josefa Myslivečka za přispění Shizuki Ishikavy a Dvořákova komorního orchestru řízeného Liborem Peškem právě dozněla 7 minut před 13. hodinou. Už čas vyhlížet nejen zprávy, ale také pravidelnou vltavskou povídku, která je taky v duchu vltavského filmového léta spojená s Michelangelem ale každopádně spolu s Federikem Fellinim, Lukinem Viscontim byl právě Michelangelo Antonioni jedním z největších person filmu a literatury a také režisérskou hvězdou. Prostě fenomén italské kinematografie také ve vltavské povídce. V závěru 80. let u nás vyšel v překladu Evy Zaoralové výběr z jeho textu Kuželník u Tiberu. Čtenář v něm získá možnost nahlédnout do realizovaných Antonionových scénářů, ale v krátkých prozách taky vůbec do způsobu režisérova přemýšlení a vyprávění. A my vám po půl druhé nabídneme jeho povídku Čtyři muži na moři.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil, hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Šéf městské správy Sergej Lisak uvedl, že úder poškodil obytné budovy. Moskva v posledních dnech zintenzivnila útoky na ukrajinské černomorské přístavy v oblasti Velké Oděsy. Ty jsou mimo jiné důležité pro zahraniční obchod a válečnou ekonomiku země. Další mrtvé dnes hlásili i úřady z ukrajinské černihivské oblasti a z Chersonu. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti zakončí promítání snímku Pramen s Annou Geislerovou v hlavní roli. Festival potrvá od 24. do 30. července. Slavnostní zakončení s promítáním novinky slovenského režiséra Ivana Ostrochovského je na programu ve středu 29. července večer. Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech i silné. Večer bude místy oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, maxima na horách kolem 18. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A filmově je laděna i poslední hodina Polední Vltavy. Konkrétně Vltavskou klapkou. Tam nás dnes Tomáš Pilát podruhé provede hudbou Václava Trojana k filmům Jiřího Trnky.
2: Klapka. Počátky spolupráce hudebního skladatele Václava Trojana a filmaře a výtvarníka Jiřího Trnky vyvrcholily jejich prvním celovečerním filmem Špalíček. To se psal rok 1947. Další celovečerák přišel už o rok později. Byl to Císařův Slavík a taky stál za to.

0: To jsme si užili slavnostní a tak trochu tajemnou atmosféru lampionového průvodu a ohňostroje, jak je pro film Císařův slavík zhudebnil Václav Trojan. Připomeňme, že Jiřího Trnku fascinovalo dílo Hanse Christiana Andersena, takže samozřejmě i pohádka Císařův slavík. A Václav Trojan mu jeho vize pomáhal stvárnit originálně a nezastupitelně. Pokračuje muzikolog Jakub Vlček.
1: Tam je jednou vlastně ze základních myšlenek toho Andersenova příběhu nějaký spor života s, dá se říct, umělým světem, ten slavík versus palácový život toho čínského císaře. Tam je zajímavý, jakým způsobem toho využil Václav Trojan jako určitýho formotvorného činitele, jako určitou inspiraci, která vytvořila dramaturgii hudební pro toto dílo, určitý superznak, jak bychom mohli říct, slovníkem semiotiky. To znamená, používal tam například vysoké intonace, houslí, stylizace strojkové hudby, než to tak řeknu, ptačího zpěvu a tak dále. Takže tam se naplno zase projevil opravdu jeho jednak talent, protože ta hudba je krásná, ať už harmonicky, melodicky nebo instrumentačně, opravdu to virtuózní, tak i ta řemeslná dokonalost.

0: To byl mechanický slavík, tedy hračka, kterou dostane čínský císař ve snu osamělého bojácného kluka, kterého sen z plachosti vyléčí. Asi nejslavnějšími hudebními v uvozovkách čísly filmu Císařův slavík jsou ovšem Slavíkův koncert, tedy koncert živého slavíka a Žabák. Uvedené kompozice bývají i na programech koncertů, jsou to kousky virtuózní, technicky náročné. I proto je solisté často dávají k dobru jako přídavky svých vystoupení. Jakub Vlček přitaká.
1: Ano, ano, je to tak. Co se týče toho Žabáka, to je záležitost, bych řekl, invence, která třeba toho skladatele potká šťastně paraka za život. Je to vlastně jakýsi hudební, dá se říct, vtip. Trošku to v ty filmové řeči může být spojováno s hudebním ruchem v podstatě, protože dá se říct, že nějaký zvířecí zvuk je vytvářen hudebně. Je to jeden z mnoha způsobů, jak ty hudební ruchy se v filmu vytvářejí. A co se týče stylizace toho slavičího zpěvu a těch překrásných pasáží, houslových, který i krásně jakoby synesteticky působí s tou obrazovou složkou. Ta určitá schopnost vlastně vyjadřovat i barvu, světelnost a tak dále. To už opravdu je potom záležitost toho skladebního řemesla, té techniky. Je to zkrátka krásná hudba.

V roce 1949 přišli Trojan s Trnkou se dvěma krátkými filmy Čertův mlýn a Román s basou. V Čertově mlýně vyžene vysloužilý voják a flašinetář Čerty z mlýna a příběhu odpovídá i čertovská muzika Václava Trojana. V románu s basou, loutkovém snímku, který vznikl podle povídky Antona Pavloviče Čechova, jde o milostnou romanci, chvílemi ovšem samozřejmě i dramatickou.

To byla muzika Václava Trojana k filmu Román s basou. Další celovečerní snímek Jiřího Trnky a Václava Trojana přišel v roce 1950. Tentokrát stála v jeho pozadí pohádka Boženy Němcové, Princ Bajaja.

Tak to se všichni radovali, jak to zúčastněným předepsal skladatel Václav Trojan. Závěrem ještě k filmu Veselý cirkus z roku 1951. Patří k nejpozoruhodnějším animovaným snímkům české kinematografie. Jde o dílo v skutku kolektivní. Sešli se u něj výtvarníci Jiří Trnka, Kamil Lhoták, Zdeněk Seidl a František Tichý. O hudbu se podělili Václav Trojan s Janem Rychlíkem. Skutečně skvostná sestava. Orchestrion jako předehra.

a z hravého, výtvarně, animačně i hudebně skvělého 11-minutového veselého cirkusu ještě jedna ukázka – Krasojezdkyně. Veselou mysl a hodně dobré filmové hudby přeje Tomáš Pilát.

0: Hudba z filmu Veselý cirkus uzavřela dnešní vydání vltavského pořadu Klapka. Ten je zaměřen na filmovou hudbu a my jsme se dnes podruhé věnovali hudbě Václava Trojana pro snímky Jiřího Trnky. Pořad připravil a také slovem provedl vás tedy Tomáš Pilát. No a my z filmového světa v tom nejlepším slova smyslu nevybředneme. A to proto, abychom vám i dnes přiblížili prozaické texty slavného italského režiséra. Spolu s Federikem Fellinim a Lukinem Viscontim patřil Michelangelo Antonioni vůbec k největším režisérským personám italské kinematografie. A v závěru 80. let u nás vyšel povídkový soubor jeho textů nazvaný Kuželník u Tiberu. My z něj vybíráme a právě dnes čteme z povídky Čtyři muži na moři. Konkrétně z italštiny přeložený text Evou Zaorolovou interpretuje v režii Dimitrie Dudíka Boris Rézner.
1: Povídka.

Michelangelo Antonioni, Čtyři muži na moři. Tři muži polomrtví únavou, hladem a žízní dorazili do přístavu Kov, který leží na severu Nového Jižního Walesu v Austrálii. Šest dní je unášel proud na motorové jachtě jménem Irene, bez vody a bez potravy. Muži vyprávěli, že když jachta plula kolem Port Stephenu, najednou se porouchaly motory a silný vítr začal unášet plavidlo daleko do moře. Jakoby to samo o sobě nestačilo, dostali se do bouře, v níž se doslova zmítali mezi životem a smrtí celou noc. Ráno 29. dubna zastihlo ztroskotanou Irene na 80 mil od pobřeží. Moře bylo bělavé a lesklé jako nylonová folie. Tři vyčerpaní muži spali v podpalubí. Jednoho z nich náhle probudil divný hřmot nahoře na palubě. Jakoby někdo něco vlekl po zemi. V místech palubního otvoru se ozvala silná rána a pak bylo ticho. Muž se zvedl, dolezl ke schůdkům a pokusil se nadzvednout poklop. Byl zvenku zamčený. Vzbudil tedy ostatní a po velké námaze se jim společným úsilím nakonec podařilo ho vyrazit. Ale nad padajícími dveřmi se rýsovala proti nebi postava majitele lodi, který na ně čekal ozbrojen železnou tyčí. Pohrozil jim, zahnal je zpátky a znovu otvor pevně zavřel. Když za několik hodin ti tři poklop znovu násilím vyrazili a vylezli na palubu, muž byl pryč. Zbývající muži, mezi nimi 70-letý Charles Newlin, vyprávěli, že je najal na 10-hodinovou plavbu majitel jachty pan James Towers, asi 50-letý bohatý obchodník ze Sydney. Na dvou místech zprávy, kterou tu stručně shrnuji, uvádějí noviny jako možné vysvětlení, že Towers se v náhlém záchvatu šílenství vrhl do moře. Já tomu nevěřím. Především nevěřím historce o hladu a žízní. Na žádný výlet jachtou, třeba i krátký, se nevyjíždí bez zásob potravin a vody pro případ nouze nebo bez signálních raket. Je možné, že Towers naházel všechno do moře, což by potvrzovalo domněnku, že zešílel. Jenomže jedinými svědky tohoto šílenství by byli oni námořníci. Jediný okamžik, kdy je mohli spatřit na vlastní oči, byl ten, kdy otevřeli příklop a octy se tváří v tvář tomu člověku s železnou tyčí v ruce. Nepovažovali třeba v těch kratičkých vteřinách za šílenství to, co byl prostě pouhý vztek? Nevěřím také, že by se v normální posádce mohl ocitnout 70-letý stařec. Jestliže ho Towers najal, určitě k tomu měl důvody nesouvisející s námořnictvem. Kromě toho nevěřím, že by ti tři nešťastníci nedokázali opravit poruchu motoru, natož aby neuměli vysílat SOS. Onen kus tichého oceánu, který se jmenuje Tasmánské moře, křižují velké obchodní trati směrem k Indickému oceánu. Nějaká loď by byla zachytila jejich signál a byla by jim přišla na pomoc. Konečně nevěřím, že člověk, který vlastní takové plavidlo, 16 metrů dlouhou jachtu s kajutou, mrštnou a rychlou, způsobilou pro plavby na širém moři, loď, na níž tráví nejbezstarostnější chvíle svého života, člověk, který miluje moře, by si vybral zrovna ji jako nástroj smrti. Takovýhle muž ví, že při umírání na moři nastane chvíle, kdy všichni lidé na světě dostanou barvu té vlny, co tě přelije a zalkne. A ví, že v tu chvíli bude moře nenávidět. Ne, to není okamžik, jaký si takový muž vybere pro vlastní smrt. Takže tajemství trvá dál a snad je to dobře. Jakékoliv vysvětlení by bylo méně zajímavé než tajemství, ale přesto tenhle příběh ve mně léta kvasil. Za jeho času, to znamená za mých, jsem horoval pro Konrada. Když jsem četl o dobrodružství jachty Irene, lákala mě na něm právě ta konradovská atmosféra širého moře, bytostí zhrublých či zkrušených životem, ale lpějících ještě na čisté představě života. Lákala mě dokonce tolik, že jsem se v jednu chvíli rozhodl začít na něm pracovat, jako na filmovém námětu. Mělo to být něco jako hold Josephu Conradovi. Byl jsem v té době v Singapuru a na koho si jsem čekal? Čekání je pro režiséra běžné.
Napsal jsem do redakce Sydney Morning Herald, abych se zeptal, zda náhodou nemají další zprávy o té události a o jejich protagonistech, nebo zda by mi je mohli opatřit. V odpovědi listu stálo, bohužel nemůžeme vyhovět vaší žádosti z toho prostého důvodu, že nejsme vybaveni pro tento typ pátrání. Snad by vás mohl Australian Government Office v Singapuru spojit s nějakým soukromým detektivem. Místo toho jsem se spojil s jedním svým australským známým a po několika měsících jsem od něho dostal dopis. Nebyl zdaleka uspokojivý, ale byl užitečný, přinejmenším proto, že k němu byla přiložena fotografie těch tří zachráněných trosečníků, vyhrabaná v archivu jedné fotoagentury v Kofu. Uvádím, co je výsledkem mé úvahy a dedukce z přečteného dopisu a z fyziognomické interpretace fotografie. James Towers je vážený muž, houževnatý v práci a korektní v obchodech. V tom se shodují všechny informace. Po bezstarostné mládí přišla poklidná měšťanská zralost. Je bohatý, ale zdá se, že ho to mrzí. Nemá rodinu, ale vytvořil si její mystický obraz. Jen trochu, protože překypuje silami. Jeho největším potěšením je moře. Loď je jevištěm jeho mužnosti. Obecně se má za to, že člověk přemýšlí o životě, když mu něco v životě neklape. Ale není tomu tak vždycky. Stává se, že o něm začne přemýšlet i ten, jemuž všechno jde hladce a na plné plachty, když si najednou uvědomí, že mu chybí stimul protivenství. To je případ Towerse. Jednoho dne se probudí a připadá mu, že svět kolem něj je bez duše, zatuchlý, neplodný. A hned ho přepadne neodbytná touha po moři. Náhoda chtěla, aby den předtím propustil celou svou tříčlenou posádku. A právě tahle překážka je pro něj nový podnět. Běží do přístavu, ale neobrátí se na obvyklou námořnickou zprostředkovatelnu. Tam mají slušné lidi, elitu námořnictví. Towers jde místo toho slídit do přístavního podsvětí a tam mu padnou do oka tři individua vyhlížející jako všechno jiné, jenom ne jako námořníci. Conrad měl pravdu. Člověk námořníkem buď je, nebo není. Jenže měl pravdu před 70 lety. Dnes už nejsou věci tak jasné a problémy tohoto druhu, jako najmout pár chlapů na loď, se řeší spíš na podkladech ekonomických než odborných. Ostatně není docela jisté, že Towers jde hledat do sydneyského podsvětí. Na druhé straně to, co potřebuje, je odpočinout si na jeden den od zajetých pravidel, od důstojnosti. A připadá mu, že ti tři povaleči s tou jejich veselou spustlostí se k tomu znamenitě hodí. Když se dívám na snímek, domýšlím se, že ten nejvyšší a nejstarší ty dva druhé doslova ovládá. Vypadá, že má za ušima, ale rozhodně ne v běžném smyslu slova. Má v sobě jakousi vulgární i vznešenou rozčarovanost. Působí, jako by měl za sebou celá staletí, jako stroskotanec, jako aristokrat lidského úpadku. Ten uprostřed má zajímavě uštěpačný výraz, který je výsledkem uspokojení, že vyvázl se zdravou kůží z bůh ví jakých dobrodružství, ale má také bystrou mysl, hotovou ke každému nápadu nebo lumpárně. Je to silný muž skupiny. Muž, který rád dělá, když to k ničemu není. Ten třetí je otrok druhých dvou. Umřel by, kdyby jim nemohl sloužit. Tři muži schopní opravdu všeho. Schopní i třást se strachy, aniž zavadí o pomyšlení na smrt. Hodinu na to se už všichni plaví po zeleném, chladném a spěněném moři. Dopoledne uběhne jako nic. Pro Towerse je to úplně nová zkušenost. Řeči, chování, gesta či výrazy jeho námořníků jsou nahony vzdálené všemu, co zná. Možnost tohle zažít mu připadá jako jedna z těch šťastných náhod, jimiž ho prozřetelnost zahrnuje. Oni tři muži tráví čas děláním věcí, jež nemají nic společného nejenom s námořnictvím, ale vůbec se zdravým rozumem. Poněvadž vytušili, s kým mají tu čest,
odvolali náhle při naloďování své rozhodnutí, aby vyžadovali vyšší, naprosto přemrštěnou cenu. Takové malé vydírání, kterému se Towers jen usmál. Majitel jachty příliš netrpělivě toužil vyplout na moře s těmi třemi, aby odmítl. Aniž to věděl, zachoval se podle aforismu spisovatele, kterého Conrad při svých dlouhých cestách po moři četl znovu a znovu, totiž Samuela Smilese. Kdo poznal pouze vychované či rozumné lidi, nezná člověka, nebo ho zná jenom napůl. Towersovi se v skutku zdá, že dávka amorálnosti a nízkosti, jíž se mu dostává od jeho spolucestujících, je tak vysoká a že prohnilost, jež vyzařuje z těch tří ničemů, se tak dobře mísí se zdravým ovzduším moře, až ho to rozradostňuje a inspiruje. Podcenil ale sílu mrzkosti a hlouposti. Shledá se s oběma při bouři, která se k večeru rozpoutala. Pár temných a nízkých mráčků, zhluknutých na obzoru během slabé půlhodiny zaplaví nebe, jež potemňuje s každým závanem větru. Není těžké představit si, co bude následovat v noci. Towers vykřikuje povely, které nikdo neposlouchá, a jež se ztrácejí v hukotu deště a větru. Motorový člun s nefungujícími motory je mrtvá věc, vydaná na pospas vlnám. Nedá se dělat o moc víc, než vyhodit plováky, udržující loď kolmu na vlnách a snažit se, aby se její postavení neměnilo. Ale pro jediného muže je to vyčerpávající námaha a ty druhé ani nenapadne spolupracovat. Tři muži tvořící posádku už nejsou sto být nejen posádkou, ale ani lidmi. Protože se neudrží na nohou, chytají se každého pevného předmětu, zábradlí, lan, kůlů. Nemají strach v obvyklém smyslu slova. Jejich krevní tlak se nezměnil. Jsou prostě jen rozzuřeni, že jim bouře nedá pokoj. Jediné, co umějí, je odpovídat na povely s prostými slovy a nadávkami. Dokonce se zcela nelogicky pokoušejí napadnout muže, který se snaží je zachránit. V tom jsou podlí a hloupí. Ale nepodaří se jim ho chytit. Jejich vztek k nepříčetnosti, vydrážděný touto nedostižitelností, souzní s atavistickou třídní bezmocí a majitel jachty se proměňuje v symbol lidského bezpráví. Za Úsvitu je s Irene mrtvola plovoucí po skelnatém a stejně vyčerpaném moři. Právě v tomhle okamžiku podivného klidu musel Towers pochopit absurdnost dobrodružství, do něhož se pustil, a vytušit nebezpečí, jež mu hrozí. Nejprve jde napříč, uzavřít palubní otvor, aby uvěznil ty tři v podpalubí. Potom jde na velitelský můstek, aby zjistil, zda funguje kormidlo. Podívá se na motory, porucha je v elektrickém vedení. Nelze ji spravit s tím, co má na palubě. Naproti tomu bezdrátový telefon je ve slušném stavu. Ještě ho prohlíží, když zaslechne klepání z podpalubí. Ozbrojí se železnou tyčí a zamíří k palubnímu otvoru. Dorazí k němu právě v okamžiku, kdy se ti tři chystají vylézt. Tyčí je donutí zalézt zpátky a upevnit co nejlépe příklop. Vrátí se k telefonu. Hodinu ho spravuje. Když je hotov, odvrátí pohled od přístroje a zadívá se na moře. To je jeho odpočinek. Dívat se na moře a vdechovat je. A v tu chvíli mu připadá, jako by se i moře na něj dívalo a něco mu šeptalo. Ale ne. To šeptání zní zpříde. Otočí se. Těm třem se znovu podařilo vyvrátit dvířka a právě vylézají na palubu. Towers pokradmu oběhne kapitánský můstek a schová se. Pořád drží v ruce tyč. Moře, bouře, blesky a liják. Živly mu nenahánějí strach. Lidé ano. Tady ti by ani na okamžik nezaváhali a hodili by ho za potravu žralokům, aby pak vykládali, že zmizel, a tak se zmocnili lodi, použili ji při nějaké pašerácké akci a pak ji potopili. V posledních čtyřech letech zmizelo v Tichém oceánu 2000 soukromých jachet. Ti tři mezi tím zamířili ke kuchyni. Zdá se to neuvěřitelné, že ho nevidí, ale nevidí ho. Pohybují se pomalu, ochromeni spíš napětím než únavou. Z kuchyně jdou ti tři do malé jídelny a odtud se hnou teprve na večer, aby se usídlili v šéfových kajutách. Towers tedy může vklouznout pod palubu na přídi, vzhledem k tomu, že ti druzí nemají důvod se sem vracet. Vyleze za pár hodin, aby se zásobil jídlem a vodou. Vezme obojí z lednice a nahradí to odpovídajícími dávkami. Ví, kde je najít.
Vrátí se do kajuty za Úsvitu a stejně tak následující noci. Spí ve dne. V těch chvílích, kdy čeká, až se rozední, ho přepadá hořký smutek. Tenhle člun byl celičký jeho. Víc než jeho dům ve městě, kde žije. Teď je z něj vyloučen. Odsouzen k roli černého pasažéra. Neví, jak se s touto rolí vyrovnat. I protože nejasně cítí, že ti tři, co se zmocnili jeho místa, mají teď na lodi jakási práva. Přinejmenším právo na ní dočasně pobývat a řídit ji. Ale nejvíc ho udivuje, že tento fakt v něm probouzí duševní stav, který nezná, totiž pochybnosti. Skoro jakousi obavu z budoucnosti. Občas ho probudí rámusení těch tří nahoře na palubě. Slyší, jak mluví, smějí se, dokonce běhají. Jednou ráno zvědavě nadzvedne dvířka a vidí, jak si na palubu tahají polštáře a usínají na slunci. Zdá se, že je netrápí starosti. Všechno, co se děje mimo jachtu, jako by se jich netýkalo. Nestarají se ani o něho. Dokonce ho vůbec nehledali. Proč vlastně ho nehledali? Ta otázka bez odpovědi v něm pokaždé, kdykoliv ho napadne, probudí žárlivé rozhořčení. Čas od času pozoruje nebezpečné pohyby lodi, příliš náhlé změny směru. Svědčí to o tom, že někdo nešikovně otáčí kormidlem, jak hledá příznivý proud. Ale jakoby všechny tyto operace, jež jsou pro něho ze všech nejpřednější, byly pro ně nepodstatné. Jsou na 200 metrů od pobřeží. Plavidlo našlo příznivý proud a nechává se unášet. Pár mil od pobřeží je spozoroval rybářský člun a dovlekl je do přístavu. Okénkem své kajuty sleduje Towers přistávání. Zapadá slunce. Slabé a mdlé světlo tu a tam skrápí neznámý přístav. Molo je odlehlé a špinavé. Zatímco hledí na ten cizí kout světa, náhle má pocit, že něco pochopil. Přikládal v životě všemu příliš velkou váhu. Místo toho, aby přijímal štěstí s posměšným úsměvem, což by mu umožnilo víc se z něj radovat, byl vždycky proklatě vážný. Teprve teď, při pohledu na hrstku zvědavců, kteří se na molu zhlukli, kolem tří zachráněných ztroskotanců, při pohledu na ty tři, jak vychutnávají ten okamžik slávy, určitě jediný v jejich životě, teprve teď ten úsměv objevil. Vystoupí na zem za tmy. Molo je pusté. Na jeho konci je světelný nápis motelu. Zamíří k němu a zastaví se před vchodem. Dveřmi ze skla a hliníku je vidět schátralý vestibul, pult a křeslo, v němž spí nějaký muž. Patrně se tu ubytovali ti tři z jeho posádky a teď spí jako dřeva. Towers se dívá na vstupní místnost, na pult vrátnice, na telefon na pultu. Mohl by zavolat domů, aby pro něj poslali vůz, anebo říci vrátnému, aby mu nějaký opatřil, nebo si dát ukázat jízdní řád vlaku či letadla. Do ničeho z toho se mu nechce. Nechce se mu ani spát. Ale chce se mu překročit práh toho motelu. To ano. Prodloužit o jednu noc soužití s těmi třemi. Proč ne? Usmívá se, když si představí, jak by se tvářili, kdyby ho zítra uviděli. Ale nemůže se odhodlat zazvonit. Jeho odvěká důstojná zdrženlivost ho nutí stát tam a pozorovat noční osvětlení vchodu, ten modravý neon, šířící spoustu nevysloveného.

Boris Reznar interpretoval jednu z povídek slavného italského filmaře Michelangela Antonioniho Čtyři muži na moři. V překladu Evy Zahoralové Boris Reznar byl režijně veden Dimitriem Dudíkem. Tento snímek patří do série povídek, které vám nabízíme a vybíráme z jeho textů Kuželník u Tibor. Budeme pokračovat i zítra, konec konců v dramaturgii filmového léta. Vy však můžete zapomenout na hollywoodské blockbustery a popcorn z mikrovlnky, protože na Vltavě je možno v rámci projektu To byl můj film také hlasovat pro oblíbený filmový trhák bohaté československé filmové historie. Více na webu Vltavy.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22 hodin. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, napršet může v úhrnech až 30 mm srážek. Foukat bude také silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. Meteorologové rovněž varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Očekávají tam až 34 stupňů. Na jihu Moravy také platí riziko vzniku a šíření požárů. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoğanovi. Tehdy o život během noci přišlo 251 lidí. Po potlačení puče začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo také zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče, duchovního Feutaláha Gülena. Do areálu Pražského hradu loni přišlo 9 milionů lidí. To je o 700 tisíc víc než v roce 2024. Stoupá i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Zároveň se za poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna a Hartigovská zahrada. Dnes se v areálu také otevřel nový obchod nabízející suvenýry od českých výrobců a designérů. Počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména na jihu Čech, i silné. Večer bude místy oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. Maxima na horách kolem 18 stupňů Celsia. Více zpráv na webu iRozhlas.cz. Teď už začíná odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
2: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Jitka Šuranská trio roku 2016 na albu Divé husy. A teď jeden kéžby motivační citát. Chci-li získat prospěch pro svého ducha, nebudu vyhledávat pocty, nýbrž svobodu. Takovým heslem se snažil řídit nizozemský malíř, kreslíř, grafik a rytec nizozemského zlatého věku Rembrandt van Rijn. Od jeho narození právě dnes uplyne 420 let. Dnes je středa 15. července, pěkný den vážení a milí. Zdravíme vás odpolední Vltavy a jsme rádi, že jste uprostřed prvního prázdninového měsíce s námi. Odpolednem vás provede Michaela Dittrichová, z techniky bude vše jistit Jana Studecká a editor Jan Zítka. Letošní léto na Vltavě je filmové a my do mozaiky této kulturní oblasti něco přidáme, a to hned v samém úvodu. Připraven máme rozhovor s režisérem snímku Pramen Ivanem Ostrochovským. Tématem díla je na oko dobrovolná, ale v zásadě vnucená sterilizace romských žen v socialistickém Československu. Hned poté budeme v našem seriálu Kina v prachu času opět pátrat po zaniklých biografech. Dnes naše kroky povedou do Českých Budějovic. No a po půl třetí se ohlédneme za čtvrtým ročníkem Baltic Opera Festivalu, který minulý týden skončil v polském Gdaňsku. A při chystánu máme také reportáž ze zámku Čechy pod Kosířem, kde sucho zkazilo jednu turistickou atrakci, půjčovnu historických replik loděk na čerstvě obnoveném rybníku. Lehkou představu o náplni této hodiny na vltavských vlnách máme a můžeme tedy začít klidný poslech.

0: András Steyer v šesté variaci pro klavír Evdur Ludwiga van Beethovena. Téměř 14 minut po 14. hodině, pěkný den. Do českých kin se dostává slovensko-český snímek Pramen, který byl uveden v hlavní soutěži Karlovarského filmového festivalu. Jeho tématem je nucená sterilizace romských žen v komunistickém Československu v 80. letech. Hlavní postavou je lékařka, která v jedné ze slovenských nemocnic tyto zákroky provádí. Na scénáři filmu se vedle Marka Leščáka podílel i režisér snímku Ivan Ostrochovský. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem vysvětluje, původním záměrem autorů bylo točit film o interrupčních komisích té doby.
1: Cestou jsme zjistili, že teda se dělali ty sterilizace a přišla nám to důležitější téma zrazu. A stretávali jsme se teda i samozřejmě s romskými ženami, které ale z logických důvodů jim o tom není ani moc příjemné rozprávat a hlavně oni to často tají, že oni se k tomu nepriznají, lebo pro nich je to stigma v té romské společnosti být neplodná. Pro nich je to asi trochu jiný typ problému jako pro jiných lidí. A potom jsme mali veľa rozhovorů s lékaři z té doby, kteří byli na gynekologiách v 80. A v podstate nám prišlo s Marikom fascinujúce, teda v takom tom negatívnom zmysle, že keď sme sa s nimi bavili, tak tí lekári vlastne boli pevne presvedčení, že všetko bolo správne. Že oni neporušovali zákony, tie ženy skutočne tie zákroky potrebovali, lebo boli v zdravotnom ohrožení. Takže vlastne nás začala zaujímať tá postava toho lekára skôr a vlastne, že ako to ten človek má uložené v hlave, že o tom, čo my sme dneska vlastne každý slušný človek je presvedčený, že to teda v poriadku nebolo, hej? Že ako si vlastne to človek zdôvodní, hej? Že ako si racionalizujete niečo, čo my považujeme za nemorálne a ako takým procesom toho uvedomenia taká postava by mohla prejsť. A to vlastne je postava Ani Geislerovej.
2: Ania Geislerová říkala, že příprava na ten film trvala 5 let a že sa třeba musela naučiť postupy pri císařském řezu.
1: Ania bola veľmi, by som povedal, učenlivá. Ona je ten záber, keď odoberá krv tej Agáte a to reálne odoberá Ania tú krv. Čo som sa trochu sám zrozil, že je to Simone, čo hrága tu nevadilo. Úplne som nebol o tom presvedčený, že je to dobrý nápad, ale reálne Anča bere krv a potom sa naučila šiť, kúpili sme jej bravčové kože a Anča sa naučila výborne šiť, takže keby niekto potreboval rýchle zošiť niekde na chodníku a ide Anča okolo, tak nech sa aj neboja opýtať.
2: Ten film má v zásade dve ženské hrdinky. Od Ani Geislerové v roli tej lékařky sa očakáva dobrý výkon, ale Simona Boledičová, asi nastupujúci mladá herečka. Můžete o něj něco říct?
1: Mně jsem si ani úplně jistý, že chce být herečka. My jsme potřebovali nějaký specifický typ, že vlastně trochu tu Romku připomíná, lebo smysl té postavy je ten, že vlastně skrývá tu identitu romskou, hej. A ňou má jakože postupně odhalovat. Po filmu je to napísané, to postava jako poloromka, ale my jsme vlastně potřebovali, aby tam nebylo na první pohled zjavné, že jde o Romku. A je to ani nevelké jako by majstrovstvo, víte, že když jste profesionální herec, že nezatěňujete toho neherca, hej, že který nemá rytmus a prostě, že ho viete vlastne akoby sám, že Aňa vlastne tú Simonu akoby režírovala v rámci tých obrazov, hej, že veď ja sa mi samozrejme niečo povedal, ale že viete, že neskákať mu do rečí, zastaviť sa, nechať mu čas, emocionálne ho nevystresovať, že je to veľmi ťažké podľa mňa. Málo dobrých hercov to vedia zvláknuť tú spoluprácu s nehercom.
3: Dokola, to samý. Ja sa mu vôbec nerozumiem.
2: Chtěl jste tím svým filmem docílit mimo jiné i toho, aby diváci aspoň trošku nahlédli do romské duše?
1: Já jsem skôr chtěl, aby nahlédli do duše bělého doktora, který si myslí, že to, co robili, bylo v pořádku. A vlastně o tom je film, že velakrát jsme o něčem přesvědčeni, máme na to akoby logické argumenty a časom se ukáže, že to byl prostě omyl. Jak můžete urobiť situaci jako některé lékaři, že zatváří, že to bylo v pořádku a můžete si prostě přiznat a může ta společnost mluvit dále. Proto jsme ani nechceli robiť jakože depresivní odsuzující, chceli jsme urobiť, že vlastně máme šancu si přiznat chybu a nějak se akoby aj zmieriť a ísť ďalej, že keď sa budeme dokola obviňovať, že tá spoločnosť akoby sa nemôže nikam posunúť. Treba hovoriť o problémoch, treba to vedieť pomenovať, treba rozmýšľať, prečo sa to stalo. Podľa mňa tie odsudky ničomu vlastne vo výsledku nepomáhajú.
2: Váš film je vlastne veľmi aktuální. Příběh z 80. let sice, ale tam tá témata odpovednosti a etiky a přátelství a ženské sú náležitosti sú veľmi silná a to vlastne platí stále.
1: Je to presne o tom ukázať to, že vy vždycky máte akoby šancu rozhodnúť. Viem, že aj dneska to, že vám znovalizujú zákon a vlastne s tým nesúhlasíte, že proste obmedzujú niečo aj v kultúre, tak to neznamená, že vy, teda to, že je to zákonné, to budete akceptovať. Vám vždycky máte na výber, nechcem to prirovnávať nejakým totalitným režimom, že boli zákony choré a vy ste ich stále mohli odmietnúť. Viete, to sterilizácie nie sú problém československej totality. To sa dialo v Spojených štátoch v 80. rokoch, v Kanade, v Norsku, že sa to dialo aj v rozvinutých akoby demokraciách. Je, je to skôr o tom vzťahu tej majoritnej spoločnosti k tým minoritám, že proste ako mohlo niekoho napadnúť, že to je akoby dobrý spôsob, ako riešiť ten problém tých minorít. No. A to chceme skúmať. A dúfame, že vlastne aj tí ľudia, ktorí majú nejaké stereotypy voči Rómom, že cez tú Áňu vedia pochopiť, že ten prerod, ako sa môže udiať. Veď tá identifikácia s tou postavou je vždy jednoduchšia. Ja sa nepotrebujem robiť film, aby presvedčil ľudí, ktorí majú Rómov, že to tak je v poriadku. Samozrejme, je v poriadku nemať stereotypy a nebyť rasista. Ale chceme robiť film, ktorý má šancu aj osloviť ľudí, ktorí tie stereotypy majú a dostať sa im pod kožu.
0: Přibližuje režisér Ivan Ostrochovský své záměry při tvorbě filmu Pramen. Připomeňme, že snímek získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech cenu Mezinárodní asociace filmových kritiků FIPRESCI.

0: Dánská zpěvačka Cecilia Norby a její píseň Moonlight na vlnách odpolední Vltavy. Kina v prachu času. Tak se jmenuje seriál Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky, který vysíláme v rámci našeho vltavského filmového léta. Jeho autoři v něm putují Českem a hledají stopy po někdejších čelých kulturních centrech, kde vrčely promítačky a diváci hltali nejnovější filmy. Dnes není v těchto prostorách po kultuře ani památky, pokud tedy vůbec ještě stojí. A naše další cesta vede do Českých Budějovic.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Krásné jižní Čechy jsou naší další zastávkou a jsme v Českých Budějovicích na tom krásném hektarovém náměstí se sochou Samsona ve prostředku a povídáme si o historii kinopromítání v Českých Budějovicích, které není nezajímavé.
3: Pěvkyně, je, pěvkyně, je, pěvkyně, pěvkyně, je.
2: Dlouhou dobu byl jediným kinem v Českých Budějovicích Biograf Royal na Senovážném náměstí. Nechal ho postavit v začátcích filmových projekcí a kinematografie vůbec Josef Deutsch a promítal v něm filmy s německými titulky, které, to je zajímavé, zřízenec Biografu současně s promítáním překládal do češtiny.
4: Kino druhé, kino Grand, se postavilo na Mariánském náměstí. V roce 1929 se tam konečně i promítal první němý česko-budějovický film, což je docela sranda, Osud tří srdcí. Takže to mělo velmi zajímavou historii. A potom se narodilo ještě na konci Rakousko-Uherska 5 stálých kin.
2: A ta kina nebyla malá. Pojmula 450 až 500 diváků na jednom představení v těch svých sálech. Ve 30. letech například fungovalo Biocentrál. Ovšem to se potýkalo s vážnými problémy. Návštěvnost toho velkého sálu nemělo velikou, mělo zastaralé technické vybavení a nepromítání filmů české výroby způsobilo, že od roku 1934 prakticky zastavilo činnost.
4: V 50. letech začala vlna letních kin, která samozřejmě zasáhla i Budějovice. Kino Háječek bylo velmi populární. A v tu dobu měli centrální Budějovice už 5 biografů a některé byly také v těch okolních částech města. V tom centru hrálo Lípa, Oko, Jas, Kotva, zajímavé kino Vesmír, Čas a potom ta malá kina okolo.
2: V Nemanicích a Kněžských dvorech.
4: Zajímavé bylo, že všechna ta kina, která potom se privatizovala, byla většinou v domech, jejichž majitelé si ten provoz nepřáli. Ještě

0: vyhání. Dneska vznikly dva velké multiplexy v Budějovicích a já bych se rád vrátil ke kolektivnímu domu Perla, Koldumu se tomu říkalo, kde vzniklo velmi pěkné moderní kino Vesmír počátkem 70. let.
1: A jedna lahůdka, která nás zavede až do Alžíru. Alžír je bývalý hostinec v Českých Budějovicích. Byl to divadelní sál a středisko společenského života na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. A samozřejmě film se sem dostal taky.
0: V té restauraci Alžír byl takový sál divadelní Tingle Tangle a ku podivu úplně první představení filmové Budějovicích se odehrávalo právě v tomto sále. Bylo to v roce 1908.
1: A jednalo se o záběry z rusko-japonské války, což je taky zajímavé, takže vlastně dokument nebo válečná reportáž zahájili filmová promítání v Alžíru.
0: Před asi 10 lety se ten podnik opravil, dostali to zpátky původní majitele a tenkrát tam otevřeli kavárnu stejného jména, kavárnu Alžír.
1: No a pojďme z Alžíru rovnou do vesmíru.
0: Ano, děkuju. Já jsem v úvodu hovořil i o kině Vesmír v tom kolektivním domě Perla. To je zajímavá stavba do dneška, překvapující. Na okraji centra postavili architekti Bém, Škarda a Jarolím. Bohužel to kino už je také uzavřeno jako kino a dnes ty prostory používají nájemci jako tělocvičnu nebo kanceláře.
1: Kulturní dom Slávie na jižním okraji historického centra v Českých Budějovicích byl postaven v letech 1871 až 1872. Je to kulturní památka. Architektem byl Ignác Vojtěch Ulman, který postavil předtím už několik novorenesančních budov i v Praze.
0: Měl vášnivou a zajímavou historii, byl využíván všelijak, častokrát armádou, taky se mu říkalo Německý dům a v podstatě to nebyla příliš oblíbená stavba, byť byla velkolepá, byly tam tělocvičny, knihovna a také kinosál, kde se občas promítalo.
1: Byl to jeden z posledních případů mimochodem, kdy si čeští Němci objednali česky mluvícího architekta. Ovšem později byla ta objednávka u neněmeckého architekta kvůli vyhrocení národnostních sporů trošičku změněna. Ulmanův plán stavitel Slávie Karl Schmidt trošku přepracoval.
0: Za války tam sídlila se protiněmecká strana a potom dokonce NSDAP, což tomu domu nepřidalo příliš na popularitě, ale pak se z toho stal dům osvěty, taky se tomu říkal armáďák a tak dále.
1: Popularita zůstala možná podobná jako u toho německého domu.
0: V posledních měsících došlo k finalizaci jeho generální opravy a dneska se Slávia vrátí zpátky do majetku města Budějovic a také bude městem provozováno, předpokládám, jako kulturní centrum.
2: Putování po zaniklých kinech v Česku jsme se zastavili v Českých Budějovicích. Zítra před 14:30 se s autory seriálu Kina v prachu času Josefem Vomáčkou a Tomášem Pilátem podíváme do Liberce.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Francouzský violončelista Ngotye Kapison a čínská klavíristka Yuya Wang v Brahmsově sonátě číslo 1 E-moll. Pěkné středeční odpoledne, je 8 minut po půl třetí a s hudbou na Vltavě zůstáváme. Polský Gdaňsk je přístavní město s bohatou a pohnutou historií a stává se z něj stále oblíbenější turistická destinace. V posledních letech ale také rozšiřuje svou image a pokouší se stát operním centrem severu Evropy. Dopomáhá mu k tomu Baltic Opera Festival, jehož čtvrtý ročník skončil v Gdaňsku minulý týden. Navštívil ho hudební a divadelní publicista Boris Klepal, kterého teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak byste charakterizoval letošní ročník Baltic Opera Festivalu jako celek?
1: No, Baltic Opera Festival je akce mladá, hodně ambiciózní a zacílená na široké publikum v rámci opery a klasické hudby. Ty ambice se netýkají jen velkolepých prohlášení, ale rozhodně i umělecké kvality. Na vysoké úrovni se hrál dost náročný repertoár. Zároveň to byly věci již usazené v kánonu, ať už Wagner nebo Penderecký. Je to ale také pokus vrátit wagnerovskou tradici do lesní opery v Sopotech, které se kdysi přezdívalo Bayreuth severu. Ostatně umělecký ředitel festivalu, basbaritonista Tomáš Konečný, je sám vynikající wagnerovský pěvec.
0: Co především letošní program tedy nabídl, krom toho, co už jsme vyjmenovali?
1: No, kdybych měl jen vyjmenovat, tak Rýnské zlato pro děti, odvyprávěné a odspívané ve zkrácené verzi jako pohádka. Pak další část Prstenu Nibelungova, takže Valkýru, ale ta už v dospělé plné verzi se hrála. Obě věci v přírodním amfiteátru lesní opery. V Baltské opeře v Gdaňsku se hrála opereta Polská svatba od Josefa Béra, poněkud pozapomenuté dílo od stejně pozapomenutého autora. Na stejném místě se odehrála také Pocta Krištofu Pendereckému in memoriam na mimořádného polského skladatele 20. a 21. století vzpomenul orchestr Sinfonieta Krakovia, jednak hudbou a také tanečním představením Muzeum člověka. Na závěr to byl program Madame ich liebe sie s písní na texty Heinricha Heina. Jako prolog se hrála opera Lokis od litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse. Tu jsem jedinou neviděl a hodně toho litoval, ale nemohl jsem přijet o 5 dní dřív.
0: No a které festivalové projekty na vás nejvíce zapůsobily?
1: No především obě wagnerovské produkce v Sopotech, prostředím, provedením i návštěvností. U Rýnského zlata pro děti jsem si říkal, že by se Prsten mohl jako pohádka odehrát celý. Ta pohádková vrstva, která je v něm hodně silná, se opomíjí snad ze všech nejvíc. Valkýra byla skvěle zahraná i zaspívaná, a to včetně polských pěvkyň, které měly s Wagnerem jen malé zkušenosti. Od Tomáše Konečného či basisty Reného Pape nic jiného než špičkový výkon nečekáte. Výborně zkoncentrovaný byl i večer Krištofa Pendereckého. Polská svatba moc povedená nebyla, ale celkově festival vyzněl výborně. Fascinující byla návštěvnost Valkýry. Na dvě představení přišlo nějakých 9000 lidí a vlastně doteď nemůžu pochopit, jak je tam dostali.
0: No a má Baltic Opera Festival i nějaké širší než umělecké ambice?
1: Tomáš Konečný často mluvil o potřebě překračovat hranice a neulpívat na starých křivdách. Současný diplomatický konflikt mezi Polskem a Ukrajinou mu dává za pravdu, že je potřeba na tom stále pracovat. Polské konflikty se sousedy mají dlouhou historii, včetně trojího dělení Polska či druhé světové války, která Polsko rozdělila vlastně po čtvrté. Valkýru proti tomu hrály spojené orchestry z Gdaňsku a ukrajinského Lviva a znělo jim to bezvadně. Festival se snaží nezříkat toho lepšího ze vztahu s Německem či Ukrajinou a zároveň zařadit sever Polska do čela operního života v celé pobaltské oblasti.
0: No a nabízí festival návštěvníkům k večerním programům třeba i něco navíc?
1: No, letos byla v Městské galerii výstava věnované vzniku baltské opery, ale já bych řekl, že festival nabízí navíc prostě celý Gdaňsk, případně takzvané trojměstí, které s ním tvoří bezprostředně sousedící Sopoty a Gdyně. Jsou to krásná města svázaná s historií velkých evropských událostí. Z Baltského moře se stává oáza příjemného chládku a koupání v rozumných teplotách. Okolí je fajn i pro turistiku. Strávit tam týden s operními večery je prostě nádherné. A na své si přijdou i příznivci baltských ryb a anglického typu piva. Poláci umějí výborně připravovat obojí.
0: A už víte, co chystají pořadatelé na příští rok?
1: No, v amfiteátru v Sopotech se příští rok bude hrát Beethovenův Fidelio, ten v koncertní podobě, a scénicky se bude dávat Weberův Čarostřelec v režii Andrease Homokyho. To bude v koprodukci s Národním divadlem v Praze. A zrovna teda Čarostřelec by měl být v lesní opeře jako doma, takže si myslím, že jako pozvánka na příští rok je to super.
0: Říká hudební a divadelní publicista Boris Klepal, který navštívil letošní ročník Baltic Opera Festivalu v polském Gdaňsku. Děkujeme.
1: Naschledanou.

0: rakouský barokní skladatel a vážená osobnost barokní Evropy Johann Josef Fuchs. Považoval se spíše za teoretika a pedagoga než za skladatele. Přesto se zachovalo zhruba 400 jeho kompozic. My jsme nahlédli do Fuchsova Ronda pro 7 nástrojů, a to díky uskupení Le Passion de l'Homme. A teď jeden tip na výlet, i když mu chybí třešínka na dortu. Zatím na suchu je nově obnovený velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Turisté tak přicházejí o jednu z nejočekávanějších atrakcí letošní sezóny v regionu. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu správci nemůžou napustit rybník a zprovoznit nové přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic. Reportérka Blanka Mazalová se vydala k zatím prázdnému přístavišti.
1: Páčilo sa nám, pozreli sme si prehliadku, včera sme boli v Hasičskom múzeu, ešte chceme ísť pozrieť kočiare a potom sa vrátime na ubytovanie.
2: A víte třeba s jakou osobností je to tady spiato, když ste byli na zámku, tak no, to tak určite...
1: Jozef Mánese, samozrejme.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, ktoré sú repliky z té doby Silva Taruku a po ktorých sa třeba plavil i Jozef Mánes, tak sa budete taky moc projet.
1: No ak sa tu ocitneme, tak možno áno, uvidíme. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává kastelán zámku Martin Váňa. Tráva v parku kolem nás totiž je proschlá a my se teď díváme na dno velkého rybníka. Je sytě zelené, hustě pokryté rákosem a dalšími rostlinami. Voda se zrcadlí jen v jednom z koutů budoucí vodní nádrže a napouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výpadu. Než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul, takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se ji podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou a zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu, spíše mokřadnímu tedy.
3: Jestli kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti, protože pokud byste chtěli používat ty dřevěné veslice jenom pro své soukromé účely, tak to jsme sehnali nějaké výrobce třeba na Berounce a tak dále, kde si třeba u těch výrobců rybáři nechávají tady tyto lodičky vyrábět, ale tady tyto lodě nemají potřebnou certifikaci pro půjčování veřejnosti. Takové lodičky, které totiž je možné půjčovat veřejnosti, tak se musíme řídit nějakými předpisy, nějakými zákony a mimo jiné vlastně taková loď nesmí být potopitelná, což taková dřevěná loď pod tu vodu zajet může, takže musí být opatřena takovými prvky, aby se to nestalo, aby i když by se člověk na ní převrhl, a zde upozorňuji, že ty naše loďky jsou velmi stabilní, ale kdyby se náhodou převrhl, tak ta loď se nesmí potopit, takže slouží jako jakýsi záchytný bod pro toho člověka, který by se ocitl ve vodě.
2: Jsou dvě, není to málo?
4: Já doufám, že ne, že pro běžný provoz nám dvě by měly bohatě stačit. Ono i to přístaviště, které zde máme, je relativně malinké a dá se říci, že bylo děláno těmto dvou loďkám na míru, vlastně z každé strany jedna z loděk.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda, s Josefem Mánesem je velký rybník spojený minimálně dvěma příběhy. Jeden z nich je skutečně ten, že existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat. A druhý příběh je potom spojený jedním z posledních děl Josefa Mánesa, které vůbec namaloval. Namaloval jej tady u velkého rybníku, to dílo se nazývá Utonulý, v minulosti jsme je tady měli vystavené, nyní se nachází v soukromé sbírce. A to zobrazuje vlastně utonulého člověka někde pod hladinou, kde se voda nad ním v podobě kruhu zavřela a nad tou hladinou tančí rusalky.
0: A teď ještě pár čísel. Revitalizace dvou zámeckých rybníků v Čechách pod Kosířem začala před 2 lety. Stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektarů patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Jejich koncepci mohl významně ovlivnit i malíř Josef Mánes, který, jak už jsme slyšeli, na zámku často pobýval.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zúna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zúny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení. Ministři se také domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku. Spojené státy kolem poledne zahájily další sérii útoků na Írán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda. Podle ní to má oslabit íránské vojenské kapacity, se kterými Teherán cílí na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Írán čelil americkým útokům už v noci na dnešek. Podle americké armády údery trvaly 7 hodin a mířily hlavně na raketové a dronové základny nebo pobřežní obranné systémy. Spojené státy také obnovily blokádu íránských přístavů. Naopak odvetné údery Teheránu mířily na americké armádní cíle v zemích arabského poloostrova. Dopis skladatele Antonia Salieriho z roku 1814, v němž se vedle hudby věnuje také návratu míru do Evropy po Napoleonově pádu, si mohou teď prohlédnout návštěvníci Lobkovického paláce na Pražském hradě. Originál je součástí výstavy, která postupně představuje dopisy významných evropských osobností. Kvůli ochraně materiálu se písemnosti obměňují. Výstava s názvem Od kalamáře k psacímu stroji začala v Lobkovickém paláci loni v říjnu a zaměřuje se na historické psací potřeby. Potrvá do 29. října. A počasí převládá oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu Čech i silné. Večer bude místy oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severu a místy i na severovýchodě republiky naměříme kolem 22, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18, na Šumavě až 21 stupňů. Víc zpráv si můžete přečíst na našem webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A teď Lady Day, nebo také Billie Holiday, americká zpěvačka v písni George Gershwina roku 1957. Pěkné odpoledne.
2: The way you wear your hat.

cokoliv nám mohou vzít, ale vzpomínky ne. Billy Holiday dospívala 7 minut po 15. hodině. Pozítří začíná 35. ročník festivalu Krumlov. Během více než 3 týdnů nabídne přes 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 místech v Českém Krumlově i jeho okolí. Pod tématem Labyrint příběhů propojí hudbu s historickými sály, kostely, zámeckými zahradami i netradičními prostory jižních Čech. Víc nám poví už za chvíli náš host, generální ředitelka festivalu Krumlov Gabriela Rachidy. No a po 15:30 se vrátíme za ukrajinskou dokumentaristkou Sofií Jablonskou, která v první polovině 20. století objela celý svět. Včera jsme si ji v cyklu Ženy na cestách představili a dnes si povíme o tom, jak si počínala v Maroku a čím byl její přístup specifický. Před 16. hodinou samozřejmě nebude chybět úvaha. Spisovatelka Markéta Pilátová ji nazvala Mami k tyči, ale lascivnosti se bát nemusíte. Milí posluchači, hezký den. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: Vladimír Horowitz v sonátě pro klavír C-duru Wolfganga Amadea Mozarta. Pěkné 15. červencové odpoledne. Už pozítří začíná jubilejní 35. ročník festivalu Krumlov. Jeho tématem je tentokrát labyrint příběhů a až do 8. srpna nabídne velké symfonické večery, operu, komorní i varhanní koncerty, novou hudbu a také projekty, které propojují klasiku s divadlem, pohybem nebo filmem. Do jižních Čech přijedou například sopranistky Fatma Said a Daniel Denise, klavírista Lukáš Vondráček, Pavel Haas kvartet nebo Kolegium 1704. Generální ředitelka festivalu Krumlov Gabriela Rachidy je teď naším hostem. Zdravíme, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, letošní ročník je jubilejní 35. Jak se festival v průběhu let proměňoval a jak jste chtěli jeho letošní výročí připomenout v samotném programu?
1: Festival si zachovává docela celkem tu dramaturgickou linku, zmínili jste komorní koncerty, symfonická díla, uvádíme taktéž stále opery a tak tomu bylo vždycky. A v posledních letech jsme však přidali koncertní řadu nová spojení, která představuje soudobou hudbu a objevujeme také nové lokace. To je novinkou, každý rok putujeme i mimo Český Krumlov, ať už to bude letos Kájov, Kuklov nebo Červený dvůr. A věřím a doufám, že také trošku prohlubujeme, zprofesionalizujeme. Máme nového dramaturga Martina Rudovského, takže věřím, že jsme zase o kus lépe.
0: Tématem letošního ročníku vašeho festivalu, jak jsme řekli, labyrint příběhu. Inspirací vám byly mimo jiné i tři historické labyrinty, které prý kdysi v Českém Krumlově existovaly. Jak se tento motiv labyrintu promítá do dramaturgie festivalu? Co konkrétně si pod tím má návštěvník představit?
1: Je to tak, vzniklo to inspirací této nádherné zahrady, kde zahajujeme naším koncertem v pátek i vlastně v sobotu. A taktéž město Český Krumlov je takovým labyrintem krásných spletitých uliček. A ty příběhy, tak chceme poukazovat na příběhy děl, jak vznikaly, na příběhy těch lokací. A tím pádem se nabízí, že musíme začít tisíce jedna noci. Každého napadne, se řeknu příběhy, tak zrovna tyto nádherné perské povídky. Zároveň se to ještě do dramaturgie dostane skrze díla Labyrint světa a ráj srdce, které vznikly na podnět nádherného barokní literatury od Jana Amose Komenského.
0: V tiskových materiálech zdůrazňujete, že koncertní místa nemají být pouze krásnou kulisou, ale že se mají promítat i do celkového vyznění jednotlivých večerů. Podle čeho hledáte pro určitý program to konkrétní místo?
1: Tak v případě třeba barokního divadla, tak pochopitelně do tohoto skvostného barokního divadla tam uvádíme čistě barokní opery a v barokní interpretaci, tedy barokním sezení, barokními kostýmy, při svíčkách se hraje, takže to je velmi autentické. A zároveň, když máme soudobou hudbu, tak pravidelně uvádíme koncerty v našem portu, což je tady místní pivovar, který nabízí zase industriálnější prostory. A také oblíbeným místem jsou Boletice, což je jeden z nejstarších kostelů vůbec možná v Čechách, a kde se zmísí tahle stará historie z 12. století s ruskými s fresky, s nápisy. A i tohle vlastně pozbudilo nás, že by zde jsme měl uvést projekt, který právě kombinuje starou muziku s tou současnou, což je svatováclavský chorál s jazzem.
0: Festival letos nabídne přes 40 koncertů a doprovodných akcí, tedy na 14 místech, jak už jsme řekli. Jak náročné je organizačně skloubit tak rozsáhlý program, který se navíc neodhrává právě, jak jste řekla, jen v Českém Krumlově?
1: Tak produkční naši, především ty techničtí a provozní produkce, tak ta by řekla, že je velmi náročná a já s nima mohu souhlasit, protože opravdu stavíme naše koncertní místa často na zelené louce. Tím, že každý rok objevujeme nové místa, tak vlastně každý rok jsme něčím překvapování. Jsou to taktéž místa, kde chybí zázemí a toalety. Tak je to náročný, ale zároveň to tak úzce vlastně spjatý s festivalem, že objevujeme a že máme co nabídnout každý rok nového, že to pro nás není překážkou.
0: Kdo patří do vašeho týmu?
1: Tak máme 14členný tým, který připravuje festival celý rok a je to řada skvělých produkčních, jsou to marketingoví manažeři, je to výkonná ředitelka Kateřina Kalistová a spoustu dalších kolegů, který těžko teď nemáme dost času na to, abych všechny jmenovala a potom před festivalem se rozšíříme na přibližně asi 180 kolegů, kteří nám pomáhají zrealizovat celý festival.
0: Hostem odpolední Vltavy je Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu Krumlov. Teď se pomyslně přenesme přímo k zahájení festivalu. V pátek 17. července od 21 hodin v letní jízdárně v Českém Krumlově vystoupí egyptská sopranistka Fatma Said, a to společně s orchestrem Prague Philharmonia. Zahajovací koncert s názvem Tisíc a jedna noc propojí Ravelův písňový cyklus Šeherezáda se stejnojmenou symfonickou svitou Nikolaje Rimského-Korsakova, scénickým tancem a novým cirkusem. Z Ravelovy Šeherezády teď zazní část písně Ázie. Fatmu Said na nahrávce doprovází klavírista Malcolm Martineau.

0: To byla ukázka z písně Asie z Ravelova cyklu Šeherezáda. Zpívala sopranistka Fatma Said za doprovodu klavíristy Malcolma Martinu. A právě tento cyklus podání Fatmy Said uslyší návštěvníci pátečního zahajovacího koncertu festivalu Krumlov. Půjde ale o verzi s orchestrem. Prague Filharmonii bude řídit Rastislav Štúr. A my pokračujeme v rozhovoru s generální ředitelkou festivalu Krumlov Gabrielou Rachidy. Paní ředitelko, páteční zahajovací večer nebude jen klasickým koncertem. Vedle Fatmy Said a Prague Filharmonie nabídne také tanec, akrobaci, perskou hudbu a závěrečnou procházku zámeckou zahradou. Je právě tento typ komplexního zážitku ukázkou směru, kterým chcete festival Krumlov rozvíjet?
1: Je to tak. Historicky festival kombinoval už klasickou hudbu s dalšími uměleckými obory. Řekla bych tou novinkou v poslední tom roce dvou letech, tak je tak, že ještě vlastně tomu samotnému koncertu je před tím samotným koncertem je ještě taková malá ochutnávka. Už se zmiňovala, to budou perské perkuse a poté se bude putovat ještě zahradou a návštěvníci mohou okusit marocké tržiště. Budeme vyprávět příběhy z Tisíce a jedné noci. Takže je to náš směr a řekla bych, že i novinkou možná jsou je akrobacie, protože jsme hodně spolupracovali s tanečními soubory s Jiřím Bubeníčkem, ale domnívám se, že akrobaty jsme ještě na zahájení neměli.
0: Hned v sobotu 18. července vystoupí na festivalu Lukáš Vondráček jako interpret druhého klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova a to společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který tímto večerem zároveň připomene 100 let své existence. Jak důležitá jsou pro festival podobná dlouhodobá partnerství s českými orchestry a institucemi?
1: Absolutně stěžení a právě Symfonický orchestr Českého rozhlasu byl i rezidenčním orchestrem našeho festivalu. Pravidelně jezdí Prague Filharmonia, také FOK, Ostravská filharmonie a my nejsme ten festival, který by nutně každý rok chtěl zvát světové orchestry. Spíš máme světové interprety jednotlivce či malé komorní soubory a jsme rádi, protože takhle, není to něco, po čem bychom nutně dramaturgicky toužili, protože máme úplně úžasný penzum skvělých opravdu českých orchestrů.
0: V bohatém programu letošního ročníku jsou také 3 světové premiéry, z nichž 2 vznikly přímo na objednávku festivalu. Co konkrétně to bude a co pro vás znamená podpora nové tvorby?
1: Tak to je zásadní něco, čemu se chceme stále více věnovat, ať už vcházet v komunikaci s mladými skladateli. Věřím, že jsme platforma, která může hezky představit jejich díla a nabídnout jim velká pódia. A letos to bude světová premiéra skladby Labirint světa Raj srdce od Tomáše Kača, kterou napsal přímo pro orchestr Prague Filharmonia. A taktéž Brousek mladší napsal skladbu Daidalos, která zazní v rámci zahajovacího koncertu v sobotu. A taktéž píšeme skladbu přímo na zahájení, která bude otevírací skladbou. Budou to také variace na rímského Korsakova Šehrezáda, která právě otevře tu atmosféru a vstoupíme tím do Tisíce jedné noci.
0: Je jasné, že se snažíte oslovovat i nové publikum. Nabídnete například koncert zaměřený na Harryho Pottera, hudbu z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 nebo dětský projekt orchestru Berg. Jak hledáte rovnováhu mezi tradičním festivalovým publikem a lidmi, kteří možná na klasický koncert přijdou vůbec poprvé?
1: A trošku to vychází také z historie. My jsme v klasickou hudební festival, takže to publikum vyhledává vlastně klasické koncerty, opery, ale vždycky jsme měli 2-3 koncerty, které byly takzvaně multižánrové, či se otevíraly širší veřejnosti, ať už to byla filmová hudba, nebo to bylo Broadway a k tomu Krumlovu a Klétu to patří. A takže necítím to jako hledání rovnováhy, cítím to jako takovou jako naší dramaturgickou radost. A letos je to tato hra, pro kterou bylo napsáno 8 hodin hudby a pan autor skladatel pan Valta Houslista přijde sám a bude i toto dílo dirigovat.
0: Celý ročník festivalu uzavřete 8. srpna operním galakoncertem Labirint lásky a to s hudbou Pucciniho a Verdiho. Vystoupí na něm Daniel Denis, Pavel Černoch a Ester Pavlu pod taktovkou Tomáše Netopila. Co tedy na večeru zazní a má být tento večer takovou velkolepou tečkou za jubilejním ročníkem?
1: Věřím, že ano, je to také trošku zvykem, že končíme operním gala, je to návštěvnicky velmi oblíbený formát a zazní nejslavnější scény z Verdiho puční oper, jako je La Bohème, Tosca či Traviata. A já se osobně velmi těším na Daniel Denise, protože jsem ji slyšela slyšela jsem ji na velkém operném koncertu v Londýně a je to prostě operní hvězda, tak jsem velmi ráda, že zavítá do Českého Krumlova po boku dvou úplně skvostných českých zpěváků.
0: Tolik Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu Krumlov. Paní ředitelko, děkuji a přeji, ať se celý 35. ročník festivalu vydaří podle vašich představ. Naslyšenou.
1: Také děkuji, zvu vás do Českého Krumlova. Naslyšenou.
0: A ještě připomínám, že festival Krumlov začíná už pozítří zahajovacím koncertem Tisíc a jedna noc a potrvá do soboty 8. srpna.

0: Chemie kvartet přednesl část smyčcového kvartetu britského skladatele Michaela Nymana.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 36 minut. Když jste žena, musíte se na svých cestách kolem světa samozřejmě podívat do harému. A to učinila i ukrajinská cestovatelka Sofia Jablonská, o které budou i dnes v dalším díle cyklu Ženy na cestách rozmlouvat Šárka Jančíková a ukrajinská publicistka Solomíja Chorob, i v Česku zdomácnila básnířka a překladatelka Maria Iljašenko.
2: Já jsem přeložila úryvek z její první knížky, která se jmenuje Čáry Maroka, a je to kniha o její první větší cestě. Ona strávila několik měsíců v Maroku a žila mezi arabským obyvatelstvem, stýkala se hodně i s Francouzi.
3: Dalo by se popsat, čím je ten její styl specifický a čím je specifický ten její pohled?
2: Je to pohled mladé ženy, která při těch cestách reflektuje i to, že je pořád trošku za exotku a že se setkává s potížema a s předsudkama a nesnaží se vystupovat jako nějaká zkušená cestovatelka. Ten její styl připomíná to, co třeba dnes známe u nějakých dobrých blogerů. Je to velmi osobní, je to plné zajímavých postřehů, protože ona byla skvělá pozorovatelka.
4: Jednoho dne jsem seděla v kavárně se svým známým, Francouzem Manerie, a hráli jsme šachy. Ke konci první partie k našemu stolku přistoupil proslulý Kajt, zdvořile pozdravil, přisednul si a s nedůvěrou sledoval moji hru. Na to se pana Manerie otázal. Váš protihráč je převlečený mladík? Proč? Podivil se Manerie. To je má přítelkyně, Evropanka. Kajt nic neodpověděl, jen se chytil za srdce a hlasitě a upřímně se rozesmál. Na tváři pana Manerie se objevil pohrdavý výraz. Požádal mě, abych si s Kajdem také zahrála partii, načež mu postoupil své místo. Pohled pochybujícího Araba těkal z mé tváře na pohybující se figurky a přitom prsty po stole tiše bubnoval jakousi melodii, a když se mi nějaký tah obzvlášť povedl, přisouval své křeslo blíže ke stolu a vraštil čelo zahalené bílým turbanem. Na jeho tváři se zračila nedůvěra. V moudrých očích se tu a tam blízkla skrývaná odhodlanost. Partii prohrál. Manerie si radostně promnul ruce a vítězně zvolal. Ha! Kajt klidným a zdrženlivým gestem odsunul šachovnici a s pohledem upřeným na mě zcela přesvědčeně pronesl. Převezl jste mě, je to chlapec.
2: Ty knížky není tak jednoduché žánrově zařadit. Někdy můžeme slyšet, že se jedná o romány, někdo to nazývá uměleckou reportáží a mně přijde, že Čáry Maroka by se daly nazvat novelou, protože to není tak rozsáhlý tvar, jako je román, ale zároveň má to výraznou dějovou linku, má to postavy, takže se to čte jako příběh. Myslím, že se do jejího stylu propsalo i to, že ona byla fotografka a jedna z prvních filmařek, takže je tam znát, že má prostě velmi dobrý pozorovatelský talent a cit pro detail. A taky je velmi zvědavá, takže se jí daří dostat do míst, kam by se možná jiní cestovatelé nepodívali. Vydává se třeba v tom Maroku na území, kde žijí beduíni, které není pod správou Francouzů, nebo se jí daří dostat do harému.
4: Dnes se prvně raduji, že jsem se narodila jako žena, protože evropští muži ještě nikdy neměli příležitost spatřit nepřístupná tajemství harému. V každém zákoutí se tajilo něco nevyspytatelného, něco nesnesitelně znepokojujícího, co by šlo nazvat neklidem. Služebná ke mně přistoupila, pokorně se uklonila, ukázala kamsi rukou a vedla mě dál chodbami do hlouby harému. Když mě konečně přivedla do vnitřního átria, zavřela za mnou dveře a sama za nimi zmizela.
3: Velmi silnou částí té práce jsou její fotografie. Jaký je vlastně její fotografický styl? styl, čím je inspirovaná, jak se projevuje její přístup na těch fotkách.
5: At first, in general, she liked to use impressionism.
6: Když se podíváme na její cestopisy, její přístup je impresionistický. Líčí barvy, tvary, dojmy z okolní reality. Díky její schopnosti zblížit se s místními, ale její fotky obsahují navíc jistou bezprostřednost. Často si povídala s místními ženami. Na snímcích i filmech je vidět, že má objekty svého zájmu ráda, že jí zajímají. Přistupuje k nim bez stereotypů vůči jiné kultuře. Obdivuje je takové, jaké jsou, a její fotografie to odrážejí.
2: V té první knize Čáry Maroka, o které jsem mluvila, tam se moc těch fotografií nedochovalo, ale nechala spoustu velmi zajímavých fotografií z Číny, kde potom strávila několik let. Je to Čína ještě před tím obdobím, kdy se nějak víc otevřela západnímu světu. Tehdy to ještě bylo velmi exotické, velmi neobvyklé, že tam se někdo z Evropy vydal a fotí. A potom se taky vydala na cestu kolem světa, takže máme i fotografie z různých vzdálených ostrovů.
0: Prozradila o Sofii Jablonské básnířka Maria Iljašenko, která pro seriál poskytla také svůj překlad úryvků z první knihy cestovatelky nazvané Čáry Maroka. A zítra v dalším dílu budeme pro změnu doprovázet českou cestovatelku první poloviny 20. století Růženu Baumovou. Na cesty se vydáme zase po půl čtvrté.

0: Americkou zpěvačku Michelle Ndegeocello vystřídá v odpolední Vltavě úvaha spisovatelky Markéty Pilátové. Má název Mami k tyči.
1: Jedu z knižního festivalu v Mariánských Lázních a přesedám v Plzni. Jsem trochu nervózní, protože už v Plzni je jasné, že se na trati něco děje. Zpoždění naskakuje po kapkách, ale stabilně, takže do rychlíku Bavária nasedám o půl hodiny později, než bych měla. Zatím mě to nestresuje, protože jedu jenom do Prahy. Vlak je narvaný po strop, většinou výletníky z školy, studenty a cizinci. Zastavíme se po půl hodině, protože na trati jsou popadané stromy. Někdo se vrací jiným vlakem do Plzně, ale protože už je skoro 8 večer, většina lidí zůstává a vyčkává, co jim osud přinese. Volám domů. Fyzioterapeutka dnes nemohla přijít a tak se mámě slíbila, že s ní budu cvičit já a po telefonu. Tak mami, k tyči. Tyč je naše zábradlí u schodů, kterého se máma přidržuje, když cvičí chůzy a různé potřepy a taneční kroky, protože chce co nejdřív začít chodit bez chodítka. Nasazuju si velká růžová sluchátka, šteluju telefon, máma už je u tyče a já přecvičuju. Různě zvedám ruce do vzduchu a předvádím tělocvičnou pantomimu a nahlas mámě počítám. 1, 2, 3. Po hodině si spolu cestující zvykli. Zvednutá obočí a udivené pohledy už ustaly, vlak se rozjel, do Prahy jsme nakonec dorazili. Podobné cvičení už jsme s mámou absolvovali v náhradní autobusové dopravě cestou na festival do Horního Kubína na trase Vsetín-Půchov. Vlak z Plzně byl proti tomu peříčko. V autobuse se mi přecvičovalo o dost hůř. Ani máma, ani já nechceme, aby se cvičení vynechávalo, a tak prostě děláme, co můžeme. Mámu to stojí o dost víc energie, protože jí bolí klouby a její svaly nejsou na námahu zvyklé. Má však před sebou pevný cíl, ke kterému směřujeme. Máma se ještě jednou chce podívat k moři a bez chodítka. Cíl se průběžně přibližuje a zase vzdaluje. Někdy mě máma obvinuje ze sklonu k sadismu, někdy já ji ze sklonu k podvádění, to když počítat zapomenu a máma po dvou cvicích řekne vítězoslavně 10. Největší radost během cvičení ve vlaku má máma, když vypadne signál. Ale pak se zase vždycky statečně postaví k tyči. A po cvičení mi čte. Nahlas. Tunel, netunel. Každý den nejméně půl hodiny. Knížku o Maxi Švabinském, povídky Jiřího Hájíčka, Smrt v Benátkách od Thomase Manna v novém překladu Radka Malého, články z historického časopisu, o císařovně Sisi vím úplně všechno, články z psychologického časopisu, o depresi a ADHD vím i to, co nechci. Pak si o tom, co máma přečetla, povídáme. Knihy mámě po dlouhých letech nemoci vrátily smysl pro ironii, slovní zásobu, humor. Je to ale náročné. Chuť na čtení se nevrátila jen tak. Prvních pár měsíců jsem ji do čtení musela doslova nutit, přemlouvat, slibovat odměny v podobě laskomin, ale nakonec se k mámě knihy vrátily. Občas se ke čtení nahlas přidá i táta. Oba čtou krásně a všechny nás tahle knižní seance baví. Staří Řekové tomu říkali kalokagátia, aneb jednota duše a těla. Zní to provařeně už víc jak 2000 let a pořád to funguje. Máma se před půl rokem nedokázala sama zvednout z postele, nedokázala se sama obléct nebo si něco podat. Minulý týden měla 80 a na oslavu přišla z ložnice do obýváku sama, bez chodítka. Vítězoslavně se usmála. Pak se mě ptala, kdy zase někam pojedu. Brzy, mami, budem zase cvičit ve vlaku. Tak doufám, že ta cesta bude samej tunel, říká máma, ale pak jde k tyči a pak pro knížku.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

Odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Česká televize Ostrava připravuje do vysílání hraný dokument Osamělý vlk o životě a bojovém osudu stíhače RAF Josefa Františka. Natáčení už skončilo. Při ostravském zasedání Rady České televize to dnes řekla ředitelka regionálního studia Gabriela Lefenda. Snímek bude mít v srpnu premiéru v kinech. Na podzim ho televize zařadí do vysílání. Československý pilot během druhé světové války létal s polskou perutí a patřil mezi nejlepší spojenecké piloty bitvy o Británii. Zemřel roku 1940 při letecké nehodě. A počasí v noci bude zpočátku oblačno až polojasno. Místy přechodně i skoro jasno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně čekáme až zataženo a od jihozápadu především v Čechách místy déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Lokálně se také vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů, při déle trvající zmenšené oblačnosti až 12. Zítra bude převládat oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být místy až zataženo a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Na horách naměříme kolem 21. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Zpátky na stromy. To je album Petra Lipy z roku 1994. Spolupracoval na něm s Milanem Lasicou. Najdeme tam i následující baladu, kterou rozhodně neberte jako návod na řešení problému.

0: koně na balkóně, to je krásný poetický obraz. Realita by ta bylo ale o dost horší. Pěkné středeční odpoledne, milí přátelé. Pojďte s námi na výlet. Výlety s Vltavou nás tento týden přivádějí do Olomouckého kraje, do míst, která inspirovala filmaře. Role průvodců se ujali Miroslav Kobza a Tomáš Soldán. Dnes ve třetím výletu s nimi půjdeme po stopách filmu Zánik samoty Berhov.
1: Výlety s Vltavou.

0: Les na kopci, kde stromy moc neustupují stavením. Tráva, která vyrostla tak, že už nejde posekat. To je atmosféra osady, o které se dnes budeme bavit v souvislosti s jedním známým filmem, ale také divadelní hrou a také románem. Vítáme vás s Mirkem Kobzou u dalšího dílu Výletu s Vltavou. Dnes jsme se dostali na Zábřežskou vrchovinu mezi obcem Maletín, Hoštejn a Studená Loučka. Sedíme na kopci právě v Maletíně, v první zmíněné obci, ale ta krajina, kterou jsem popsal v úvodu, ta temná, zádumčivá, opuštěná krajina, je několik kilometrů odtud. Mirku, o jakém místě se dnes budeme bavit, o jakém filmu, o jakých osudech?
1: Budeme se bavit o místě, které se jmenuje Berhov, a z toho už vyplývá, o kterém filmu se budeme bavit, protože je to Zánik samoty Berhov, film z roku 1983, který společně natočili v česko-polské koprodukci režisér Jiří Svoboda a scénárista a autor předlohy Vladimír Kerner. A právě proto, že Vladimír Kerner je ze Zábřeha, což je nedaleko odsud, tak se ledaco z toho, co se ve filmu objevuje, ať už ve svých názvech nebo před obrazech, objevilo i nejenom v tom filmu, ale objevuje se i tady v tom okolí, a právě po těch místech bychom se dnes vydali. Ale já bych rád pozval posluchače i na místa, kde se natáčelo, protože tento film se točil na mnoha místech, nejenom tedy tady na severozápadní Moravě, ale točil se třeba ve městě Nový Knín ve středočeském kraji, něco se točilo na Sázavě, ale já bych pozval právě na ta místa, která leží tady, případně v přilehlém Polsku, v dnešním placké zemi, kde také nalezli filmaři tehdy útočiště, a připomenul možná, že to nebyla lehká doba, 1983, byla to doba těsně po událostech v Gdaňsku, po vzniku Solidárnosti, po vyhlášení výjimečného stavu, a vůbec to natáčení nebylo jednoduché, notabene takovéhoto filmu. Tak i to jsou takové ty drobné konotace, které k tomu patří. A proč jsme právě tady? No právě proto, že jenom nedaleko odsud od Maletína stávala skutečná samota Berhov. Ne ta filmová, ale ta, která se pravděpodobně možná stala před obrazem pro to pojmenování. To místo dnes najdeme dokonce na turistických mapách, ovšem ne jako Berhov, ale jako Jahodnici. I když musím přiznat, že když jsem hledal, tak jsem omylem zadal do jednoho mapového portálu Berhov a vyjelo mi přesně tohle místo. Takže zřejmě i mapové portály vědí, o čem mluvíme. Jahodnice se nachází mezi Maletínem, Dlouhou Vsí a Svojanovem. Je to takový kopeček, takové vyvýšené místo, kde najdeme dneska jenom rozcestník a pár chat. Nebylo by tam téměř nic zajímavého, kdyby bývalo nebylo té historie. Protože tohle místo bylo osídleno už od pradávna. Celá tahle oblast, kdy si patřila olomouckým biskupům, byla součástí Mírovské provincie, a tady tudy, právě přes ty kopce, vedla cesta, takzvaná švédská cesta, kterou se dalo dostat z Mohelnice do Lanškrouna a také do Moravské Třebové. A byla to cesta, která byla schůdná prakticky za každého počasí, protože vedla po těch kopcích, takže byla poměrně hodně používaná. No a na tom místě, o kterém jsme mluvili, tak kdysi stával hospodářský dvorec. Byl to dvůr, který byl do jisté míry tou páteří zemědělského podnikání tehdejšího biskupa, a možná to bylo výhodné místo i z jiného důvodu, a proto prý jej biskup pronajímal pouze svým nejvěrnějším jakoby nájemcům. Byl to pravděpodobně jeden z takzvaných biskupských domů, které si biskupové nechávali i v té krajině, kterou jinak nechávali jiným nájemníkům. Roku 1724 olomoucký arcibiskup kardinál Wolfgang von Schrattenbach prodal Berhov soukromým majitelům, ti se různě střídali, a posledním držitelem statku byla rodina Nimmerfroh. A právě Hieronymus Nimmerfroh po koupi domu ten původní statek zbořil, postavil tam zájezdní hostinec, který sloužil nejenom povozníkům, ale také výletníkům, turistům. A ten Berhov tady existoval ještě za druhé světové války a těsně po ní. Pak to místo začalo pustnout, začalo také jako ztrácet na významu, až nakonec spadlo zcela. No a toho využili chataři a ten stavební pozemek splanírovali a postavili tam několik chat. Takže dneska už ten dávný Berhov připomíná jenom krásný výhled. Potom také ten rozcestník z cedulí Jahodnice a nedaleký kopec, který se jmenuje stejně.
0: Možná trošku přibližme příběh zániku samoty Berhov. Proč je pro nás tak poutavý, kromě toho, že jej napsal se Zábřehem spojený vynikající spisovatel těch temných historizujících příběhů?
1: No, je to zase konec války, že jo? Je to doba, kdy odcházejí poslední němečtí bojovníci, vojáci, různí příslušníci záškodnických skupin, říkalo se Werwolfové, a ne každý byl Werwolf. Někdy to byli jenom zběhové, kteří se snažili dostat na západ. A v tom filmu se spojuje všechno. Příchod nových osadníků, obsazení různými pochybnými typy takzvaných zlatokopů, kteří obsazovali zdejší německý kraj a putovali z domu do domu, ukradli, co se dalo, a potom zase odešli. Ale také to, když tady zůstávali třeba starou usedlíci, kteří se snažili navázat na tu kontinuitu, kdy žili v tom německém kraji s těmi německými spolubydlícími. Teď najednou ten kraj byl český, oni tady zůstali, někdo je obviňoval, že s nimi kolaborovali. Oni zase nechtěli vidět to, jak vlastně ti noví osadníci žijí úplně jinak než ty Němci. A jak já vždycky říkám, Sudety byli, jsou a pravděpodobně ještě nějaký čas budou složitým krajem a nebude úplně jednoduché se v tom vyznat. A ten film sice trošku možná brutálním způsobem, ale popisuje to, jak ten konec války vypadal. A zase, jak Vladimír Kerner často používá, popisuje ho třeba dětskýma očima, kdy ta mladá Ulrika, to děvče z toho statku, z toho Berhofu, přijde o maminku, teď žije s tím otcem, který je docela takový jako drsný, a teď zažívá všechny ty události, které jsou, a ten svět se jim mění před očima a ona vlastně neví, jestli je to dobře nebo špatně. A to je, myslím si, že silný příběh, přestože ten film už nějaké léta má, tak je to silný příběh dodnes, protože ta změna v lidském životě může být náhlá, může být okamžitá a málo kdo ví, jak bychom se zachovali i my dospělí na to dítě. Ještě bych se možná vrátil k tomu Maletínu. Já mám ten kraj tady docela rád, ale málo kdo ví, že Maletín je místo, které je spojené zejména s těžbou pískovce. Je úžasný v tom, že vlastně se těžil, má takovou načervenalou barvu. A je to pískovec jezerní, proto je hodně jemnozrný, obsahuje železné konkrece a je to materiál mnoha staveb, zejména z období baroka, dalo by se říct od Vroclavy až po Vídeň. Spousta soch, spousta kamenných prvků a tak dále se z tohohle kamene vyráběla a asi taková úplně nejznámější stavba je trojiční sloup na Olomouckém horním náměstí, který je pod ochranou UNESCO, tak i ten je vytvořen z materiálu ze zdejších lomů. A když jsme se bavili o Berhofu, tak právě kousíček od té samoty bývaly další lomy. Dokonce se říká, že ten tamní kopec, který se nachází na touhle lokalitou, tak se mu říkalo Hudberg a údajně tam byly vůbec první lomy a byly tam také staré kamenické budovy, protože maletínský pískovec se nejenom těžil v Maletíně, ale také zpracovával a byli tady šikovní mistři, sochaři a kameníci. My k tomu máme krásný příklad tady za námi, kde u kostela v Maletíně stojí naprosto neuvěřitelné sousoší Kalvárie. Je to náhrobek rodiny Vankeů a pozoruhodné na tom, když se podíváš, tak ta Máří Magdalena, která tam stojí a spíná ruce, tak ten kamenný kříž obrovský, který je vysoký, myslím 4 nebo 5 metrů, tak je nasunutý mezi ty ruce, což je neuvěřitelná věc, jak šikovní kameníci tu byli.
0: Kristus na kříži visí v nadživotní velikosti, což ho dělá ještě hubenějším než obvykle a působí to přízračným dojmem, jako by šlo o bytost z planety, kde je mnohem nižší gravitace než u nás.
1: A já bych možná někdy pozval, když už se tady o tom bavíme, i do těch lomů. Teď nedávno tady obec upravila jeden z těch starých lomů, jmenuje se Kubíčkův. Je to lom, kde se těžilo ještě na počátku 90. let a vlastně vytvořila se tam taková zajímavá přírodní lokalita, kde ten lom je částečně zatopený. Obec tam vytvořila takový chodník nad hladinou toho lomu a do stěny nechala vytesat amonita, to je taková zvláštní skulptura pravěkého živočicha.
0: No to typ hlavonožce, takového malého.
1: S ulitou, ale ovšem tam je obrovský. Jsou tam také pravěcí žraloci vytesaní do toho pískovce. To jsou tvorové, kteří v té době, kdy se pískovec tvořil, žili a je to krásné místo. Chodí tam teda docela dost lidí.
0: Je to krajina nedotčená a výrazně změněná tou druhou světovou válkou, jejím koncem, soužitím a nesoužitím Čechů a Němců. Teď působí malebně, klidně, trošku opuštěně, ale opečovávaně. Ono to tak nevždycky bylo, proto samota Berhof.
1: A tím se dostáváme, kde se točilo. My už jsme zmínili střední Čechy, ale taky jsme zmínili, že se točilo v česko-polské koprodukci. A já bych rád pozval na dvě místa, která jsou tady odsud kousek. Nacházejí se vlastně v Kladské kotlině nebo na úbočí Kladské kotliny. Ta filmová samota Berhof, která se tam objevuje, tak tomu já mám krásný příběh. Já se přiznám, že se tady podílím na úžasném projektu ve Starém městě pod Sněžníkem. My se tam vydáme ještě natáčet kousíček do Nové Seninky, kde vlastně se odehrává další z Kernerových filmů. A tam se každý rok koná filmový festival. Zní to úžasně, protože to je opravdu malé město, ale vždycky se tam snažíme pozvat nějaké významné hosty a měli jsme tam i Vladimíra Kernera a já tam vždycky tvořím nějakou historickou paralelu a Vladimír když si říkal, že už vlastně ani pořádně neví, kde se točilo. Já jsem hledal a nakonec se mi podařilo tu filmovou samotu Berhof najít a je jenom asi kilometr od česko-polských hranic, už na polské straně. Dostanete se k ní úplně nejlépe, když pojedete na Jesenicko, potom do města Javorník. V Javorníku odbočíte do nádherného údolí, pokračujete do Travné, což je půvabné místo, kde je poutní místo Panny Marie Lasalecké. Je tam monumentální kamenný kostel. Už když tam jedete, tak tam jsou nádherná boží muka, která jsou vytvořená místními ženami, kde opletli krásně sochu Panny Marie.
0: Konec konců jsme vás tam už ve výletech s Vltavou vzali.
1: Přesně tak. A když pojedete ještě dál, tak dojedete na hranici úplně na hřebenu Rychlebských hor. Přejedete i po pravé straně, máte půvabnou Borůvkovou horu s rozhlednou. A když se vydáte dolů, tak přijdete do obce, která se jmenuje Lutyňa. A v té Lutyni se nachází různé místní části. A jednou z místních částí je Ulenže. A místo zvané Ulenže mělo Richtu. A Richta, číslo popisné 1, je právě oním místem, kde se nachází ona samota Berhof. Já musím říct, že jsem tam přijel, tak ten dům je dnes spravený, chybí ta zeď kolem, chybí ta brána, která tam byla. A jediné, podle čeho jsem ji poznal, jsou ta emblematická dvě půlkruhová okna, která se nachází úplně nahoře ve štítu. Já jsem tam fotil, natáčel, docela dlouho jsem se tam pohyboval, nakonec vylezl zevnitř majitel a ptal se, co tam dělám a já jsem říkal, že se tam točil ten film. A on říkal, a který film? Tak já jsem nevěděl, pak jsem zjistil, že se to jmenuje něco o vlčích zubech v polštině. Omlouvám se, neznám přesně ten název filmu, ale když jsem mu to jako popsal, tak on tak jako udělal ten pohyb těmi vidlemi, jestli si pamatuješ, jak to v tom filmu bylo, to je asi nejdrastičnější záběr. Tak jsem pokýval hlavou a on jenom prostě cholera jasná. A on to nevěděl do té doby, takže jsem mu možná nasadil broka do hlavy, protože ten dům koupil někdy poměrně nedávno, takže teď si myslím, že se tam trošku bojí jako v tom baráku. Ale jinak je to krásné místo, mimochodem kousek nad tím se nachází nádherná místa, jsou tam různé skalní útvary. Oni ty Rychlebské hory jsou docela zajímavý pohoří i z té polské strany.
0: Teď jsem na to narazil v jedné divadelní hře, že William Faulkner tvrdil, že nejhorší katastrofou člověka je, když neví, kde je jeho místo, kam patří. Ale teď už se s vámi z Maletína loučí Mirek Kobza
1: a Tomáš Soldán.
0: Naslyšenou zítra.

Filmová místa Olomouckého kraje poznáváme ve výletech s Vltavou. Zítra nás bude zajímat Šumperek neboli Krásný vrch a film Ondřeje Sokola Krásno. Poslouchejte opět po 16. hodině.

0: Buré z vodní hudby Georga Friedricha Händla hrálo uskupení Zéfiro s dirigentem Alfredem Bernardinem. Významný pražský nakladatel Josef Richard Vilímek junior v půvabné knížce Z Prahy k Baltickému moři v balónu podal svědectví o jedné odvážné vzduchoplavbě. Právě tuto knihu otevřeme dnes večer na Vltavě v pořadu Pokračování za 5 minut. Start balónu Victor Hugo byl naplánován na půlnoc 20. října roku 1891. Vzduchoplavci měli doletět až do Moskvy. Vítr však nečekaně změnil směr, zamířili tedy na sever a skončili u břehů Baltického moře. Tady je ukázka.
1: Balon již námi dost zatížený a nasáklý vlhkem hustých mlh, více a více nížil se k zemi. Pohybovali jsme se sotva znatelně kupředu, za to jsme ale mohli určitě pozorovat, byť volné, přece stále klesání. Blížili jsme se právě po čtvrté k Vltavě. Není jiné pomoci, pravil Godár. Nechcete-li dolů, musíme vyhodit i přítěž jinou. Jest sice dražší, ale jinak to nejde. A ten ukrutný muž vzal, o krvácejte srdce útrpná, vzal láhev šampaňského, plnou zapečetěnou láhev, naklonil se daleko z koše, a šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, potácelo se mezi nebem a zemí a obloukem se sneslo dolů do vltavských vln. Poslouchali jsme tiše, uslyšíme-li dopadnutí a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Věčná tě škoda, ušlechtilý ohnivý moku, který jsi tak bídně našel hrob, tebe nehodný.
0: Josef Richard Vilímek sepsal a ve svém nakladatelství vydal vtipné pojednání o úžasném zážitku o cestě balónem roku 1891. Účinkují Viktor Preiss, kterého jsme slyšeli v ukázce, a Richard Honzovič. Z Prahy k Baltickému moři v balónu se můžete vydat na Vltavě dnes od 20 hodin. Teď je 16 hodin a téměř 27 minut. Odpolední Vltavu vystřídá za chvíli Akcent. Klidný den vám, vážení a milí, přeje ze studia Michaela Dittrichová.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 16:30 a na řadě je repríza pořadu Akcent z letošního března. Připomněli jsme si tehdy 100 let od narození polského režiséra Andrzeje Wajdy.

0: Nezvaní hosté. Kanály, Popel a Démant, Země zaslíbená, člověk z mramoru a člověk ze železa, Danton nebo také Katyň. Filmy, které spojuje jméno polského režiséra Andrzeje Wajdy. 6. března si připomeneme 100 let od jeho narození a na podzim tomu bude 10 let od jeho úmrtí. Za více než 6 desetiletí natočil kolem 50 snímků. Vybíral si závažná témata, nejčastěji se vymezoval vůči válce nebo komunistické totalitě. Skrze polskou historii zkoumal národní osud a mentalitu. Co nám dílo režiséra Wajdy říká dnes? I o tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi kurátorka Národního filmového archivu a historička filmu Ivona Wyko-Plos. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A na dálku jsme ve spojení s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vočkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč je Andrzej Wajda považován za jednoho z největších polských filmových režisérů, možná dokonce ten největší a možná jeden z nejlepších filmových režisérů všech dob? Ivono.
1: No, protože dokázal ty dějiny Polska ukázat tak, aby byly srozumitelné i pro svět. Dokázal vlastně nás, náš národ přiblížit ostatním národům. A to bych řekla, že proto, že se to povedlo, že je to srozumitelné i pro ostatní, pro Evropu a pro svět a pořád k tomu Wajdovi ten svět se nějak vrací, tak proto možná je pro nás nejdůležitější, když bych měla říct jednou větou. Samozřejmě dalo by se o tom vyprávět dál.
0: Ivona to pojala, Petře, z toho, řekněme, vlastního polského hlediska, ale jak to vnímáme my?
2: Jestli myslíte teda Češi, tak určitě Andrzej Wajda byl jedním z režisérů, který zaprvé jakoby přiblížil i tu polskou kinematografii tedy jiným publikům, tedy i našemu. Ale pokud se budeme držet třeba těch historických nebo toho historického kontextu, tak tam je nejen důležité, že on portrétoval teda Poláky v nějakých důležitých historických okamžicích, ale že ty filmy byly takovým jako odrazem toho současného stavu ducha té společnosti. Takže to je jakoby jedna ta umělecká rovina, ale nabídl bych i tu druhou rovinu, protože Andrzej Wajda byl nejenom jako vynikající filmař a umělec, ale on taky vždycky stál, se snažil, aby ta polská kinematografa fungovala, řekněme, od té strany organizační. Vždycky se zastával svých kolegů, vždycky dokázal jednat z politiky, snažil se taky, dneska bychom možná řekli, jako industry působil, aby ta kinematografie fungovala i jako celek. Takže byl například dlouhou dobu předsedou Svazu polských filmařů, prosadil se potom o zákon, který ustavil Polský institut polského umění. Takže to je taky druhá rovina, proč bychom Andrzeje Wajdu měli považovat za výjimečnou osobnost polské kinematografie.
0: Vy jste to oba dva teď trošku nastínili, jaká témata nebo jakému tématu se především Andrzej Wajda věnoval, ale není to vlastně zjednodušující, že Andrzej Wajda ve svých skoro 50 filmech se věnoval pouze a jedině polské historii?
1: Ano, já si myslím, že je to zjednodušení, protože to, co se odehrávalo v Polsku během druhé světové války, také mělo vliv a také ovlivňovalo to, co se dělo i mimo hranice Polska a také ta dějiny Polska, to je součást třeba východního bloku. To ukazuje systém, nejenom polský systém, to, jak fungoval ten totalitní nebo spíš socialistický systém, ale taky, jak to fungovalo v ostatních zemích. Proto já si myslím, že to bylo jakoby zajímavé pro nás tady ve východním bloku, ale také byla to perspektiva, která byla srozumitelná i pro lidi ze západu. Takže, nebo když vezmeme třeba film Danton, on se nezabývá pouze dějinami Polska, sice ta metafora Polska tam je, sice Jacques Chirac řekl, Wajda tady natočil, vlastně ty problémy, které Wajda natočil v tomhletom filmu, my nemáme, Francouzi, ale byl to jeden z prvních snímků ve Francii, ve kterém ten Danton je vlastně pozitivní, jo, jako, a to bylo docela kontroverzní a překvapení pro Francii v té době. Takže nemůžeme mluvit tady pouze, že jedná se jenom o Polsko a dál ne. Také jakoby i Katyn, která byla natočena samozřejmě na jedné straně týká se polských důstojníků, ale na druhé straně i Vajda ve svých vzpomínkách mluví, že tento film je o nějakém systému, o machinaci zla a o lži, která v tomto systému fungovala a kterou musíme odhalit. A víme, že Katyn to nebyla záležitost pouze Polska de facto.
0: Petře, velmi jednoduše se může stát u filmařů, kteří se věnují nějaké národní události anebo historii, obzvlášť tak velkého národa s pohnutou historií, jako je Polsko, že to sklouzne vlastně k takové nacionalistické agitce. Tomu ale předpokládám se Andrzej Wajda velmi umně vyhýbal.
2: Souhlasil bych, já jenom ještě možná bych krátce navázal na tu předchozí otázku, protože ty jeho opravdu, ta filmografie bohatá je různorodá, takže i vedle těch klasických historických filmů opravdu on točil i velice umělecké filmy, v poslední době třeba například můj oblíbený Puškvorec. A teďka k té otázce druhé, ano, on v podstatě si držel nějaký umělecký odstup od toho tématu, který podával. Takže my ho spíš můžeme hodnotit například jako nějakého básníka, který sice zpracovává historické téma, ale snaží se o kontakt s tím současným publikem. Vždycky ty témata aktualizoval. Takže nemyslím si, že bychom mohli jeho filmy považovat za nacionalistické. Ano, on ukazuje třeba některé důležité momenty z té historie. Někdy se třeba ty jeho filmy hodí lidem, kteří víc vyznávají třeba nacionalistické světonázory, ale ne vždycky. On používal dost často i metaforu, takže on spíš využíval ty historické náměty pro to, aby ukázal opravdu třeba současný stav té společnosti.
0: Ano, Ivano.
1: Tak já ještě k tomu bych chtěla dodat, že vlastně těsně před smrtí někdo položil Vajdovi otázku, čeho by se bál nejvíc, to, kam směřuje Polsko a jak se to vyvíjí, tak Andrzej Wajda řekl, to bylo asi rok před smrtí nebo půl roku před smrtí, že nacionalismu, že to je to, co by bylo podle něj nejvíc nebezpečné. A v těch filmech naopak já bych řekla, že on i dokonce nacionalismus kritizuje. Že to už uvidíme třeba ve filmu Samson nebo ve filmech jako jeho první film Pokolení, nebo ten Nezvaní hosté v češtině, tak v tom filmu jsou scény, které bohužel musely být jako vystřížené. Jako
0: cenzorsky.
1: Ano, cenzorsky. Cenzura je zakázala, ale ve kterých už jakoby klade otázku nacionalismu. Ale i ten nacionalismus de facto pokračuje dál. Popel a Demant vždyť jakoby to je film, ve kterém ta poslední scéna rozhodně je proti polskému nacionalismu.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: U příležitosti staletot narození Andrzeje Wajdy, polského režiséra, se právě tomuto filmaři věnujeme v Akcentu společně s kurátorkou Národního filmového archivu Ivanou Vico-Plos a s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Petře, jakým způsobem reagovali, ale Ivona samozřejmě na to odpoví potom také, jak na to reagovala samotná polská veřejnost, polští diváci, protože ty filmy, ačkoliv se odehrávají tedy velmi na historickém pozadí, tak ale řeší velká morální dilemata, která často vedla i k tomu, že se člověk v tom, řekněme, v nějakých těch ústupcích nebo konformismu až kolaboraci, takže se v tom mnozí v rámci totality museli vidět.
2: Myslíte, že se viděli v tom ti, kteří kolaborovali s ten systém? Nebo
0: myslím tím, kteří museli dělat třeba různé morální ústupky.
2: Ano, taky asi bychom se měli říct, o jakém období se bavíme, protože je určitá skupina jeho filmů, které my řadíme do takzvaného toho směru filmu morálního jakoby neklidu a přesně o tom to je, že on chtěl, nebo nejenom Vajda, ale i další polští filmaři v té době chtěli vyvolat tuhle diskuzi. Nastavovali té společnosti zrcadlo, jestli ta společnost opravdu by měla být konformní, nebo jestli by se měla postavit v podstatě tomu systému, který nesli nelibě, tak jestli by se mu měla postavit na odpor. Takže určitě nějaká skupina těchto filmů byla vyloženě, tady se bavíme o té trilogii Člověk z mramoru, Člověk ze železa, na kterou potom navázal i portrétem o Lechu Valencovi Člověk naděje. Takže tady určitě chtěl vyvolat jakoby tu diskuzi a nastavit té společnosti nějakým způsobem zrcadlo.
0: Ivano.
1: Tak já bych ještě doplnila, že Vajda de facto vyvolával diskuzi úplně od začátku. Ta první diskuze byla už u filmu Kanály. Tento film se nelíbil, protože my jako společnost nebyli jsme připraveni na to, aby někdo tak brzo po Varšavském povstání kritizoval de facto to Varšavské povstání nebo kladl úplně zásadní otázku o smysl povstání. Takže byli
0: což jsme
1: lidé,
0: tedy v 50. letech.
1: Ano, jsme v 50. letech. Takže vlastně ten film v podstatě de facto víc se líbil venku a získal i ocenění na filmových festivalech venku, ale v Polsku ty jako vlastně názory na to, jestli ten film je správný nebo ne pro nás, vlastně, že jsme nevěděli, jak k tomu přistoupit. To bylo překvapení. Další film Lotna, to tež. Tady klade otázku vlastně o zářijovou kampaň. To další rána, které se dotýká. A opět, jakoby Poláci jedni chválili, ostatní říkali, že ne. Další jsou Popely. Tam se vrací i k napoleonským válkám. Vlastně všechny ty filmy dotýkají něčeho, co nás bolí, co není pohodlné a o čem nechceme tak úplně se bavit. A právě i tím se vracím k té vaší úplně první otázce, proč ten Vajda pro Poláky byl důležitý. Proto, aby nám pomohl zpracovat traumata. Věci, které jsou pro nás nepohodlné, těžké, například způsob, jakým on ukázal vlastně ty polské vojáky během napoleonských válek. To bylo pro nás velmi kontroverzní. On ukázal lidi, kteří vraždí v klášteře a jsme začátkem 60. let. Samozřejmě navazuje na to jakoby v 70. letech morální neklid, filmové studio X, kterého on je šéfem, které založil, a které, jak jsme se už o tom spolu bavili, se skupilo mladé na dějné tvůrce, tak tam hlavně Člověkem z mramoru otvírá se na současnost. A na současnost na jedné straně a na druhé straně se vrací k 50. letám a zas jako dělá de facto demitologizaci těch 50. let tohoto systému. No a Člověk ze železa, pak Člověk z mramoru a Člověk ze železa, tam bych řekla, že to pochopení je a velké, protože ten Člověk z mramoru, to nebyť strany, on by vůbec nešel do kin. On by ani nebyl natočený, protože Štíbor Rylský scénář k tomuto filmu měl hotový začátkem 60. let. V půlce 70. let de facto jako vznikne po půlce 70. let Člověk z mramoru, ještě čeká de facto skoro rok, aby byl uvedený. Distribuce je velmi omezená a je to možné jenom díky náměstkovi, stranickému náměstníkovi Tejchmovi, který také pak potom musel podat demisi, že vůbec tenhle film vznikl. A to pak potom Člověk ze železa, který, jak Petr řekl, to je film de facto na objednávku lidí z Gdaňska, lidí dělníků, kteří prostě byli v Loděnicích a řekli, aby natočil pokračování. Vlastně Vajda byl taky člověk hodně angažovaný do politiky. Sice jako v těch 60. 50. letech nic nepodepsal. Nepodepsal žádný protest, ale to bylo jakoby schválně proto, aby točil. Protože on jakoby si říkal, že je to svědomí národa a bude se snažit to dělat tak, aby povzbudil nás trochu jiným stylem. Musíme jakoby přesto, že Člověk z mramoru měl tak omezenou distribuci. Několik milionů polských diváků šlo do kin. Člověk ze železa, který byl, jako když přišel válečný stav, byl zakázán. Stejně jsme dělali všechno možné, aby ho mohli se na tento film dívat. A pro solidaritu Pro ten odboj de facto tyhle ty filmy Vajdy byly docela zásadní. A tak jako Petr řekl, pro vývoj morálního neklidu, pro další tvůrce.
0: Petře, nebylo vůbec jednoduché, obzvlášť když umělec, umělkyně chtěli být tou morální autoritou, jak to tady několikrát bylo zmíněno, aby vlastně procházeli těmi dějinami totalitní východní Evropy. Jak se to dařilo Andřeji Vajdovi?
2: No, dařilo se mu to, řekněme, že dařilo se mu to v podstatě dobře. Teďka nevím,
0: bez ztráty kytičky?
2: Dobrá otázka, nevím, jestli mě teďka Ivona by chtěla doplnit.
1: No.
0: Musel dělat kompromisy? Asi ano, takže možná teďko Ivona doplní a pak ještě se k vám vrátíme, Petře.
1: Tak určitě, no, bez kompromisu by nepustili žádný Vajdův film skoro na plátna, jako už u filmu Nezvaní hosté, to byl první film, který byl hodně, hodně se nelíbil straně a musel dělat velké kompromisy. Dvě scény, které Vajda považoval za úplně oblíbené, nejlepší v tomto filmu vůbec nejsou a ty kompromisy byly samozřejmě i u dalších filmů. Jakoby u filmu Kanály třeba obešel to tak, že snažil se to obejít metaforou obrazu. Věděl, že slovo bude pro cenzuru problém, ale obraz, když bude dvojznačný, třeba jako smrt Maťka Helmického, jako ta poslední scéna ve filmu Popel a démant, tak na jedné straně zavraždil komunistu, tak si zaslouží jenom smrt. Na druhé straně, jako ty obyčejní lidi řekli, vždyť to byl skvělý kluk, byl to člověk z odboje, jo, jako to, on si tu smrt nezaslouží. Takže cenzura byla v rozpacích, nevěděla jak s tím. Díky tomu, že Vajda byl malíř, právě jak to Petr říkal, že byl umělec, on hodně dobře dokázal pracovat s metaforou, s symbolem a s obrazem. A takhle se snažil hlavně obcházet.
0: Petře, chcete to ještě doplnit?
2: Co se týká toho základu jeho uměleckého, protože o něm jsem ví, že tedy studoval malířství, které nedokončil, ale třeba právě odkazoval dost často ve svých filmech i na jiné malíře, na svoje známé, takže ty inspirace čerpal dost překvapivě, například i z toho výtvarného umění a dokázal, jak říkala Ivana, opravdu pracovat s tou metaforou, ale myslím si, že jakoby v celku, když ho hodnotím, je celou tu jeho tvorbu a celou tu kariéru, tak on v podstatě opravdu byl bez ztráty, jakoby té kytičky. Samozřejmě k těm kompromisům byli ve své době tlačeni jako všichni filmaři, ale nikdy si nemyslím, že by se jako musel nebo byl dotlačen až do takové, protože on měl opravdu dost významné postavení a i ti komunističtí funkcionáři se ho dost často jako obávali a už to byla natolik velká persona, že si ho nedokázali nebo nechtěli ho vystavovat nějakému většímu tlaku. Takže si myslím, že i v tom období opravdu on dokázal ustát a opravdu někdy jednal s těmi, řekněme, s tou opozicí komunistickou a dokázal si prosadit svou a to se potom opravdu promítlo i v těch například dalších letech, v těch 90. kdy dokázal jednat z politiky a prosadit si někdy i svou.
0: V Akcentu se dnes věnujeme díle polského režisera Andřeje Vajdy. Ve studiu je s námi filmová historička Ivona Vujko-Plos a na dálku jsme ve spojení s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Ivono, vy jste ještě chtěla něco k tomuto doplnit?
1: Ano, jedině bych ještě doplnila ten zlom 70. 80. let, protože víme, že začátkem 70. let vzniklo studio filmové X. To bylo studio filmové Andřeje Vajdy. On je vedl s mladými tvůrci, mezi nimi byly například Agnieszka Holland nebo Andrzej Żuławski a právě v těch 80. letech tím, že natočil Člověka ze železa, vlastně to studio muselo zaniknout, bylo rozpuštěné. On hodně pak potom bojoval, aby aspoň ty mladí filmaři mohli dotočit filmy, které samozřejmě pak šly do šuplíku, ale aspoň aby se stalo to a Andrzej Vajda na nějakou dobu odjel, na nějakých pár let odjel prostě do zahraničí, kde se tak úplně nenašel. Angel. Wiedział, że on najlepiej dokaże toczyć filmy w polsku. Także to był jedynie takowy okamżik do studio filmowe X, takowa rana pro Andrzeja Wajdu, si myslím, a był to dusledek toho, że natoczył Człowieka ze żeleza, gdy zyskał Złotą Palmę w Cannes, což samozřejmě strana nedovolila, aby ten film byl tam odpromítan, stejně jako byly problémy, aby se odpromítali například kanály v Benátkách, to nebylo dovoleno. Nicméně nějakým stylem se ten film přepašoval, získal tam cenu, Vajda věděl, jak v tom chodit, ale rozhodně nebylo to tak, jako třeba například s Agnieszkou Holland, která když točila film Člověk z mramoru, nebo spíš jako spolupracovala na tomto filmu, tak prostě strana řekla ne, ta holka má na tebe, Andrzeji, špatný vliv. Ona tady v titulcích nemůže vůbec jako se vyskytovat.
0: Oni řekli, že Agnieszka Holland má špatný vliv na Andrzeje Vajdu, ne naopak.
1: Ne naopak. Agnieszka Holland má špatný vliv na Andrzeje Vajdu a ona v těch titulcích nemůže být. Ona s ním spolupracovala na vícere filmech, taky i na filmu Bez umrtvení potom, ale právě jako byl to problém. Ona opravdu byla donucena k tomu, aby odjela do zahraničí.
0: To možná je největší vyznamenání, které kdy Agnieszka Holland mohla získat. Hodnocení od strany mám špatný vliv na Andrzeje Vajdu. Petře, když se teď vrátíme jenom nakonec, teď v Ponrepu v Praze bude trvat několik týdnů přehlídka filmů Andrzeje Vajdy. Když vy byste řekl svoje oblíbené filmy, protože pojďme si říct na rovinu, že u těchto velkých režisérek a režisérů skutečně často jména známe, ale ty filmy, a často i jména těch filmů známe, ale málo kdy jsme je viděli. Tak na co byste vy doporučil se zajít?
2: Tak určitě řeknu můj oblíbený film a nevím teďka, jestli je zrovna promítán například
0: tak řekněte.
2: V Praze. A už já jsem ho zmiňoval, je to film Puškvorec, který nepatří asi mezi ty nejznámější.
0: Tak ten tam zrovna není.
2: Vajdovi. A tak jsem se trefil, tak snad mi kolegové odpustí. Ale zkusím se to prodat ještě trošku jinak teďka ve vysílání. Není to teda asi nejznámější jeho film, nepodává tam historickou látku, ale proč je pro mě ten film důležitý? On je mnohovrstevnatý. Je to v podstatě adaptace takové povídky Ivaškeviče, ale tam došlo k takovému momentu zajímavému životnímu, protože v tom filmu vystupuje Kristýna Jandová a jí v té době umřel manžel, kameraman Edvard Košínský, který spolupracoval s Vajdou na mnoha filmech a Vajda do toho filmu vlastně promítl takovou osobní linku právě této významné herečky. Takže je to opravdu takový trošku kaleidoskopický film, opravdu velice poetický, který možná už v té pozdější tvorbě od Vajdy trošku nikdo nečekal. A například jsou tam opravdu velmi zajímavé například aluze na obrazy například jeho oblíbeného malíře Edvarda Hoopera.
0: A pokud byste Ivonovi měla doporučit nějaké filmy, které se promítají tedy v Ponrepu?
1: Tak, pro mě ten oblíbené jsou Slečny z Velčí. Je to pořád Ivaškevič, je to jeho tvorba, jenom raní. Je to povídka z roku 1933. A Vajda, když natáčel tenhle film, byl v velmi velkých rozpacích, protože nevěděli, jak na to. To byl úplně jiný druh filmu. Právě pak potom Puškvorec na to navazuje. Film, který vlastně je takový komorní, lirický, klidný, není o velkých dějinách, postimpresionistický a právě jako on vůbec nevěděl, jak to natáčet. Nic se mu nelíbilo, jak Olbrychsky tam hraje, že to nedokáže, že ta Komorovská by měla právě ukázat, že něco k němu cítí a necítí, že tam pořád prší. A vznikl krásný snímek, který nezestárnul a který byl nominovaný na Oscara. A ten opravdu doporučuji a taky jako tam je velmi působivá hudba Szymanowskiego, polský skladatel a vyskytuje se tam i samotný Jaroslav Ivaškevič. Ten film měl premiéru těsně před smrtí Ivaškeviča, protože Ivaškevič zemřel, myslím, že v 80. nebo v 81. Asi 80. film byl z roku 79. A on se tam jako je to takové, jakoby, že vlastně čest trochu pro toho Ivaškeviče. Ivaškevičovi se ten film líbil a hlavně byl překvapen z té hudby, protože jako Ivaškevič neříkal o tom, že když psal tu povídku, tak dole byl u něj Šimanovský a hrál karpiovské písně, které zrovna Vajda v tomhletom filmu využil. A
0: bez
1: Vajda
0: toho by
1: o tom
0: se spolu
1: nevěděl. Nevěděl. Takže tenhle...
0: Takže Slečny zvlčí.
1: Slečny zvlčí.
0: A ještě možná úplně poslední otázka. Může se stát, pokud člověk nestihne třeba ty projekce v Ponrepu, že ať už na některé z televizí, anebo někde v kině, bude film Andreje Vajdy. Dokážete si, Petře, nebo dokážete s čistým svědomím říct, je to úplně jedno, jaký je to film Andreje Vajdy, prostě na něj běžte?
2: Já si myslím, že ano, že tady opravdu doporučím, že člověk jako nešlápne vedle, když nějaký Vajdův film jako uvidí. Samozřejmě jsou oblíbenější, jsou ty filmy, které byly oceněny, které jsou, řekněme, s větším rozmachem i produkčním dělány. Nezapomínejme, že on dělal například i adaptace klasiky polské literatury nebo divadelních her docela často. To například třeba to české publikum nemusí až tak oslovit, ale co se týká toho řemesla, tak si myslím, že rozhodně nesklame žádný jeho film. Troufám si říct.
0: V dnešním akcentu jsme se věnovali filmům polského režiséra Andreje Vajdy. 6. března si připomínáme 100 let od jeho narození. Ve studiu s námi byla kurátorka Národního filmového archivu a historička filmu Ivona Wiko-Plos. Moc děkujeme.
1: Děkuji moc krát za pozvání.
0: A na dálku jsme byli spojeni s ředitelem Českého centra Varšava a filmovým historikem Petrem Vlčkem. Děkujeme, Petře.
2: Zdravím z Varšavy, děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Skončila repríza pořadu Akcent z letošního března. Připomněli jsme si tehdy 100 let od narození Andreje Vajdy.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. V Číně nedávno zadrželi českého občana. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí s tím, že ambasáda v Pekingu je se zadrženým v kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ministerstvo

a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Postupně čekáme lokálně přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách naměříme kolem 21. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová. A teď už pro vás máme reprízu pořadu Art Café.

0: Pěkné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, já se jmenuji Michal Pařízek a dneska se všichni spolu podíváme do Berlína po stopách tamní české diaspory, komunity, ani nevím, jak to vám říkat. Máme tu Janu Kománkovou, která napsala novou knihu, ta se jmenuje Češi v Berlíně. Ahoj, Jano.
1: Ahoj.
0: A pak tady máme jednoho z Čechů v Berlíně, dokonce Petra Burkovce, spisovatele, básníka, publicistu. Ahoj, Petře.
2: Čau.
0: A pustíme si písničku, jednu z nejpopulárnějších berlínských posledních let a pak půjdeme dál.

0: David Bowie, Where Are We Now, populární písnička, která se vrací k jeho pobytu v Berlíně. To bylo jakoby hodně, to byla hodně slavná osobnost, která v Berlíně bydlela, kde se jí jako přelomila dost kariéra. I dokonce podle toho přesně pojmenovali písničku, jestli si to pamatuju správně, na jednom albu. Tak ano, Češi v Berlíně. Za prvý se chci zeptat, kdy to vlastně vyjde, protože to jako úplně přesně nevím.
1: Oficiální datum je 10. října v tuhle chvíli. Bude to asi o pár dnů dřív, s tím, že teďka v tuhle chvíli, když se povídáme, tak ty výtisky dosychají v tiskárně, takže pevně doufám, že během tak dvou dnů budou suché a budou se expedovat.
0: Dobře, no tak pojďme nějak po stopách trošku té knihy. Ty jsi před 4 lety nebo 3 lety vydala knihu o Rádiu 1, jestli si to pamatuju správně.
1: 2013, no, tak to je, jako už je to vlastně dlouho relativně, no.
0: 2013, 2023, myslíš?
1: 2023, 2013.
0: Jo, výborně.
1: 2023, no. Tak.
0: 2023, nevadí. A teď, Když jsi na té knize začala, na téhle té nové po stopách Čechů v Berlíně, kdy ses vydala vlastně? Nebo kde, co tě vlastně vůbec k tomu přimělo? Kde se vzal ten původní nápad?
1: Nápad byl daný tím, že vlastně do mě pořád někdo hučil, co bude další kniha. Já jsem říkal, nevím, mě nic nenapadá. A pak jsem si telefonoval s jedním kamarádem a ten to mě nějaký hučel. Říkám, tak je devět, nic mi nenapadá. On říká, hej, teď jezdí do toho Berlína. A říká, A došlo mi, že vlastně je spousta Čechů, kteří tam jezdí, bydlí tam, chtěli se tam uchytit, čas se tam uchytila, čas se musela vrátit. A že vlastně každý z těch lidí má nějaký zajímavý příběh. A vlastně to jsou lidi, kteří jsou jako kreativní, zajímaví, protože ten Berlín má určitou atmosféru, která už přitahuje určitý typ lidí. A že vlastně udělat z toho knížku by mohlo být fajn. Co bylo asi před rokem a půl, tak jsem se pak do toho pustila.
0: No tak rok a půl, to je vlastně docela nedávno, sakra, to muselo být hodně práce asi. Teda.
1: Tak jo, ale já jsem zase vycepovaná tím, že se celý život živím psaním do časopisů, novin, na web, tak vlastně mi to nepřišlo tak strašně jako náročný, plus zase se jako se nepovažuju za nějakou jako ex-spisovatelku, která opravdu vybrušuje každé slovíčko ve svém haiku, jo, tak toho je přece jenom víc žurnalistika, než nějaká úplná umělecká publicistika.
0: Jasně. Pojďme se trochu podívat na to, jak ta kniha vlastně vypadá. Vím, že tam je nějaký historický úvod, docela vlastně obsáhlý, se zvedala hodně jako proti proudu času, to je někdy do 18. nebo 19. století.
1: V 18. století tam začali utíkat protestanti, protože tady je mydlili jezuiti a oni prostě usoudili, že jako se v tom nedá žít. I o tom vyšla teda samostatná publikace, kterou můžu doporučit, pokud by vás zajímalo tohle, tak vyšla taková jako vědecká publikace, kde ty lidi vypráví svoje příběhy, respektive vyprávět třeba nějakých jako tehdejších kronik a měli neskutečně tvrdý život, takže když jako přijeli do toho Berlína, sice žili chudě, ale byli tam vítaní, tak byli ještě šťastní a místní si je oblíbili, protože byli chytrý a pracovitý. Takže to byli první osadníci tam a do dneška vlastně uprostřed části města Neukölln mají domy a budovy, kde ty Češi žili a část se jich prostě zachovala, takže je to taková z ničeho nic česká vesnice uprostřed města a je to hrozně hezký.
0: A to je v Neuköllnu? Neuköllnu,
1: jmenuje se to Rixdorf, ta vesnice.
0: Okay,
1: i tomu to říkají Böhmisches Dorf a je to prostě vlastně náměstí a okolní pár budov a jako je to prostě úplný úlet, je to cesta časem. Sice ty domečky jsou opravený samozřejmě, ale pořád je to jako vesnice.
0: A pořád prostě tam bydlejí ty potomci těch...
1: No částečně, těch částečně ne, částečně jo, ale jako když se podíváš na zvonky nebo na názvy ulic, tak tam ještě pořád ta stopa je, no.
0: No to je nádherný. Petře, byl se podívat, když jsi byl teda, když jsi žil v tom Berlíně, když jsi byl Čech v Berlíně, byl se podívat tady do téhle...
2: Rixdorfu. Byl, myslím, že to vymyslela moje žena a to proto, že tam byl jako dobrý prostor pro děti. Okay. Protože my jsme tam žili se třema malýma dětma a jednou jako narozenou zrovna tam. A takže jsme vyhledávali tyhle místa a tohle bylo jedno z nich. Aha. Má to tam takový polovenkovský ráz.
1: No právě, vypadá to dobře, prostě jako taková halucinace české vesnice uprostřed městský běžný zástavby.
2: Ale byli jsme tam opravdu jenom jednou, myslím.
0: Jo. No tak dobře, tak dostal se vlastně do knihy někdo třeba z těchto potomků, nebo...
1: Ne, ale dostali se tam perfektní fotky, protože tahle část má svůj vlastní archiv. kam jsem se vypravila, vyžádala jsem si možnost tam jako se hrbat v jejich fotkách a některý mi teda poskytli za přiměřený poplatek, takže mám strašnou radost, že tam jsou ty fotky těch lidí, co tam jako mlátějí obilí nebo mají tam prasátka a tak. A je to prostě určitá část historie a vlastně první český stopy, který tam ty zanechali ty naši předkové, řekněme.
0: Ještě než se dostaneme k té selekci těch lidí, kteří se tam vlastně objevují v té knize, tak předpokládám, že to jsou všechno jako vlastně nějaký žijící lidi. Vím, že tam jsou i nějaký... Že
1: no
0: tam
1: z těch
0: jsou...
1: rozhovorů mi zatím nikdo neumřel, tak doufám, že to tak vydrží.
0: Ne, tak spíš jsem měl za to, vím, že tam je reminiscence na France Kafku určitě.
1: Je tam samozřejmě kapitola, protože samozřejmě otázka, kdo je teda Čech. V těch rozhovorech je i Steve Morel, což je člověk, který má jenom českou babičku, ale zase je tak důležitý pro tu kulturu, že jsem ho tam zařadila.
0: Jasně.
1: A do jaký míry byl kafař Čech je taky vlastně trošku k diskuzi, nicméně bylo to tak, že to byl pražský spisovatel a z té Prahy strašně toužil po tom Berlíně a přesvědčilo mě pak, když jsem četla jeho deníky. A vlastně to, co jeho táhlo do Berlína, bylo strašně podobné tomu, co tam táhlo ty pankáče, že mě a spoustu lidí tam třeba v těch devadesátkách táhlo, jako to je tam svoboda, kultura, všechno. A Kafka se napsal do deníku, kéž bych tak mohl odjet do Berlína a být tam svobodný. Je to pořád ten samý příběh. A pak je tam teda kapitola různých slavných Čechů v Berlíně, kteří už nežijou a který tam právě jako zanechal nějakou stopu. Samozřejmě je to pořád trochu omezený, asi jako nečiním nárok na jakoukoliv úplnost. A i se mě ptali lidi třeba, jestli tam jsou jako nějaký váleční záležitosti. Já jsem říkala, že tohle jde vlastně mimo moje znalosti a to přenechám lidem, kteří jsou historici nebo jsou tohle z tom odborníci.
0: Jo, tak to asi je celkem logický. Navíc jako si myslím, že vlastně ta umělecká stopa je tam tak jako hluboká, že jakoby proč to nezúžit klidně jenom jako na ní.
1: No, prapůvodní nápad byl vlastně ty český umělci a nějaký kamarádi nebo lidi, kteří jsou umělecky činní, aspoň trochu, a pak to nabopnalo další profese, ale vlastně to vychází z tady té sféry.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak pustíme si nejberlínštější berlínskou kapelu Einstürzende Neubauten. Já jsem se pokoušel asi tak na 10 minut přemýšlet o tom, že bych vybral nějaké neotřelé berlínské songy a pak jsem zjistil, že jsem úplně tam v tom jako totálně jako zavařený v těchhle z těch kruzích, takže Einstürzende Neubauten nikoho tady nepřekvapím.

Ein Wesen sagen, Feuer anfachen, Milz in diesem Zimmer.

0: leuchtet, weil meine Mitte noch leuchtet, weil meine Mitte noch leuchtet, weil meine Mitte noch leuchtet, weil meine Mitte noch leuchtet, weil meine Mitte noch ungefähr leuchtet, weil meine Mitte noch ungefähr leuchtet, weil meine Mitte noch ungefähr leuchtet, mach mich auf, mach mich auf den Weg.
1: Ein 14. Bauten, das Klarba, ich bin's, alba Fünf auf der Nacht oben offenen Richterskala z roku 87. Moje oblíbené. Bavili jsme se o, nebo skončili jsme ten minulý vstup selekcí osobností, tak jaké to bylo vlastně vybrat, protože podle mě těch lidí je jako strašně moc vlastně.
2: Je strašná spousta, já jsem ještě jako byla zvědavá, kdo se třeba ozve sám, takže jsem dala na web i výzvu a vlastně se mi začaly ozývat jako úplně cizí lidi a kamarádi kamarádů, kteří to někde viděli. Mm-hmm. Takže kromě mojí vlastní selekce lidí, kteří jsou vlastně buď umělci nebo nějak takhle, tak se pak začaly ozývat lidi s jinýma profesema, což tomu si myslím ve finále docela pomohlo. Jako část lidí se teda ozvala, hurá, pak se na to vykašlali, takže jako jsem měla třeba 50% jako mm-hmm. No, tak to, z těch tak lidí to bývá, odpadlo no. Během těch příprav, ale to mě jako zase netrápí. Mm. Ale bylo to jako hezký vidět, že vlastně ty lidi, i když jsou třeba jako úplně z jiné sféry, tak pořád tam je nějaká jako spojovací nit, že ten Berlín pro něma nějaký šmrnc, který je prostě specifický.
1: A jaká ta, jaké jsou teda ty nitě nebo ty spojníky, jakože svoboda, to už jsme říkali možná, nebo prostě je to jakoby nějaká ta atmosféra berlínská, nebo ta kosmopolitnost, nebo...
2: Určitě kosmopolitnost, je tam nějaká větší otevřenost, asi třeba lidi jsou jako třeba naladěni nějakou alternativní kulturu, baví je to, že se tam může vypadat všelijak divně, nebo že pokud třeba jste z vesnice, kde na vás všichni koukají divně jenom proto, že máte trochu jiný zájmy, tak se necítíte úplně dobře a v Praze je to lepší, ale v Berlíně je to ještě o hodně lepší. Takže tam vlastně přibyli lidi, kterým bylo to Česko buď malý, nebo prostě příliš svázaný.
1: Jak jste měl ty, Petře? Cítil jsi tam svobodnější?
3: Jestli jsem se cítil svobodnější? Cítil jsem se, jsme v roce 2004 vším překvapovaný. Všechno bylo jinak. Okay. No ale já k tomu musím říct, že tak to bylo stipendium, měl jsem všechno zařízený, já jsem žil trochu snovej, to byl rok, snovej rok, se všim mi pomohli, všude mě zvali, dali mi byt, postarali se o děti a tak dále. Takže já jsem byl jako ve slastném období, viděl jsem zpětně samý slastné věci, ale život s dětma, jak jsem říkal, tak nám se tam narodila dcera, dvě malý, jedna ještě menší, a jako sledování, jak tam fungují mladé rodiny, jak se chovají na ulici, jak vypadá velmi multikulturní školka a její poškolkový život a rodičovský život, to bylo všechno prostě pro nás nový a prostě žrali jsme to i s navijákem, byli jsme v tom šťastní.
1: Já to věřím, no. Já jsem tam samozřejmě strávil taky jako spoustu času a vlastně si jako nejvíc pamatuju ten rodinný život jako z toho Berlína, jako že to tam je prostě opravdu jako všude, že, nebo respektive teda v těch čtvrtích, kde jsem se pohyboval já, což byl jako hodně jako Friedrichshain a tam a blízká část Kreuzbergu vlastně přes řeku a třeba Gerlitzer Park, to je prostě úplně jako nejvíc, jako tam v létě, to je prostě...
2: No, teď už je to spíš trochu teda prodejná o mamných látek, to jo, ale oni ho chtějí na noc zavřít a jsou proti tomu strašní demonstrace.
1: Vím, slyšel jsem, no, ale vlastně jako, že si člověk jako pamatuje, že a což se v těch megapolích jako ne úplně vždycky stává vlastně, že jako tam probíhá vlastně normální život. Jo. Což jako je zajímavý vlastně, protože a tím je podle mě ten Berlín jako by dost specifický, protože se já znám třeba jako Barcelonu a spoustu dalších měst, kde vlastně jako na ty děti člověk v podstatě ani nenarazí. Jo, jako,
2: jo. Tady je mnohem víc parků a ty děti se furt někdy jako mrcasej.
3: Kavárny pro děti, že? Kavárny s malejma kinama a tak dále. No, jo. Myslím, že se nám tam jako tak člověk v cizím městě, já ostatně bez jazyka, možná ne, ale já já bez jazyka se třema malejma dětma, vystresovaný prostě v Charlottenburku, z toho všeho, co je nový, tak to nebylo. Prostě to nebylo. Jo, prostě jo. To bylo chvíli a pak to, a pak pominulo. Velmi rychle jsme se seznamovali s lidma a cítili jsme se tam volně, sebevědomě. To bylo dobré.
1: Super.
2: Zase je fakt vlastně z opačného břehu, co mě by třeba vůbec nenapadlo, ale při těch rozhovorech to tam padlo. Jedna z těch respondentek se tam teda jako vdala, měla tam malé děti a ty jsou teďka jako kolem 18 a cestujou po světě a ona právě říká, že je strašně ráda, že ty děti vycestujou do nějaký, já nevím, do Koreje nebo kam, že taky, ale vidějí, že celý ten svět není tak strašně svobodný, protože oni vyrostli v Berlíně, tam je prostě normální vylíst na ulici a potkat člověka, který je převršený za ptakopiska a vlastně tyhle si všechny věci. A pak, ale když ty děti jednou vzala do Česka, do malého města v jižních Čechách, tak byli jako všichni, obě strany byly poněkud šokovaný. Mm-hmm. Takže teďka vlastně ty děti poznávají, že ne všechno je Berlín.
1: No tak jako by ono by ani nemusela možná do jižních Čech, stačilo do Saska někam, jako podobně velký městečka, ale tak to je jedno, to nechme stranou, v pořádku. Ještě pojďme k těm příběhům vlastně, jak jsi to měla koncipovat? Já předpokládám, že to nebylo jako anketní typ rozhovorů, že byly vlastně personifikovaný ty rozhovory.
2: No, snažila jsem se se všema sejít, což prostě nebylo už pak, že nakonec jich bylo 40, takže nebylo realistický s každým sedět, byť samozřejmě ty rozhovory, které vznikly, tak jsme seděli v Berlíně v kavárně, byly jako nejživější. S některýma těma lidma prostě to hád vznikalo písemně, případně někteří spisovatelé chtěli odpovídat písemně, protože jim se lépe vyjadřuje tyhle věci.
1: Protože se brousí to hajku, jak jsi to tady
2: nazval.
3: Ne, to nebrousí.
2: Nevím, ale... Takže část lidí odpovídá písemně, protože jako chtěli, a nebo jsem dělala nějaký vody přes Zoom, protože zrovna jedna z těch osob byla jde v Maroku a jako nechystala se ani do Berlína, ani do Prahy, ani nikam poblíž, takže část vznikala takhle jako.
1: Kdo tě překvapil nejvíc, nebo zaujal? Jestli se to dá vůbec takhle.
2: Nevím, jestli někdo překvapil, možná Kateřina Adams, což je právě ta s těma dětma, který vyrůstali tam a ona se tam vdala za australského hudebníka Bona Adamse, který už nežije. A on zemřel a vlastně ona strašně otevřeně a hrozně půvabně popisovala ten jeho odchod z našeho světa a to, jak vlastně se při tom jeho umírání i jako zblížila s jeho ex-ženou, a která si pak založila pod tady tím vlivem pohřební službu vlastní, protože jí to prostě nějak... Takže tam byly jako, to bylo hodně zajímavý.
1: To je hodně berlínský jako příběh.
2: Ale celý to bylo vlastně jako strašně jako jemný a svým sobem krásný, jako celý ten příběh, který mi vyprávěla. I když je to samozřejmě strašně smutný, ale mělo to jistý jako zvláštní půvab, který ve mně jako ještě furt rezonuje, byť je to třeba rok, co jsme si sedli jako na ten první rozhovor.
1: Jako ta kapitola je hodně silná, to jsem jednu z mála měl možnost číst, to určitě.
2: Nevím, jestli je silná, já mám jako teď samozřejmě strašný pochybnosti, mám pocit, že to celý za nic nestojí. No, jediný, co je dobrý, jsou fotky, ale jinak prostě...
1: Jasný. K fotkám se dostaneme, ale jakoby tak tohle je takový, jako tohle je asi normální, jakoby nějaký pochybené, takový jako trošičku typu, tak přece jenom je to jako celkem velká věc. Chybí ti tam někdo? Nebo říkala jsi, že některý lidi to samozřejmě prostě nejdřív
2: prostě
1: já se tam přijali a pak odpadli.
2: Jako buď napsali, že už nemají čas, nebo je to už nezajímá, nebo prostě zmizeli z povrchu zemský. Nevím, možná mě spíš napadne expos, že jsem ještě měla někoho dalšího oslovit, ale jinak teď mě nenapadá, kdo mi tam chybí, ano.
1: No tak dobré.
2: Možná ještě pan spisovatel Faktor, který jakoby ten říkal, že vlastně by na to potřeboval rok, aby napsal pořádný esej o Berlíně. A bavili jsme se o tom asi třikrát po telefonu, dlouze jsme si povídali, já jsem pořád doufala, že z něj buď vyloudím aspoň telefonický rozhovor, on zase jako nechtěl, nemohla jsem ho nutit, takže tam vlastně to jediné, co je trochu škoda, že vlastně jsme se nedobrali k tomu finále, tak co se dá dělat.
1: Dobře, zmínili jsme, nebo ty se, Jana zmínila Steva Modella, někdejšího, nebo respektive šéfa někdejší značky Pale Music, který má nejenom českou babičku, ale má taky poměrně dost jako výrazný podíl na tom, že hodně vlastně v určité době, někdy si v polovině 0. let, tuším, že to tak jako probíhalo, nebo jako v polovině, v druhé polovině 0. let spíš, tak Berlíně byl takový poměrně výrazný boom stylu, který se jmenuje Electro Clash, který se podle mě jako vrací dneska, už, nebo už se prostě vlastně vrátil, protože dneska tak, jak hrajou ty kapely tehdy, tak jak hrály ty kapely tehdy, tak dneska hraje takhle spousta lidí a Steve Morrell právě vozil hodně i českých kapel do Berlína, například Mojmir Papalescu and the Nihilist nebo Kill the Dandies. Ale teď si pustíme kapelu Warren Suicide.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Art Café. Povídáme si o nové knize, která se jmenuje Češi v Berlíně. A je tam nějaký podtitul, já to vždycky zapomenu, Jana, prosím tě.
1: Život za hranicí.
0: Život za hranicí. K tomu jsem se chtěl dostat, tohle ku podivu není oslý mustek, ale málo bych na to zapomněl. Že mě vlastně jako zajímá, protože já to vnímám já a možná si my všichni, protože jsme jako podobná generace. Jestli se nějak jako, nebo nakolik se lišily ty vzpomínky těch lidí, kteří tam přišli před rokem 89 a kteří tam přišli po něm.
1: Docela dost, protože ty lidi, kteří to zažili před pádem zdi, tak mají úplně jinou životní zkušenost. On ten západní Berlín, ve kterém žili, tak se strašně lišil od současné, jako západní části současného Berlína. A pochopila jsem, že taky ne vždy jsou ty západo-Berlíni ani úplně nadšený z té jako současné podoby. A myslím si, že ne zrovna tyhle, ale nějaký jiný lidi i jako se tváří, že vlastně nejsou úplně jako happy, že se ten Berlín spojil, že to spíš jako uškodil jejich životu, ale tady těm lidem ne. Ale jako vesměs to byli zase lidi ještě o něco dobrodružnější, kteří tam buď tam emigrovali, anebo se tam museli ty ženy vdát, aby tam mohly být legálně.
0: Což by případ Libuše Jarcoviákový. Že?
1: No, ale jako ještě tam je jedna respondentka, která se tam dala, a jako z lásky, tam to nebylo jako nějak fingovaný, ale prostě má německýho muže, se kterým dodnes žije, mají spolu děti a jako byla jsem u nich doma a jako řekla bych, že to jako normální fajn rodina, takže nebylo to jenom kvůli tomu, že kvůli papírům by chtěli. Jo. Je tam rozdíl, no.
0: No, ono jako, já si mám pocit, že i vlastně třeba za posledních 10 let se strašně jako změnil ten Berlín, jakože hodně. Jako něco, samozřejmě.
1: Jako něco, ale já jsem si naprosto jistá, že v roce 70 někdo říkal, že se změnilo od 60. let a že v 80. že hrali na ty 70. Určitě. Pak teda chvilka euforie a pak zase začali. Já si myslím, že ty lidi budou furt nadávat. Jo. A samozřejmě, že třeba, já tam ještě zažila, když byl Potsdam plac prostě udusaná mokrá hlína a jako dneska tam jsou mrakodrapy, který se ti už musí opravovat, protože už jsou starý, takže jako si připadám, že jsem jako úplná...
0: To postavili je příliš rychle.
1: No, ale připadám si jako hrozná fosilie, protože jsem to zažila, že tam ještě nic nebylo a teď už to jako musí renovovat, jo. A samozřejmě za tu dobu se Berlín změnil, po covidu se změnil jako každý velké město. Teď, když tam přijedeš, je to tam mnohem špinavější, je tam prostě mnohem víc lidí na ulici. Ale zároveň pořád to má nějakýho ducha, který tam táhne i tu nejmladší generaci, zejména těch umělců. A protože pro mě to má pořád strašný kouzlo to město, ale jako mění se, jasně, no.
0: Jo, tak ono jakoby to ještě dlužno dodat pro ty, kdo by třeba dostali ten nápad, že to je české specifikum, to samozřejmě není, do Berlína se jezdí. Z celého světa se tam sjíždí jako umělci a lidé a je tam spousta různých jako scén a tak.
1: Pardon, ano, to je taky právě třeba důvod, proč tam ne každý uspěje, tam je tam příběh někoho, kdo tam prostě vyrazil dělat kariéru jako umělec a vlastně já jsem pak potkal, když se vrátil do Prahy, říkám, co Berlín? Říkám, musel jsem se vrátit, protože tam jedou lidi z celého světa dělat umění a uživit se tam jako filmář, fotograf, malíř je strašně těžký, protože tam je konkurence opravdu z celé planety.
0: Takový Hollywood.
1: Možná.
0: Trochu. Petře, ty jsi dokonce napsal knihu o pobytě v Berlíně, nebo ne, o pobytě v Berlíně, jako knihu, která vznikla pravděpodobně v Berlíně, jsou tam jak nějaké zápisky, příběhy, jak na to mluvil jsi o tom v tom předchozím vstupu, že jsi tam cítil dobře a sebevědomě, jak ještě nějaký další reflexe toho pobytu? Nebo propsalo se to třeba někdy do nějaký jakoby další tvorby tvojí?
2: Tak byl to jeden z nejšťastnějších asi roků mýho života, zpětně viděno. A já jsem se tam dostal jako na to roční stipendium DAAD, což je jako Writer in Residence, což je významný stipendium pro spisovatele taky z celého světa. Já jsem samozřejmě se nějak jako za ten rok, to byl nakonec rok a 2 měsíce, stal trochu součástí té jako berlínské scény, i protože v tom domě, kde jsem bydlel, kde mimochodem, když jsem přijel, tak na zvonku bylo ještě napsáno Arvo Pärt, Protože okay, to byl dům, okay, kde prostě jako bydleli lidi z tohohle stipendia, který ještě byl pro výtvarníky a ještě pro hudební skladatele, a v tom domě, kde jsem bydlel, bylo víc bytů, takže jsme se tam nějakým způsobem znali, navštěvovali. A pak pro mě to bylo jako velmi významný v tom, že já jsem překládal ruskou emigraci a Berlín 20. let byl samozřejmě, jak jako posluchači vědí, plný ruského života, ruských umělců, literátů, novinářů a tak dále. A oni to věděli a tak mě taky umístili do Wilmersdorfu. Já jsem bydlel v jednu ulici, kde bydlel Vladimír Nabokov, a ta Nestorstrasse vystupuje pod jménem Agamemnonstrasse v nějaký proze, kde chodil jako Berberová, Andrej Bělej, Chodasevič a tak dále. A přímo mě opravdu jako našli byt v téhle týdče. Vybrali mi tenhle ten dům na konci Kurfürstendamu a já jsem tam první část toho roku strávil, především tím, že jsem překládal tyhle ty Rusy, trochu jako i chodil po jejich stopách a tak dále, do toho psal nějaký básně, ale především tyhle ty krátké prózy, což prostě bylo tím, že my jsme měli to malé dítě a v tom bytě se úplně nedalo psát, tak já jsem začal chodit po kavárnách, což normálně nesnáším, psát po kavárnách, ale tam jsem to dělal a tyhle ty krátké prózy šly líp, pak jsem si to nějak zamiloval, že jsem tam jich napsal hodně, z toho vznikla ta knížka Berlínský sešit. No, jako pro mě bylo 34, to stipendium bylo prostě strašně dlouhý, měl jsem poprvé v životě peníze, měl jsem nový dítě, poměrně šťastnou ženu tam, to prostředí, který jsem tam zažil, a byl jsem u toho, že jsem mohl třeba dobře vidět, jak vypadá jako autorský čtení. Já jsem to pořád ještě v těch 34 vlastně z Čech jako neznal. Já jsem už předtím někam jezdil, už jsem něco viděl, ale tam jsem to mohl vidět každý den, a jako literární čtení v Berlíně v roce 2004 vypadalo prostě jinak než v Čechách, než jsem na ně byl zvyklý. Tam ještě jinak i třeba než čtení v Rakousku, na který jsem byl zvyklý. Takže jsem se tam naučil a nakoukal něco, z čehož jsem potom žil, nejen jako v psaní, ale právě třeba, že jsem tady dělal nějaké čtení v Praze a tak dále. Jo, jasně, začal jsem tam spoustu věcí, jak tak na stipendiích bývá, který jsem pak využíval několik let. Měl jsem čas a výborné podmínky.
0: To je nádherný. To já se obávám, že kdybych byl rok a dva měsíce v Berlíně, tak se už vůbec nevrátím. Jako to už moje dal splynu.
2: Bylo pravidlem, že ty sochaři třeba nebo výtvarníci a ty skladatelé většinou po tom roce měli nějakou práci a zůstali tam další rok. Literátů zváž prostě z Louňovic pod Blaníkem, prostě to, já jsem se na ten rok nenaučil německy úplně dobře. To nešlo, no.
0: Jasný. Jano, narazili jsme, teď teda přeskočíme úplně bez oslího musku, ku podivu, narazili jsme, nebo ty jsi mluvila taky o tom, že tam je, že v té knize je spousta fotografií. Ty fotografie se vážou, předpokládám, k těm lidem, jsou to asi nějaký jako jejich archivní, ale jsou tam taky nějaký typy ještě, pardon, typy na různý jako místa a tak.
1: No, jsou tam hodně, já jsem původně myslela, že to postavím hlavně s fotek, kterými pošlou ty lidi z těch rodinných archivů, ale vlastně to by bylo hodně úzký, takže se to začalo tak jako rozšiřovat, jednak teda ještě o ten historický archiv té české vesnice, pak část těch lidí, je tam třeba výtvarník Michal Cimala, tak ten měl fotky jako takový umělečtější, to bylo fajn, ale spousta lidí měla prostě jenom nějaký výcvaky jako portrétní, takže jsem vlastně začala shromažďovat další fotky třeba od jako německých fotografů, který zachycoval nějakou tvář města, jak jako jsem jí vnímala, tu atmosféru, kterou jsem chtěla poslat jako k tomu. Pak jeden z těch respondentů miluje street art, takže je tam strašně moc fotek graffiti, který udělal. Pak jsem dostala fotky od Roberta Nováka, který je jako grafik, fotograf, výtvarník, a protože jsme kdysi bydleli v jednom domě, a on mě našel, když jsem se ztratila ve 3 letech, tak spolu máme jako vřelý byť, jako na dálku vztah, takže mi poslal pár fotek, ještě když tam byl jako v Tachele, s tom nejslavnějším squatu. A navedl mě na Ivana Pinkavu, který tam měl v roce asi 90 nějakou zásadní svoji výstavu. A s ním teda nakonec rozhovor už pak nevznikl, protože už nebyl čas, ale dal mi k dispozici přenádherný fotky černobílý z těch dob. Zároveň jsem dostala možnost použít fotky paní Jarcoviákový, který taky mají úžasnou atmosféru. A pak jsem v nějakých facebookových skupinách o Berlíně našla nějaký jako stárnoucí německý muže, který jako za mlada hodně fotili, tak od nich jsem něco vyloudila. A pak jsem získala fotky od chlápka, který žil v Tacheles jako německý umělec. Mm-hmm. A on o tom vydal knihu a vlastně mě nechal z té knížky pár fotek vybrat, které jsou tam použitý. Takže mě ty to hodně dokreslují, tyhle ty obrázky. Jako.
0: No to je nádherný, já se úplně těším, až to budu mít v ruce. To
1: já
0: je,
1: taky, takový. Už se nemůžu dočkat.
0: A ty ani nevíš, jako, jak je to prostě načasovaný, protože já jsem fakt jako... Byly to hodně, jakoby, samozřejmě to trošku jako, mi to pokazil ten covid, jo, ale byly fakt jako, že třeba celý minulý desetiletí, já jsem opravdu jako v Berlíně byl třeba 5x ročně, jo, že já jsem tam jezdil, prostě jsem potřeba na 2 dny, jako si od to, tak jsem jel prostě tam, jo. A teď vlastně, jako, jsem tam opravdu nebyl asi 2,5 roku a
1: nejvyšší
0: ještě,
1: čas.
0: No a ještě právě jsme se jakoby s nějakým jako přáteli domluvili, že tam jako povezme nějakou desku, na kterou nám přispívali písničkou, a takže to mám jakoby fakt teďka jako naplánovaný.
1: Vem si podpaží, úplně... jsou tam typy na místa, jsou ideál. Tam všechny blešáky, všechny tyhle ty koniny a spousta obrázků, no takže i když ty rozhovory nebudou stát za nic, tak aspoň...
0: To, myslím si, že toho bych se úplně nebál. Pustíme si další věc, vlastně zástupkyni poměrně vlastně mladší nebo aktuální mladé generace, Anu Vaverkovou, která
1: taky tam je.
0: Respektive Anu Blomqvist, která tam vlastně, která vystupuje jako Anna Vaverková a je tam a má tam dokonce studio, pracuje tam a tak.

0: Anna Vaverková, skladba Čáp z jejího nového alba Krása, které se, myslím si, že 9. to znamená tento týden, kstí v Praze v paláci Akropolis. Povídali jsme si s Janou Kománkovou, s Petrem Borkovcem o knize Češi v Berlíně, život za hranicí, doufám, že jsem to řekl správně, která vychází taky tento týden. Jsou tam spousta příběhů Čechů a Češek žijících v Berlíně, a když vás tady mám takhle oba a máme k Berlínu evidentně všichni docela blízký vztah, tak zkuste říct jedno místo, kam by měl člověk, které by měl člověk rozhodně navštívit, když jede do Berlína.
1: Mně je to hrozně těžký, protože já si tam vždycky oblíbím nějaký nový místo a nemám to jedno, jako kam bych nutně každýho hnala, plus ten Berlín tak proměňuje, že něco, co bylo super před nějakou dobou, tak už není. V případě tam rupné akvárium, kam jsem posílala lidi s dětma, že jo. Ale řekla bych třeba, pokud jako vás zajímá nějaký ty alternativnější věci, tak Schwarzes Café, což bývalo kafe, který bylo otevřeno úplně non-stop, teď má jako o víkendu non-stop taková vlastně alternativní kavárna, umělecky laděna. Je to v centru vlastně, takže se tam dá snadno dojet, ale já tam třeba jako chodím do obchodu s vlnou, to nevím, jestli někoho zajímá. Jako.
0: No tak, priority se můžou jako lišit. Petře, co ty?
2: Já do Schwarzes Café je na Kantstraße.
1: Jo.
2: No, tak my jsme teda stejně, já jsem to není domluvený. Já bych poslal lidi právě na Kantstraße. Jinak je to ulice, kde je všechno. Mm-hmm. Pod jako takový prestižní části, do méně prestižní, a tak se krásně vytrácí a zase nabírá dech. Ale pak je tam jedno místo nedaleko Schwarzes Café, který mám rád, kde jsou garáže, nedaleko je stará voňavkárna a sex kino, který má takový jako zvláštní vykachlíčkovaný černý temný vchod a nějaký neonový nápisy, který vypadají opravdu jako z filmu. Tak to, tam to je jako tohleto místo, myslím, že ještě naproti je nějaký jako obchod s nějakým jako jižníma potravinama, který má takový hrozně veselý prodavač a tak dále. Kantstraße je krásná.
0: No tak tam je evidentně všechno, takový ulici ostatně v Berlíně, kolik já teda...
1: Tam je Paris Bar, kam hrozně nadchodil David Bowie.
2: Ano.
0: Jo, já teda taky přispěju, já to hrozně mám rád na ulici, která se jmenuje Bergmannstraße, což je
1: kde
0: taková...
1: Kde bydala i paní Jercově,
0: ano,
1: ale ona
0: o
1: tam bydala předtím, než to byla ta vypucovaná ulice.
0: No, a ale ona jakoby není zase tak jako úplně vypucovaná.
1: No je fakt, že když jsem tam teď byla posledně, tak jsem asi o půl hodiny unikla nějaký střílečce tam, jo. Ale protože jsem šla na koncert, byla Kelehna, ona končí Schwarzes s takovým krásným kostelem, malým, protestantským, kde jsou koncerty a jsou tam prostě lidi, jako byl Kelehn, nebo tam Mark Amott měl přenádherný koncert. Takže vlastně tohle místo taky můžu doporučit.
0: No tak Bergmannstraße určitě, a pak mám ještě jedno takové místo na druhém břehu ve Friedrichshainu, a to se jmenuje Boxhagener Platz.
1: Mm-hmm.
0: A
1: boxy.
0: To je právě, ano.
1: Tam jsou blešáky každou
0: neděli.
1: Tam
0: jsou blešáky skvělý a jsou tam trhy s jídlem, myslím si, že dvakrát týdně a vůbec celý tam okolo je to.
1: A okolo tam je dobrá japonská restaurace, taky můžu doporučit.
0: No, tak vynikající. Tam vlastně těch restaurací jako poměrně
1: no, důvodně, to je stejně jako na Jeřáku, že jo, před pár lety, než tam byly trhy, tak...
0: No, trochu podobný.
1: No, jako princip je, že tam prostě není nic, pak je tam trh a pak tam vzniknou restaurace.
0: Jasně, no, to je pravda. No, tak nedá se nic dělat, takhle bychom mohli pokračovat ještě dalších několik hodin, mám pocit, jsme se tady takhle pěkně sešli. Každopádně, Češi v Berlíně, vydání tedy okolo 10.10. Pokud chcete někdy vidět autorku knihy a pokřtít, přijít na křes knihy, tak máte možnost 21. října v Goethe institutu v Praze. A kdyby se chtěl někdo zažít berlínský křes, tak může zajet 28. října do galerie Hošek Contemporary v Berlíně. Tak děkujeme moc, Petře, díky. Ani jsme nestihli říct, že máš novou knihu, ještě naposledy, Petr má novou knihu.
2: No, to jsem
0: nedávno. Ta
1: bude mít přes oden dřív, než ta moje.
0: No, tak vynikající. Takže aspoň takhle. Kniha se jmenuje Nějaká sesil a jiná. Těším se na to moc.
1: No to je ještě jiná kniha, to máš dvě knihy, ty diktáty.
2: Diktáty jsou pro děti, to je druhá.
1: No a to je taky kniha. Tak
2: kniha to je.
0: Tak to už... Dohodnete se až po písničce. Děkujeme moc. Díky, Petře, díky, Jano, a přejeme knize hezký život. A na závěr si pustíme píseň, která zazněla na začátek, tedy Where Are We Now, ale nebude to od Davida Bowieho, ale bude to od Blixi Bargelda a Nika Weidemana. Díky, naschledanou.

0: Jana Komanková a Petr Borkovec mluvili o osudech Čechů v Berlíně i historii komunity v německém hlavním městě. Repríza Art Café Michala Pařízka byla ze 7. října roku 2025. Dnes už je 15. července 2026 a dobrý podvečer. S Vltavou vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Jazzový podvečer je připraven, ale připomenu ještě, že za půl hodiny můžete poslouchat další kapitolu Dne Trifidů Johna Widnema. Svět mění pravidla. A to bude právě román, který rozečetl Norbert Lichý už v roce 2017. Toto léto četbu vysíláme a dostaneme se dnes v 18.30 k 7. části.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si poslechneme ukázky z nejnovějšího alba finského pianisty Akiho Rissanena. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidál.

Aki Rissanen se narodil 29. února roku 1980 ve městě Kuopio na východě Finska. Studoval klasický klavír ve Finsku a jazz a improvizovanou hudbu na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži. V letech 2005 až 2008 absolvoval soukromé lekce v New Yorku a v Kolíně nad Rýnem. V roce 2009 dokončil magisterské studium jazzového klavíru a kompozice na Helsinské Sibeliově akademii. I za hranicemi Finska se o něm začalo šuškat nejen díky úspěchům v různých mezinárodních soutěžích, ale také třeba díky studiové spolupráci se saxofonistou Davem Liebmanem nebo s finským trumpetistou Wernerim Pojolou. Jako lídr dosud vydal 8 alb, mezi nimiž vynikají ta triová, natočená s jeho dlouholetými spolupracovníky, kontrabasistou Antim Letjenenem a bubeníkem Teppo Mäkinenem, mimo jiné zakládajícím

členy jednoho z nejúspěšnějších finských jazzových uskupení s názvem The Five Corners Quintet. Už debutové album jejich tria s názvem Amorandum sklidilo pochvalné recenze doma i v zahraničí. Deska také získala v roce 2016 finskou obdobu Grammy, cenu Emma za nejlepší jazzové album. Se svým zatím posledním albem Hyperreal Rissanen nicméně přeladil na jinou frekvenci. Ve studiu dal dohromady nové trio s bubeníkem Robertem Ikizem a dnes už zmíněným trumpetistou Wernerim Pojolou. Zcela neopustil klavír, ovšem mnohem zásadnější prostor měly ve zvuku Rissanenových skladeb elektronické klávesové nástroje. Na nejnovější desce nazvané Imaginary Mountains, z níž dnes posloucháme ukázky, se finský pianista a skladatel vrátil k původnímu formátu klavírního tria a Antti Lehtonen i Teppo Mäkinen u toho nemohli chybět.

Název alba Imaginary Mountains odkazuje na vnitřní neviditelné překážky, které v sobě nosíme a které formují to, jak reagujeme na svět. Myslím tím emocionální terén, který nám může bránit v plném zapojení nebo v empatii s tím, co se děje kolem nás, říká Aki Rissanen. Deska prý také nenápadně vzdává hold albu Keise Jarretta Personal Mountains, které na Rissanena v počátcích jeho kariéry udělalo hluboký dojem. Při skládání se oproti dřívějšku více soustředil na rytmus a repetitivnost. Působí to přímočařeji, více fyzicky, možná někdy i syrově, ale v jádru jsem to stále já, jen viděný z jiného úhlu, vysvětluje. Akustický klavír je opět hlavním nástrojem alba. Aktuální Rissanenův zvukový svět však dotváří elektrické piano Yamaha CP70 ze 70. let, které se nachází na pomezí akustického a elektrického nástroje s kovovým drsným tónem, který připomíná fyzickou podstatu piana Fender Rhodes, ale zachovává si dynamiku klavíru. Chtěl jsem syrovější energii, připomínající garážové nahrávky. Ten charakteristický rys opravdu formoval celkovou náladu alba. Pomohlo propojit akustické trio s některými dravějšími zvukovými nápady, které přinesla má deska Hyperreal, říká Rissanen.

To byla skladba nazvaná For E, věnovaná francouzskému skladateli Eriku Satiemu. Milé posluchačky, milí posluchači, z nejnovější desky finského pianisty Akiho Rissanena uslyšíme ještě dvě skladby. Za okamžik to bude ta s názvem Glitch in the Heavens a na úplný závěr Iki Keklik, trochu strašidelná reinterpretace jedné tradiční turecké lidové písně. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidál.

0: Skladba Jíky ke klik utichla, jazzový podvečer se Zdeňkem Přidalem skončil, Český rozhlas Vltava ale pokračuje a vysílá pro vás samozřejmě dál. Například večer v 8 hodin začne další etapa pokračování za 5 minut našeho letního dramaturgického vysílání. Významný pražský nakladatel Josef Richard Vilímek junior patřil spolu s nakladateli Otou a Topičem k nejznámějším vydavatelům knih v českých zemích. Vydával mimo jiné romány Žila Verna, Karla Maje a dalších. V půvabné knížce s názvem Z Prahy k Baltickému moři v balónu, dojmy a vzpomínky z 9-hodinové plavby podal pan Vilímek očité svědectví o jedné odvážné vzduchoplavbě. Ke čtenářskému potěšení přispěje také archaický styl a jemný humor vyprávění.
1: Balón již námi dost zatížený a nasáklý vlhkem hustých mlh více a více nížil se k zemi. Pohybovali jsme se sotva znatelně kupředu, za to jsme ale mohli určitě pozorovat, byť volné, přece stále klesání. Blížili jsme se právě po čtvrté k Vltavě. Není jiné pomoci, pravil Godár. Nechcete-li dolů, musíme vyhodit i přítěž jinou. Jest sice dražší, ale jinak to nejde. A ten ukrutný muž vzal, o krvácejte srdce útrpná, vzal láhev šampaňského, plnou zapečetěnou láhev, naklonil se daleko z koše a šampaňské, to výborné ohnivé šampaňské, potácelo se mezi nebem a zemí a obloukem se sneslo dolů do vltavských vln. Poslouchali jsme tiše, uslyšíme-li dopadnutí a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Věčná tě škoda, ušlechtilý ohnivý moku, který jsi tak bídně našel hrob, tebe nehodný.
0: Josef Richard Vilímek z Prahy k Baltickému moři v balónu s Viktorem Preissem a Richardem Honzovičem budeme stoupat k nebi a pak zase klesat dnes v 8 večer na Vltavě.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Co se stane, když většina lidí přijde o zrak? To je jen jedna z otázek, kterou se zabýval autor románu, který jsme rozečetli, John Wyndham, Den Trefidů, 7. část. Z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkuje Norbert Lichý.

0: Schůze se konala v malé posluchárně, osvětlené pro tuto příležitost sestavou automobilových reflektorů a baterií. Když jsme vstoupili, za přednášecím pultem se radil hlouček mužů a dvou žen, který se zřejmě ustavil do funkce předsednictva. K našemu překvapení jsme v sále našli bezmála 100 lidí. V poměru přibližně 4:1 převládaly mladé ženy. Kdyby mě Josela neupozornila, že jen málo která z nich vidí, nepřišel bych na to. Radícímu se hloučku dominoval svou výškou Michael Beadley. Vedle něho jsem rozpoznal plukovníka. Ostatní jsem neznal, s výjimkou Elspeth Kerryové, která zaměnila svůj fotoaparát za poznámkový blok. Druhá žena v jejich společnosti byla jen o málo starší, než aby mohla být zvána děvčetem. Bylo jí snad 22 nebo 23 let. Nezdálo se, že by se mezi nimi cítila ve své kůži. Co chvíli vrhla do publika nejistý, nervózní pohled. Většina pozornosti se soustřeďovala na postaršího muže s přívětivými rysy. Na nose mu seděly brýle se zlatými obroučkami a jeho bílé vlasy se honosily délkou vpravdě státnickou. Všichni se tvářili, jako by jim tento muž působil jisté starosti. Potom vešla Sandra Telmontová s listem kancelářského papíru. Krátce jej prostudovala a na to hlouček energicky rozehnala a určila každému jeho židli. Pokynem ruky přivolala Michaela k přednášecímu pultu a schůze započala. Michaelův hlas prozrazoval zkušeného řečníka.
1: Mnozí z nás, jak jsme se tu sešli, musí být touto katastrofou stále ještě omráčeni. Svět, který jsme tak dobře znali, přestal z ničeho nic existovat. Někteří mají možná pocit, že je všemu konec. Není. Ale říkám vám na rovinu, že může být všemu konec, když to my dovolíme. Postihlo nás hrozné neštěstí, ale pořád zbývá naděje na přežití. Stojí snad za připomenutí, že nejsme jediní v dějinách, kdo hledí na nezměrnou zkázu. Ať si jsou mýty o potopě světa sebepřehnanější, nemůže být pochyb, že k ní kdysi dávno naší historii došlo. Ti, kdo ji přežili, viděli obraz zkázy, kterou co do měřítka můžeme porovnat s naší, ale která byla svým způsobem daleko hrozivější. A nemohli propadnout zoufalství. Museli začít znova. Tak jako musíme znova začít my. Sebelítost a truchlivé pocity jsou k ničemu. To, co se stalo, není ani zdaleka to nejhorší, co se stát mohlo. Od 6. srpna 1945 se vyhlídky lidstva na přežití úděsně zúžily. Ale ještě před 2 dny byly mnohem užší než v této chvíli. A jestli chcete něco mermomocí dramatizovat, poslušte si lety po roce 1945, kdy se stezka bezpečnosti začala postupně stenčovat, až se z ní stalo napjaté lano, po něm jsme museli kráčet s úmyslně zavřenýma očima, abychom neviděli hlubiny pod sebou. V těch letech mohlo dojít k osudnému uklouznutí v kterémkoliv okamžiku a dříve nebo později by k němu v budoucnu došlo. Je úplně jedno, zda by se tak stalo ze zlé vůle, neopatrností nebo pouhým nedopatřením. Rovnováha by byla zvrácena a zkáza by měla zelenou. Nemusel přežít nikdo. Je dokonce možné, že by to nepřečkala ani tato planeta. A nyní uvažte naši situaci. Země je neporušena, nezízvená, stále plodná. Může nám poskytnout potravu a suroviny. Máme zásobárny vědomostí, z nichž se můžeme učit, jak vytvořit cokoliv, co tady už bylo. Máme vše potřebné k tomu, abychom začali znovu budovat.
0: Jeho řeč byla krátká, za to působivá. Značná část posluchačů si nepochybně začala uvědomovat, že spíše než na konci všeho nachází se na začátku něčeho nového. Plukovník, který ho vystřídal, byl praktický a věcný. Připomenul, že ze zdravotních důvodů bude nejrozumnější, když opustíme město co nejdříve. Předpokládal, že by to mohlo být kolem 12 hodin následujícího dne. Naším cílem musí být stát se co možno nejméně závislými na ostatních zdrojích, a to minimálně po dobu jednoho roku. Všichni bychom jistě rádi přidali k věcem na našem seznamu spoustu dalších, ale to musí počkat, dokud naši zdravotníci, při těchto slovech se mladá žena v předsednictvu hluboce zarděla, neuznají za bezpečné, aby menší skupinky mohly opustit izolaci. Pokud jde o místo izolace, předsednictvo dospělo k závěru, že by našim účelům vyhovoval nejlépe nějaký venkovský hotel, případně větší venkovské sídlo. Jestli se předsednictvo na žádném konkrétním místě nedohodlo, nebo jestli v plukovníkově vojenské mysli převládalo mínění, že by mělo být z nějakých závažných důvodů utajeno, to posoudit nemohu. Avšak jsem pevně přesvědčen, že opomenutí jmenovat určité místo bylo nejvážnějším nedopatřením celého večera. Po plukovníkově vystoupení vstal opět Michael, aby představil onu mladou ženu. Bylo jedním z našich nejtíživějších problémů, prohlásil, že jsme mezi sebou neměli žádného zdravotníka a proto v našem středu s nesmírnou úlevou vítá slečnu Bérovou. Je sice pravda, že lékařský diplom tištěný honosným písmem nevlastní, ale za to má vysokou kvalifikaci zdravotní sestry. Podle jeho názoru mohou být ovšem nedávno nabité vědomosti daleko cennější než diplom získaný před mnoha lety. Mladá žena se začervenala a pronesla krátkou řeč o svém odhodlání plně zvládnout svěřený úkol. Náhle své vystoupení uzavřela informací, že nás ještě před odchodem ze sálu naočkuje proti všemožným nemocem. Drobný mužík vrabčího vzezření, jehož jméno mi uniklo, pak sáho dlouze vysvětloval, jak zdraví každého jednotlivce musí být zájmem nás všech a že každé podezření z nemoci musí být okamžitě hlášeno, neboť jakákoliv nakažlivá choroba by pro nás mohla mít katastrofální následky. Když domluvil, vstala Sandra a představila posledního člena předsednictva, doktora E.H. Worlese, doktora věd z Edinburgu, profesora sociologie na Kingstonské univerzitě. Bělovlasý muž došel k řečnickému pultu, opřel se o něj konečky prstů a chvíli tak mlčky se skloněnou hlavou postál, jako by zevrubně zkoumal desku pultu. Od stolu ho upřeně a s jistou úzkostí sledoval zbytek předsednictva. Plukovník se naklonil k Michaelovi a cosi mu zašeptal. Ten pokývl hlavou, aniž přitom spustil doktora věc očí. Stařík vzhlédl.
1: Vážení přátelé, za svých takřka 80 let jsem se naučil mnoha věcem, i když jich zas nebylo tolik, jak bych si přál. A pokud mne za dlouhá léta studia lidských mravů něco ohromilo víc než jejich houževnatost, pak to byla jejich rozmanitost. Francouzi věru výstižně říkají autre tam, autre mes. Zamyslíme-li se trochu. Neujde nikomu z nás, že určitá společenská ctnost může být stejně tak společenským zločinem. Že to, nad čím my se pohoršujeme, může být všude jinde považováno za chvályhodné, že zvyky v jednom století zatracované jsou v jiném pardonovány. A uvědomíme si také, že v každé společnosti a v každé době vládne všeobecná víra v morální správnost stávajících zvyklostí. Jistě nečekáte, že naleznete stejné mravy, zvyky a obyčeje v nuzné indické vesnici žijící na pokraji smrti hladem a v luxusní londýnské čtvrti? Dejme tomu v Mayfairu. Podobně se co do povahy svých mravů budou lišit obyvatelé zámožného státu od obyvatel přelidněné strádající země. Jinými slovy, různá prostředí vytvářejí různé životní normy. Zdůrazňuji to proto, že svět, jaký jsme až dosud znali, je nenávratně pryč. Je po něm veta. a spolu s ním jsou pryč i podmínky, které nás utvářely a učili našim životním normám. Naše potřeby i cíle jsou nyní jiné. Vzpomeňte si, jak jsme se dnes po celý den s lehkým svědomím dopouštěli věcí, které byly ještě před 2 dny nazývány vloupáním a krádeží. Stará struktura života padla. A my nyní musíme nalézt takový modus vivendi, který by nejlépe vyhovoval té nové. Nemůžeme jen tak začít znovu stavět. Musíme začít taky znovu přemýšlet, což je mnohem těžší. Každá společnost má ve zvyku formovat nevyzrálou mysl své mládeže, infikovat ji svazujícími normami předsudků. V dobách, které jsou před námi, se budeme muset značnému množství těchto umělých předsudků odnaučit, anebo je radikálně změnit. Můžeme přijmout a zachovávat pouze jeden základní předsudek a to, že lidská rasa stojí za to, aby byla zachována. Na každý svůj čin musíme nahlížet s jedinou otázkou na mysli. Pomůže to naší rase přežít? Nebo nás to zbrzdí? Pomůže-li nám to? Musíme to i udělat. Byť by to bylo sebevíc v rozporu s idejemi, v nich jsme byli vychováni. Kdyby nám to však bylo ke škodě, musíme se tomu vyhnout i za tu cenu, že by se toto vyhnutí střetávalo s naším předchozím pojetím povinností a třeba i spravedlnosti. Nebude to nějak snadné. Staré předsudky mají tuhý život. Musíme sebrat morální odvahu myslet a rozhodovat sami za sebe.
0: Odmlčel se a přejel své posluchače zamyšleným pohledem.
1: Nežli se rozhodnete připojit našemu společenství, jedno vám musí být jasné. Všichni, kdo se s námi pustí do našeho velkého úkolu, musí zpívat po našem. Muži musí pracovat, ženy musí rodit děti. Kdo s tím nebude souhlasit, pro toho není mezi námi místa. Můžeme si dovolit živit omezený počet nevidomých žen? Neboť ty budou mít děti, které vidět budou. Nemůžeme ale živit nevidomé muže.
0: Rozhostilo se hrobové ticho. Po několika vteřinách se ale ojedinělé mumlání rychle slilo do všeobecného bzukotu. Podíval jsem se na Joselu. K mému úžasu se potutelně zubila. Nechápal jsem. Co je na tom tak směšného? A hlavně to, jak se všichni tváří. Musel jsem jí dát za pravdu. Rozhlédl jsem se sálem a zarazil se u Michaela. Vypadá nějak ustaraně. Nemá proč, řekla Josela. Když to mohlo projít Brighamu Youngovi v polovině 19. století, mělo by to být dneska hračkou. Ty ale dokážeš být někdy neomalená mladá dáma. Nebo jsi snad o tom věděla předem? To zrovna ne, ale úplně hloupá zas nejsem. Mimo to, když jsi byl pryč, přivezl jsem někdo plný autobus slepých děvčat. Všechny jsou z nějakého ústavu. Řekla jsem si, proč je asi museli vozit odtud, když jich mohli sebrat celé 1000 jen v několika sousedních ulicích. Odpověď byla na snadě. Za A. Byli slepé ještě předtím, než se to stalo, a tedy umějí dělat jisté práce. A za B. Jsou to samá mladá děvčata. To bude v tom, jak se kdo na věci dívá. Mně by to aspoň nenapadlo. Myslíš, pst, zarazila mne, neboť posluchárna mezi tím opět utichla. Povstala vysoká, tmavovlasá, odhodlaně vyhlížející a poměrně mladá žena.
1: Máme tomu snad rozumět tak, že poslední řečník zde obhajoval volnou lásku?
0: A s mrazivou rozhodností se prkeně posadila. Doktor Worles, který ji pozorně vyslechl, si uhladil vlasy.
1: Mám za to, že tazatelka si je dobře vědoma, že jsem se ani slovem nezmínil o lásce, natož pak volné, prodejné nebo zištné. Byla by tudíž tak laskava a položila svoji otázku přesněji? Myslím, že mi řečník rozuměl. Ptám se, zda navrhuje zrušení manželského zákona. Zákony, které jsme uznávali, byly zrušeny okolnostmi. Nyní je pouze na nás, abychom vytvořili zákony odpovídající novým podmínkám a v případě nezbytí si i vynutili jejich dodržování. Zůstává zde ještě zákon boží a zákon slušnosti. Madam, Šalamoun měl 300 nebo snad 500 manželek a podle všeho mu to Bůh neměl nikterak za zlé. Mohamedán se svými 3 manželkami požívá pověsti váženého člověka. To všechno je pouze otázkou lokálních zvyklostí. O tom, jakými zákony se budeme řídit v těchto a dalších věcech, o tom rozhodneme později s přihlédnutím k co největšímu prospěchu našeho společenství. Náš výbor se po diskusi usnesl, že chceme-li vybudovat nový řád věcí a vystříhat se upadnutí do barbarství, což je nebezpečí poměrně značné, musíme od těch, kdo se k nám chtějí připojit, vyžadovat jisté záruky. Nikdo z nás se nedomnívá, že znovu nastolíme podmínky, o které jsme přišli. Nabízíme vám prací naplněný život v těch nejlepších podmínkách, jaké si sami vytvoříme. A štěstí vyplývající z těžce vydobitých úspěchů. Oplátkou požadujeme poslušnost a plodnost. Nikoho nechceme nutit. Rozhodnutí je na vás. Komu se naše nabídka nebude zamlouvat, ten má naprostou volnost odejít jinam a založit samostatné společenství na takových základech, pro jaké se rozhodne.
0: Následující diskuze se zvrhla ve zmatenou slovní šarvátku, sklouzávající do podrobností a hypotéz, na něž v tuto chvíli nemohlo být odpovědi. Kolik si myslíš, že jich asi s nimi půjde? Zeptal jsem se Josely. Krátce se rozhlédla. Skoro všichni. Měl jsem o tom své pochybnosti. Další a další námitky jen pršely. Představ si, že bys byl ženou, která se bude dneska hodinu nebo dvě před usnutím rozhodovat, zda zvolit děti a organizaci, která o tebe i o ně bude pečovat, a nebo věrnost principu, což taky může znamenat žádné děti a nikoho, kdo by se o tebe staral. A konec konců, většina žen chce mít děti tak jako tak. A manžel je pro ně jenom tím, co by doktor Worles patrně nazval lokálním prostředkem k dosažení cíle. Diskuze se ještě hodinu nanicovatě točila kolem dokola a pak byla uzavřena. Vyšli jsme s Joselou před budovu. Nad střechou muzea se právě vynořil jasný měsíc. Byl vlahý večer. Světlo na věži opět s nadějí prořezávalo oblohu. Sedli jsme si na nízkou zítku, hleděli do stínů zahrady na náměstí a naslouchali šelestění větru ve větvích. Mlčky jsme kouřili. Když jsem byl se svou cigaretou téměř u konce, odhodil se mi a nadechl se. Joselo? Ano? Joselo, totiž k těm dětem. Víš, já bych si musel připadat strašně pyšně a šťastně, kdyby mohli být nás dvou společně. Chvíli seděla zcela nehybně a nic neříkala. Potom otočila hlavu. V plavých vlasech se jí třpitil odraz měsíčního světla, ale obličej a oči měla ve stínu. S bušícím srdcem a jistou nevolností jsem čekal na odpověď. A ona s úžasným klidem pronesla: děkuji ti, Bile. Já myslím, že bych to taky chtěla. Bušení v prsou příliš nepolevilo. A když jsem k ní vztáhl ruce, viděl jsem, že se chvějí. Nemohl jsem v ten okamžik najít jediné slovo. Josela nicméně ano. Ale tak jednoduché to zas nebude. Co tím myslíš? No, kdybych byla na místě šéfů, myslím, že bych nás rozdělila do skupin a řekla, že každý muž, který se ožení se zdravou dívkou, musí si k ní přibrat ještě dvě slepé. Já bych to tak rozhodně udělala. Zíral jsem do její tváře skryté ve stínu. To nemyslíš vážně? Bohužel ano, Bile. Ale to přece... Co pak nechápeš, že něco takového chystají? Alespoň podle toho, co nám řekli? To je možné, ale když to nařídí oni, bude to něco jiného. Nechápu, chceš snad říct, že mě nemáš tak rád, aby si ke mně nemohl přibrat ještě dvě další ženy? Polkl jsem a pokusil jsem se odporovat. Ale to je šílenství. Je to nepřirozené. Já vím, že je to na poprvé trochu zarážející, ale nic šíleného na tom není. Je to docela samozřejmé, i když nijak snadné. Tohle všechno, ukázala rukou kolem nás, mě nějak proměnilo. Jako kdybych náhle prohlédla. A jedna z těch věcí, o které si myslím, že ji teď chápu, je ta, že my všichni, co jsme vyvázli, budeme mít k sobě blíž. Budeme mnohem závislejší jeden na druhém než dřív. Budeme spíš něco jako nějaký kmen. Celý den jsme spolu chodili městem a všude jsem viděla ty chudáky, co už zakrátko umřou. A celý den jsem si říkala, to je přece zázrak. Vždyť jsem si nezasloužila o nic lepší osud než kdokoliv z nich. Ale dostalo se mi ho. Jsem živá a zdravá. A teď je na mě, abych to ospravedlnila. My přece musíme udělat něco, čím bychom ten zázrak ospravedlnili, Bile. Mohla jsem být dneska jedním z těch slepých děvčat, ty zase jedním z těch mužů, co bloudí ulicemi. Nic velkého udělat nemůžeme, ale když se pokusíme postarat jen o pár z nich, a dáme jim tolik štěstí, kolik jen bude možné, splatíme tak část, třeba s nepatrnou, našeho dluhu. Neříkej, že to nechápeš, Bile. Tohle byl ten nejpodivnější argument, jaký jsem dnes a možná vůbec v životě slyšel, a přece je správný. Viď, Bile, vím, že je správný. Pokoušela jsem se představit si na místě jednoho z těch děvčat sebe a jsem si teď jistá. Pro některá z nich znamenáme naději na ten nejplnější život, jaký mohou mít. Splníme ji jako projev naší vděčnosti? Nebo jim ji prostě odepřeme kvůli předsudkům, ve kterých nás vychovali? Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že Josela míní každé svoje slovo vážně. Dobrá. Když myslíš, že by to tak mělo být. Ale doufám, zarazila mě. Nedělej si starosti. Vyberu ti dvě hezké, rozumné dívky. Řekl jsem. Seděli jsme ruku v ruce na zítce a hleděli do strakatých stromů, ale nic jsme neviděli, alespoň já ne. Potom někdo v budově za námi spustil gramofon a ozval se Strausův valčík. Josela sklouzla ze zítky s rozpaženýma rukama, rozvlněnýma v zápěstí a prstech a s prohnutým tělem vznášela se uprostřed velkého kruhu měsíčního světla. S rozzářenýma očima přitančila blíže a vybídla mne. Tančili jsme. S ozvěnou ztracené minulosti na prahu neznámé budoucnosti.

překladu Jaroslava Kořána připravila 15-dílnou četbu na pokračování Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána účinkoval Norbert Lichý. John Wyndham, Den trefidů, pokračování příště, a to bude zítra v 18 hodin a 30 minut. Odvysílané díly pro vás ukládáme jako obvykle do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. A teď ještě Final Touch of Jazz. Za chvíli se dozvíte, kam můžete za jazzem dnes zdarma v Plzni.

Naipong, George Mraz a Matt Fishback dohráli jazzový standard For All We Know z alba Final Touch of Jazz. A my na Vltavě víme, že dnes pokračuje Bohemia Jazz Fest dalším městem. Právě teď hraje na nové scéně divadla Jekátyla v Plzni se skupení španělské, které se říká Blancos i Grafitos. Následovat bude ve 20:30 Gerald Clayton z trio z USA. A do kterých dalších měst tento festival pokračuje, to si najděte sami, sledujte Bohemia Jazz Fest. Teď je 7:00 večerní a vy nejspíš víte, co to znamená. Je tady 7. nebe.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači, ladíte Sedmé nebe a od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Dnes se společně vydáme do hudebního světa jedné z nejvlivnějších jazzových zpěvaček 21. století a také mé oblíbenkyně Gretchen Parlato. Americká vokalistka z Los Angeles dokázala propojit jazz, brazilskou hudbu, soul i moderní písničkářství do osobitého stylu, který ovlivnil celou generaci mladých jazzových zpěváků. Kritici ji označují za umělkyni, která změnila směr moderního jazzového vokálu a její alba pravidelně získávají nejvyšší ocenění kritiků i nominace na ceny Grammy. Během dnešní společné hodinky uslyšíme skladby z celé její kariéry. Od debutu z roku 2005 až po její nejnovější album The Wise Ones, které vyšlo letos v červnu. Začínáme písní Sky.

Dozněla slavná píseň I Can't Help It, kterou proslavil Michael Jackson, ale napsal ji Stevie Wonder. My jsme ji tentokrát slyšeli v podání zpěvačky Gretchen Parlato, o které bude řeč celé dnešní sedmé nebe. Píseň najdete na skvělém albu In a Dream. Už eponymní debutové album Gretchen Parlato z roku 2005 upozornilo na mimořádný talent, ale skutečný průlom přišel s albem In a Dream v roce 2009. To bylo zvoleno jazzovým albem roku v anketách kritiků a mnozí recenzenti jej dodnes považují za jednu z nejdůležitějších vokálních jazzových nahrávek nového tisíciletí. Na jejím zvuku se významně podílel i beninský kytarista Lionel Lueke, jeden z jejich nejbližších hudebních partnerů. Společně vytvořili zcela nový jazyk jazzového dialogu, v němž hlas není dominantním solistou, ale rovnocenou součástí souboru. Následující dvě skladby z období, kdy se Gretchen Parlato definitivně zařadila mezi nejvýznamnější osobnosti současného jazzu, zazní Shortrova Juju z alba The Lost and Found a pak předělávka písně skupiny Sisters with Voices Weak, tentokrát z živého alba Live in New York City.

Hudba byla Gretchen souzena už od dětství. Její otec Dave Parlato byl respektovaný baskytarista a dědeček Charlie Parlato působil jako trumpetista a zpěvák. Už v dospívání ji okouzlily nahrávky Bossanovy a zejména Joao Gilbertu, od kterého převzala smysl pro intimitu, prostor a práci s tichem. My jsme si před chvílí poslechli píseň z alba The Lost and Found. Právě to získalo desítky mezinárodních ocenění a definitivně potvrdilo její výjimečné postavení na scéně. Na jeho vzniku se podílel mimo jiné i pianista Robert Glasper. Parlato se však nikdy neuzavírala pouze do světa vlastních alb. Její výčet spoluprací je úctyhodný. Hostuje na desítkách nahrávek a spolupracovala s umělci, jako jsou Wayne Shorter, Herbie Hancock, Marcus Miller, Kenny Barron, Esperanza Spalding, Terence Blanchard, Taylor Axte, Terry Lynn Carrington a je také členkou San Francisco Jazz Collective. Její hlas můžeme slyšet na více než 80 nahrávkách různých žánrů. A teď se přesuneme k novější tvorbě a k albu Flor, které po několikaleté pauze přineslo jemnější, komornější a výrazně brazilsky laděný zvuk. Pustím píseň Sweet Love a poté uslyšíme píseň Play With Me, kterou najdete na albu pianisty Taylora Axteho Tree Falls z roku 2021.

Gretchen Parlato bývá často označována za zpěvačku, která dokázala předefinovat roli hlasu v moderním jazzu. Namísto virtuózních exhibicí staví na jemnosti, rytmické přesnosti a schopnosti vytvářet atmosféru. A právě tento přístup inspiroval řadu mladších jazzových vokalistů po celém světě. Dosud vydala 7 autorských alb: Gretchen Parlato, In a Dream, The Lost and Found, Live in New York City, Floor a společné album Lean In s Lionelem Luekem. A novinkové, skvělé album The Wise Ones. Hned několik z nich bylo nominováno na Grammy v kategorii jazzového vokálního alba. A my se nyní dostáváme k projektu Lean In, který vznikl během pandemického období a představuje vyvrcholení její dlouholeté spolupráce s kytaristou a skladatelem Lionelem Luekem. Pustím písně Muse a If I Knew, na které hostuje zpěvač Čin životní i hudební partner, bubeník Mark Juliana.

Dozněla píseň If I Knew z duetového alba Lean In, kde Luekeho a Parlato doplnili hudebníci Bernice Travis a Mark Juliana. Lionel Lueke a Gretchen Parlato spolupracují už od počátku její kariéry. Jejich hudební propojení je natolik silné, že mnozí posluchači vnímají jejich společné projekty jako dialog dvou hlasů. Album Lean In bylo kritikou označeno za jeden z vrcholů současného komorního jazzu a získalo nominaci na Grammy. Vedle vlastních projektů Gretchen Parlato hostovala také na nejnovějším albu mého dalšího oblíbeného zpěváka Sašala Vasandaniho, kterého uslyšíme již na podzim na Jazzfestu Brno a před ním zahraje David Doruška a já a na to se moc těším a srdečně vás, milí posluchači, zvu. A teď píseň Right on Time z alba Best Life Now, Sašal Vasandany a Gretchen Parlato.

Píseň Capricorn, která právě dozněla z novinkového alba The Wise Ones, nás přiblížila k závěru dnešního sedmého nebe věnovaného zpěvačce a skladatelce Gretchen Parlato. Ta během dvou desetiletí vytvořila jedinečný hudební svět, jenž stojí mimo běžné žánrové hranice. Její nahrávky spojují jazzovou improvizaci, brazilskou melodiku, moderní rytmiku i písňovou intimitu a dokazují, že síla hlasu nemusí spočívat v hlasitosti, ale ve schopnosti vyprávět příběh a ve skvělém frázování. Děkuji, milí posluchači, že jste dnešní hodinku strávili ve společnosti Vltavy a hudby Gretchen Parlato. Na rozloučenou si pustíme ještě jednu novinku, píseň Rainbow, ve které hostuje pianista, skladatel a producent Robert Glasper. A na něj se můžete těšit ve středečním sedmém nebi za týden. Loučí se a hezký večer přeje Marta Kloučková.

0: Rainbow, duha, u níž jsme dnes našli i její konec. Je to na jedné ze stanic Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte a která se vám snaží během léta dopřát kulturu ve zvukové podobě. A ideálně v pohodě. Marta Kloučková připravila hudbu svého srdce do vašeho možná, že i oblíbeného sedmého nebe. Je s vámi Český rozhlas Vltava.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý středeční prázdninový večer vám přejí ze studia Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Na evropskou scénu radiofonických umění se zaměříme až v 10 večer. Hodinu před půlnocí bude následovat intimní próza Ludvíka Vaculíka, Stará postel, číst budou Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. A teď by bylo dobré mít vhodné meteorologické podmínky. Posluchači v Brně absolvovali velkou bouřku s kroupami. Opatrujte se všichni, ať už nás posloucháte kdekoliv, jak se tak rozhlížím kolem sebe. Tady ve studiu máme meteorologické podmínky naprosto vhodné k puštění následujícího pořadu.
1: Pokračování za 5 minut.
0: Významný pražský nakladatel Josef Richard Vilímek junior patřil spolu s nakladateli Otou a Topičem k nejznámějším vydavatelům knih v českých zemích. Vydával mimo jiné romány Žila Verna, Karla Maje, Artura Conan Doyla a také psal Z Prahy k Baltickému moři v balónu. Tak je nadepsáno dnešní vydání tohoto pořadu. V režii Ivana Chrze účinkují Viktor Price a Richard Honzovič. Pořad připravila Ilona Grambličková a hudbu vybral Slavomír Hořínka.

2,5 milionu návštěvníků se sice obdivovalo exponátům zemské jubilejní výstavy v roce 1891, ale chtělo se také bavit. A tak tu nechybělo velké množství atrakcí. Největší s přídechem senzace tvořily balóny. V Praze se sice první objevili již při korunovaci Leopolda II. Balóny pak nechyběly na žádné výstavě, ale poslední čtvrtstoletí nic. Žádný balon, snad až nyní. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Němce Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, takzvaný balon captive, jak se to dělávalo již při dřívějších výstavách. Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebohý balon s logem minerální

Vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec. A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balónů páně Godardovi a Surcoufovi. Nejprve se dostavil Edouard Surcouf s balonem Godard, aby 23. července vystoupil před zvědavým a poněkud nedůvěřivým obecenstvem, které do posledního místečka zaplnilo balonovou arénu. Vše si sám k plavbě připravil, o 5. hodině začal stoupat a stoje ve svém koši uklánil se dvorně na všechny strany a mával bělo-červeným praporečkem, kterýž mu byl před jízdou podán. Po hodinovém letu nad Prahou přistál nedaleko Michle a novináři o něm napsali, že přišel a zvítězil. Surcoufovy poklidné lety byly jen pouhým předkrmem pro vyznavače balonového létání, protože záhy dorazil do Prahy skutečný mistr umění vzduchoplaveckého či větroplaveckého Louis Godard s balonem Victor Hugo. Z životopisné črty výstavního listu Praha se dovídáme, že se narodil v roce 1858 jako syn slavného otce téhož jména, jenž svými znamenitými pracemi v oboru větroplavby se proslavil. Sestrojil největší balon toho času, Le Géant, a podnikal odvážné plavby. Syn létal s otcem od mládí a vydal se v jeho šlépějích. Godard imponoval Vilímkovi jistě nejen svým šarmem, chladnokrevností a svými vzduchoplaveckými schopnostmi, ale určitě i tím, že oba společně kráčeli v rodinných šlépějích. Tisk se jeho osoby ihned zmocnil a napsal, že tento krásný muž prostřední postavy, plný čilosti a elegance, obdařen chladnokrevností i neochabující ducha přítomností, jest jedním z těch, kteří zvykli často hleděti nejvyššímu nebezpečí do očí. Nevydejte se s takovým člověkem vstříc dobrodružství. Vždyť Godard létal s balonem po celé Evropě, před královskými dvory i se Sarah Bernhardtovou, cvičil s ním armádu, producíroval se na výstavách, často unikl smrti a všude měl pronikavý úspěch. Prostě byl mistrem ve svém oboru a pánem svého balónu. A tak pražská vzduchoplavecká škola jeho příchodem dosáhla svého vrcholu. Létala jak v upoutaném balonu nad výstaviště, tak v krátkých výletech za Prahu, ale i k Pardubicím či až do Saska. Výlety s balonem sledovali velocipedisté, lidé v kočárech a především parta nadšenců, k nimž patřil jak nakladatel Vilímek, tak i Viktor Oliva a zejména pražská bohéma. V srpnu sice i jeho potkala nehoda, ale přes četné šrámy na balonu, střechách a pražských komínech Godard se Surcoufem rychle obnovili balon i plavby. Louise Godarda s gaskoňským knírem, šlachovitou postavou, aristokratický typ moderního sportovce, jen se pohybuje s přirozenou elegancí mezi automobilisty, cyklisty i společenskou smetánkou,
přímo zbožňovala většina českých žen a dívek. Ludvík Souček ho výstižně nazývá, neboť dobové portréty to potvrzují, vzdušným závodníkem, když to přízemnější Sirkův je mu vzdušným taxíkářem. V závěru výstavních dní ho ještě doplnil Francouz Topin s padákem. Nejenže tak vytvořili trio skvělých sportovců, ale společně uspořádali vzdušní ohňostroj a podnikali další plavby, takže výstavní vzduchoplavba dosáhla nejvyššího stupně půvabu. V září pak Godard Vilímka vyvezl na nejvýš zajímavou a špásovnou projížďku vzduchem nad střechami matičky Prahy. V neděli 18. října se definitivně uzavřely brány výstaviště, kde se podle současníků spojily praktické zájmy s vědními a duchovními, aby přinesly ovoce úspěchu pro budoucnost. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny. Stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců nechal unést představou nočního výletu balonem. Nechme však vypravovat samotného hrdinu, onen příběh dobrodružné plavby, jenž už pro budoucí časy nebude mít v seriózním nakladatelském životě žádného opakování.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovat nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá. Netajil se tím, že pro noční plavbu potřeboval by přítěže ještě jednou tolik, než jsme měli, a že dnes, co máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu, jakou podnikával z balonové arény do Košíř nebo do Troje, a nikoli v pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. S malým balonem Louis Godard, kde letěl jediný větroplavec, brával 50 až 60 kilogramů a s balonem velikým Victor Hugo brával 100 až 110 kilogramů pro kratší plavbu denní, kdežto my měli pouze celkem 80 kilogramů přítěže.
Pod dojmem prvního vzrušení nepozorovali jsme ani, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla nad samou zemí. A jak by taky ne? Vždyť brázdili jsme mlhy a hustá choulící se mračna, v nichž balón záhy nasákl vlhkem, jímž znatelně přibíral na váze. Následek toho začal se jevit již za čtvrt hodiny po odletu. Balon počal rapidně klesat. Chtě nechtě s kyselým obličejem podal jsem na vyzvání Godardovo pytel s pískem, který on začal s velikou pozorností a pomalu odsypávati, a to po docela nepatrných troškách, jen aby se udržel stále ve stejné výši. Já pak dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých měl jsem bedlivě pozorovati, zda klesáme či stoupáme, nebo udržujeme-li se ve stejné výši. Bohužel, klesali jsme stále. Neúprosně stále, takže celý čtvrtý pytel byl ve čtvrt hodině obětován. Týž osud stihl v druhé čtvrt hodině pytel třetí a v dalších 10 minutách odsypána i polovička pytle druhého. Nyní nalezali jsme se v kritickém okamžiku. Více odsypávati nebylo možno. Měli jsme v tu chvíli pouze půl druhého pytle, což je tolik jako 30 kilogramů přítěže, to je daleko méně, nežli je zapotřebí pro případ rychlejšího, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se nám v dáli objevil říp. Pluli jsme zvolna směrem k němu a tak nízko, že se nám chvílemi zdálo, že balon nevyhnutelně narazí o jeho tvrdé boky. Balon, již námi dost zatížený a nasáklý vlhkem hustých mlh, více a více nížil se k zemi. Pohybovali jsme se sotva znatelně kupředu, za to jsme ale mohli určitě pozorovat, byť volné, přece stálé klesání. Blížili jsme se právě po čtvrté k Vltavě. Není jiné pomoci, pravil Godard. Nechcete-li dolů, musíme vyhodit i přítěž jinou. Jest sice dražší, ale jinak to nejde. A ten ukrutný muž vzal, o krvácejte srdce útrpná, vzal láhev šampaňského plnou zapečetěnou láhev, naklonil se daleko z koše a šampaňské, to výborné ohnivé šampaňské, potácelo se mezi nebem a zemí a obloukem se sneslo dolů do vltavských vln. Poslouchali jsme tiše, uslyšíme-li dopadnutí, a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Věčná tě škoda, ušlechtilý ohnivý moku, který jsi tak bídně našel hrob, tebe nehodný. A mezi tím, co se naše srdce svírala pochopitelnou lítostí, vzal Godard láhev druhou a třetí a čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že laskavý posluchač cítí s námi a děkuji mu ze srdce za ten přátelský soucit. A polovička výtečně zásobeného sklepu páně Novotného padla za oběť nenasytným vodám Vltavy. Ach, co ta stříbropěná Vltava natropila už nenahraditelné škody. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se museli dívat na Godardovo vandalské řádění a ještě mu býti nápomocnými podáváním lahví. Byli jsme, jak jsem již výše pověděl, uchystáni na cestu dlouhou a dalekou a nevěděli jsme, kde a v jakém opuštěném kraji přistaneme, a proto není divu, že jsme se zásobili dostatečně proviantem. A nyní vlhké ovzduší, do nějž balon veplul, připravilo nás skoro o všechny tyto poklady a všechnu naději na výtečné snídání. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co mi starostlivá paní Menhartová do ubrousku zabalila, letělo za ním, až na skrovné trosky.
Jež Godard, který se nad námi ustrnul, zpět zanechal pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, jemuž se poněkud ulehčilo, vystoupil sice, ale natrvalé udržení se ve výši či další plavbu nebylo již ani pomyšlení. Srdce nás ještě bolelo pro všechnu tu drahou přítěž, kterou nám Godard vyházel, když jsem z jeho úst uslyšel novou Jobovu zvěst. Připravte společnost na to, že za půl hodiny sestoupíme. Že tímto upozorněním nikdo z nás nebyl nadšen, netřeba tuším podotýkati. Zmínil jsem se výše o tom, jak jsem oklamal Godára tím, že jsem bez jeho vědomí propašoval pod svrchníkem zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si chvílemi, jak to v dosti těsném koši bylo jen možno, a i teď, když Godard oznámením blízkého sestupu veškeré nám ještě chované naděje rázem rozptýlil, klesl jsem na ní malomyslně. To bylo velmi neopatrné. Godard spozoroval můj pohyb, jeho orlý zrak se podíval na stoličku, zase na mne, a kapitán Viktora Higa promluvil se svým neodolatelným a známým úsměvem. Mladý pane, vstaňte trochu. Poslechl jsem a mé oči viděli novou zkázu. Praktická židle vzala za své a bídně ukončila své trvání. Obětovala se za nás. Godard odtrhl z ní nejprve popruh, potom zničil celou její konstrukci, jednotlivé části odlámal a ty ještě rozkouskoval, pokud se dalo. Pak mu židli házel dolů po kouscích a její jednotlivé části rozmetal do všech úhlů světa. Tak jsem oželel i svoji židli. Dobře, že do balonu není možno vzít celou garnituru. Godard by ji také vyházel. Toto lehkomyslné rušení držby prováděl náš rozmilý kapitán mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. Kolem něhož jsme se sem tam točili, nemohouce se dostat z místa. Chtěl se tak dostat do větší výše, aby mohl přeplout přes říp, kdyby nás snad náhodou uchvátil proud přímo proti kapličce. To se mu také, dík mé stoličce, tedy vlastně dík mně, podařilo a my stoupli do výše asi 500 metrů, odkud skýtal se nám rozkošný rozhled, zejména k severozápadu a k severu na Litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly a v jasné noci se markantně kreslily vrchy Ostrý a Milešovka. V pozadí pak bylo znát i v mlhách zatažené Rudohoří. Jakkoliv byl rozhled pouze jednostranný, k východu a severovýchodu bylo vše v mlhách a k nerozeznání, byli jsme tou panorámou okouzleni. A zapomínajíce na věci příští, stáli jsme mlčky, pohrouženi v obdivu. Dlouho jsme se však tomu divadlu netěšili. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu. A již nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Však co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, stává se nám nejasnou a stále více a více zahaluje se závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město dle všeho Roudnice, jež ještě před minutou jsme zřetelně viděli, sotva rozeznáváme a v malé chvíli se nám ztrácí úplně. Teprve teď se s úžasem ohlížíme na všechny strany, abychom seznali příčinu toho úkazu. Jaké však bylo naše překvapení? Pluli jsme v té chvíli již pravým mořem oblačným. Měli jsme týž pocit, jako by koš, v němž jsme se nalézali, brázdil si cestu šumícími spoustami vod.
Bylo nám stejně, jako bychom v osamělé lodičce pluli kdesi nekonečným širokým oceánem. Země zmizela nám z očí úplně. Ani po nejmenším světélku, ani po sebe nepatrnější známce života nebylo tam dole na zemi památky. Husté mlhy zakrývaly nám každý pohled dolů. Vysoko, vysoko nad námi svítil bledý jasný měsíc a probleskovaly zářící chvějící se hvězdy. Bezprostředně nad námi tměla se veliká koule balonu a těsně pod námi všude jen mlhy, mlhy, nekonečné, neprozírné mlhy, nic než choulící se tmavá, zdánlivě neprostupná, vlhkem prosycená oblaka. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku a která, když k nám z toho ticha doletěla, zanechala v nás všech zvláštní, skoro teskný pocit osamělosti.

Namáhali jsme se díváním, kde bychom na zemi postřehli světla. Podařilo se nám to chvílemi, když se oblaka tu a tam poněkud rozestoupla. Jako bludička žlutavě mdle a mlhavě zaplálo sem tam osamělé světlo, za kterým se ihned zavřely nové a nové mlhy. Byl silný, neobyčejně prudký vítr, který nás hnal s velikou rychlostí. Godár vyhodil z koše lano a přichystal si provaz vedoucí k hořenímu ventilu. Byl hotov okamžitě přistáti, kde by se mlhy alespoň na chvíli rozestoupily, abychom s určitostí viděli, kam se snášíme. Všichni měli jsme pak nařízeno co nejbedlivěji pozor dáti a ihned jej upozorniti, jakmile protrhanými mračny uzříme zemi. Ale mlhy se nerozestupovaly. Jen chvílemi zakmitlo nám dole matné světélko a dorážel k nám hukot a šum řeky a pískot křižujících se vlaků, jejichž sousedství jsme při svém sestupu mohli nejméně potřebovat. Přesto vše byli jsme stále uchystáni, abychom se každým okamžením mohli na kapitánův povel zavěsit na šňůru vedoucí k ventilu. Ale jako naschvál stávaly se mlhy každým okamžením hustšími a hustšími. Godár v ruce maje poslední pytel s pískem stál v rohu koše a upíral zrak před sebe. Řekl bych, že se jako ostříž díval po příhodném místečku, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. Leč mezi tím balon letěl dál a dál. Hle, tam před námi se kupí a roste něco jako hora a my jsme s běsilou rychlostí hnáni přímo k ní. Již narazíme, již jsme u ní, teď se ozve strašlivý prudký náraz, teď. A v tom se hora rozestoupí, ucítíme nepříjemné vlhko, jsme v oblaku. A zase ten šílený let a znovu chmuří se před námi oblaka. Někdy jsme skutečně nevěděli, je-li to hora či mrak, k čemu střemhlav se řítíme. Zdálo se nám, že každou chvíli ucítíme děsný náraz naší loďky otmící se skálu. Godár své pózy neměnil. Stál připraven, aby v rozhodném okamžení, odsypav poslední přítěž, vznesl se nad ty zdánlivé skály, na něž myslili jsme již, že narazíme. A tak jsme letěli dále. Byli jsme ve výši jen asi 300 metrů, když pojednou začal vátit stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší než ten předešlý. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy i páry zmizely. Dle běžného orientování jsme byli nad Českou Lípou a nový vítr nás hnal k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Když se balon ocitl v poněkud zvýšené temperatuře, vůčihledně osychal a ponenáhlu stoupal. Mohli jsme se tedy odvážit i dále. Dívali jsme se dolů, jak pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady, stromy a pláně. Mihnutím okamněnila se scenérie a vždy nové a nové jevilo se nám panoráma. V tu chvíli octli jsme se nad Českým Švýcarskem a letěli nad Binsdorfskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu. Jehož vyhlídková věž vypadala při magickém měsíčném osvětlení téměř příšerně. V divokém letu, stále 90 až 95 km v hodině, blížili jsme se k hranicím, v jejichž nekonečných lesích, horách a skalních soutěskách se stoupiti pokládali jsme při rychlosti našeho letu za nebezpečné, pokud jsme nechtěli vydat balon a sebe v šanc všem možným nehodám. Uhřenska jsme překročili znovu Labe a tím také saské hranice.
Libovali jsme si velice, že nám neprohlíželi ani zavazadla naše, ani že nežádali průkazních listin. Godard se pak vyšvihl se známou nám všem lehkostí do hořejšího Lanoví a zde připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku, francouzskou trikolóru. Rozeznávali jsme pod sebou vše. Okouzleni přehlíželi jsme čarokrásné partie saského Švýcarska. Partie neskonale krásné, pohled to ze všeho, co jsme cestou viděli zajímavého, nejpůvabnější a nejzajímavější. Minuli jsme Žandov a blízký králův kámen a letěli jsme dále nad nesčetnými vodopády, lesy a přepodivnými skalními útvary. Na báječnou tu scenérii krajiny tak romantické a malebné, na všechny ty hučící vodopády a tichá jezírka umístěná mezi černými skalami, na celý ten pohled z výše do všech těch krás a půvabů přírody není možné zapomenouti. Jak šipka letěl balon nad krajinou a objevovaly se nám nové a nové divy. Rychlost, s jakou jsme tu pluli, obnášela 90 až 95 kilometrů za hodinu, tedy nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak, jehož největší rekord v Rakousku počítá se na 60 až 70 kilometrů za hodinu. Tu a tam viděli jsme hluboko v lesích zastrčené, osamělé myslivny a z lesů zaznívalo k nám nahoru krákání a pronikavý skřek vran. Divné a nesympatické zvuky v tichu, které nás ze všech stran obklopovalo, působily na nás chvílemi takřka příšerně. A i tyto zvuky zmizely za námi a dole jen zdlouha a zhluboka hučely a šuměly temné, nedohledné lesy. A my nad nimi dále a dále byli jsme hnáni šílenou rychlostí, pod námi se střídaly lesy, řeky a potoky, které se zbíhaly a ústily do řek větších. A zase půda drsná, nekultivovaná, beze stopy lidské práce a znovu širá, opuštěná pláň a zase les a voda a les. V tom spatřili jsme zdáli obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli domnívali jsme se, že neštěstí navštívilo nějaký veliký dvůr. Když pak přiletěli jsme blíže a letěli přímo nad ohněm, seznali jsme, že to velikolepá továrna obrovských rozměrů, buď nějaká továrna na porcelán, nebo železárna, nebo hutě. Z jícnů bezpočetných komínů vystupovaly a šlehaly ohnivé jazyky, jako v noci bývá viděti nad komínem smíchovské porcelánky. Tomu pohledu jsme se však dlouho netěšili, neboť při rychlosti, jakou jsme stále letěli, zmizel nám dřív, než jsme se nadáli z očí a my blížili se k poněkud obydlenějšímu kraji. Zde chtěli jsme sestoupiti. Dávali jsme pronikavé signály trubkou vždy, jakmile jsme se blížili k nějaké dědině nebo samotě, neboť na sestup bez lidské pomoci nebylo při panujícím větru ani pomyšlení. Ale dříve, než lidé ze stavení vyběhli, byli jsme my již daleko za dědinou a mimo dosah lidských rukou. A tak to šlo dále a dále přes vrchy, přes údolí a lesy. Vítr, který nás hnal kupředu, burácel a zmítal vrcholky stromů a šumění nekonečných těl lesů doléhalo k nám jako hukot blížící se bouře. V tom závratném letu jsme se snažili rozeznat i dole na vodách, na rybnících i potocích stíny stromů, jichž vrcholky zmítaly se pod nárazy větru. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říci, kolik proudů, tolik rychlostí. O tomto zajímavém úkaze přesvědčil nás Godard velmi prostým a nanejvýš názorným způsobem. Vyhodil v kuli zbalený kus papíru
A my jsme mohli nyní jasně pozorovat, jak ta papírová koule, nesoucí se k zemi, tu zůstávala pozadu za naším balónem, tu zase přeletěla balón o 10 až 20 metrů, tu opět držela sebou krok, zkrátka dle toho, jakým proudem vzduchovým právě poletovala, tu rychlost i hned za sebe brala. Za Žandovem jsme změnili směr na novo, tentokrát čistě na sever. Vlevo na obzoru v dálce jsme viděli záplavu bílého elektrického světla. Byly to Drážďany. Zatím se noc úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Nyní jsme letěli již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godárovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, že nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup. Godár na to s úsměvem odvětil. Můj milý, vy máte z pekla štěstí. Vězte, že co právě teď proděláváme, přihází se aeronautům málokdy. A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že Země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, byl-li den hodně teplý, teplotu slunce do sebe a vyzařuje ji zpět mezi 2. až 5. hodinou raní. A tak děl se s naším balonem ten pozoruhodný úkaz, že Země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš stále vyhřívala a nedopustila, aby týž klesl níže. Godár, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknout i dalekou cestu, stal se najednou veselým až vytorným. Půjde-li to tak dále, nespadneme před východem slunce a potrvá-li vítr, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické slanečky. Netřeba podotýkat, že tato vyhlídka v nás vyvolala nadšení a že provolali jsme té hodné kouli zemské, která to s námi myslila tak dobře, hřímavé sláva. Na sestup jsme teď více nemyslili. Za to ale pomýšleli jsme, co bychom prováděli, abychom si ony 3 hodiny, jež nás od východu slunce dělili, ukrátili a zpříjemnili. Jednalo-li se o žert a zábavu, měl Godár vždy nějakou čertovinu po ruce, tak i tentokrát. Vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Jaký účel těch poplašných tónů? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám brzy. Blížili jsme se k nějaké větší vesnici, kterou špané Godár celou zburcoval. Viděli jsme najednou, jak z každého stavení vybíhali lidé. Podle bílé barvy, která v jejich ustrojení převládala, byli ti lidé v úborech nejprimitivnějších. Vidouce nás počali zděšeně sem tam pobíhati a pokřikovati. Bůh ví, za jaké zjevení či strašidelný úkaz nás ti dobří lidé měli. Že by byli již někdy balon v zastrčených svých samotách viděli, velice pochybuji. Abychom je nenechali v domnění, že to zjev nadpřirozený a nadzemský, volali jsme na ně unisono v jejich mateřštině, seč nám hlas stačil. Vstávejte, lenoši, den se blíží! Že nám asi za toto upozornění na blízké svítání nepoděkovali, je jisto. V jakých vybraných slovech ale tak učinili, nemohli jsme rozeznati. Vzdalovali jsme se rychle a tak slyšeli jsme jenom směsici různých hlasů volajících něco, čemu jsme více nerozuměli.

Cestou jsme slyšeli také zvonění, které ještě nemohlo být klekáním, protože bylo teprve 3:45. Zář ohně také nebylo vidět a tak jsme snad právem soudili, že vyzvánění to platí našemu balonu, který svým zjevem na jasné obloze postrašil obezřetného občana, jenž pak na nás takto upozornil své spící bližní. Tak přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde nás očekávalo divadlo, na něž nikdo z účastníků do smrti nezapomene. V dáli se nám ohlásil nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ se pojednou vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči snad není výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčků a zlatě a rudě a bůh ví jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé vzduchové moře, zatímco země pod námi byla ještě ponořena v hluboký spánek. A pojednou počala se celá obloha víc a více zardívat. Jakoby zlatý prach naházel na ně, zachvěly se všechny ty červánky. Tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jakoby již měl z toho chvění, z toho

zlatasté červeně trysknouti plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívajíce se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to fráze, řeknuli, že na takový obraz a na takovou chvíli není možno nikdy zapomenouti. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on. Dávejte pozor na slunce, řekl. Jakmile se objeví první direktní paprsek, musíme i hned dolů, ať to kdekoliv. Nahoru se odvážiti za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4000 až 5000 metrů, což vzhledem k té nepatrné přítěži, jakou máme, v tu chvíli jsme měli jen 20 kilogramů, nesmíme se odvážiti, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý by byl i spád, který bychom nemohli 20 kilogramy přítěže nikterak zmírniti a dopadnutí k zemi by bylo hrozné. V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá, ve zlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy se slunce samo majestátně ukáže, není daleko. Okamžik ten byl dosti kritický. Nalezali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na ten nehostinný kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Odhadli jsme jich snad k 50. A co nejhoršího? Vše ostatní, co nebylo lesem, bylo ještě nevýhodnější. Zrádné bařiny, kde na přistání nebylo lze ani pomysliti, kde sestup vůbec nebyl možný, pokud jsme se nechtěli vydat v nebezpečí, že bychom se sice do bahna dostali, ne však z něho. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké, močálovité půdy, kam lidská noha nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Snesti se na vrcholky stromů rovněž nebylo možno. A tak se přiznávám, že jsme se od Sprévaldu přes jezero Švilungze až ke Grosricu, kde jsme se poprvé snesli, nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by bylo možno přistát bez nebezpečí. V té chvíli jsme měli dvojí věc na vybranou. Buď snesti se na močál, na les, na jezero a ponechati náhodě, zachytili se někde kotva a nebude-li nás spola vyprázněný balon přece ještě vláčeti dále, anebo zůstati ještě nahoře, kde kynula nám naděje vystoupiti do závratné výše 4000 až 5000 metrů. Osud nebožky Kisibelky se velmi nepříjemně osvěžil v naší paměti. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. To jsme měli na vybranou. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout vše. A první paprsek se už prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým hořícím chvějícím se zlatem. Slunce! Zvolali jsme jako jedněmi ústy. Slunci se však nepodařilo zastihnouti nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezi tím, co dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Grosrýcu, blízko Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které od roudnice bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest. Nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Sotva se koš dotkl země, balon se zlehka snesl. Byli jsme opět na zemi.
Za každého z nás vstoupili do koše dva lidé ze zástupu. A teprve, když byl balon dostatečně zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu. Nevím, jestli se nám to jenom zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu neslyšeli. Za koho nás měli, Bůh ví. Dorozumívali jsme se s nimi německy, ale dohodnout se s těmi Němci němčinou, to byl kus perné práce. Člověk měl by nejdříve absolvovat kurz v ústavu pro hluchoněmé, aby pak mluvil rukama. Koš byl sice německými sedláky, které Godard systematicky nazýval Le Schwab, dostatečně obtěžkán, přesto jsme ale z opatrnosti přivázali balon ku dvěma stromům vysázeným podél silnice. Také jsme znovu naplnili všechny čtyři pytle pískem. A mimo to dal Godard nabrati do plachty, do níž při skládání balonu ukládá síťový, hromadu hlíny a písku, jež uložil taktéž na dno loďky. Opatrnost matka moudrosti, podotkl s úsměvem. Co kdyby v tu chvíli přeběhl zajíc a šváby nám z koše vyskákali, aby si chytili pečínku? Co bychom si tu pak počali bez naší ekipáže? Když byl balon takto dvojnásob zabezpečen, vyzval nás Godard k malé procházce po silnici. Daleko jsme se ale od balonu nevzdálili, promenujíce stále v bezprostřední jeho blízkosti, abychom mohli být i hned po ruce, kdyby se snad zvedal ostřejší vítr nebo se přihodilo cokoliv jiného. Na této procházce učinil nám Godard s vážným obličejem následující smutné sdělení, jež nás opravdu všechny zarmoutilo. Buď musí jeden z cestujících zde vystoupiti a pokračovati v jízdě drahou, aneb, kdyby se k tomu nikdo nechtěl obětovat, musíme zde cestu ukončit vůbec. Balon od prvopočátku zatěžkán více, nežli chudák mohl unésti, ztratil při sestupu ještě tolik plynu, že by nás všechny čtyři nemohl dále nésti. A to tím spíše, jelikož musíme vzhledem k nastávajícímu jistému vysokému vzlétnutí vzít sebou přítěže daleko více, než jsme měli při sestoupení. Naše srdnatá spolucestovatelka nechtěla o vystoupení ani slyšet. Jakkoliv Godard upozorňoval, že vzhledem k stále víc a více se vzmáhajícímu větru nebude příští slétnutí tak snadné a příjemné, jako bylo toto, a že nebezpečí není vyloučeno. Po rozhodném jejím já jedu dále, nezbylo než rozhodnutí mezi námi třemi, kdo zůstane na pevné zemi. Navrhoval jsem nezištně, aby zpět zůstal Godard. Najezdil se již dosti a také pohled na moře z balonu není mu neznámý, vždyť jednou v Itálii do něho dokonce spadl. Uvoloval jsem se, že jako jeho sekond dovedu balon i s cestujícími v některý bezpečný přístav na Baltu. Nehledě ani k tomu, že jsem již jako hoch jevil neobyčejnou lásku k balonkům, arci jen k těm šestákovým na niti. Prodělal jsem přece za dobu výstavy celý suchoplavecký kurz a vydal také Vaňkův spis Plavba vzduchem, takže tomu přece také musím trochu rozumět. Všechny moje důvody, jež jsem uváděl s výmluvností a přesvědčivostí advokátskou, nepohnuli mé zbabělé spolucestující, aby mi svěřili své tělesné schránky. Byl jsem tím dohlouby duše uražen a do smrti jim nezapomenu nedůvěru, kterou mi takto projevili. Však ani Godard nechtěl mi Iga svěřiti. Proč? Nepochopil jsem a nevím to ani dnes. A zůstane mi to snad provždy hádankou. Začali jsme se hašteřiti, kdo vystoupí. Nikdo nechtěl ustoupit, až konečně Godard učinil tomu přítrž. Ne, ne, moji milí, tak to nejde. A abyste neměli jeden druhému co vyčítati, budete losovat. A na koho los padne, musí se bez odmlouvání podvoliti. Nebo začnu i hned vypouštět plyn a nepojedeme vůbec nikam. To pomohlo.
Už jsme ani nemukali. Godard vytáhl zlatník a vyhodil jej vysoko nad naše hlavy. Hlava, vzkřikl jsem já. Orel, zvolal pan Novotný. Snad ani když tahali na výstavě z bubnu hlavní trefu, neměli majitele losů kolem osudí stojící takové třesení a nebyli v takovém rozčilení jako my v tuto chvíli. S nedočkavostí očekávali jsme víru Godárův, který pro jednoho z nás měl se státi osudným. Hlava! Zaznělo mi v tom jako nebeská hudba v uších a již jsem objímal Godára, že tak šťastně peníz vyhodil. Štěstěna mi tentokrát v skutku přála. Snad chtěla nahradit, čím se na mě v lotince prohřešila. Přítel Novotný, jakkoliv s bolným srdcem, oddal se přece s tichou rezignací neúprosnému osudu. Obětoval se nám šťastnějším. Ujednáno, že sejdeme se v Berlíně v hotelu Kaiserhof, ať spadneme kdekoliv, výjimaje, že bychom sletěli do moře. Když jsme takto skončili válečnou poradu, vrátili jsme se k našemu balonu, který se mezitím vyhříval na sluníčku. Při sestupu poněkud zvraštělý nabil zahřátím plynu opět tak plných forem, jako měl při odletu z balonové arény. Nikde ani té nejmenší vrásky, ani toho nejmenšího záhybu. Jaký div způsobilo to sluníčko v necelé půl hodině. Snad ani plynárna nebyla by nám dodala v té době tolik potřebného plynu.

Když jsme odvázali balon od stromu, rozloučili jsme se s nešťastným panem Novotným a my tři šťastlivci, paní Novotná, Godár a já, vlezli jsme do loďky, děkujíce poníženě pánům Švábům za jejich pomoc. Takové díky ale oni nepřijali, nýbrž velmi rozhodně nastavili ruce a výmluvně se na nás dívali. Najednou někdo ze zástupu pronesl slovo Tringelt, kteréžto podstatné jméno těší se u nich patrně veliké oblibě a sympatii, poněvadž je opakoval kdekdo. To bylo jediné slovo, kterému jsme z jejich mateřštiny zřetelně rozuměli. Ostatně, abychom nebyli v nejmenší pochybnosti, bylo to slovo provázeno znázorňujícími a vysvětlujícími gesty a natahováním rukou, a to nejenom u těch, kteří drželi za okraj koše a byli dříve v koši s balastem, zač by si spropitné snad zasloužili, ale i u těch, kteří by si ochotně nechali platit za to, že poprvé v životě viděli balon. I jedno dítě, které matka držela na ruce, chtělo na nás Tringelt. Tu ovšem měl bych odvolat ti, co jsem dříve řekl o jejich nechápavosti, neboť najednou byli chápaví až ku podivu. Chtěl jsem již vytahovat i tobolku, abych nejdotěrnější z nich za trochu té pomoci již nám poskytli uspokojil, Godár ale na mne mrknul a šeptem pronesl Attend, je vais leur jouer un tour. Poté vytáhl sám tobolku, ukázal ji čekajícím, poklepal na ní a pravil Portmoné, oui, oui, portmoné. Kdyby i výrazu portmoné nebyli rozuměli, pochopili jistě, že jsou to peníze. Upokojili se a čekali s nataženýma rukama. Godár mezi tím pilně pracoval dále. Vtáhl do koše jak lano záchytné, tak i lano s kotvou a vůbec vše, co z koše jenom dolů viselo. Začal jsem chápat jeho úmysl. Na Godardovo vyzvání vysvětlil jsem těm, kteří drželi za okraj koše, že mají pozvednout ruce na zkoušku, abychom viděli, není-li balon příliš těžký a má-li dost síly znovu se vznést. Milí Šváby, jichž tímto prosím za odpuštění, že pro krátkost času nemohli jsme se s každým zvláště rozloučiti, nadzdvihli dobrosrdečně ruce a balon jako šipka byl s námi ve výši, kam zaléhalo za námi velmi procítěné nadávání lidiček, s nimiž rozloučili jsme se z výše máváním klobouků a srdečným zaplať pán Bůh. Godard pak, aby jemu tak drahé a milé Němce ještě více pozlobil, ukazoval jim znovu svoji tobolku a volal se smíchem Portmoné, oui, oui, portmoné, et à moi. Jak se vedlo nešťastnému příteli Novotnému, zda musel za nás zaplatit, nevím. On se tím alespoň nechce chlubit. Myslím ale, že zapírá. Viktor Hugo, roztaženým plynem naplněný a lehčí o 70 kilogramů, jež reprezentoval pan Novotný, vzlétnul s námi s ohromnou rychlostí. Podíval jsem se na barometr a s údivem jsem pozoroval, jak jeho rafie báječně ubíhá. Nestačil jsem téměř ani hlásit. V mžiku, co by napočítal do 10, byli jsme ve výši 500 metrů. Odtud to šlo stále výše a výše 600, 800, 1500, 2000, 2300, 2500, 2560. Zde se rafie, která se ke konci již pohybovala pomalu, zastavila úplně. Celý výstup do této závratné výše netrval déle než 8 minut, což se rovná rychlosti vzletu skoro 400 metrů za minutu. Kdyby bylo možno pohybovat se takovou rychlostí vytahovadlem, myslím, že by to člověk odstonal silnou nervózou a Bůh ví čím jiným. My v balonu bychom však o tomto rapidním vzletu ani nevěděli, kdyby nás o tom nepoučoval jak barometr, tak i krajina, která se stávala stále miniaturnější, takže domy blízkého místa Milrose zdály se nám býti malounkými drobnými domečky, jaké mají dítky ku hraní. A zpréva, nad kterou jsme asi v tu chvíli letěli, byla uzoučká jako slabý lesní potůček.
Avšak nejenom barometr a kraj, ale i balon označil, že se nalézáme ve veliké výši. Ucítili jsme pojednou prudký pronikavý zápach plynu a podivné syčení, jež pocházelo od plynu, unikajícího dolním samočinným ventilem. Tím upozorněni pohledli jsme na balon a div jsme nevzkřikli. Síťový zařezávalo se hluboko do balonu, takže ten úplně pozbyl svojí úhlednosti a rovnosti a činil po celém povrchu bezpočetné pufny. Plyn v balonu, zahříván sluníčkem, které na nás vysílalo své žhavé paprsky, rozpínal se stále více a více a jelikož jsme se nacházeli ve vyšší atmosféře, kde je tlak okolního vzduchu menší než při zemi, protlačoval plyn obal balonový síťovým, až se bylo úzko podívat. Vypadal opravdu jako sešněrovaný. Vzpomínka na nebožku Kysibelku nám znova přišla na mysl. Jak se každý pamatuje, právě toto přílišné rozpětí plynu bylo u té nešťastnice příčinou katastrofy. Jediný rozdíl mezi ní a námi byl ten, že my jsme před naším odjezdem nezalepili ventily lepem, aby se nemohli otevírat jako mistr Wolf. Nýbrž naopak oba pečlivě vyzkoušeli, zda správně funkcionují. A pak, že Igo byl ze znamenitého dynamometrem vyzkoušeného hedvábí, kdežto Kysibelka byla z nejlevnějšího kalika. A konečně, že my jsme měli sebou v loďce nejlepšího aeronauta dnešní doby, kdežto v Kysibelce byli pouzí pomáči, jakých Godard upotřeboval k převěšování pytlíků. Sedět tak v Kysibelce byli bychom se již asi dávno poroučeli dolů. Přiznávám se, že vzdor neomezené důvěře v umění a vědomosti Godardovi, vzdor naprosté důvěře ve Viktora Iga, který se již tolikrát předtím statečně osvědčil, naše postavení nebylo v té chvíli nejpříjemnější a závidění nejhodnější. A mimo to značně ucházející plyn stával se nesnesitelným. Myslím, že Godard sám uznával, že v nižších vrstvách nám bude lépe a to tím spíše, že chtěli jsme něco posnídat i z trošků, jež jsme před řípem zachránili. Zatáhl silně zahořejší ventil a účinek bylo znát okamžitě. Dolejší ventil se uzavřel. K prasknutí nadmutý balon na sebe počal brát znovu kulovitou podobu. Síťový, ještě před chvílí hluboko do těla Viktora Iga zařezané, se uvolnilo a volně přiléhalo k balonu. Taktéž i barometr jevil účinky tohoto manévru. Ve dvou minutách sklesli jsme na 2000 metrů, v kteréž výši jsme se pak stále drželi až do spadnutí. Je pravda, že když se sluníčko schovalo za některý z četných mráčků a tím způsobilo ochlazení plynu, klesli jsme i pod tuto výši. Vždy jsme se ale zase vyšvihli, jakmile se slunko opět ukázalo a náš balon zahřálo. Tato hra sluníčka s naším balonem jako s nějakým míčem byla velmi zajímavá a značně nás bavila. Snad se tak dělo schválně, abychom neměli dlouhou chvíli, neboť naše další plavba za dne nedala se, co do zajímavosti, ani zdáli porovnati k nádherné, právě prožité plavbě noční. Nejdříve jsme tedy pojedli zbytky masa, jež nám Godard milostivě v noci ponechal, a k tomu pili poslední dvě láhve šampaňského, jež nevypila Vltava. Poté upravili jsme jako slušní lidé svoji toaletu. Učesali jsme se, okartáčovali, umyli se. Umyli se? Pomyslí si pozorný posluchač. Teď tě máme při lži. Přece snad nechceš nám namluvit, že Godard ve Viktoru Igovi měl zařízený vodovod. No to ne, však jsme se také nemili obyčejnou vodou, jako obyčejní pozemšťané tam dole na té bídné zemi. My k tomu vzali šampaňské. Dvě láhve vypít ráno na lačný žaludek bylo nebezpečné. Pít jsme tedy mnoho nemohli a nechtěli. Láhve pak měli jsme mít po snídani připraveny k vyhození. K vyhození? Proč? Vždyť pluli jsme ve výši 2000 metrů a měli jsme v tu chvíli ještě 3 pytle přítěže. Proč bychom měli opakovat nemilosrdné řádění před řípem?
Godard se usmál a mlčky ukázal na nebe. Spatřili jsme veliký mrak, který se stále více a více blížil slunci, jež se v krátkosti za hustou tuto clonu úplně schovalo. Sotva se tak stalo, nastalo rychlé klesání, jemuž jsme nakrátko učinili přítrž odsypáním celého třetího pytle. Uznávali jsme nyní sami, bude-li s námi sluníčko hrát ještě několikrát takto naschovávanou, že nám naše dva zbývající pytle nestačí a že bude nutno sáhnout k jiné přítěži, jako jsou kabáty, kalhoty, boty, kukátka a tak dále, zkrátka vše, co má nějakou váhu, jinakže se k moři asi nedostaneme. Tím spíše jsme uposlechli Godardova vyzvání, abychom se dříve, než šampaňské vyhodíme, jim aspoň umyli. Neboť jsme měli ruce od nahrabávání hlíny u grossritzu, jak se patří zamazány. Když jsme se tedy uvedli trochu do pořádku, začali jsme si opět všímat kraje, nad nímž jsme letěli. Pozorovali jsme dole na zemi ruch probouzejícího se dne. Města, vesnice, nad nimiž jsme letěli, rozeznávali jsme úplně jasně. Kostřín, Königsberg, bývalou tvrz Pyric, z jejich hradeb zbyla jedině krásná, z červených cihel vystavěná brána. Letěli jsme nad lesy, továrnami, zahradami a loukami. Přeletěli jsme zámek, v jehož daleko široko rozsáhlém parku střídalo se plno bazénů s různými vodotrysky. Kraj, nad kterým jsme se nacházeli, jest neobyčejně požehnaný. Viděli jsme množství krásných, rozlehlých a vzorně čistých usedlostí, jež činili dojem skutečně neobyčejně příznivý. Všude, u každého i nejmenšího domku pěkná zahrádka, jako z cukru a čisto všude, takže by leda kde našemu venkovu mohlo to býti vzorem a pobídnutím. Viděli jsme celé veliké, patrně dělnické osady. Všechny byly sice uniformovány, jak v Německu ani jinak být nemůže. Jeden domek jako druhý, jeden štít rovná se druhému, jako vojáci jednoho pluku. Ale i zde se jevil všude týž přísný smysl pro pořádek a čistotu. Blížíce se k Odře napínali jsme svých zraků, rozeznámeli Berlín. Ale jeho jsme nedohlédli. Bez pochyby, že byl v mlze a v kouři. Brali jsme se směrem severo-severovýchodním a vypluli jsme nad jezero Madue. Jedno z nejhlubších a nejstudenějších jezer v Německu. Jehož hloubka obnáší 180 až 200 metrů. A tu se objevilo našemu zraku nádherné divadlo. Spatřili jsme pojednou veliké jezero Damské, jímž protéká Odra před svým výtokem do moře a rozeznávali jsme v jeho jihozápadním konci Štětín s celým lesem stožárů kotvících tam obchodních lodí. Ještě jsme ani nebyli dost siti pohledem na toto krásné panorama, když se nám objevilo divadlo daleko velkolepější a nádhernější. Byli jsme ve výši asi 2000 metrů, když spatřili jsme v dáli obrovské spousty vod, jež v jedno splývaly s nedohledným obzorem. Spatřili jsme lodě, větší i menší, a podle mapy soudili jsme, že vidíme to veliký záliv Baltického moře. A bylo tomu skutečně tak.

Ta netušená blízkost moře nás všechny překvapila. Náš balon letěl rychlostí 18 metrů za vteřinu, což se rovná rychlosti 65 kilometrů za hodinu. Byli jsme ve skutečnosti od moře ještě daleko, ale z té výše, v jaké jsme se nalézali, rozeznávali jsme jednotlivosti velkolepé scenérie stále víc a víc. Jihozápadní vítr, jakým jsme až do té chvíle byli hnáni, se rázem obrátil, jakmile jsme přepluli jezero Madue a hnal nás zpět nad vody jezera sotva přeplutého ve směru severozápadním, přímo na jezero Damské. Z toho nebyli bychom si ničeho dělali. Směr, kterým jsme byli nyní neseni, nás vedl k Rujaně. Rujana. Jaký by to byl krásný cíl naší cesty, ta stará, slavná Rujana, kolébka i hrob starých pobaltských Slovanů. Prosili jsme Godarda, jsme-li již tak daleko a jeli nám vítr příznivě, že žene nás právě k ní, abychom se odvážili přes obě jezera pod a před námi se rozlévající, jakož i přes mořskou zátoku, jež v pozadí jako stříbrný pás se blištila a snesli se až na Rujaně. Leč prozběte Godard nevyhověl a jak dnes chladně o věci uvažuji, také vyhovět nemohl. Měl na zřeteli moment nejdůležitější, na který jsme my zcela zapomněli. A což řekl, když se octneme nad mořskou zátokou a v tom změní se směr větru, jako se právě v uplynulé půlhodince po dvakrát stalo a místo na Rujanu zažene nás na širé moře. Do Chicaga pojedu až za 2 léta, na výstavu. Pustit se tam už nyní mohlo by se skutečně zdáti přepjatou nedočkavostí. A i kdyby směr větru se nezměnil a my letěli ve stejném směru, kdo z vás mi dá záruku, že se nebudu muset snést doprostřed jezera Madujského či Damského? Nezapomínejte prosím, že nemáme již ani 2 plné pytle přítěže, jež můžeme ztratit v několika málo minutách, jak jsme se v noci i teď ráno přesvědčili. A copak? Nerad bych, aby když průběh celé plavby byl pro nás tak šťastný, aby konec byl nešťastný. Již se tedy rychle rozlučte s pohledem na moře, Štětín a ostatní celý kraj, musíme i hned a co nejrychleji dolů, jinak jsme v jezeře. Tento důvod platně rozhodl a my se zavěsili na šňůru hořejšího ventilu. Hedvábná látka balonová zašustila nám nad hlavou, plyn unikal plným proudem a na spodní části balonu jevily se záhyby větší a větší a on sám se počal podobati hrušce, která se při šťopce zcvrká. Byli jsme hnáni rychlostí poněkud mírnější, ale očividně jsme se blížili k zemi. Lidi nebylo vidět. Byli jsme tudíž při sestupu odkázáni tentokrát sami na sebe. Godard vyhodil kotvu. Terén krajiny, na níž jsme se snášeli, byl k sestupu jakoby stvořen. Širá pláň bez nejmenšího zvlnění půdy, samá louka a zorané pole. Však nebýti této příznivé okolnosti, nevím, zda by se Godard sestupu odvážil, neboť vál v tu chvíli při zemi silný vítr, jak jsme dle přečetných, vesele se otáčejících větrných mlýnů mohli soudit. Již jsme byli 1000 metrů nad zemí, již jenom 500, 300, již jen 100, teď se již kotva, která se drahnou dobu vlekla po poli, zachytila a rychlému letu balonu pro okamžik přítrž učinila. V tom vzkřikl Godard. Attention, dobře se držet. A sotva dořekl, dopadl koš se slušným nárazem k zemi, aby se ihned zase odrazil a s námi znova do výše 30 až 50 metrů se vyšvil. Kotva pod nárazem povolila a balon polosplasklý letěl zase o kus dále. My však toho nedbajíce táhli jsme statně za provaz vedoucí k ventilu. V tom cítíme nové trhnutí. Kotva znovu zabrala. Balon pod nátlakem větru chvíli se kymácel, až zmožen kotvou s rapidností dolů letěl. Nové attention, nový silný náraz a již zase nový skok, který balon s námi provedl. My však se tím nedali mást a pevně táhli za provaz k ventilu.
touto naší neústupností ušlo balonu již tolik plynu, že nezbývalo mu více síly k novému vzletu, takže obmeziti se musel jen skoky při zemi a připadal nám jako poraněné zvíře, které zasáhnuto střelou Honcovou sbírá poslední síly, aby uniklo svým pronásledovatelům. Při novém nárazu překotila se s námi na stranu loďka a zároveň popustila kotva. Sednout, zněl kapitánův rozkaz, a již jsme seděli na postranici koše, opírajíce se zády o jeho dno a drželi se rukama za provazy v koši za tím účelem umístěné. A nyní to šlo vesele vpřed. Balon neměl více síly povznést se a obmezil se na pouhou trenáž po pomořanských polích. Neměl-li tamnější majitel polnosti ještě zoráno, uspořili jsme mu práci. Celá ta přes 2 kilometry dlouhá cesta, kudy jsme byli vlečeni, byla srovnána jako mlad. Jak se nám přitom v koši dařilo, se neptejte. V malé chvíli nahrnulo se nám do koše tolik ornice, že naše nohy zmizely pod kyprou hlínou, která nám sahala až na boky. A v tom ve všem, v tom pelmel, naše svrchníky, kukátka a jiné drobnosti, jež měli jsme uloženy na dně loďky. Ale navzdor této příhodě, vzdor tomu, že jsme při neočekávaných náhlých nárazech větru provedli několik víceméně zdařilých salto mortále, při nichž octly se naše hlavy tam, kde jsme ještě před chvílí měli nohy, a naopak, nestratil nikdo z nás dobrý humor, který nás po celé cestě nikdy neopustil. Rozpomněl jsem se na oblíbenou pražskou Když to nejde, nechme to, a zanotoval jsem ji velmi případně z plných plic. Naše práce záležela pouze v tom držet šňůru k hořejšímu ventilu stále napjatou, aby plyn mohl ucházet otevřeným ventilem, a pak dát pozor, abychom z koše nevypadli. Konečně došly balonu poslední síly. Neměl již ani tolik moci, aby nás dále vlekl. Ještě okamžik a již polosplasklý oddechoval na zemi, jakoby unavený dlouhým zápasem. Tak jsme přistáli v bezprostřední blízkosti jezera Madue, v sousedství zátoky moře Baltického, ve středu dne 21. října o 10. hodině dopolední na polích mezi místy Buslar a Šletnic. Šťastnou náhodou přijeli k nám koňmo krátce po našem sestoupení majitel panství pan Seidler, jemuž pole náleželo, se svou chotí a správcem. Uvítal nás vzdor naší francouzské vlajce velmi srdečně a poručil svým lidem, aby nám hned ve všem, čehokoliv bychom potřebovali, byli nápomocni. Mimo to nám slíbil, že za hodinu pošle prosložený balon vůz a upřímně nás pozval k malému občerstvení. Netřeba tuším podotýkat, že nás toto laskavé přivítání velmi mile překvapilo a že jsme vše s povděkem přijali. K uskládání balonu jsme ale nepřipustili nikoho a provedli jsme vše jen my tři. Zapotili jsme se při tom, jak se patří, a opravdu si pak zasloužili oběd, který nás v zámku čekal. Zde byl každému z nás vykázán zvláštní pokoj, kde po přestálých štrapácích cesty, umazáni hlínou a zaprášeni, uvedli jsme své zevnějšky opět tak dalece do pořádku, že jsme se mohli odvážit do jídelny, kde nás již očekávali náš bezděčný hostitel se svou chotí a spanilou asi 18letou dcerou. Je přirozené, že jsme museli, totiž paní Novotná a já, vše vypravovat, co jsme na naší plavbě zažili, a stačili jsme sotva odpovídat na všechny nám kladené otázky. Mezitím se bavil pane Godard se slečnou domu, která velmi plynně mluvila francouzsky. A bylo zajímavé pozorovat jak našeho hostitele, tak i jeho laskavou choť, která spokojeně a samolibě se usmívali nad tím, že jejich dcera se s Pařížanem tak dobře dorozumívá. Od toho milého intermeca z pohostinného zámku, kde po strádání dlouhé cesty jsme si tak příjemně odpočinuli, odjeli jsme ze Stargardu, kam nás i s balonem dal náš hostitel ochotně dovézti,
přes Štětín do Berlína a dojeli jsme tam po 9:00 večer. Hned na nádraží jsme byli uvítáni od našeho drahého, méně šťastného přítele pana Novotného. Z Berlína jsme pak telegrafovali do Prahy o šťastném přistání Viktora Iga. Zdrželi jsme se tam ještě 2. dne a znovu jsme vzpomínali na všechny ty nové, zvláštní, okouzlující a velkolepé dojmy, kterých jsme na své vzdušné pouti zažili a které zůstanou nejkrásnějšími z našich upomínek. 3. den nastoupili jsme vlakem zpáteční cestu do Prahy a ta nám uplynula jako chvíle. Nemohlo tomu ani jinak být ve společnosti Luise Godarda, který je nejen výborným kapitánem svého Viktora Iga vysoko mezi oblaky, ale i nejroztomilejším a vždy duchaplným společníkem na zemi, Pařížanem tělem i duší, jemuž všichni, kdo jej měli příležitost blíže seznati, zachovají vzpomínky nejsympatičtější.

0: Do roku 1891, kdy se v Praze konala jubilejní zemská výstava, jsme dnes nahlédli díky půvabné knížce Josefa Richarda Vilímka Z Prahy k Baltickému moři v balónu, dojmy a vzpomínky z 9-hodinové plavby. První vydání knížky se čtenářům dostalo do rukou právě ve zmiňovaném roce 1891. Rozhlasovou podobu textu připravila v roce 2004 Ilona Grambličková. Hudbu pro letní se Pokračování za 5 minut vybíral v tomto případě Slavomír Hořínka a v režii Ivana Chrze účinkovali Viktor Price a Richard Honzovič. I po 10. večerní je s vámi Český rozhlas Vltava. Ráda připomenu, že spoustu pořadů pro vás ukládáme do audioarchivu na stránku vltava.rozhlas.cz. A také řeknu, že teď už je připraven pořad Nejbližší, který pro vás připravil Ladislav Železný.
1: Radio Ateliér.
2: V Radio Ateliéru se teď pustíme do poslechu radiofonických skladeb vybraných z kolekce platformy Palma Ars Acoustica, která se zaměřuje na nejrůznější formy akustických umění ve vztahu k rozhlasu. Od mikrofonu příjemný poslech a i dobrý večer přeje Ladislav Železný. Dvě díla, která jsem pro dnešek vybral, spojuje určité vnitřní autorské pnutí směřující k reflexi sociokulturních a geopolitických situací v často nepochopitelném systému lidského pachtění. Autorem prvního poslechového kusu je dánský zvukový umělec Jakob Kierkegaard. Jeho tvorba je programově přímo zaměřená na jakési hraniční situace a témata v nejen geopolitickém, ale i metaforickém kontextu. Skrz médium zvuku zkoumal například radioaktivitu v Černobylu nebo způsob nakládání s našimi odpady. S Alexandrem Hakem z Ein Stürzen der Neubauten spolupracoval na projektu Waste, což je kolekce nahrávek odpadů, šrotů nebo odpadních vod zpracovaných, tedy těch nahrávek, do proměnlivých dronů a různých textur určený pro další skladatelskou činnost, a to na otevřené softwarové platformě FOSO. Kierkegaard se zabýval také táním ledu a klimatem, podobně jako například John Grisnik, jehož skladbu Křik ledu jsme v radioateliéru také uváděli. Dalším Kierkegaardovým hraničním tématem je také smrt člověka. V díle Crossfire zkoumá na základě nahrávek střelných zbraní, granátů a tanků zvuk války. Aktuálně se zaměřuje na mechanické zvukové krajiny v zemědělství a zvuky při výrobě potravin. Zkrátka je to člověk, který ve své tvorbě zkoumá způsoby, jak reflektovat složité, často přehlížené či nepřípustné situace. Podobně je tomu i v tom následujícím zvukovém díle s názvem Skywave, kterému budeme za malou chvíli naslouchat. Je složené ze záznamů krátkovlného rozhlasového vysílání, třeba různých armádních nebo zpravodajských stanic, které vysílají

kdy jaksi digitální zranitelnost, nebo řekněme bezpečnostní křehkost, nahrává kontinuitě tohoto robustního, analogového a krátkovlného jednosměrného vysílání. Je to odolná a nevystopovatelná forma přenosu. Skladba Skywave nabízí současný pohled na tento přetrvávající fenomén a sleduje jeho tiché pokračování ve stínu globální digitální komunikace. Dílo vychází ze syrové podstaty samotných krátkých vln, které jsou schopné tak trochu interpretovat i to, co se děje mimo naší sféru. Různá hučení, šumy a kolísající tóny a jemné rušení mezi signály autor zachycuje pomocí analogových krátkovlných přijímačů. Kierkegaard strávil od svého útlého mládí, jak sám uvádí, nespočet nocí nahráváním vysílání krátkovlných signálů, přitahován zvuky jiných světů s téměř hudebními kvalitami, ukrytými v té přehršli zvuku šumů. Skladba Skywave rozšiřuje tuto jeho celoživotní fascinaci a je také tak trochu poctou tomuto médiu, které hluboce formovalo Kierkegaardův tvůrčí přístup ke zvuku již od raného dětství. Možná si někteří vybavíme takovou tu magickou chvilku, kdy jsme jako děti zprovoznili rádio nalezené na půdě u prarodičů. To frekvenční spektrum zní dnes trošičku jinak, ale stále je svým způsobem záhadné.

one.

2 7 8 2 7 8 2 7 8 0 0 0 0 2 7 8 2 7 8 0 0 0 0 2 7 8 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8 0 0 0 0 0 2 7 8

3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7, 1, 3, 6, 7,

Proa, 3, 4, 5.

5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0,

Tak to byl poslechový kus dánského soundartisty Jakoba Kierkegaarda s názvem Skywave. Sestavený z mnoha hodin zvukového záznamu ze spektra krátkých rozhlasových vln, které i navzdory současnému kumulu digitálních forem komunikace stále fungují. A zvlášť v dnešní globálně narušené bezpečnostní situaci nabývají na významu díky své robustnosti analogového principu přenosu zvukového signálu. V metaforické rovině naší současnou situaci řeší i následující poslechový kus. Jehož autorem je slovinský tvůrce Brane Zorman, působící v Lublaně, kde také společně s Irenou Pivkou založili Zona Institute, zaměřený na soudobé umění, a kde také společně organizují dva významné festivaly. Sounding Acousmonium, psáno so.und.ing, zaměřený zejména na akuzmatické a oktofonické formy zvukového umění. Nebo třeba festival radikálních zvukových procházek Topot. A to všechno v prostoru, který oba dva obhospodařují a kurátorují, který se jmenuje Stekleník. Brane Zorman byl také v minulosti oceněn za své dílo v rámci platformy Palma Ars Acoustica. Z jejíž kolekce dnes skladby vybírám. Jeho skladba má název Orchestrated Attack. Jedná se o krátkou 13-minutovou skladbu jako utopickou reflexi ozvěn informačního, finančního, sociálního, morálně etického a i osobního chaosu, stejně jako reflexi zhroucení pravidel a hodnot. Brane se pokouší vyvolat obraz rána plného hledajících očí, pohybu mezi ruinami pod drony a laserem naváděných kovových objektů, které proměňují světlo v temnotu. Soustředí se na jakési exploze vysoce energetických zvukových částic, které pulzují ve frekvenčních i časových polích, rozřezávajících prostor na vrstvy neuchopitelného lidského pachtění. Řekl bych, že je to takový sebezáchovný autorský úkon.

Dozněla skladba slovinského tvůrce Brane Zormana s názvem Orchestrated Attack ve výběru z letošních nominací soutěžní platformy Palma Ars Acoustica, který pro dnešní radioateliér připravil a uváděl Ladislav Železný. Za týden, to už bude ve středu 22. července, v radioateliéru opět nabídneme k poslechu výběr z kolekce Palma Ars Acoustica 2026, tentokrát ovšem se skladbami polské skladatelky Alexandry Suiš, srbského basisty Uroše Spasojeviče a českého sound artisty Tomáše Šenkyříka. Na Vltavě.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu. Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Četba s hvězdičkou.

23. července uplyne 100 let od narození prozaika, fejetonisty a disidenta Ludvíka Vaculíka, autora manifestu 2000 slov, jednoho ze dvou zásadních dokumentů pražského jara 1968. Právě proto vybíráme z Vaculíkovy tvorby o letošním létu jeho texty. Stará postel je fascinující intimní próza Ludvíka Vaculíka, oslavující život v jeho podstatě, v jeho prapodstatě. Dramaturgie Petra Hinčíková, v režii Lukáše Kopeckého účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Ludvík Vaculík, Stará postel, druhá část. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba expresivní výrazy.

0: Oblékl jsem si čistou košili, mám ty těžké dva prsy, uvědomoval jsem si přitom. Najedli jsme se, mezi nohama má ohrnutou výhlubeň. Načali jsme dort, vypili jsme kávu, otevřeli jsme sekt Bohemia. Nalila sklenky a řekla přání.
1: Ať se ti všecko daří, ať napíšeš něco moc krásného, ať jsi zdravý.
0: Ano, pravil jsem pokaždé.
1: Ať se máme rádi, řekla jsem samozřejmě, ale to tu neuvádí. Je pozoruhodné, jak špatně si umí představit, co jsem opravdu říkala.
0: Ano, pravil jsem zas a pokaždé jsme si připili. Víno zabíralo správně.
1: Ať máš hodně radostí, řekla jsem na prahu našich strašlivých starostí.
0: Ano, budu, řekl jsem, proto ať mi pořád stojí.
1: Pořád?
0: Podivila se výsměšně. Pořád, když jsem s tebou.
1: Ale vždyť stojí, zas už.
0: Sáhnuvši mi na kalhoty, se zasmála decentně, s ústy pozakrytými dlaní, jak ve foaje Národního divadla. Bohužel to je nůž, řekl jsem, ač to nůž nebyl. Ale řekl jsem to, protože někdy to bývá jen nůž v kapse, co se dámy v tanci dotkne. Zamyslela se, pohlížejíc k mému nizozemí.
1: Na to jsem v tanci často nepomyslela.
0: Tak budeš mi to vyprávět, ano, požádal jsem.
1: Napíšeš to? Zeptala jsem se. Musíš to ale napsat.
0: Napíšu a píšu to. Ale brzo to nebude, protože buď se píše, nebo miluje.
1: Dobrý autor, namítla jsem, stihne naráz obojí.
0: Vyloučeno, protože právě dobrý autor píše pijem.
1: Pijem?
0: Podivila se, slyšitelně potěšena výjimečnou příležitostí vyslovit můj pí úplně věcným tónem v debatě vlastně literární. Ve škole někteří kluci se smáli, když mohli říct tato sprostá slova plnící péro.
1: Myslela jsem, říkal jsi přeci, že píšeš na stroji.
0: Na stroji, přisvědčil jsem, ale pijem.
1: Když pijem, to si s rozkoší přečtu.
0: Budeš moje nejmilejší čtenářka. Štrnk.
1: Nejmilejší? Já myslela, že jediná. Štrnk.
0: Převleč se, připravil jsem nám koupel, prosím.
1: Koupel?

0: chichotala se už. V tašce nesla druhou láhev, kterou vypijeme až na místě. Bylo tupě temné teplo. Jen asi 4 veliké hvězdy nahlédaly mezi mraky. Kolem vrzaly kobylky, skřehotaly žáby. Takový hlas žab je vždycky silným důkazem, že jsme úplně jinde.
1: Na hrázi rybníka oddrátoval láhev. Vyndala jsem 2 číšky a nastavila mu je.
0: Ale kam je nastavila, to neříká. Vyvyklal jsem zátku, lup, a nalil šumící víno do sklenic. A třeba, že skoro pod mě, nepřelil jsem. Takový byl její důmysl. Přiťukli jsme si.
1: Ať si dlouho zdraví.
0: Ať o tom dlouho víš, popřál jsem jí.
1: Ať ti stojí.
0: Přála hlasem chraplavým uščím si. Co? Zeptal jsem se, abych z ní uslyšel za 100 slovo. Přešlápla v dlouhé noční košili, tiše, jen dechem se uchychtla, naklonila se ke mně, drcla mi čelem do nosu a řekla to slovo. Ať ti leží, přál jsem jí, a neběhá pořád kadysi.
1: Ne, já chci taky, aby mi stála. Já chci, ať mi taky stojí.
0: Ale vždyť ti krásně stojí.
1: Prohmátl mě prstem a řekl, že mi stojí jak kostelíček. Potom se dotkl sklenicí.
0: Dotkl jsem se sklenicí jejich pisků, protože ona by to zas neřekla a pravil, ať ti nikdy nevyschne.
1: To je ale krásné přání.
0: Sáhla mi na cíp, pozvedla její 2 prsty, ťukla číší o podvěšek, což nijak nezaznělo ovšem.
1: Na zdraví, můj pane.
0: Do dna, řekl jsem.
1: Ano, do dna.
0: Odložila kamsi na zem prázdné číše a svalila se.
1: Já chci do dna.
0: A táhla mě za cíp dolů jak za ocas. Smíkl jsem s ní nahoru, pozvedl ji v pase a poponesl ji dál z kamenitého chodníku. Položil jsem mi přes travnatou hranu hráze hlavou dolů k lukám pod rybníkem, opile zaplakala a z jejího dna vyvstal jakýsi tuhý hrbolek. Obšlapával jsem ho jemně jak novou věc, pak hruběji a nakonec ho zatopil. Když jsem to pak zkoušel v posteli, té noci ještě, pochopitelně jsem k neznámému hrbolku už nedosáhl. Nenahmátl jsem ho ani dalšího dne a už vůbec ne v tom týdni. A přestože v následujících 10 letech jsem oň pak zavadil víckrát, zůstává milou otázkou, kdy to záleží na mém prošáhu a kdy na vstřícném vydutí vahýnina dna.

Nechal jsem jí pod hrází, kam jsme se sešinuli, a vstoupil jsem do vody s novým, udivujícím pocitem, že na tom něco mohutného je. Vyvalit do ženy bez úvodu a ohledu rázem všecko, vstát hned, odejít a být samostatným, uceleným člověkem zas. Že je to obrodný atavismus, který by si měl každý z nás někdy dopřát, obrozuje mužské vědomí. Nikdy jsem ještě neplaval opilý a je to závratné. Kolébala se mi hlava. Jenom nosními dírkami, čili nozdrami, hmatal jsem přesnou hranici mezi nahoře a dole. Nebe bylo jak vymetené, ale bledé, jen s největšími hvězdami. To asi nad touto vodou vznášela se lehká mlha. Na východě vyjde měsíc. V září té oblohy bělaly se domky vesnice za rybníkem, jako by stály na hladině. Chladná voda mě už skoro pálila, v kulkách mi vrněla dynamka. Který z názvů pro tu věc vzala by asi do pusy ona? Za chvíli za mnou připlovala bochanka, dělala nohama složmé a rozložmé pohyby, prostě mě zas vyplachovala z hltny. A plavala v košili, blbá, teď jí bude cestou domů zima. Málem by nás utopila, oba, jak se chtěla pářit.

0: pod vodou, jelikož prý si to přeje celý život, ale nikdy to nedělala. Je tak nemožné, zeptal jsem se, dostat chlapa z postele do rybníka?
1: Člověče, to bys neřekl.
0: Sáhala na mě, tahala mě za přirozeníčko. Zas mi napadlo, jako už párkrát, jak žila se svým manželem a co vůbec ví o mužích, když bere za samozřejmost, že už několik dní a několikrát za den dostává ze mě šťávu a že bych mohl taky umřít na ní. Buď to měla vždycky co dočinění se zdatnými párni a má to za běžnost, nebo se tak dalece k tomu nedopracovala. Proto to má za samozřejmé teď. Nemám, řekl jsem, a plav. Plavala přede mnou ke břehu, držel jsem se za ní, snažil jsem se držet na vodě jednou paží, abych druhou měl volnou. Bylo neuvěřitelné, že co si takového může člověka tak bavit. Baví to i zvířata? Když jsme vylezli, nalil jsem do číší poslední víno. Mokrá, s vlasy zmáčenými, košilku nalepenou, řekla najednou zoufale odvážně.
1: Ať jsi šťastný se mnou nebo beze mě.
0: Zapřál jsem jí stejně upřímně. Ať se ode mě odtrhneš dřív, než se zničíš.
1: Ať je na tvém nebi vždycky raději několik velikých hvězdiček, než spousta malých.
0: K tobě ať pěkně chodí měsíček, přál jsem jí.
1: A ty, ať ti to píše.
0: Přála mi veselé plačky.
1: Poslyš, co ti mám ještě říct? Dělej se mnou, co chceš. Můžeš mě tu utopit, když ti to udělá radost. Ale mrtvou, prosím, prosím, pomilovat ještě. Dám ti lístek, že jsem to tak chtěla.
0: Rád bych, ale nejde to. Ukázal jsem k svému Nizozemci. Teda žij, štrnk. Prázdnou láhev přidržel jsem jí pak mezi nohama. Doplnil jsem jí trochu a hodil daleko do rybníka. Byl jsem úplně střízlivý. Vedl jsem jí do chalupy za bok pravou rukou. Byl jsem jí vděčný za to, jak mě rozvazuje a vysvobozuje. Rozvazuje ze všech zatvrdlých starých suků, tlačících jak žízeň bez vody, jak chuť bez škvíry. Jak hřích bez možnosti provést ho. Myslím dnes, že mi to tehdy obrovsky pomohlo. Ale cítil jsem i strach a lítost, co s ní bude, když taková je, takového muže potřebuje, a já to být přece nemůžu. Jak já asi budu potrestán.

0: Myšky, které k nám našly cestu už druhého dne, byly tu teď pořád a šramotily. Dokonce se snad dostali i do slamníku. Naštěstí má čurodějnice se myší nebojí. Stará postel byla sirota z manželského páru. Kdo ví, kdy schořel v kamnech její druh. Byla z měkkého dřeva, sem tam dírkovaná. Když jsme tiše leželi, slyšeli jsme v dřevě vrtání. Babka, paní Dolinová, pro nás nacpala slamník čerstvou slámou. Hrozně to šramotilo, než jsme slámu dost zválcovali. Na slamníku se nadělali doly a kopce. Hrby hověly rytí a plnění. Šiboval jsem vagínu jak obytnou rouru, navagínýroval konkubíka a jeli jsme na starou lidovou slavnost s výstavou dobytka, kde hrubým sancům vždy visí koule nehanebně a oblečené lidské samičky se tváří o něčem jiném. Zasypán duchnou, šelest slámy v sluchu a vůni stodoly v chřípí, měl jsem v jemi sedláka. Teplá tma a pachy rozkošného původu, ten prapach čeřených rodidel dráždili mi krev, jež se drala vyšplíchnout tam, kam jsem nemohl celý. Nevím, jestli se ženy dovídají správně, co a proč to muže rve do nich. Také je mi neznámé, jak se to cítí z ženského konce. Ještě jsem nepotkal, rozuměj nečetl takovou, co by o tom dovedla promluvit jináč než s kvítečkama, zvonky a láskou, prostě přímo. Samec, jenž o tom ví, se samicí, jež to také celé ví, za milion roků. Milion roků, i dvakrát denně, to už se vštípí do duše. Možná polovičku doby jsem ve staré posteli strávil obráceně. Nemohl jsem se dobrat, domyslit, doloužit. Otevřená hrozná. A přízrak odložených kdesi povinností a strašidlo plynoucího času mizelo z mého vědomí na celé dlouhé minuty, ba i hodiny. V nohách dřevěné červotoči perforované rakety jejíž čas se zastavil, zatímco v okolním plynoucím čase rotili se už Rusové k hranicím země, já si ticho, tichulinko slinil járek, dul do sopouchu a žena v hlavách hrála mi něžně na ogarín. A hledal jsem nové, lepší a pravé jméno pro tu podivnou sluj, kde jsem bydlel. Ale bylo to velice nesnadné, protože jazyk se vrací zase jen k slabikám, které už notoricky jsou s těmi věcmi slepeny. Vymyslel jsem jméno Stonava. Krásné, ale to je obraz a vzatý odjinud. Musel jsem mezi ženskými stehny smeknout klobouk před starými lidovými názvy jako škatulka. Sestavil jsem, a myslím dobře, slovo chlípna. Jak se pokaždé vchlípí a zas vychlípí. Když jsem však chtěl utvořit slovo úplně nové, jež by tu věc vystihovalo neodvozeně, vznikla grůň a líbila se mi, než jsem si uvědomil, že to slovo také už dávno označuje něco úplně jiného v Karpatech. To bych stejně mohl říct hůlava, ale potom proč neříct rovnou kůlna. Ale pak už se sype škola, banka, stoupa a celý ženský internát. Přirození nevěrné ženy pojmenujme Třemdava. Na kručinku berte bolhoj ženy. Vaše vyplazená ostudna žádá si Limpopo. Prozatím jsem ve svém jazykovém koutku utvořil a dnešním datem zavádím tyto nové názvy. Škurva, Šklíbna, Pejpina a Honda. Škurva je temná a těžká, nachystaná, na povrch suchá, chlupatě zvoucí. Šklíbna se usmívá už potom. Je hodná, mírná, nadále vlídná a svolná, leží spíš na bok, odklápí se nahoru. Má však smysl pro humor? Pejpinu jsme zahlédli bez jejího záměru, jen při neorganizované příležitosti. Uviděla, že ji vidíme, v prvním leku se stáhla do své srsti, odkud však si brzy začne, zůstaneme-li tu flirt. Honda je napuchle červená. Nedovírá se pro dnešek už, rozkošně prosakuje. Očividně se snaží říci, miláčku. Při pohybu hebce mlaská a jestliže se s ní hruběji hne, může říhnout a vyžblebtnout natrávené pímo. Je pozitivně sprostá, jak ústa Rity Haywardové. Po vystřikovaném sama z dálky chňapá. Do staré postele nastoupila tato zde Mánie Mrdaléna se Škurvou, odjede s Hondou. Doufám a těšil bych se, že si na ně bude posahávat ještě za 14 dní v Tepliciach pri manželovi. Po čurodějné noci vstali jsme čistí a hbití a měli v poledne chuť na dobrou snídani a jít trochu mezi lidi. Lidé tu byli 4. 3 v hospodě, včetně hostinského, a 4. naše babka, kterou jsme potkali, když mířila zeptat se nás, jak se máme.
1: Výborně, řekla jsem a pomyslela na to, jak si pozorně, když teď odcházíme, prohlédne naši postel.
0: No a co, řekl jsem. Na okně hospody jsme se dověděli, že v sobotu bude ve vesnici za kopcem a lesem tancovačka. Napadlo nám zajet si do města, ale polední autobus byl pryč. Vrátili jsme se, já pro plášť, Eva pro šátek na hlavu, gumové přezůvky a nějakou svačinu a šli jsme na houby.

0: Les začínal obrovskými buky. Krajní byly pořezané starými srdci a iniciálami. Zarostlé jizvy a suky na hladkých šedých tělech stromů podobaly se samičímu ústrojí. Od prostých dívčích čárek po kravské výhřezy. Hleděli jsme na to s úžasem, smíchem i hanbou nad tím, co se nám to stalo s očima. Dál rostly břízy, duby, dokonce lípy. Lány mladého smrčí, kde půda byla nasáklá vodou. Terén zajímavě zvlněný, se zátišími stvořenými pro hřiby, přímo jsem je tam viděl, jenže nebyly tam žádné. Povídali jsme si o tom lese, o jiných předešlých lesích a o houbách. Vyprávěla mi vzpomínky z dětství a dostala přitom výslovnost i hlas svého kraje a rodiny, strohý a přihroublý. Překvapoval mě a vzrušoval. Konečně, po půlroční známosti slyším její vlastní zvuk. Jindy je její řeč přepjatá a působí svou korektností vlastně tím hloupěji, čím vyšší má téma. Teď konečně, propíchnutá, mluvila podle svého přirození. Hub našli jsme málo. Bylo pěkné být pár kroků od sebe a pozorovat se jako objekty, o nichž už máme co k přísnému zatajování a šetření. Počasí bylo nějaké. Nepršelo, ale ani slunko se neukázalo. Naopak vanul vítr k podzimu.
1: Tím pro mě končí léto.
0: Proč? Jedeš ještě na dovolenou, řekl jsem špičatě. Neviditelně se hroutila. Občas přiběhla a věšela se na mě. Díval jsem se jí přes rameno, jestli neuvidím hřib. Pozvolné klesání dovedlo nás na písčitý podklad, kde rostly borovice. Les skončil. Narazili jsme na rozsáhlé písečné jámy. V tomto závětří, s výhledem do šedivě zastřené krajiny, udělali jsme si oheň a pojedli. Být normální léto, ležíme tu svlečený s nahatou. Od svých panických roků jsem si přál a přeju souložit nahý s nahou v létě v kamenném lomu. Veřejně, kde nikdo není. Snad z návěstního smutku zapřála si mimicky, abych ji tam pomiloval. Hospodine, pomiluju, já zrovna nemožu.
1: To není pravda, jenom jsem chtěla, aby mě trošku měl nějak rád.
0: Jak rád, jak rád, co to je, ptám se. No tak se neboj, dej ruku pryč. Vyrozuměl jsem, že se dosud nikdy neexponovala za bílého dne v plenéru někomu přímo do očí. Znemožnil jsem jí pohyby silou, byla zesláblá a rozpáčil ji. Bez mamu, klidný jak divák, prohlížel jsem si její holastázu. Tu bolinu a líháň, semenici a špejchar. Kroutil jsem hlavou nad tím rozjívím, proč dojímá moje oči, a pocítil s ním upřímnou soustrast vzhledem k budoucnosti, jaká bude nutná. Ubohá holá stáza, pěkná, ošklivá, věrná, dojemná, smutná. Nobles oblíže, trhla sebou polekaně. Zatím náš slabíček rezervovaně čekal opodál jako někdo, jehož se setkání příbuzných netýká.

0: Kdyby ve vesnici bylo kino, šli bysme. Udělali jsme si houby, pili mléko u stolu, potom ve staré posteli kávu a četli Kočku a myš. Myši běhali podél stěn, kočka chundelila se mi v dlani a Ginter platonicky slinil vzpuchlou melancholijnu bradavku. Dno kastrolu, na němž stála svíčka, bylo hrbolaté. Svíčka po chvílích vytékala bez rozkoše a zmenšovala se nenávratně. Náš poměr dospěl k tomu rozumu, že jsme noc prospali bez jediného šustu. Když to ráno bylo zjištěno, melancholie skoro zaplakala. Když jsem jí však vesele chtěl hrábnout po hondě, jak se vedle mne rozklekla, odstrčila mi Prudencie ruku. Já se posmíval, vždyť mohlás, vidíš, Bronzotaurus stojí na svém místě. To jsem přeháněl, ten spal jak slepíš a teprv teď, vzbuzen řečmi, tyčil se k životu.
1: Ty jsi mě úplně zničil. Vždyť já spím, já už spím. Není to ani týden a já budu zdravá. Co povím doktorovi, když mu to povím, co mi řekne?
0: A kroutila se mi do náruče a hučela mi k srdci.
1: Chci, chci, chci s tebou spávat, spávat.
0: Vykřikla a sedla si v peřinách. Ciciny se jí houply vzduchem. Musel jsem je hned mít a brát. A říkalo se mi nové slovo. Podcecák. Podcecák. Udělal jsem jí tedy podcecáka, vstyčiv jí nad sebou jak stánek. Rukama i hubou pobíral jsem ty zvonce. Byla kravka mléčko. Cpala mi rukou bradavky do úst a do očí, zatímco v pozadí jsem se snažil bezpomocně trefit její kůlnu. Bimbala mi o tvář a házela sebou. Musel jsem jí přidržet za boky a teprv pak jí trefil a napukl v slepém rytí. Pojezdil jsem jí do hloubky jenom asi 4 centimetry. Držel jsem jí násilím, aby nemohla níž. Rozklepala se a teprv potom jsem jí pustil. Narazila se na čep až po naše kosti a zůstala bez hnutí jak zčepované dřevo. Vaský hřmot plodostroje mikroskopicky syčel starou postelí. Vyvrací hlavu, oči zavřené jak v nějaké bolestivé introspekci. Já oči otevřené, ten pohled je přeci pro muže. Co budeme dneska zas dělat? Co nového je mezi námi? Cecana pravou rukou sáhne za sebe, ale strašně věcně jak emancipantka, levou těsně před sebe jak masturbantka a má všecko. Umí. Ale je to počínání pyšné, zdá se mi najednou, a nebezpečné. Jak amazonsky ční, neví už o mně a nejsem nic než hnací síla jejího osobního honu. Násada metly, na níž ode mne jede k ďáblu. Vidím to a vážím, kdy to uhasit. Můžu to přeci ulét nebo sklapnout, ať nezapomíná, že to já ji tak nadouvám do plného tvaru, barvy a varu. To se na ní podívejme, ta si jede, jak švabinská ožních.

Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká čtou díky jazykovému mistrovství Ludvíka Vaculíka rozhlasové zpracování jeho prózy Stará postel. Dramaturgie Petra Hinčíková, režie Lukáš Kopecký. Do léta roku 1968 se vrátíme také zítra hodinu před půlnocí. Četba s Hvězdičkou má tentokrát celkem 20 částí. 23. července uplyne 100 let od narození Ludvíka Vaculíka. Ráda vás pozvu také k rannímu vysílání Českého rozhlasu Vltava. Václavské náměstí, jediné velké pražské náměstí bez kostela. Jeho proměnu sledujeme v novém seriálu redaktorky Aleny Rokosové. A právě zítra ráno se vydáme do jeho spodní části, která před několika lety prošla revitalizací. Hledat budeme i zítra ráno také kina v prachu času, podíváme se do Liberce. A do třetice z typů ranní mozaiky zítra bude zahájen 6. ročník Fresh Dance Festu. A do Lanškrouna se tak vrací tanec, nový cirkus i divadlo. Osudy.

Osmdesátinám novináře a politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka vysíláme jeho vzpomínky na životaběh, který byl značně postižen totalitním režimem. V roce 2000 obdržel Petr Nováček cenu Ferdinanda Peroutky, v roce 2015 se stal laureátem novinářské ceny Opus Vitae za celoživotní tvorbu, udělované nadací Český literární fond, a od října 2020 je držitelem medaile Za zásluhy o stát. Za technické spolupráce Ladislava Čurdy připravil David Hertl. Třetí část právě začíná.

Já jsem se velmi brzy dostal s tou jaksi komunistickou stranou, jejímž jsem se ale nikdy nestal formálně členem. Jsem se brzy dostal do obtíží, když se můj život začal ubírat směrem pracovnímu procesu. Jsem skončil fakultu a teď šlo o to, kde se zaměstnat. Skončil jsem i v roce 69 v červnu a ještě na podzim se mi podařilo obhájit ten malý doktorát PHDR. Nicméně to byla práce rovnající se knížce. Jo. A na ty naší katedře mi říkali, ty seš jasný pedagogický talent. My si tě sem chceme vzít, my ti dáme seminář, 4 studenty, ty je budeš učit práci s pramenem, kritiku pramene vnější, vnitřní, tak jako jsme to začínali s vámi, zadáš si s nima nějakou, co si mají přečíst, pak si o tom s nima budeš povídat, jo a takhle, pak si ma napíšeš seminárku. No, jenomže z toho se šlo, protože 1. září bylo všude, péči soudra Husáka, byly vyhlášeny takzvané stopstavy. A spočívalo to v tom, že instituce tohoto druhu nemohly nikoho přijmout, nikoho propustit. Tak oni ještě učinili zoufalý krok. Říkali, hele, my se podíváme někam, jestli bychom tě načas, než se to tady zase povolí, ta šperklapka, jestli bychom tě neulili, že bys třeba někde učil baletky MDA, jo, tam by se to třeba ještě dalo zařídit. Za nějakou nedlouhou dobu, dejme tomu 14 dní, přišli a říkali, hele, ono to nejde. Oni to mají všude stejně. Nesměj propouštět, nesměj přibírat nikoho. A teď já byl bez práce a v té době se odvinul následující šílený nápad. Existovala instituce, která se jmenovala Ústav dějin KSČ. Tam já jsem chodil, prosím, do knihovny, protože tam měli špičkovou společenskou vědnou knihovnu a mě tam nechávali si půjčovat knížky. A vedení tohoto ústavu, v čele, myslím, se jmenoval docent Menzel, pojalo nápad, že oni tento ústav, vlastně komunistické vědecké pracoviště, bude první na rádě, až do toho Husák šlápne, a že se musí něco udělat. A co kdyby oni se vyměnili s tou katedrou kladivovou na ty filozofické fakultě, s tou katedrou MDA, politických stran, hnutí a tak, jo? Že by to vedení ústavu šlo víc na tu naši katedru a ty naši tam. Nevím, kdo to rozpracovával, tu myšlenku, ale v každém samozřejmě byl to bláznivý nápad. Dopadlo to tak, že samozřejmě k této výměně nedošlo, oni byli tak hloupí, ale něco nám stačili nabídnout. Říkali, no my můžeme to, že těm vašim 3 klukům jsou to skvělí studenti, že jim nabídneme aspiranturu. Tak vyhlásili konkurs na místa vědeckých aspirantů, bylo jich tam tuším 5 a my 3 jsme to udělali. Tím jsme se stali vědeckými aspiranty tohoto ústavu, zápětí na to jeho ředitele vyhodili a zástupce ředitele skončil na psychiatrickém léčení v Bohnicích. Tam to bylo tvrdý, tam je teda vymetali všecky a pak jo, to nebyla žádná sranda. Ústav dějin socialismu rozpustili a čekalo se, až se uklidní po nástupu soudra Husáka poměry do té míry, že sekretariát ústředního výboru bude mít čas vymyslet statut nového ústavu, vědeckého ústavu. No a tak se zrodil Ústav marxismu leninu v UVKSČ. Ti jeho zaměstnance čekali stranické prověrky. Ale protože já jsem nebyl členem strany a ti mý 2 kolegové, ti v té době se vraceli z vojny, protože oni byli rok na vojně, já ne, tak my jsme prostě těmi prověrkami samozřejmě nemohli projít. Takže já jsem měl šéfa, to byl hodnej šéf, to klidně řeknu Jaroslava Matějku, a ten mi říkal, hele, nevystrkuj hlavu, nikde se neukazuj, čti si, až bude chvíle, abys mohl napsat. Myslel se kandidátskou práci, vydal vědecký aspiranta. Thank you.
Kdyby se mě například někdo tázal a psal si něco, tak já jsem měl zákaz psát. Všechny takové banální věci, jako třeba posudky na knížku, jestli tom, to všechno zvládal Jaroslav Matějka. Jo. Já musím říct, že on pro mě učinil, co pro mě učinit mohl. Hlavně jednoho dne, kdy tento ústav si řekl, že to takhle není možný a že teda ten nováček, že to je nadaný soudruh, jo. Takže přece musí vstoupit do strany. A aniž bych o tom věděl, tak stranický byl v ústavu, požádal o posudek na mě dvě místa. Stále ještě trvalé bydliště mé, a to byl ten Bakov na Jizerou, a pak Prahu 6 Suchdol, kde jsem stavěl barák v té době s přispěním rodiny, otců obou, kteří nám zemřeli a tak, jo. A to jsem nevěděl všecko. A nastalo léto a já nevím, jestli v roce 1971 si to bylo, jo. Ten můj šéf si mě vzal stranou a říkal, já ti to jednou ukážu, ale doporučeným dopisem na stranickou organizaci toho ústavu marxismu-leninismu přišly ty dva posudky na mě. Ten z Bakova, o něm mi řekl, ten ti neukážu až někdy, ten, kdyby se dostal do patřiční rukou, tak odtud nejen okamžitě mizíš, ale končíš u lopaty. Tvůj otec organizoval spiknutí proti okresnímu tajemníkovi vedoucímu v roce 68 ve spolupráci s jedním redaktorem rozhlasu. A ten posudek na tebe z toho Suchdola, to bys mohl jít kamaráde dělat okamžitě ministra. Ty tě tam museli mít rádi. Já jsem říkal, no, zástupce stranické organizace, ten mi dělal obklady, že jo, to jsou všecko vynikající zedníci z prvorepublikoví, kteří umějí dělat bezvadnou práci, já jsem s tím kamarád. Takže on, tenhle můj šéf, prostřednictvím své sekretářky, oni ty dva dopisy stopili. Do toho už jsem napsal, ale tu práci kandidátskou, tom malá dcerka mi skákala v postýlce, mělo to 320 stran kolik, a už jsem udělal kandidátský jazykový zkoušky, kandidátské minimum, kandidátské maximum a chybělo mi být předvolán před obhajobu. To bývala víceméně už formalita. No a k tomu mě pořád ne a ne, ne pozvat, ne a ne se tam dostat. A to mě ředitel ústavu, akademik Snítil známý, říkal, my to tady v Praze bychom to museli dát přečíst městskému tajemníkovi Beránkovi a dej ho znáte. To. Já pojedu do Bratislavy a tam je náš sesterský ústav a ten vede Vilko Plevza, tam to vyřídíme, tam jsou jiný poměry. No jo, ale to nikdy neušlo. Já jsem tam pořád tak visel, abych něco vůbec dělal, tak jsem se aktivizoval ve svých asi 32 letech v SSM. My jsme chodili dělat brigády a já jsem, ale jak jsem to měl na starosti ty brigády, jak jsem se dopustil politické chyby při svým vzdělání. My jsme co do aktivity porazili první svazáckou organizaci a to byly soudišky a soudy přímo z ústředního výboru. A tak se po mně začali ptát, co je ten nováček, jo, on není straník a jestli on neovládl tu organizaci SSM. Jeden soudruh, který to měl na starosti, svazáky, který zrovna přišel z Vysoké školy politické, tak se začal volat jednotlivý ty členy toho svazáckého výboru. To byly všechno bezvadný lidi. A měl vždycky jedno, že ten nováček ovládal tu organizaci a táhne jim doprava. A oni říkali, no to je blbost, my jsme rádi, že ho máme, předtím jsme na tom byli blbě a teď jako on organizuje historické zájezdy a vždycky to všecko konferuje a prostě viděli jsme spoustu věcí zajímavých a tak, jo. A jednoho po druhém členy těch svazáckých výborů přemlouvali, aby teda tomu dotyčnému soudruhovi z toho výboru stranického řekli, ano, ten nováček to tady kazí. A oni mi jeden po druhém řekli, hele, jestli tohle na nás chceš, tak my tu funkci složíme. A narýsovala se možnost, že se mu tomu soudruhovi složí celý svazácký výbor. Ve mně to vždycky všichni hned řekli, jo, co se dělo. Když šli z toho pohovoru, pan si dval jednotlivě. A když jsem se tohle dověděl, jak jsem říkal, pozor, a dál už ne. To už nejde, tady už ti jde kamaráde o krk.
A jednou jsem napsal článek o 7. kongresu Kominterny, pač to je zajímavé téma, do zemědělek, abych to napsal. No proč? No to byla náhoda. Protože toho mýho kamarády Vojty z té fakulty, Tchán, se stal, nebo byl, to já jsem nevěděl, sekretářem zemědělských novin. To byly noviny takzvaného druhého sledu, který měli 90% čtenářů, to byli abonenti, čili my jsme měli odběr pravidelný, nezávislý na tom, jestli noviny někdo koupil na stánku, nestávte. A měli jsme vysoký náklad relativně, jo. No a ten článek jsem pro ně napsal. A tenhle ten, nebudu ho jmenovat, on už umřel a byl to hodný člověk, tak mě říkal, kdybys někdy hledal práci, jak přič. No a když začal hořet koudel pod zadkem v tom ústavu marxismu, tak jsem říkal, to nemá smysl, tak jsem se jednou neobjevil v těch zemělkách. A on na mě volal, ty máš nějaký průser, viď? Já jsem říkal, no tak, hele, zavři oči, než. Tak mi to pověz, jak jsem mu to řekl. A on říká, no a daj ti nějaký slušný posudek jako z ústavu. A já jsem se ptal Matějky, ten vzkřikl, to doufám, že jdeš do Lidové demokracie nebo do Svobodného slova. A když jsem mu řekl, že by to byly zemědělské noviny, tak úlevně vykřikl, zaplať pámbu, to vyřídím. A prej mi dá jako slušný posudek. Říká, no tak, když budeš mi posudek, dneska je středa, tak v pondělí nastup. A tím jsem se stal novinářem. A já jsem tam pak dělal všechno od historických výročí, až jsem se stal specialistou na malé vodní elektrárny, větrné turbíny, pozor, už tenkrát, a jaderky. Já jsem měl tenkrát kamaráda, až jsme byli kamarádi na Federálním úřadu vlády, který měl na starosti právě tohleto. A takže na několika našich jaderkách jsem byl a viděl jsem taky víc, než jsem měl vědět o problémech několika našich jaderek. A to ze mě udělalo vroucejho příznivce jaderných elektráren, protože si opravdu myslím, že to je něco obrovského, věc budoucnosti a tak. No. Ale dlouho jsem se věnoval těm malým vodním elektrárnám, to se nelíbilo krajským tajemníkům, některým stranickým, si stěžovali v redakci a tak dále. No tak jsem tam dělal takovýhle věci, no a byli na mě hodný. To byla hodná redakce. Jak jsme pak zjistili, byli tam jenom dva spolupracovníci STB a to ještě byli takový nešťastníci, že pochybuju o tom, že praskali nás. Je známé, že existovala hlavní zpráva tiskového dohledu, ale ta pak byla vlastně zrušená za Usáka a postupovalo se cestou vlastně autocenzury, což je ještě horší, ale hlavně se to řídilo jinak. Existovalo oddělení pro řízení stranické práce ve sdělovacích prostředcích vedené známým sudem Čmolíkem. A toto oddělení organizovalo každé pondělí porady pro šéfredaktory hlavních médií. To nebyly ty zemělky, kde jsem dělal já, to bylo Rudé právo, Československá televize, Československý rozhlas, Slovenská pravda a nejsem si jist, ale myslím, že tam bývaly Hospodářské noviny zvány občas. No a pak to, co tam slyšeli šéfredaktoři těch hlavních deníků, tak těm šéfredaktům v deníku druhého sledu, což byly také zemědělky, to další den v úterý přežvíkali zase níže postavení soudruzi a odtamtud se vracíval vždycky náš šéf, který byl teda nepochybně soudruh, jak má být, ale na druhé straně, když převzal redakci, tak v ní byla řada vyloučených a vyškrtnutých a on jim řekl, tak tady takhle budete, já se za vás zaručím. Což musím potvrdit, protože já jsem měl několik nedorozumění, abych tady s ústředním výborem, ale on mě vždycky přikryl. No tak já to chci jenom říct, že já už nepamatuju cenzora s tou pověstnou modrou tuškou. Já pamatuju tuhletu autocenzuru a ono to fungovalo respektive, tak já to řeknu u sebe. Já jsem psal, jak jsem si myslel, že abych těm lidem napsal co nejvíc. Nemohl jsem napsat vždycky úplně všechno, to netvrdím, ale myslím si, že jsem napsal spoustu článků, za který se nemusím stydět. Oni mě nijak vlastně nebránili, já jsem měl v té redakci dost takový, řekl bych, prestižní postavení. Ale jednou se mi třeba stalo, že jsem za redakci dostal úkol, abych napsal úvodník
naštěstí nebyl podepsaný, ale tam nic nebylo. Prostě konal se nějaký sjezd svazu družstevních rolníků. A oni říkali, ale musíme k tomu něco mít, a to tady nikdo nepíše, já jsem říkal, dobrá. A tak jsem napsal takovou věc, jakou funkci měly odbory, jak vznikaly odbory, jak vznikaly žluťácký odbory a jak taky vznikaly katolické odbory na základě encykliky papežský, kterou jsem tam ocitoval. A jak jako ty historie si musíme být vědomi, měl by si to být vědomi i ty organizace, které dnes združují ty zemědělce, protože není pravda, že se ve všem začíná od nuly a nějak takhle, jo. A dostal to do ruky zástupce šéfredaktora, jinak mimochodem sám takový zvláštní bard, protože u něj doma se scházelo takové to tehdy ještě ilegální vedení Lidových novin. Jo. To byl prostě apokalyptická situace. Si mě zavolal a říkal, hele, ty si chtěj rozbit držku, viď. Tak to vem, jdi za kýblem na UV, ať ti to schválí. To byl soudu Kjevl, který byl z oddělení sdělovacích prostředků a jsem nám přines, zaťukal jsem v té budově na ty dveře, on to měl jako malou zasedačku, dlouhý stůl, ani mě nenabít, abych si sedl. Řekl, podej mi to, takhle přes ten stůl, tak jsem mu podal ten rukopis a on to čet a říkal, tohle tam nemůže být, tohle to, nebo ty papežské encyklopedie. A já mu říkám, no jo, to škrtnem, ale aby on nebyl malér. A on říkal, prosím, dělákej malér, tohle to škrtnem a to. Já jsem říkal, no, hojte soudru, oni ty soudruzi agronomové a zootechnici, oni mají 4 roky marxismus, leninismus. A oni z toho marxismu něco vědí o vývoji odborů, taky, že byli žluťácký odbory, to něco vědí, víte? Když my to tady takhle přerušíme a vyhodíme to, tak aby oni nám ty soudruzi nepsali, že nerozumíme svý věci. A on vzal do ruky ten rukopis a takhle ho po mně hodil přes stůl a říkal, jak to tam nech, jak to tam máš? Já jsem na Florenci běžel na metro, jedu na Václava, kde jsme měli redakci, jen jsem otevřel dveře a Alenka, sekretářka toho zástupce šéfredaktora, já jsem měl to štěstí, že jsem takhle s ní seděl a byl jsem hned vedle, říká, čeká tě šéf. Tak jsem šel k šéfovi, říkal, zavři dveře. Ty nevíš, jak se chodí na orgán vyslechnout připomínky? Já jsem říkal, nevím. On říkal, no to se prostě stoupne do pozoru, vyslechnou se připomínky, zasalutuje se provedu a aniž by si se otočil k dotyčnému zadkem, tak vycouváš ven. A já jsem říkal, že se bude nejlíp, když na takovéhle konzultace mě radši nebudeš posílat. Protože jak vidím, už je z toho nepříjemnost, to snad nemáš zapotřebí ani ty, ani já. Už jsem tam nikdy nebyl. Taky, když byl souboj opatření ke zdokonalení soustavy řízení národního hospodářství, tak mě taky vyslali na, ježiš, to jsem byl 3krát na školení na našem zámku, tenkrát novinářském na Roztěži. No a já jsem myslel, že jde opravdu o to, abych se něco dověděl, tak jsem se ptal, že jo. Tak tam mi taky zakázali chodit, k mé velké radosti, protože ukládal jsem nevhodné dotazy, no tak já jsem byl takový jako, no, neříkám, že jsem byl hrdina, ale určitě jsem nebyl ten, který by jako s prominutím ryl držkou v zemi, to ne.

Jak jsem měl ty kamarády historiky, že jo, tak jsme si říkali, hele, gorby, tady ty soudruzi budou muset sebou taky hnout, jo, to neodolá jim. Jenomže zde soudruzi se velmi bránili, že ano. Takže my v té redakci, to nebyl žádný převrat, to jsme pociťovali povlovné, mírné oteplování, ale opravdu velmi mírné, jo. Já z toho mám hezkou vzpomínku, když to snad vrcholilo někdy v roce 86-7, tak my jsme psali s mým kamarádem po pseudonymem do páteční přílohy 5-6 stránek historického textu. Vlastně jsme pokryli české politické myšlení od roku 1848 do roku 1948. A to byly docela hezký články, dokonce jsme tam někdy od poloviny 80. let dokonce vždycky vpašovali nějaký citát z Peroutky a tak. Jo. A my nám jednou neřekli, hele, ono tam ty Sověti tohle, napište něco o Zakarpatské Ukrajině. Já jsem říkal, no to dáme v programu, už to píšem. No a přinesem jim text a oni obrátili oči v sloup a říkali, to musíte za někým z Ústavu marxismu-leninismu, aby vám to podepsal. My teď máme tady asi 35 men, nejlepší soudruhů a soudružek a to jsou jako konzultanti, jo? A kterýkoliv z nich vám to může podepsat. My jsme pozvali do hospody našeho kamaráda, že jo? A říkáme mu, ale přečti si to, potřebujeme to odepsat. A on říká, ježišmarja, já nebudu spát, to chcete uveřejnit tohle. My jsme říkali, hele, jestli bys neměl spát, tak nic se neděje, tak jsme řekli v práci, soudruh nepodepsal, nebude ten článek. No ale teď proč to říkám? Perestrojka pokračovala před scénou a za rok přišel šéf té přílohy a říkal, hele, napište tu Zakarpatskou Ukrajinu, teď už můžete. Já jsem říkal, a víte co? My už jsme vám jednou nabízeli a dvakrát nenabízíme nic. Zakarpatská Ukrajina už nebude. Takže cítil jsem nějaké oteplení. Hodně se tenkrát čekalo, co udělá ta Gorbyho návštěva v Praze. Lidi stáli na Národní třídě, kudy měl projet. On dokonce zastavil na chvíli a ani čekali, že se omluví za srpen. A on se neomluvil, což bylo velikánské zklamání. No a já jsem do toho ještě, jestli můžu dodat, těch zemědělkách mi říkali, ale musíš jednou do Sovětského svazu jako novinář, musíš jednou do NDR, no a pak třeba tě jednou pošlem na západ. A já jsem se ocitl v roce 1987 v Moskvě naší družební redakci Selskoj žizni. Proč to říkám? Protože jsem si tenkrát vyměnil, že bych se chtěl podívat do Pobaltí, tak se mnou projel křížem krážem Lotyšsko a bylo to neskutečně zajímavý. A provázel mě Saša Tímkov, redaktor ty Selskoj žízní, on to byl sám Bělorus, ale žili v tom Lotyšsku a říkal, že za žádnou cenu se o tam tuč nehne. Bavili jsme se samozřejmě hodně o politice a taky o perestrojce. Tak jsem mu vykládal, jak ti naši soudruzi tak jako pomalu a nic a nechtějí dělat. A on se na mě tak podíval v tom špinavém hotelu a říkal, neboj se, soudruzi vaši budou muset taky šlapat, taky budou muset šlapat. On to s nima Gorby vyřeší, neboj. Já jsem se tam teď vrátil rozradostněný, pak jsem si říkal, tam je prostě úplně jiný klima. Na tomuhle tlaku, pokud se objeví a bude silnější, tak prostě nemůžou odolat. A do toho začaly být tady velmi aktivní občanské iniciativy. Moje manželka přepisovala přes noc rukopisy, které vyráběli jsme sami z dat. Já jsem měl možnost dlouho se dostat k takzvanému Z-fondu knížkám. Ona uměla rychle psát, takže to jsme dělávali takovýhle věci.

Rok 1989. Určitě jsem to neprožíval tak, že prostě to už je věc jenom času, jak se ty hodiny historie pootočí ještě o 3 zuby, tak to bude už všecko dobré. To jsem si rozhodně nemyslel. Bylo vidět, že ten režim je v těžké krizi. Vyměnili soudra Usáka, soudruh Jakeš a tak dále. Takový to byl marazmus naprosto. Oni to všichni cítili, ale jinak ten režim stále jaksi fungoval. Že jo? To nebyl ten vývoj jako v Maďarsku a v NDR. Tady to mělo opravdu zpoždění. Myslím si, že tady ty fízlové pracovali velmi intenzivně a mimochodem oni věděli, co se děje. Můj šéf z titulu své funkce šéfa publicistiky chodíval jednou, myslím, měsíčně na poradu na přísně důvěrné, jakémusi soudruhu Chovancovi, plukovník, tuším Chovanec, a to byl oficír z druhé zprávy STB, tedy tam měl na starosti vnitřní poměry a tak. A vždycky mi ten můj šéf říkal, prosím vás, pojďte dál, zamkněte dveře. Vytah zamčenej šuplíku notes a teď mi ty přečítal, jo. A ty říkal, oni přesně vědí, v jakým je to stavu. Oni si myslej, že jsme, oni to měli načasovaný, jo. Tak říkali, že my máme kolik měsíců zpoždění za Maďarskem a kolik měsíců máme za Polskem, tam už solidarita, že jo. A pak už ta namíchaná vláda, no a to bylo zjevení, že jo. A říkali, oni se bojí, oni to vědí a neustále říkali těch poradách, když my to říkáme těm soudrům z předsednictva a oni si nedají říct, oni si myslí, že se nic neděje. A my jim říkáme, že se děje, že tak do 3 měsíců tady můžeme mít to, co se začalo odvíjet v Maďarsku. A s nima to ani nehne. No a bylo cítit, jak mi ten můj šéf přetransponoval, bylo cítit, že prostě se bojí tyhle ty špičkoví stébáci. Že to prostě půjde s proměnutím do kytek. No a teď do toho byl ten spolek za veselější současnost, ty tam poblíž nás v té vězeňské ulici začali pobíhat a začali dělat takový ty, jak by se tomu dneska řeklo, happeningy, to je přesný slovo. Vždycky jsme tam odběhli z redakce a chodili jsme je vytleskávat. No a vidělo se, že se prostě věci měněj. Teď už to bylo vlastně patrný od 10. prosince 1988. To byl ten den lidských práv, že? A tehdy režim poprvé povolil legálně demonstraci na obranu lidských práv. To se konala na Škroupově náměstí, oni vybrali malé náměstí. Samozřejmě nic nebylo ozvučeno, pracovalo se tam s megafony, za to tam bylo několik nainstalovaných evidentně estebáckých kamer a samozřejmě tam řečnil Havel, řečnili tam další přední disidenti, nic se nestalo, pořádaně se to rozešlo, nenechal se nikdo vyprovokovat, prostě to prošlo, že jo. A to už jsme říkali, hele, to není jen tak, jo, to už mají soudruzi strach, povolují šroubečky pomalu. A pak to přeskočilo do toho roku 89 a pak už to šlo jedno za druhým ty protirezimní projevy. Ne, že by proti tomu nezasahovali, ale už jako bylo vidět, že to, co by udělali ještě před několika lety, že by těm lidem nechali rozmydlit hlavy, tak to už se báli.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu digitální stanice D-dur Českého rozhlasu vás vítá operní redaktor Ivan Ruml. Připravil jsem pro vás veristickou operu Giacoma Pucciniho Manon Lescaut. Dále skladby Karla Marie von Webera, France Lehára, Johanna Nepomuka Humla, George Gershwina, Arkangela Corelliho, Alexandra Konstantinoviče Glazunova a Giacoma Meyerbeera. Zahájíme ovšem zpěvoherním dílem. Manon Lescaut byla v pořadí třetí operou Giacoma Pucciniho, ve skutečnosti však představuje teprve počátek skladatelovy cesty za operními vavříny. Frekvencí uvádění a všeobecnou oblibou nepřekročila Pucciniho stálice, jakými se staly opera Bohéma, Madama Butterfly, Turandot a především Tosca. V mnoha ohledech však k nim neodlučitelně patří. Vznikla podle románu L'histoire du chevalier de Grie et de Manon Lescaut francouzského spisovatele Antoine Françoise Prévosta, který známe na českých divadelních scénách v básnickém zpracování Vítězslava Nezvala. První dějství nás zavádí do historického Amiensu počátku 18. století. Studenti, měšťané a vojáci očekávají před hostincem příjezd dostavníku. Procházejí se, popíjejí, hrají karty a žertují s dívkami. Student Edmondo jim zpívá madrigal. Přichází Edmondův přítel, rytíř Renato de Grie, který ironicky napodobuje Edmondův milostný madrigal. Všichni oslavují příjemný podvečer. Přijíždí poštovní dostavník, z něhož vystupuje Manon v doprovodu svého bratra Lescauta, seržanta královské gardy a bohatý pařížský královský pokladník Géronte de Ravoir. De Grie je na první pohled krásou Manon okouzlen. Když Lescaut a Géronte vstoupí do hostince, kde mají přenocovat, de Grie osloví Manon. Dozví se, že ji její bratr odváží na příkaz otce do kláštera. Lescaut zavolá svou sestru. Ta odchází do hostince a de Grie si zamilovaně přiznává, že nikdy takovou ženu nepoznal. Půvabu Manon ovšem podlehl i starý Géronte a žádá hostinského o přichystání kočáru. Chce totiž Manon unést. Edmondo jejich rozhovor vyslechne a informuje o něm svého přítele. De Grie přesvědčuje Manon o své lásce a nakonec ji přemluví ke společnému útěku. Díky Edmondově pomoci odváží kočár připravený pro Géronta, Manon a Renata de Grie do Paříže. Géronte zuří, ale Lescaut jej uklidňuje, až se měšec rytíře de Grie vyprázdní, Manon ráda přijme nabídku bohatého Géronta. Druhé dějství se odehrává v Paříži. Lescautova předpověď se vyplnila. Manon opustila rytíře de Grie poté, co mu došly peníze. Žije v Gérontově domě, obklopena přepichem a přesto se nudí. Svému bratru přiznává, že bohatství je slabou náhradou za lásku, kterou poznala. Lescaut je vypráví, že se de Grie pokouší v hazardních hrách získat peníze, aby s ní mohl opět bezstarostně žít. Jejich rozhovor je přerušen. Nejprve přichází skupina hudebníků, aby zaspívala Manon oslavný madrigal. Pak vejde Géronte s přáteli a stanečním mistrem, který učí Manon menuet. Když hosté odejdou, objeví se náhle de Grie. Nevěra je záhy zapomenuta a oba milenci si znovu vášnivě vyznávají lásku. Překvapí je Géronte. Manon se vysmívá jeho stáří a Geronte s hrozbami odejde. Lesko se vrací se zprávou, že Geronte šel pro stráže a naléhá na Manon a Degrie, aby utekli, protože Manon hrozí vyhnanství. Manon však chce ještě sebrat co nejvíc šperků a drahých předmětů. Otálení je jí osudné. Geronte se objeví s policií a Manon je zatčena. Lesko zabrání rytíři Degrie, aby zasáhl, protože kdyby byl zatčen i rytíř, nemohl by už Manon pomoci. Manon je odsouzena s dalšími trestankyněmi k deportaci do Louisiany, francouzské kolonie v Americe. Nádherné orchestrální intermezzo, vycházející z milostného duetu Manon a rytíře Degrie, uvozuje třetí dějství a rekapituluje události, které se odehrály. V přístavu Le Havre

Americe. Loď ztroskotala. Oba milenci se zachrání, ale jsou ztraceni v pusté a vyprahlé krajině u New Orleansu. Manon je zcela vyčerpaná, trpí žízní. Degrie odchází hledat pomoc. Manon zůstává sama, cítí, že už není východiska. Degrie se vrací se zlou zprávou, pomoc nenašel. Oba milenci si naposledy vyznávají lásku a Manon umírá v náručí rytíře Degrie. Osoby a obsazení. Manon Lescaut, Mirella Freny. Lescaut, seržant královské gardy, Renato Brusson. Rytíř Renato Degrie, Placido Domingo. Geronte di Ravoir, Kurt Riddle. Edmondo Student, Robert Gambill. Hostinský Graham Sachs McPherson, taneční mistr John Fryot, hudebník Brigitte Fassbenderová, seržant lukostřelců Thomas Handel, lampář Mark Curtis, námořní kapitán John Tomlinson. Sbor Královské opery Covent Garden v Londýně se sbormistryní Ninou Volkrovou a orchestr Filharmonia řídí Giuseppe Sinopoli.

Ecco il vostro

fino a posto!